0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu se hlásí Vítěz Roníček, začíná naše pravidelná hodinka folkových country a tramských písní, kterou uvádíme pod názvem Folková pohlazení. Dnešním tématem bude cesta, nebo cesty. Nejen ty, po kterých se chodí a jezdí, ale řekněme i ty duševní. Cesty jsou jedním z typických námětů písní našeho žánru. Uděláme to jednoduše, do vyhledávače naší fonotéky zadáme tato hesla, výsledky si pustíme. Jako první si ale dovolím pustit přímo dvě písně od mistra dané tématiky. Vaby Rivola, Hobous, Dlouhá cesta a hned Cesta zpět.

jsem se radši usadit, když dostal jsem ten šek. Čeltví, kdo mi to poradil, koupit si paperback. V té knížce jsem se dozvěděl, jak zlato hledat mám. Tak jsem se jednou rozhodnul a to vám

Veď mě dál, cesto má. Říkám si, že zatím jsme si pouštěli doslova historické kousky, takže by to chtělo trochu omladit. Mám tu Nezmary, pravda, to už také není úplně mladá záležitost, ale oni jsou doslova přeborníci v písních přes cesty. Z internetového vyhledávače na mě vypadly asi 4 tituly, ve kterých se objevuje to slůvko cesta, cesty. Tak pojďme si pustit, co o cestách zpívají jihočeši.

No, tohle byl trošku příspěvek z naší dílny od skupiny Marien, Cestou za tebou. Napadá mě, že když jsme tu písničku dali na desku a přihlašovali jsme ji na ochranný svaz autorský, tak jsme zjistili, že Cestou za tebou je poměrně oblíbený titul u písní a narazili jsme na vlastně shodný název od naší spřátelné kapely Lístek z Prahy. Pražská trimská kapela, nedovedu si představit věrohodnější těleso, které by mohlo zpívat o cestách nebo o cestě za tebou.

Všechny cesty začínají kránou Žalmanův spol. Při vší úctě k Žalmanově věku je to trošku už český folkový pravěk, tato nahrávka první sestavy Žalmanova spolu. Mimochodem je to krásná píseň Krise Kristoffersna. Do dneška se hraje. Hezká vzpomínka na 80. léta. Tak, posloucháte Folková pohlazení, dnes zaměřená na cesty. Řekněme na písně, které mají v názvu cestu. Nějakou. Třeba cestu duhovou. O tom zpívá Kamelot.

Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Ani tahle, řekl bych, vlastně skoro nejslavnější píseň pražské trojské skupiny Pacifik nesmí chybět v našem dnešním výčtu písní o cestách. Blátivá cesta. Připouštím, že je to trošku sentimentální téma. Ostatně i ty písně, které se nám do pořadu zatím dostaly, tak jsou spíše, řekněme, staršího data vzniku. A když mluvíme o té sentimentální náladě, víte o tom, že existuje přímo píseň, která se jmenuje Sentimental Journey? Jo. Do našeho žánru ji propašoval Honza Vyčítal.

jsem stará vesta, já jsem člověk spontánní. Vzpomínáš si jenom jeden ze sta, je tak sentimentální. Odjíždím a hradbu času bořím, odjíždím vstříc vzpomínkám, vzrušení jak západ slunce hoří.

že jsem stará vesta, já jsem člověk

A takhle o cestách tuláků zpívají ostravští Tempody Vlak. Když už jsme zabrousili do té mladší generace našeho žánru, našel jsem vlastně jednu počeštěnou píseň Paula Simona, kterou zpíval s Artem Garfunklem ještě. Myslím, že docela zdařile ji přetextoval Honza Broš v době, kdy účinkoval se severočeskými Stráníky. Naleznete ji na jejich albu Adžie Nostalgie z buchví kolikátého roku, tedy asi spíš nenajdete, protože to album už samozřejmě nebude nikde k sehnání. Ale myslím, že tahle verze slavné Homeward Bound se teď hodí.

zvonek zvoní, učitel stiskl kliku a vilné víly vily věnce zavil.

0: kapličce bílé nepopsáno, Honzík se vydal na cestu.
1: Ano, i tahle píseň své skrze školní tématikou patří do našeho výčtu písní o cestách, neboť se jmenuje Honzíkova cesta. Poznali jste určitě Samsona a jeho partu. A já koukám, že tím daným tématem se nám tu doslova nabízí možná nejdelší píseň hraná v našem žánru, a to především díky brněnským poutníkům, respektive později druhé trávě, díky Robertu Křesťanovi, jeho překladu slavné Dire Straits Telegraph Road. No, pojďme si ji pustit, ta by také neměla chybět. Jenom doufám, že se nám do našeho pořadu vejde, protože je dlouhatánská, tak já se pro jistotu rozloučím. Mějte se báječně, cestujte, používejte cesty a přemýšlejte, po čem, proč a jak šlapete. Za týden se u folkových pohlazení bude naslyšenou těšit Vítěz Rodníček.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Miroslav Hanuš. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Stručně, jasně. Historky, scénky, písničky si tu užijem a můžete vyhrát naše knížky i z Digi Rádiem. Hodně štěstí, pěknou zábavu.
0: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková nám to tady rozespívala. K nám dorazil Miroslav Hanuš, jako vždy, na svém skutříku.
1: Ano, to je moje milovaná písnička, to mě úplně nakoplo. Pan Kainar text k němu skládal. Tak hezký.
0: Ale tenhle text o tom Kainarovi skládal Zdeněk Borovec. Tak.
1: Ano, ano.
0: Abychom se to upřesnili. Tak, na skútru se jezdí dobře i ve větru a v dešti, jak jsem pochopil od pana Hanuše. Má to své výhody s tvorbou účesu?
1: No tak ano, ano. Já se v podstatě už roky nečešu, jo. Pač si myslím, že příroda se češe sama.
0: Ale mějte se a tak hygiena to probíhá,
1: se,
0: jo?
1: Abychom se věděli. Otužuju se, takže si namočím hlavu. Pak si nasadím helmu, jo, a přijíždím vždycky s jiným výtvorem. Záleží, jak se mi ty vlasy přeložejí pod tou helmou. Přijíždím, sundám helmu a mám na hlavě ještě jako jinou helmu. To miluju maskérky v televizi takhle. No a nebo když je takhle, jakože jsou ty přepršky, jak já vyjedu za sucha, zmoknu, jedu a zase dojedu za sucha, protože prostě to cestou teple fouká, je to krásný. Teď jsem měl takový, vyděsil jsem pumpařku na pumpě.
0: Čím to?
1: Jedna jsem zastal a chtěl jsem si koupit ještě limonádu a najednou křik, zase, ujel. A já jsem říkal, kdo ujel? Štyřka, někdo tam není. A byly dvě a ona říká, ne, tam je taková malá motorka, ty nevidíš přes to velký auto.
0: A to byla ta vaše?
1: Jo, stála ta moje motorčička na štyřce, že jo. No. Jenomže
0: takže neujel, poctivě zaplatil.
1: No, zaplatil, ale paní mi říkala, že se jim to stává běžně. Mm-hmm. Že včera jim zrovna ujel, ale říkal, že to byl takový chudák, ten si to neuvědomil, zřejmě pak přijel, se omluvil. A poněvadž měl Lamborghini, jo, za 15 melounů.
0: A byl roztržitý.
1: A koupil benzín za 2,5 a odjel. A pak se vrátil a říkal, promiňte, já jsem asi nezaplatil. Říká, ne, já jsem ředitel veliký firmy, já s tím mám starosti. No a prostě jsem si to neuvědomil, jsem natočil a odjel, že? Mm-hmm. A paní, ale jako hodna své funkce, čerpadlářky, že? Tak říkala, prosím vás, když čerpám, to je jako každá jiná činnost, musíte se na to soustředit, jo? Prostě vypnu tu hlavu, vypnu tu firmu, načerpám, zaplatím a pak teprve pokračuju v řízení firmy a automobilu, jo?
0: Ale krásně mu to vysvětlilo.
1: Krásně, no, prosím
0: vás. Prezentace doslova.
1: Zodpovědná činnost. Vypnu hlavu a čerpám benzín.
0: Dobře.
1: Ten za to určitě nemohl, to si myslím, že. A navíc se vrátil zaplatit, jo, ale druhý den. Jako.
0: Dobře, tak zážitky z cest na motorce.
1: No, to pořád je něco.
0: Mm-hmm. Každopádně účes v pohodě, protože u recepčního i u produkce to prošlo, poznali vás, pustili do studia. Můžeme začít.
1: Ano, na recepci dokonce jsem zřejmě působil velmi mladě, protože tam je takový pán starší, říká, pan Hanuš, vy jdete na humoriádu nebo jdete na konkurs? A on si dělal legraci, než jsem to pochopil, tady je konkurs do dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu, tak mladě jsem působil dneska, když jsem sundal helmu.
0: Tak jo, a zaspíváte nám?
1: No, tak mohu bych vám zaspívat, ale ono to rádio nesnese všechno, že?
0: Ano,
1: a teďka jsme pod drobnohledem, aby neřekli, že za ty poplatky tady nějaký povel prezentujete.
0: No, tak, ale
1: tak já zůstanu jako mluvit. A já si dám tady humor, jo? Já si dám Honzu Přeučila.
0: Přesně, pojďme do našeho archivu, je tu nahrávka našeho kolegy Vladimíra Šťovíčka z pořadu Vzpomínky nám zůstanou s panem Přeučilem.
2: Protože je úžasné, jak jsou naši posluchači starostliví a nějakým způsobem vždy se snaží myslet i na náš zdravý životní styl. A mě pobavil jednou e-mail, který mi přišel právě také po tom 4-hodinovém vysílání. Ono se to nezdá, ale ono to tam utíká ten čas poměrně rychle. A někdo

0: se díval do studia přes webovou kameru a napsal: Pane Šťovíčku, dneska jste nějak málo jedl.
1: Ale to je roztomilý, pane redaktore, to je roztomilý.
0: A zrovna do mě byste to neřekl, že jo?
1: To bych si nedovolil, že?
2: Ale ta kamera byla pod jiným úhlem trošku, že jo?
1: Ano.
2: On to někdo šoupnul.
1: Ano. No jo, ale tak je ohromná věc, když jsou různé přebrepty a brepty, že jo? Že i dneska se s tím dá pochopitelně pracovat. V divadle je to úplně jiné. Na divadle, když jsou přebrepty, to všichni dobře víme, tak to je lahůdka. A já se vám jednou přiznám, já jsem měl jednou fantastický přebret, kdy jsem teda se propotil od hlavy až k patě. Když jsem leta působil v divadle Na zábradlí, tak jsme hráli hru Tři sestry. A já jsem tam hrál postavu jednoho lékaře, který tam měl jedno latinské slovo. A tam na scéně byla Jana Prajzová, Jirka Bartoška, Pavel Zedníček, Olda Vlach, plejáda těchto vynikajících kolegů, vynikajících herců. A já jsem tam takhle seděl a říkal jsem, no a zítra uděláme Teďka mě vypadlo to slovo, protože jsem od toho K měl říct latinské slovíčko. Tak zítra uděláme kuky... zítra uděláme kundik... zítra to nějak uděláme. Propocený jak nikdy, byla pauza, dub chodbou a jde proti mě Jirka Barťák. Já říkám, Jirko, prosím vás, my si vykáme s Jirkou, i když jsme velcí přátelé. Já se vám omlouvám, já jsem tam měl takovou malou špečeninku. On říkal, Honzo, jděte do háje špečeninku. Tam dámské přirození lítalo po jeviši a vy říkáte špečeninka.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak začalo to tématem kamery v rozhlasových studiích nebo v rádiu obecně, pane Hanuši?
5: No, tady je taky kamera.
4: Nejedna.
5: Takhle a běží.
4: Ta, na kterou vy se díváte, myslím, neběží, ale běží ty další dvě z těch pěti.
5: Minule mě právě posadili takhle víc stranou, abych byl jako v záběru. Jo? Mm-hmm. Tak já jsem v tom záběru a přitom kamera neběží. No tak to jsem se...
4: No ale to neznamená, že se nebudete snažit.
5: Zbytečně jsem se učesal.
4: Hezky se tvářit.
5: Jo, no. Ale od té doby, co vím, že jsou tady kamery, tak... Já jsem někdy zůstával takový poloslečenej, takový jsem se rozepnul, když jsem přijel, bylo horko nebo to. A pak mě tady někdo právě upozornil, že je tady kamera, tak jsem se od té doby se v rádiu zapínám a necítím se už tak svobodně, protože tady nemá kamera co dělat. Tady svoboda spočívala v tom, že tady můžem sedět nahý, že jo, a hlásit seriózně a nikdo to jako neví. No a teďka... Ale mohl bych být zase koneckonců třeba bez kalhot, jak jsou takový ty televizní, že jo? V čem to je? V něčem to je? S tebou mě baví svět? Nebo co, jak ona přiběhne na poslední chvíli?
4: A zapomene
5: chvíli.
4: Si tu sukni, veme si
5: no,
4: jenom halenku.
5: Nestihne to, že jo? Jenom si veme ten spodek.
4: Aha, Jana Šulcová.
5: No, ale Jana Šulcová je to. No, ale to jsem zjistil, že v covidu, jak se pracovala doma, tak to bylo běžný, že jak ti lidé, co prodávají něco... Obchodníci, že oni měli ten most, že, jak se to jmenuje, takový ten rozhovor po počítači a oni tam běžně seděli právě bez kalhot, pač ten záběr je jenom do pasu z toho počítače, tak tam vznikla doba jako bez kalhot.
4: Ale nesměli stát dřív, než skončil přenos od toho stolu.
5: No a když si jako... No a to jsem pak právě viděl někde na YouTube nebo celkový ty legrace. Právě ty, co si tu kameru nevypli, že jo, a vstali, že jo. Mm-hmm. Takže měli tu kravatu, jo, a pak měli takový trapný jenom trenýrky nebo tanga, nebo no prostě jak měl kdo chuť, tak podle toho.
4: Já si pamatuju jeden také vtip na toto téma covidové, kdy holčička měla výuku online a maminka u zrcadla vzadu pobíhala ve spodním prádle, připravovala se na odchod do práce a holčička řekla, mami, a nevadí ti, že máme právě s paní učitelkou vyučování? No, tak asi tak. O těch kamerách. Ale tady se můžete sléct, aspoň zvýšíme poslechovost, sledovanost, všechno.
5: Ne, my máme krásnou poslechovost. Nebudeme tímhle způsobem získávat jako...
4: Ale zkusíme to s scénkami.
5: Kdyby nám to šlo dolů, tak se zlíknem.
4: Máte přednost. Tak my budeme získávat poslechovost scénkami našich posluchačů. Nabízíme v tuto chvíli Jana Přeučila v dalším vyprávění, anebo Miroslava Šimka. Zvolte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Dobré odpoledne všem z dnešní humoriády přejí Miroslav Hanuš, náš dnešní host, od mikrofonu moderátorského Pavel Kučera. A vy na našem telefonu teď přidáte své hlasy pro pana Přeučila nebo pana Šimka z našeho archivu. Koho si vyberete? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Kučero i pane Hanuši.
4: Dobrý den.
3: A to, jak se říká, ta Šulcová s těma...
2: To byla kotva u přívozu, ano, ale režie Marie Poledňáková, proto se nám to asi propojilo. To,
4: dobře, máte bod, že dáváte pozor.
3: Když se tenkrát bavili o tom, jak vám zmizelo to, jak jste s tou gumovací tuškou.
4: No, ten text.
3: A jak jste říkal, že se dal někdo do mrazáku a to. Já jsem to hned vyzkoušel, to bylo někdy v únoru. Bylo asi minus 15.
4: No.
3: I do mrazáku jsem to dal, nefunguje to.
4: Ne.
2: Špatný mrazák,
3: ne,
2: nebo led.
3: Neobjeví se nic a používám to tak, že něco si namaluju a pak když dělám ty kontury, ty už hotový, tak to udělám jako normální tou a tam to pak vyfénuju a ono to zmizí a je to super.
4: Jo, takhle to používáte. To jsme se bavili.
3: Jak jste říkal, teď, tu tušku, tak to je
4: tušku, ano.
3: Ten Aleš Svoboda, tak ten by si to měl vzít sebou, mu to tam psalo v tom... Na té stanici.
4: Jo, nahoře.
2: Tak teď nás určitě slyšel a už to ví. Tak jo, koho jste si vybral?
3: Dáme si Přeučila.
2: Máme zapsáno, mějte se hezky.
4: On to rozjel ostře, tak uvidíme.
2: Naslyšenou, dobré odpoledne. Halo? Už? Už jste s námi?
5: Halo, tady je Jirka Čerčan, dobrý den.
2: No, zdravíme.
4: No, Jiří, dobrý den.
5: Dobrý den, já znám pana Hanuše i vás, pane Pavle, a přeju vám hodně zdraví a chtěl bych to Bčko, to Bčko. Je Krampol.
2: Ne, Miloslav Šimek.
4: Ne, dejte Ačko, dejte Ačko, dejte Přeučil.
5: Tak Ačko dám.
4: No, děkuji.
2: Nenechal se zvyklat, dal Ačko.
4: To jste hodně, že jste zavolal, no shledu.
2: Dobře, díky, tak nemusíme hlasovat, vy všechno upovídáte, uplatíte možná. Dobré odpoledne. Halo?
6: Dobré odpoledne, pánové. Zdravím vás. Tady Petr z Hostína, umělníka.
4: Ano,
2: výborně. Dobrý
6: den. Zdravím vás, panouši. Mám vás strašně moc rád, jako člověka si vás vážím, jako člověka s velkým humorem a v každém pořadu, kde jste, tak vás moc nadšeně poslouchám.
4: To jste hodnej. Tak dejte Ačko, dejte Přeučila.
6: No, Ačko dáme a ještě se ještě dostat, jestli ten papoušek váš, jestli pořád ještě umí tak krásně tu kyselnu heru nebo základ.
4: No, ano, ano, pořád. Hned ráno to říkal. Jo, kyselina hyaluronová, záruka krásného stáří.
6: Ano, tak.
4: Ano,
2: tak.
4: Platí to.
6: Tak dáme toho
4: Přeučila. Dáme,
2: dobře, Přeučila, máme zapsáno. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
4: Dík.
2: Naschledanou. Tak, o režii Jiřího Krejčíka v divadle v Humoriádě na cestách povídal pan Přeučil Patrikovi Rozemalovi.
7: A já mám takovou krásnou vzpomínku související právě s tím jazykem na vynikajícího filmového režiséra Jiřího Krejčíka. Vzpomínáte si, přátelé, na film Božská Ema, malostránské povídky. Vyšší princip. To byly poklady svědomí, poklady filmového prostě umění. A Jiří Krejčík jednou v divadle na Zábradlí také režíroval Strindbergovou slučnu Julii, slečnu Julii. A my s mojí kolegyní jsme na tom jevišti velice artikulovali přesně, protože ta jevištní řeč musí mít svoji jaksi zákonitost. A on vždycky dá přeč, říká, stop, to není pravda. Znova. A spíš chtěl, aby ten mluvní projev byl takový jako civilnější, který kamera má přiblížit a tak dále. A my zase, když jsme začali artikulovat, stop, nevěřím, není pravda, znova. Tak my, když jsme hovořili, tak byl ohromně spokojený, měl takhle ruku u ucha a říkal, dobrý. A jakmile jsme začali artikulovat, stop, nevěřím. A já jsem stále říkal, Jiří, pane režisére, jevištní řeč má jiné zákonitosti nežli filmová. Tam jsou určité jakési proporce jiné. A on říkal, ne, přirozeně takhle. Čili my jsme měsíc a půl zkoušeli. Po měsíci a půl byla generálka veřejná pro penzisty. Krejčík za mnou přišel a říkal, přeučele, na tom jevišti vás není slyšet. Já říkám, pane režisére, na měsíc a půl na tohle téma hovoří. Ne, uděláme to takto. Vy budete to představení hrát tak, jak máme naskoušený, a já budu vzadu v hledišti vás poslouchat. Když zjistím, že vás není slyšet, udělám několik signálů. Já říkám, jaký signál? První signál bude ten, že budu výrazně uličkou, pravou ruku dám na stěnu a levou si dám na čelo. A když mě tam takto uvidíte, přidáte do hlasu. Já jsem říkal, já vás v těch světlech, ne, znova říkám, výrazně jdu uličkou, když nás nebude slyšet, pravá ruka na stěnu, levá na čelo. Jak mi tam uvidíte, přidáte do hlasu. Já jsem šel za svojí kolegyní Hankou Svrčkovou, říkám, Hani, kdybych tam náhodou toho blázna viděl, tak já ti v jednom okamžiku lehce zmáčknu ruku a tak dále a přidáme do hlasu. Hrajeme, najednou se podívám a skutečně tam někdo stojí. A režisér Krejčí. Musíme lépe artikulovat a přidat do hlasu. V jednom okamžiku jsem zmáčknul Helence ruku, přidali jsme do hlasu, odehráli jsme první půlku, pauza, proti nám v chodbě herecký běží Krejčík a křičí krávy! Zvali jste jak krávy! Já jsem říkal, pane režisére, tam to jsem nebyl já, to byl někdo jiný. To byl penzista, který špatně slyšel.

0: Tak to byla kapela Slza. V tuto chvíli už jsme tady s naší pravidelnou soutěží červnovou. Připomenu, ano, že můžete vyhrát jednu z knih dle vlastního výběru z naší edice Humoriády, plus ještě v pátek v losování digitální rádio. Za každý týden všechny výherce tam budeme mít a to bude šance. Miroslav Hanuš měl ale jiný návrh na výhru.
1: Tak a já než jsem šel, tak jsem sem šel.
0: Šel jsem sem.
1: Než jsem šel sem.
0: Až jsem došel.
1: Než jsem sem šel, tak jsem se potkal s manželkou a navrhoval jsem, že by mohla být soutěž Noc s Miroslavem Hanušem, jo. A moje dcery říkali, že to je, že to bych neměl navrhovat, protože doba je jako solidní a genderově je to jako nevyvážený, že třeba prostě
0: ty s paní Hanušovou by
1: ženy by mohly, ne, že ženy by mohly mít víc zájem než muži a tím by to bylo jako nečestné, nesportovní, jak říkají to. A žena zase hlasovala proti taky, protože říkala, že takhle, my jsme zkoušeli takovou hru Skurvení havlisti, která se odehrává v sauně, tak tam jsme řešili s Tomášem Měcháčkem a Dádou Gondíkem, jestli to máme hrát nahý, protože v sauně se sedí nahý.
0: Většinou, ano.
1: No a já jsem navrhoval nahý, jo. Měcháček taky nahý a jenom Dáda Gondík chtěl hrát oblečený, no, takže nás přihlasoval jednohlasně, ale moje manželka říkala klidně, protože u nás dobrý. Jo, takhle vyhodnotila, že můžu vystupovat na hej, protože u nás dobrý. No a právě na to navázala, že právě u nás je to tak dobrý, že by ten zájem mohl být příliš veliký, jo. Uh-huh. A potom by poptávka převýšila nabídku, takže nakonec říkala, ať se dává ta kniha, a nebo to rádio.
0: Že to tak bude lepší v rámci všech možných vztahů.
1: No, sice jako přijdou o hezký zážitek lidi, ale
0: ale budou mít jiný hezký zážitek.
1: Rozhlas jim to vynahradí, jako. Ano. Jo, protože digitální to bude.
0: Tak řekli jsme už víc, než by se mělo říct, možná, tak zbývá pozvat do soutěže naše posluchače. Dobré odpoledne, kdo pak se dovolal?
2: Dobrý den, Milena.
0: Paní Milena,
1: dobrý
0: odkud?
1: Den, Mileno. Vidíte, vy jste třeba zrovna tu noc chtěla vyhrát, možná.
0: Ani ne.
1: Ona se...
0: Jste tam ještě?
2: Jsem, ano.
0: Výborně. Odkud ano. Voláte?
2: Z Prahy.
0: Z Prahy, výborně. Z Prahy. Tak, otázka se týká pana Hanuše.
1: Jo.
0: Všeobecně celorepublikově se proslavil rolí v televizním seriálu Ulice. Zahrál si za A starostu Hložánka, za B majora Korejse.
2: Ale já to neposlouchám, tak já dám za A.
0: Neposloucháte rádio nebo seriál nesledujete?
2: Seriál
0: nesledujete. Ale stejně jste to trefila, takže gratulujeme. No, koho si vyberete?
1: Já ho taky nesleduju, ale hraju v něm.
2: Děkuju.
0: Počkejte, paní Mileno, kterou knihu si vyberete? Máme tady paní Švormovou, pana Krampola, paní Konvalinkovou, Josefa Dvořáka. A ještě jednou?
2: Švormovou.
0: Paní Švormovou, dobře, pošleme vám
1: Švormovou?
0: Ne, Švormovou.
1: Aha.
0: Pan Hanuš už nezlobí v této chvíli. My se rozloučíme s paní Milenou, gratulujeme a mějte se hezky a sledujte v pátek naše vysílání.
1: Naschle.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Tak, soutěž proběhla, další bude zítra, samozřejmě každý den až do 26. června soutěžíme. No a teď je řada na Miroslavu Hanušovi, koho nám vybere dál.
1: A tady tohle, já úplně se těším, to já si dobře pamatuju, ještě Tomáše Slámu, že ho zakladatel, myslím, že zakladatele, to Bogánu.
0: Myslím si, že ano.
1: Taky jsem u něj jednou byl velice sympatický člověk, který nás pak opustil. A tady vidím, že je sám v nabídce, čili on sám bude zřejmě vtipně hovořit a proto volím Tomáše Slámu.
0: Ano, je to z Toboganu na ruby, tak je to pojato. O výtvarníkovi Jiřím Stejskalovi nám něco poví Tomáš Sláma.
4: Děkuju Zoltánu Liškovi, Tobogán na ruby začíná. Tohle je kouzelná kulička. ten mikrofon. A dokáže řadu lidí potěšit, některé vyděsit doslova, obzvláště když uděláte několik kroků do první řady, tak to vám můžu říct, že přesně už to mám vysledováno, uděláte dva kroky a najednou první řada se bojí, že třeba se jich budete na něco vyptávat, tak první řada je menší a menší, až je nejmenší na celém světě. A nesmíte se bát, musíte dát díky mikrofonu důvěru. Ještě hezčí je, když připravujete nějaký rozhovor s výtvarníky. To jsou bojácní lidé. Sedí tady pan Franta a jsou tady další výtvarníci. A já mám musím říct, že na rozdíl od pana Komárka a pana Franty s výtvarníkama to je velká potíž. My jsme organizovali výstavu panu Stejskalovi, vynikající výtvarník z Olomouce, člověk, kterému bylo tak 35 let, a řekli jsme, hele Jirko, my v Praze ti uděláme výstavu. Bude to pěkný, bude to krásná výstava, ty přijedeš za námi, tehdy to bylo Mikroforum, přijedeš do Mikrofora, řekneš, já jsem Jirka Stejskal, tady v Praze mě udělali výstavu, já je mám moc rád a moc se na to těším. A Stejskal říkal, no jo, ale to je těžký, člověče. Já jsem říkal, co na tom je těžkýho. Řekneš, já jsem Jiří Stejskal, jsem z Olomouce, vy jste mě udělali výstavu, já se na to moc těším. Tak já jsem udělal to, co běžně nedělám, to vy dobře víte. Řekl jsem, Jirko, pojď a naučíme se to. A tak jsme vám chodili po chodbě toho rozhlasu. První jsem byl já a za mnou chodil Stejskal a já jsem říkal, já jsem Jiří Stejskal a Stejskal říkal, já jsem Jiří Stejskal, oni mě v Praze udělali výstavu a já jsem moc rád, že mě udělali výstavu. Já jsem říkal, vidíš, jak to jde, tak ještě jednou a zase. Já jsem Jiří Stejskal, v Praze mě udělali výstavu, moc se na to těším. A když už to celý takhle uměl, tak jsme šli dolů do toho studia, tam se objevilo červený světýlko, tak jak jsem byl sám spanikařenej, z toho, jak jsme chodili po té chodbě, tak jsem řekl, to je Jiří Stejskal, má výstavu, on se na to moc těší a Stejskal byl namydlený. On neměl co říct v podstatě. Tak já jsem chtěl, aby se to nějak dokončilo, že jo, tak jsem řekl, no, tak Jirko, aspoň nám něco řekni. A Stejskal srdnatě vstal a jako správnej Moravák řekl, ať žije život. To byla celá věta, kvůli které jel z Olomouce až do Prahy.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Přátelé, dámy a pánové, u rádia začíná další souboj. Můžete hlasovat pro Tomáše Slámu anebo Lubomíra Kostelku. Vyberte si sami humor podle vašeho gusta. SMS-kou humor mezera A nebo B číslo 90 011 04 pro SMS. Telefonujete na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. V tuto chvíli na výběr pro vás, naši drazí u rádia, Tomáš Sláma nebo Lubomír Kostelka. Miroslav Hanuš už má sluchátka a určitě si vás poslechne. Jak budete hlasovat? Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Jana a já bych...
1: Ano.
2: Dávala Bčko.
1: Bčko, Lubomír Bčko, Kostelka.
3: Dobře.
1: Děkujeme.
3: Ano, pan Kostelka, dík.
1: Naschledanou. Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady je Vojta z Plzně. Já zdravím pana Hanuše,
3: ano.
4: Že se mi líbala ta historka, když ves na tom skutru tu ze záběhli.
3: Ano, Věru Nerušilovou. Nedávno a nás opustila.
4: Já vám oba dva, chtěl bych ten Bčko, prosím vás.
1: Děkujeme. Kočka ze záběhlic, slavný to hit Věry Nerušilové.
3: Ano.
1: Vzpomínáme na ně. Díky ano. Za připomínku.
3: Ano, ale jak pan říkal, že zdraví oba dva, to myslel mě a Věru, ne?
1: Ne, nás dva. Jsme zase ve studiu. Zpátky. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza s Vlkavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Hanuše.
1: Dobrý den.
5: A já bych hlasoval, chlapi, pro pana Slámu.
1: Děkujeme za váš hlas, Honzo. Naslyšenou.
5: Zbytek mé, zdarec.
3: Čau, chlapi.
1: Dobrý den. Halo. Tak, ještě jednou. Dobrý den.
6: Dobrý den, při.
1: Výborně.
3: Ano.
1: Kdo pak je s námi?
3: Dobrý den.
6: A mám takový dotaz.
3: Ano.
6: Jestli už ví, kdo to je paní Kvitová.
3: Ano, už jsem se to dozvěděl. A když jsem se to dozvěděl, tak jsem zjistil, že už se jmenuje nějak jinak teďka.
6: Jasně.
3: A víte, jak se jmenuje?
6: To... Ano.
3: Jak?
6: Tak hlasu pro Bčko.
3: Tak jo.
1: Tak to byl prýma rozhovor.
6: Děkujeme se moc hezky.
3: Díky.
1: Milane, děkujeme. Tak snažím se to všechno pochopit. Je to něco mezi hostem a posluchačem?
3: No, to u Karla Šípa jsem.
1: Jo.
3: Jsem neznal Kvitovou slečnu, tehdy Kvitovou a teď, když ji znám, tak už se jmenuje jinak, takže ji zas neznám. Ona se vdala.
1: Mhm. Takže přejeme jí hezký rodinný život. Jo. Dobré odpoledne. Halo?
7: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva ve studiu a prosila bych pana Slámu.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky.
3: Děkujeme.
1: Naschledanou. A ještě vy. Dobrý den. Haló.
8: Dobrý den.
1: Dobrý den.
8: Karas Bojkovic, zdravím pana Hanuše i vás, Pavle. A já bych si přál pokračování s panem Slámou.
3: Dobře. Ano, díky.
1: Děkujeme pěkně. Naslyšenou. Tak přátelé, sečteno, potrženo, přičteme i SMS a výsledek je, že pokračuje pan Sláma tentokrát na téma, jak uváděl zlatého Slavíka. A to si pamatuju i já.
9: Děkuji, Zoltánovi, ale nezlobte se, já se ještě k té kapitole vrátím. Já jsem v roce 82 a 83 uváděl zlatého Slavíka. Dneska bych to neudělal, ale tenkrát jsem to bral, jakože to je taková podsta pro mě uvádět zlatého Slavíka, tak jsem si nechal ušít smoking. Bylo to v přímém přenosu i rok 82, i 83. Moc se bojím, že to někdo vytáhne a ukáže v televizi, jak jsem vypadal. Bude to strašný, ale nicméně stalo se. A po prvním zlatém Slavíkovi jsem dostal jenom jeden jediný dopis za to, nádherný, protože měl 8 stran a na každé straně formátu A4 bylo vyznání jisté paní, která nám psala, jak si ona představuje zlatého Slavíka. A začínalo to krásným motem. Karel Gott má 18 zlatých Slavíků, Valdemar Matuška má malého Valdíka, kdo má víc? Tak to jsem znejistil. Paní to ale na dalších řádcích krásně vysvětlila a stále tam. Podívejte se, pane Slámo, Karel Gott má 18 zlatých slavíků, ale Waldemar Matuška založil rodinu, splnil požadavky vůči státu, ten má být zlatý slavík, Gott nic. A otevřel bych kapitolu, která se jmenuje Naše rodina.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak uvidíme, jaká budou vaše přání, dámy a pánové, vyberte si v závěru. Vracíme do hry. Tentokrát proti sobě stojí Miloslav Šimek a Lubomír Kostelka. Připomenu spojení, SMS-kujete humor mezera A nebo humor mezera B. Telefon 731 800 900. A ještě, abychom se dozvěděli o tvůrčí současnosti pana Hanuše. Na čem teď pracuje?
2: No, teď zrovna se snažím trochu odpočívat, protože skoro každý den hraju, ale mám zkoušku na Vyšehradě, na toho svého, na ten svůj opus o Mickey Volkovi, na ten rock'n'roll, protože v létě to budeme hrát v rámci Studia 2 na Vyšehradě, což je taková rock'n'rollová show, kdo ho měl rád, tak se klidně přijďte podívat. A teď se snažím jako odpočívat a ono mi to nejde, protože mi přichází nějaký další nabídky a já už teď hraju 28 představení měsíčně.
1: Kam to dát?
2: No, kam to dát, že důchod se blíží a práce se zvyšuje, tak já nevím, co s tím budu dělat, tak možná si nechám místo toho operovat koleno, to mě bolí a tím se to vyřeší.
1: Zdraví je nejdůležitější, ano, samozřejmě, ale jinak přejeme, ať se rozhodnete dobře, ať si vyberete dobré nabídky.
2: Jenom napadlo tady, jak ten Tomáš Sláma říkal, že ten pan Matuška, že měl toho Valdemara a ten nic, tak dnes víme, že jak je ten pořad starý, že Karel Gott taky pilně pracoval, zakládal rodiny, taky
1: ale nechtěl naštvat faninky, tak
2: jo, nechtěl, no, pak to zveřejnil, ale čestně všem přispěl, že on taky, no už nevím, jestli žije ještě ta paní, co psala ten dopis, ale že prostě Karel Gott taky na tom pilně pracoval, ale že pracoval v ilegalitě tenkrát.
1: Ano, tak dáme si teď paní zpěvačku, která také byla ilegální, teď už je legální, takže paní Marta může zpívat.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jsme ve finále dnešní humoriády. Už znám výsledek, pan Hanuš ještě
2: ano,
1: netuší,
2: jaký je?
1: Pokud vystoupí Miloslav Šimek nebo Lubomír Kostelka, co by vám vyhovovalo více osobně?
2: No, to je těžký, protože pan Kostelka vždycky je s Vladimírem Menčíkem, že jo, stěžení přátelé a to se to hraje vtipný. Ale pak zase vidím, že Miroslav Šimek má návštěvu cirkusu a zrovna tuhle povídku mám rád, tak ne, já beru všechno, já jsem jak smrt, já beru všechno.
1: Jo, zvítězilo to první, co jste jmenoval, což bylo to druhé, cirkusu. Čili Bčko.
2: To je klaun volaný
1: ne, Bčko.
2: Děti. Aha.
1: To první, co jste teď říkal, čili Lubomír Kostelka s Vladimírem Menšíkem.
2: Aha,
1: jo?
2: No vidíte.
1: Cirkus
2: no tak
1: bude
2: poslouchejte,
1: příště.
2: Já zatím se pokusím pochopit ty pravidla.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajný má být chlep jako hora, no to pak to bych byl. A štíhle jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro, to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt spěje jako lund. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft, nebo co? Víte? Ne, pane Nadlesní, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vlez na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky bušta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No. Já vím, prosím. No to nás potěš bambu. Jaká revize? K nám do lesa na Vysokou? Pane Nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný dva jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, dobře, ještě. Ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, dobu zdar. No tak se. Kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
4: No.
3: Fafejta.
4: Copak?
3: Podívej se, přijde komise a bude malér. Máme vedený dva jeleny a Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, ne světák. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporáplej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky, bezinky obtěžovat?
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepa je...
4: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králové?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Víš, kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle pročetok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivokrátě?
1: Tak tolik závěrečná scénka dnešní humoriády, tolik také náš dnešní host Miroslav Hanuš. Děkujeme, krásný den,
2: naschle.
1: Hezké léto, mějte se hezky, vážení posluchači, dobrý poslech dalších pořadů, přeje Pavel Kučera, naslyšenou.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Kraj postaví ve Stříbře na Tachovsku sportovní halu a učebny za 252 milionů korun. Druhý cizí jazyk bude pro základní školy povinně volitelný, oznámil to ministr školství. A čekejte velkou oblačnost, slabý déšť nebo přeháňky, teploty do 19 stupňů. Pěkné ráno, zprávy pro vás má Andrea Samešová. Ve Stříbře na Tachovsku postaví Plzeňský kraj sportovní halu, odborné učebny a výukové zázemí střední odborné školy. S propojením se současnou budovou a úpravami silnic půjde o investici za 250 milionů korun. Kapacita se zvýší z 300 na 450 žáků, což je pro Tachovsko důležité, uvedl to náměstek hejtmana Vladimír Kroc z hnutí ANO s tím, že práce začnou o prázdninách. Současnou tělocvičnu a technické objekty nechá kraj zbourat. Hotovo má být do září roku 2028. Rokycany dokončili už 11. tuň na svém území. Snahou je zadržet co nejvíce vody v lese. Podle ředitele rokycanských lesů Stanislava Sudy jde o reakci na sucho z posledních let.
2: Mění se víceméně celkově hospodaření v lesích, protože dříve bývalo celo běžné, že se dělala meliorace pozemků, odvodňování a podobně. A momentálně vzhledem počasí posledních letech, tak je snaha o pravý opak, takže tu vodu udržet v lese, v přírodě. A s tím samozřejmě souvisí i to hospodaření. Ostatní sázíme duby, buky, jedle, modříny.
0: Druhý cizí jazyk na základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Žáci si budou moci vybrat, jestli si ho zvolí nebo ne. Vyplývá to z dopisu, který zaslal ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga ředitelům škole. Žáci by se také podle něj nemuseli učit angličtinu už od první třídy. Chce nechat na školách, jak výuku na prvním stupni zařadí. Školy měly podle nových vzdělávacích programů učit angličtinu od září 2027. Plaga ale harmonogram odložil o rok. Americké velitelství oznámilo, že dokončilo odvetné údery na iránské systémy protivzdušné obrany, radarové stanice a pozemní řídicí střediska u Hormuzského průlivu. Irán mezitím vypálil balistické rakety z Isfahánu na americké základny v Perském zálivu. Hrozí nepřetržitými útoky na energetickou infrastrukturu v regionu.
3: Americké letectvo a námořní letouny zasáhly přesnou municí iránské systémy protivzdušné obrany, radarové stanice a řídící střediska u Hormuzského průlivu jako odplatu za sestřelení vrtulníku Apache. Centrální velitelství považuje tímto americkou odpověď za ukončenou. Irán nicméně v zápětí vypálil 3 balistické rakety z Isfahánu na americké základny v Perském zálivu. Podle iránské státní televize IRIB přišlo město Sirik po zásahu amerických úderů na jihu Iránu o přístup k pitné vodě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
0: Atlet Tomáš Staněk vyhrál výkonem 21 metrů soutěž koulařů na mítingu Kladnohází. Svým letošním maximem překonal o jediný centimetr na konec druhého Brita Lincolna. Mezi oštěpařkami zvítězila Petra Syčaková. Mezi kladiváři uspěl český atlet Volodymyr Myslivčuk a druhé místo v soutěži výškařů obsadil Jan Štefela. Počasí. Dnes čekejte velkou oblačnost, zpočátku na jihu kraje i slabý déšť nebo přeháňky, odpoledne a večer přeháňky nebo občasný déšť na většině území, ojediněle i bouřka. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 11 až 14 a na Šumavě při srážkách pouze kolem 10 stupňů. Fouká slabý západní až jihozápadní vítr, rozptylové podmínky většinou dobré, aby o jednička tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 1/20 u Plzně Černic začaly časně ráno práce údržby povrchové kanalizace. Omezení platí v jednomístním pruhu, buďte opatrní.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Příjemné středeční ráno. Zprávy Andreje Samešové skončily 5 minut po 5. Dneska je 10. června 2026. V Česku startuje festivalová sezóna a jako první hudební fanoušky přiláká Rock for People. Kdo bude od dneška až do neděle vystupovat v Hradci Králové, to vám řekneme za pár minut. Teď je tady Jiří Korn, který v pátek vystoupí v Plzni. Za chvilku od nás taky Jaromír Nohavica a Bonnie M. Přejeme hezký den a příjemný poslech.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

bude mach píchobarvivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Co byste ve škole nechali vylepšit?
1: Třeba, aby tahle ta celá třída byla, že aby tady byly obrázky s dinosaurama.
2: Víc tělocvičen, víc záchodu.
3: Aby byl zákon, aby se to muselo chodit jenom na kolečkových bruslích.
4: Mít víc lavic.
5: Aby se to mohlo jezdit na pennyboardu.
6: Aby to byl skatepark.
7: Ono tady bylo hodně hraček.
8: Aby byly o hodinu delší přestávky.
9: Dobrý obědy.
10: Hodně učebnic.
11: Minutu druhý učení.
12: Aby tady byl jeden živý slon.
13: Ahoj, rádio! She's crazy like food.

0: Ve 17:15 se podívejme na to, jaké plány s námi dneska mají plzeňští meteorologové.
1: Počasí.
0: V regionu dnes čekejte velkou oblačnost, zpočátku na jihu kraje i slabý déšť nebo přehánky, odpoledne a večer přehánky nebo občasný déšť na většině území, ojediněle i bouřka. Nejvyšší denní teploty mezi 16 a 19, na horách do 14 stupňů Celsia, na Šumavě při srážkách jenom kolem 10 stupňů. Fouká slabý západní až jihozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biometeorologická zátěž mírná.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin 19 minut, 5 dnů plných výraznějších rockových tónů, ale i nových objevů. Na letišti v Hradci Králové dneska začíná festival Rock for People. 31. ročník láká třeba na skupiny Iron Maiden a Gorillaz. Get the cool.
1: Jedním z hlavních taháků 31. ročníku je vystoupení londýnské skupiny Gorillaz, kterou tvoří především 4 virtuální animované postavičky. Tenhle multimediální projekt se do Česka vrátí po 9 letech. Tuzemskou premiéru pak bude mít v sobotu americká zpěvačka Halsey. Everything is blue. Festival se letos rozrostl o tribunu u hlavního pódia a taky se zvětšil, aby měli fanoušci více prostoru, doplňuje zakladatel akce Michal Tomes.
2: My jsme vlastně po tom loňském roce si uvědomili, že s tou kapacitou 50 tisíc návštěvníků, ne že by to bylo jako úplně kritické, ale už to nebylo tak jako úplně komfortní v některých momentech, takže jsme vlastně rozšířili areál docela významně na úkor kempu a tam bude celá nová zóna, včetně stage, jídelního koutu.
1: Rock for People až do pozdního nedělního večera nabídne i vystoupení českých interpretů. Fanoušci se mohou těšit na Bena Kristová, skupinu Tata Boys nebo Šimona Opa. V pátek to pak bude i koncert Jiřího Pavlici s Hradišťanem. Jiří Štafel, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V tělocvičně základní školy v Janovicích nad Úhlavou spadla část omítky ze stropu. Ve zhruba 90 let staré budově v tu chvíli nikdo nebyl. Tělocvična ale zůstává zavřená, jak potvrdil starosta Michal Lindhardt ze sdružení Janovicko. V uplynulých letech přitom prošla modernizací. Tělocvična má novou podlahu, osvětlení a okna. V Plzni se koná 36. ročník Mezinárodního festivalu loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň. Kromě soutěžní přehlídky nabízí i doprovodný program a připomíná sté výročí loutky Hurvínka. Hrát se bude v Alfie, v divadle J.K. Tyla, v prostoru Moving Station anebo v Depo 2015. Maximální povolené ceny pohonných hmot dnes klesly. Benzín mohou čerpací stanice prodávat nejvýš za 41 korun a 40 haléřů, to je o 10 haléřů méně než včera. U nafty klesl cenový strop o 14 haléřů na dnešních 39 korun a 1,90 haléřů. Dýšina na Plzeňsku bude mít novou hasičskou zbrojnici. Stávající zázemí hasičů na obecním úřadě je nevyhovující. Město zaplatí zhruba 30 milionů korun a třetinu pokryjí dotace. Nová zbrojnice má být hotová už do konce roku. Výškař Jan Štefela si na kladenském mítingu vylepšil letošní maximum. Atlet plzeňské Škody skočil 225 cm. Díky menšímu počtu oprav ho ale přečil Němec Potý stejným výkonem. Své soutěže v Kladně ovládli koulař Staněk, oštěpařka Syčaková a kladivář Myslivčuk. A ještě počasí, dnes čekejte velkou oblačnost, zpočátku na jihu kraje i slabý déšť nebo přehánky. Odpoledne a večer přehánky nebo občasný déšť, už na většině území ojediněla i bouřka. Teploty 16 až 19, na horách 11 až 14 a na Šumavě při trvalejších srážkách pouze kolem 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala ve Stodě na jižním Plzeňsku. Ve Stříbrské ulici došlo ke střetu cyklisty se zvěří. Na místě zasahují záchranáři a policisté. Projíždějte úsekem s maximální opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Panelové sídliště, které mělo být původně dvakrát větší, ale revoluce v roce 1989 plány architektů radikálně změnila. Plzeňské Vinice dodnes nesou stopy nedokončených vizí od chybějící tramvajové trati až po unikátní propojení s porevoluční čtvrtí Silván. Poslechněte si nový díl seriálu Výtah mimo provoz, který nás zavede na místa, kde se potkává historie pěstování vína s pozdní socialistickou architekturou. Už za chvilku.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, máme 5 hodin a 40 minut. V seriálu Výtah mimo provoz vás teď zavedeme na plzeňské sídliště Vinice. Jehož ambiciózní plány utnula revoluce v roce 1989. Nedokončené vize architektů přiblíží Jiří Trnka a Lukáš Houška.
1: Ten výtah je zase mimo provoz.
2: Lukáši, vy jste mi říkal, jeďte do Brněnské 18. Tady stojíme před panelovým domem, který není nikterak vysoký. Proč sem?
3: Je to první panelák, který byl dokončen v rámci výstavby sídliště Vinice. Byl to panelák, který sloužil dokonce jako ubytování pro dělníky a inženýři, kteří to sídliště stavěli.
2: Přišli jsme k nákupnímu centru, teď se jmenuje Blue Moon, ale tady je to vidět ten přelom těch devadesátek, osmdesátky, devadesátky a řekli si, my to uděláme moderně.
3: Je to tak, máme tady konstruktivismus. To sídliště opravdu vznikalo v přelomové době a řada prvků je tady trošku inovativní. Prochází jim vlastně krytá zasklená pasáž, která nás dovede na místní centrální náměstí, který dokončí jenom z poloviny, ale myslím si, že je to moc pěkný místo.
2: Říkáte, že to je skvělý. To tam nevidím, ale půjdeme se podívat do zdejšího nákupního centra, kde je přísný zákaz vodění psů do areálu, a to pod pokutou.
3: Zvířátka tady nemají na růžích ustláno.
2: Přesně, přesně.
3: Každopádně chodba tohodle obchodního centra nás dovede přímo před 7. základní školu, což ano. Je takový náměstí. Ono vůbec celé sídliště Vinice vznikalo jako trošku víc město. To znamená, že oproti předchozím případům je to tady hodně usavřenější.
2: Tady je Brněnská, Hodonínská, Břeclavská, také Bzenecká.
3: Nacházíme se na původní části nazvané Vinice Plzeňské, kde si Vinice skutečně bývaly, takže návodnost k tomu, aby se to jmenovalo po moravských městech, je úplně jako dokonalá.
2: Tak se nám to osvětlil, proč se Vinice jmenují Vinice. Lukáši, vy se vždycky rozplýváte na každém sídlišti, kde jsme byli, řešíte vnitrobloky. Tady jsou také vnitrobloky, ale tak nějak po vnitřku.
3: Ano, jsou mnohem menší, protože tady se mnohem více řešila hustota zalidnění. To znamená, že to sídliště bylo děláno s menšími nároky na plochu, aby se tam vešlo více lidí. Což v překladu znamená, že je to tady prostě o něco více na sebe naskládané. Ale i tak je to pořád oproti současným projektům mnohem jako prostornější.
2: Ono, to, že se sídliště Vinice začalo stavět v minulém režimu, dostavilo se v tom současném, tak se tady odráží, řada domů již je opravená, ale řada domů je ryzí původní.
3: Ano, oni jsou v podstatě to novostavby, že jo, mají za sebou sotva, no dobře.
2: O dost.
3: 30, přes 30 let existence.
2: My jsme na začátku sídliště Vinice, nebo jsme někde v jedné třetině zhruba. Tady je umění, Lukáše, vy jste si nevšimnul, že tady máme umění.
3: Věděl byste kdo? Kdo? Karel Němec a Děti na houpačce, ale jsme na konci 80. let, takže to není nic, co by se na první pohled dalo poznat, co to reprezentuje.
2: Když byste mi řekl, že to je ryba,
3: tak to jako ryba vypadá možná líp než Děti na houpačce, uznávám.
2: Co si tak jako představujete, že to je?
4: Já nemám žádnou fantazii na tohle, to fakt ne, nevím.
2: Já vám řeknu, že to je Dítě na houpačce.
4: Tak to bych nepoznala.
5: No tak já bych tam spíš viděla nějaký hlavu nějakého ptáka, kačera, tak to jo.
2: Dítě na houpačce?
5: To ne.
2: Pojďte mi ukázat na Vinicích něco hezkého.
3: Budeme se podívat do vnitrobloku. Tady jsou domy stavěné tak, že jsou do nedokončeného čtverce, jsou otevřené bloky a vždycky je otevřený ten čtverec směrem na jih, na osluněnou část, aby ti lidé, kteří žijí jako okny do vnitrobloku, měli vždycky dostupné slunce.
6: Já už tady bydlím od 91. roku. Úplně nový byt, byly pořadníky.
2: Kolik je tady pejsků?
6: Hodně, hodně.
2: Já vás vezu výtahem. Hele, 11 pater. Já jsem totiž, Lukáši, zvědavý na ty dispozice. Abych to posluchačům přiblížil, to je jakoby 4 panelové domy nalepené na sobě s jedním vchodem, ono 60 bytů.
3: Také bohužel to vytváří tu vnitřní chodbu, která je uprostřed paneláku, jako jsme viděli kdysi na Borek.
2: P69.
3: Ano, ano, ne, že její osvětlení není úplně ideální.
2: Mimochodem, víte, že ty 6-boké panelové domy navrhl stejný architekt jako dům Hrůzy u Radbůzy.
3: Ano, ano, ano, nespomínám si teďka na jméno.
2: Já také ne. Diskutujeme v 11. patře nejvyššího domu na Vinicích, ve kterém bydlí víc lidí než na malé vesnici. Pro úplnost doplním typ 6-bokého panelového domu P69 a bývalý dům kultury v Plzni spojuje jméno inženýra architekta Miloslava Hrubce. Ten výhled je jako báječný teda.
3: Já si musím vyfotit.
2: To nám vyfoťte. Tady vám připadají ty vysoké paneláky, že to jsou malé rodinné domy. Putování po Vinicích jsme zakončili hlavou v oblacích. Od začátku výstavby tohoto sídliště do roku 2023 byla čtvrť na uliční síť Plzně napojená pouze ulicí Na Chmelnicích, která ústí do Karlovarské ulice mezi tramvajovými zastávkami Boženy Němcové a Zoologická zahrada. Od roku 2023 díky dostavbě západního okruhu mají Vinice napojení i na obchvat. A už brzy bude mít Plzeň novou tramvajovou linku a ta povede právě sem, na Vinice.
0: To byl 14. díl dokumentární série Českého rozhlasu Výtah mimo provoz. V 15. dílu se s Janou Strejčkovou vydáme na další sídliště, tentokrát v Karlovarském kraji. Tak poslouchejte i příště. 5 hodin 46 minut, aktuální čas.
7: Český rozhlas Plzeň.

0: Do 6. hodiny nás ještě zaměstná dnešní kultura v regionu. Teď v 5 hodin a 49 minut se pojďme podívat na to, jak dneska bude.
1: Počasí.
0: Čekejte velkou oblačnost, zpočátku na jihu kraje i slabý déšť nebo přehánky, odpoledne a večer přehánky nebo občasný déšť na většině území, ojediněle i bouřka. Teploty mezi 16 a 19, na horách do 14 stupňů Celsia, na Šumavě při srážkách jenom kolem 10 stupňů. Fouká slabý západní až jihozápadní vítr, rozptylové podmínky budou většinou dobré a biometeorologická zátěž mírná.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humori digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin 54 minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Galerie města Plzně zve na komentovanou prohlídku výstavy Rovnováha Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Výstava představuje semestrální práce studentů, kteří reflektují téma rovnováhy v současném světě. Komentovaná prohlídka začíná v 16 hodin. Plzeňské divadlo Pluto láká na hudební komedii Jiřího Brdečky Limonádový Joe. Hrát se začne v 19 hodin. V Muzeu církevního umění Plzeňské diecéze v Plzni se uskuteční přednáška Františkánská řehole v labirintu Pobělohorské církve. Přednášet se začne v 17 hodin. Muzeum a galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici a Kruh přátel hudby při Základní umělecké škole Kralovice zvou na koncert Dvě kytary v proměnách času. Kytarové uskupení Duo Marily zahraje od 19 hodin. Začíná Mezinárodní folklorní festival SIO v Plzeň. Na festivalu se představí české i světové folklorní soubory, které budou hrát a tančit v centru města. Festival potrvá do 14. června. Muzeum Šumavy Sušice láká na výstavu rukodělných výrobků. Výstava Zlaté české ručičky potrvá do 31. října. V Plzni druhým a závěrečným dnem pokračuje festival Inovujeme Next Level, který nabízí žákům, studentům a odborné veřejnosti 4 tematické bloky ve 3 lokalitách ve městě. Dneska se zaměří na drony a robotiku, marketing a podnikání, umělou inteligenci a kromě Tech Toweru se akce odehrává v Cukrovarské ulici a Plzeňském Prazdroji.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Tělocvična v Janovicích nad Úhlavou je zavřená, ze stropu spadla část omítky. Firma dává Filipincům podepsat protiprávní dohodu o 100 000 dluhu, zjistili reportéři Českého rozhlasu. A dnes se očekává velká oblačnost, slabý déšť nebo přehánky, teploty do 19 stupňů. Příjemné ráno, zprávy pro vás má Andrea Samešová. V tělocvičně základní školy v Janovicích nad Úhlavou na Klatovsku spadla část omítky ze stropu. Ve zhruba 90 let staré budově v tu chvíli nikdo nebyl. Tělocvična ale zůstává uzavřená, říká starosta Michal Lindhardt ze sdružení Janovicko.
4: To jsou klenby, to jsou oblouky, které jsou původní, ale dělali si tam jenom výmalby, takže ono to v podstatě nebylo vůbec vidět. Jo, takže tam zaplať pánbůh to spadlo v době, kdy tam nikdo nebyl. Dělali jsme už nějaký průzkum a vypadá to na kompletní výměnu stropu i možná stěn, takže není možné tam v současné době užívat tu tělocvičnu.
2: Škola v uplynulých letech tělocvičnu modernizovala. Je v ní nová podlaha, osvětlení a okna. Tachov láká turisty na novinku. Letos poprvé byly zpřístupněné dvě věže, co by součást městských hradeb. Přístupné jsou z Příhradební ulice. Podrobnosti dodává mluvčí Tachova Tereza Kořínská.
5: Po nutných opravách jsou dvě hradební věže v horní části Příhradební uličky volně přístupné. Otevřeny budou každý den od 10 do 17 hodin, a to až do konce letních prázdnin. Vstup na ně je zdarma.
2: Český statistický úřad dnes zveřejní údaje ke květnové inflaci. Předběžné odhady počítají s tím, že spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 2,1%. V dubnu byla inflace 2,5%, což by znamenalo zpomalení. Podle analytiků za to může hlavně slábnoucí tlak na zdražování pohonných hmot. Meziročně zlevnily i potraviny a nealko nápoje. Reportéři Českého rozhlasu vypátrali firmu, která dává některým filipínským pracovníkům po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100 000 dluhu. Ten musí zaplatit, pokud u firmy nebudou pracovat alespoň 2 roky. Takový postup je ale podle inspektorátu práce protiprávní, říká jeho mluvčí Richard Kolibač.
6: Pokud se týká vámi popisovaných praktik, tedy nucení podepsat k pracovní smlouvě také dohodu o uznání dluhu ve výši 100 000 Kč, pokud se rozhodnou odejít dřív než za 2 roky, tak tyto mají znaky vydírání a pracovního vykořisťování.
2: Mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Anna Vacková napsala, že rezort případ předá policii i inspekci práce. Zástupci firmy tvrdí, že jim dohodu o uznání dluhu doporučila s Filipínci podepsat pracovní agentura Principio. Její jednatelka Jana Koblíšková to odmítá.
3: Sport.
2: Americká tenistka Serena Williamsová se po 4leté pauze vrátila vítězně na kurty v Queen's Clubu. 44letá vítězka 23 Grand Slamu uspěla ve 4 po boku 19leté Kanaďanky Bokové. Držitelky divoké karty porazily nasazené trojky Američanku Melicharovou Martinézovou a Novozélandňanku Routliffovou 7-6 a 6-2. České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství světa prohrály 1-3. V tabulce obsadili 2. místo, což znamená pro play-off papírově těžší soupeře.
3: Počasí.
2: Dnes čekejte velkou oblačnost, zpočátku na jihu kraje i slabý déšť nebo přehánky, odpoledne a večer přehánky nebo občasný déšť na většině území, ojediněle i bouřka. Teploty 16 až 19, na horách 11 až 14 stupňů a na Šumavě při srážkách pouze kolem 10. Fouká slabý západní až jihozápadní vítr, rozptylové podmínky většinou dobré, aby o jednička tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 pozor mezi 19. kilometrem u Berouna a 6. u Rudné ve směru na Prahu. Pohybují se tam pracovníci údržby. Stejně tak na silnici 1/20 u Plzně Černic, kde prochází údržbou povrchová kanalizace. Buďte proto za volantem opatrní.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Příjemné středeční ráno vám přejeme. Fotbal a charita jdou dohromady. Můžete se o tom přesvědčit a zároveň tak přispět dvěma nemocným dětem už dneska odpoledne na plzeňském Petříně. Organizátor Karel Nocar k akci říká:
8: nejdůležitější, že je to právě podpora těch dětí a jejich rodičů a vlastně často se z toho hradí věci, které z toho běžného pojištění nejdou, takže jim to zlepší život a i ty celé rodině, takže 100% částky vybraný tak jako každý rok půjde na tyhle dva malý špunty.
7: Než odšpuntujeme rozhovor, který nabídne další detaily, ještě tu bude dnešní kalendárium. Dneska je středa, 10. června 2026. Hezký den.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 6 hodin 12 minut, kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Je středa 10. června a svátek mají nositelky jména Gita. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Jeden z památných dnů československého fotbalu nastal 10. června 1934. Náš tým ve finále mistrovství světa v Římě nastoupil proti domácí skvadře Azuře. Po prodloužení naši prohráli 1-2 a získali světové stříbro. V pátek ve 4 ráno našeho času začne pro naše barvy další světový šampionát. Prvním soupeřem bude Jižní Korea. Dnes je u nás významný den. 10. června 1942 v odvetě za smrt Reinharda Heydricha německé jednotky SS vypálily a vyhladily obec Lidice na Kladensku. Nacistické vraždění si vyžádalo celkem 340 obětí. Kateřina Siňaková a Barbora Krejčíková vyhráli 4 hry na tenisovém French Open před 8 lety. Byl to jejich první triumf na Grand Slamovém turnaji. Za pár týdnů přidali tehdy druhý ve Wimbledonu, pak jich přidali ještě 5. Kateřina Siňaková přidala teď o víkendu na Roland Garros další, 11. ve 4 hře.
3: Nebylo to v plánu, ale jak vlastně bylo najednou řečeno, že to byl 11. titul, tak samozřejmě já jsem obrovskou radost, hodně to na mě dolehlo.
2: Doma má jeden ve smíšené a taky 2 olympijské.

0: zlatá. Bravo, Katko. V roce 1791 se narodil literární historik, buditel a taky podle všeho falzifikátor Václav Hanka. Za jeho účasti se zázračně objevily rukopisy Královedvorský, Zelenohorský, ale taky píseň Vyšehradská a píseň Milostná krále Václava. Zázrak. Marcela Holanová má dnes 75. narozeniny. Já přeju pěkný den.
1: Diváci seriálu Ulice si ji pamatují jako Ukrajinku Světlanu, fanoušci soutěže Peče celá země ji znají jako televizní moderátorku a v Plzni ji už brzy uslyšíme zpívat v Lochotínském amfiteátru. To proto, že přijala roli Donny v muzikálu Mamma Mia. Tereza Bebarová bude vyprávět o svých dětech, životních milnících a kdo ví, možná nám i zaspívá ukázku ze zmíněného představení. Tak poslouchejte, rozhovor startuje krátce po 10. hodině. Za chvilku od nás předpověď počasí.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: Zataženo, na jih kraje se blíží déšť z Bavorska, teploty mezi 9 a 12 stupni Celsia, přesně tak plzeňští meteorologové popisují dnešní ráno v plzeňském kraji, tedy aktuální počasí. Dnes bude deštivo a chladněji.
1: Počasí.
0: Čeká nás většinou velká oblačnost, během rána a dopoledne na jih kraje z Bavorska slabý déšť, zejména na Šumavě a v Pošumaví po většinu dne i trvalejší. Kolem poledne a odpoledne se postupně i na zbytku území objeví četné přehánky. Nejvyšší denní teploty mezi 15 a 18, na jihu kraje většinou jen do 16 stupňů Celsia. Co se týče nejvyšších teplot na horách, měly by být mezi 11 a 14, na Šumavě při trvalejších srážkách jenom kolem 10 stupňů Celsia. Slabý západní až jihozápadní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Naše zábavná rozhlasová talk show Otázky Tondy Procházky míří tentokrát do Plas. 17. června od 18 hodin se v tamním kulturním domě představí herečky Ivana Jirešová, kterou scénáristé nekonečného seriálu Ordinace v růžové zahradě nikdy nešetřili. A Monika Švábová, hrdá pražanda, která v roce 1968 přijala angažmá v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Zůstala a dodnes patří k předním osobnostem plzeňského divadla. Vstupenky můžete zakoupit na stránkách www.dkplasy.cz a také v městské knihovně. Otázky Tondy Procházky. 17. června od 18 hodin v kulturním domě Plasy. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tak vám do nového dne přejeme hodně elánu, 6 hodin 23 minut, aktuální čas. Už po čtvrté se sejdou zejména sportovní osobnosti, aby podpořili dobrou věc. Charitativní fotbalové utkání mezi týmem Bez frází a plzeňskými hokejisty se odehraje odpoledne na hřišti plzeňského Petřína na Slovanech. Podrobnosti zjišťoval u organizátora akce Karla Nocera, reportér Vladislav Janouškovec.
1: Karle, chystá se čtvrté charitativní utkání mezi týmy Bez frází a plzeňskými hokejisty na plzeňském Petříně. Hraje se vždycky pro dobrou věc, tak komu jste se rozhodli tentokrát ten výtěžek věnovat?
2: Zase tak jako každý rok nadaci Zdeňky Hein-Edlový a tentokrát to půjde na dvě dětičky, na Danečka a Michalku, a kdokoliv si bude chtít přečíst trošku víc o tom, tak právě na stránkách nadace si ty příběhy může přečíst. Je to silný, proto to ani takhle jako do éteru nechci zmiňovat, protože já si myslím, že nejdůležitější, že je to právě podpora těch dětí a jejich rodičů, a vlastně často se z toho hradí věci, které z toho běžného pojištění nejdou, takže jim to zlepší život a i ty celé rodině, takže 100% částky vybraný, tak jako každý rok, půjde na tyhle dva malý špunty.
1: Zveme posluchače Českého rozhlasu Plzeň na charitativní zápas plzeňských hokejistů a týmu Bez frází, byť ve fotbale, tak pojďme představit ten program, kdy mají a kam diváci dorazit.
2: Utkání se uskuteční ve středu 10.6. od 17.30 na SK Petřín, a to, co si myslím, že je nejdůležitější, zmínili jsme, že to podpora ty dvou dětí, ale myslím si, že fanoušci sportu si užijou těch sportovních osobností dostatek. Vlastně tým HC Škoda Plzeň, který už vlastně třetím rokem se toho účastní a jsme za to moc rádi, tak tým Bez frází, který letos bude mít takový osobnosti, jako je třeba Bára Strýcová, tady je rodačka, která přesahuje svými výkony a vlastně teďka už i v maratonu hranice Plzně, ale i České republiky, si troufám říct, v bráně klasickou jedničku nám doplní Tomáš Vaclík, takže to bude taky skvělý. A standardně ty lidi, co tam byli i v minulých letech, jako Dominik Kubalík, Roman Staša, Ondřej Kratina, takže těch osobností tam bude spousta. V poločase zase bude soutěž o ceny a vlastně po celém zápase tam bude autogramiáda, kde ty fanoušci, kteří budou chtít nechat si podepsat ať už kartičky nebo cokoliv, co si připraví, a vždycky tam bývá dobrá atmosféra, takže myslím si, že na fotky a případně krátkou výměnu s některýma s těma sportovcema bude čas.
1: Vy se taky osobně chystáte nastoupit, anebo budete mít plnou hlavu těch organizačních záležitostí?
2: Ne, já jak každý rok, tak určitě taky nastoupím. Já mám radost toho, že to samozřejmě můžu spolutvořit a že tohle to je ta jednodušší část, že jsem na té straně, kdy člověk může pomáhat, ať už právě tou organizací nebo jinýma věcma.
1: Věříte si na plzeňské hokejisty, váš tým Bez frází, že zvítězíte tentokrát?
2: Uvidíme, tady myslím si, že důležitý, aby zvítězila dobrá věc, a z toho mají všichni největší radost. Zároveň samozřejmě na obou stranách jsou soutěživý typy, takže určitě v rámci korektnosti, ale tak si nedáme nic zadarmo. Uvidíme, bude to hodně na tom, máme tam nějaký fotbalisty, tak snad nám budou dávat takový pasy, aby my jsme to dokázali dostat do brány.
1: Říká organizátor charitativního fotbalového utkání mezi týmem Bez frází a plzeňských hokejistů Karel Nocar. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Zájem o studium na lékařské fakultě v Plzni se opět o něco zvýšil. Šanci na přijetí má letos každý desátý uchazeč. Přihlášku si podalo přes 3700 studentů, loni jich bylo necelých 3600. Uvedla to mluvčí fakulty Barbora Černíková. Přijímací zkoušky se uskuteční v pondělí 15. června. V Plzni pokračuje konference Inovujeme Next Level. Přednášky a workshopy je možné navštívit v technickém parku Tech Tower, dále v Cukrovarské ulici nebo v areálu pivovaru v Plzni. Program je zaměřený na umělou inteligenci, drony a podnikání. Český statistický úřad dnes zveřejní údaje ke květnové inflaci. Předběžné odhady počítají s tím, že spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 2,1%, což by znamenalo zpomalení inflace. Podle analytiků za to může hlavně slábnoucí tlak na zdražování pohonných hmot. Lidé si dnes připomínají 84 let od vyhlazení Lidic. Nacisté po atentátu na zastupujícího říšského protektora Heidricha srovnali obec se zemí. Zastřelili 173 mužů. Většinu žen s dětmi převezli do koncentračních táborů. Papež Lev XIV. Dnes v Barceloně slavnostně otevře dostavěnou věž Ježíše Krista v bazilice svaté rodiny. Slavná Sagrada Familia přivítá hlavu katolické církve přesně 100 let od úmrtí katalánského architekta Gaudího, který ji navrhl. Halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuel čeká dnes po úspěchu v Římě, kde se jako třetí česká čtvrtkařka dostala pod hranici 50 sekund. Start v diamantové lize. V Oslu se představí i oštěpařka Nikola Ogrodníková. A ještě počasí, dnes čekejte velkou oblačnost, slabý déšť, na Šumavě a v Pošumaví po většinu dne i trvalejší. Odpoledne četné přehánky a teploty 15 až 18, na Šumavě při trvalejších srážkách pouze kolem 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 pozor, mezi 19. kilometrem u Berouna a 6. u Rudné ve směru na Prahu, pohybují se tam pracovníci údržby. Stejně tak na silnici 1/20 u Plzně Černic, kde prochází údržbou povrchová kanalizace. A uzavírka platí na Klatovsku v Olšanech, opravuje se vozovka a úsekem se projíždí maximálně 30-kilometrovou rychlostí.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jaký úkol dostala herečka Lída Bárová od agenta A54 Tymela? I to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host od spisovatele Pavla Černého. Má pár podrobností, uslyšíte za chvilku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: 6:07, po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové policejní instruktor sebeobrany a spisovatel Pavel Černý. Dozvíme se například i to, že napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi. Během příprav zjistil spoustu zajímavých informací, co se dozvěděl třeba o Lídě Bárové.
1: No tak ten agent A54, Paul Timo, jí vlastně zaúkoluje, aby toho jednoho z nejhorších gestapáků, šéfu SD, když řeknu bezpečnostních složek BMH, brala na večeře nebo nechávala se od něj pozvat a tahala z něj informace. Lída Bárová posléze byla dosti vlastně až uražená, ona, která se cítila vždy obletovaná, tím muži obdivovaná, že ten BMH na ní úplně tolik nereaguje, jako na ženskou, jo, a byla z toho trošku zklamaná, než trošku potom poznala, což byla málo známá informace, dodnes je to spíše spekulace, ale ona to prý to potom podávala tak, že se vlastně došlo k tomu, že byl homosexuál, proto ona vlastně byla zklamaná, když tak řekneme úplně zbytečně, a že to bylo pochopitelné.
0: Celý rozhovor s Pavlem Černým si poslechněte po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: nemocnici v Chebu skončila rekonstrukce onkologického oddělení, nové jsou pokoje i zázemí pro personál a veškeré podrobnosti dodáme ještě do 7. hodiny.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude většinou velká oblačnost, během rána a dopoledne na jih kraje z Bavorska dorazí slabý déšť, zejména na Šumavě a v Pošumaví po většinu dne i trvalejší. Kolem poledne a odpoledne se postupně i na zbytku území objeví četné přehánky. Nejvyšší denní teploty mezi 15 a 18, na jihu kraje většinou jen do 16 stupňů Celsia, na horách teploty od 11 do 14 stupňů Celsia, na Šumavě při trvalejších srážkách jenom kolem 10. No a k tomu slabý západní až jihozápadní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Hezké ráno vám přejeme v 6 hodin a 43 minut.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, 6 hodin a 47 minut. Moderní pokoje, nové přístrojové vybavení i zázemí pro personál. V nemocnici v Chebu skončila rekonstrukce onkologického oddělení, které je součástí pavilonu C. Práce trvaly přes rok a byly důležité. Budova z 50. let minulého století se totiž naposledy rekonstruovala před zhruba 30 lety. V současné době tak už nesplňovala hygienické ani prostorové nároky.
1: Začneme teda nahoře na stacionáři, kde by měla být ambulance, čekárna plus ta aplikační místnost. Pak se přesuneme dolů, abyste viděli, jak vypadá plánovací CTčko, a pak si ukážeme oddělení. Tak jde.
2: Začal s prohlídkou modernizovaného onkologického oddělení v nemocnici v Chebu primář Pavel Krištof. My jsme teď došli do té lůžkové části. Ta lůžková část je také úplně nová. Jsme tady v jednom z pokojů, jsou tady dvě lůžka, monitory. Bylo jich tady v minulosti víc těch lůžek?
3: My jsme měli od dvou přes tří až po čtyřlůžkové pokoje, což samozřejmě znamená, že pro lidi, kteří musí u nás strávit poměrně dlouhou dobu, protože ozařování může trvat až třeba 7 týdnů. Proto my jsme velmi rádi, že se teďko podařilo to udělat takovým způsobem, že už máme jenom dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zázemím, které také nebylo standardem, plus ještě dokonce máme i nějaká monitorovaná lůžka.
2: Jak důležitá byla ta modernizace onkologického oddělení, co se týká jak pacientů, tak samozřejmě i vás, personálu?
3: Tak důležitá byla už jenom proto, že se nám tu propadaly podlahy a už se tady nedalo ani jezdit s postelema, s vozejkama, a roztrhaný lino hrozilo, že se o to přerazíme buď my nebo pacienti. Navíc ta budova byla špatně izolovaná, takže ta rekonstrukce nejvyšší čas, aby proběhla, protože poslední opravdu probíhala někdy asi před 30 lety. A to ještě v půlce došly peníze, takže se to nedobudovalo tak, jak bylo zapotřebí. Další výhodou třeba, na kterou jsem si vzpomněl, je teďko, že už konečně máme klimatizaci. To znamená, že pokoje, na kterých bylo v létě za normálních okolností přes 30 stupňů a nedalo se to vyvětrat, už snad budou poskytovat lepší tepelný komfort.
2: Generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice Jiří Štefan. A co se týče spolupráce vlastně onkologie Cheb, onkologie Karlovy Vary, to všechno je sjednocené a bude to pokračovat dál, tak jak byli vlastně pacienti zvyklí.
4: Říkám, jsme v tuhle chvíli jedna společnost, máme dvě pracoviště a mojí vizí je, aby jsme si vzájemně uvědomili, že obě dvě nemocnice mají své důležité místo ve společnosti. Cílem vedení je, aby se vzájemně propojily ty týmy, aby se využila ta synergie. A tady v případě onkologického oddělení je to naprosto klíčový. A musím říct, že obě dvě oddělení spolupracují, pacientů je hodně, každý má rozdělenou tu činnost a musíme se o všechny ty lidi postarat, takže bez toho to nepůjde.
2: Rekonstrukce onkologického oddělení stála včetně přístrojového vybavení téměř 258 milionů korun. Z Chebu Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Pojďte s námi oslavit 90 let výroby trolejbusů Škoda a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června vás zveme do areálu Depo 2015 na oslavy trolejbusů plné historie, techniky a zábavy pro celou rodinu. Těšit se můžete na historické i moderní trolejbusy, slavnostní jízdy, soutěže a doprovodný program. Začínáme v 10 hodin. Více informací na www.skodagroup.com.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Chátrající bývalý hotel Škoda v Plzni čeká proměna, už začaly vyklízecí práce. Studenti si při letních brigádách musí hlídat výši výdělku a dnes bude zataženo oblačno, slabý déšť nebo přehánky, teploty do 18 stupňů. U zpráv přeje pěkné ráno Andrea Samešová. Bývalý hotel Škoda za minulého režimu, jeden z nejznámějších v Plzni, projde rekonstrukcí za 200 milionů korun. Schátralý objekt, který od roku 2000 sloužil jako ubytovna, se promění v moderní čtyřhvězdičkový hotel. Provozovat ho bude světová hotelová síť a cílem je navrátit budově původní prestiž, uvedl z developerské a investorské firmy Michal Fitztum. Během následujících dnů má být vydáno stavební povolení a v červenci začnou bourací práce. Přestavba je součástí proměny lokality na náměstí Českých bratří. Studenti si musí při letních brigádách dávat pozor na to, kolik si vydělají. Za absolventy středních škol platí zdravotní pojištění stát do konce srpna, ale příjem nesmí překročit stanovený limit, který je u dohod o provedení práce 12 000 korun a u dohod o pracovní činnosti 4,5 tisíce. Pokud absolventi nepokračují ve studiu a nenastoupí do zaměstnání, musí si zdravotní pojištění hradit. Sociální pojištění naopak není povinné pro všechny, říká mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jakub Bejček.
2: Pokud nebude absolvent zaměstnaný, nemá ze zákona povinnost platit sociální pojištění a proto za jeho neplacení žádné sankce nehrozí. Zde je však třeba si uvědomit, že neúčastí na sociálním pojištění se nezapočítávají odpracované roky pro budoucí důchod. Nevzniká nárok na nemocenskou, na ošetřovné nebo peněžitou pomoc v mateřství.
0: Status studenta ztrácejí i ti absolventi, kteří začnou po střední škole podnikat. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta navrhla setkání zaměstnanců úřady s ministry práce, kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Chce vést dialog, jak napsala v reakci na dopis, kterým odboráři na úřadu vlády vyhlásili stávkovou pohotovost, protože chtějí přesun agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na ministerstva zastavit. Do nových kanceláří by se měli úředníci přesunout 1. července. Další mladé sýčky se letos podařilo odchovat ochráncům přírody ze spáleného Poříčí. Zapojili se do tříletého přeshraničního projektu s cílem zachránit populaci ohrožených sýčků. Letos mají chovné páry v 13 vypouštěcích voliér v různých budovách v regionu i venku na pastvinách. Aktuální situaci popisuje Petr Jandík ze záchranné stanice živočichů ve spáleném Poříčí.
3: Já myslím, že ta sezona zatím se vyvíjí dobře a v těch budkách máme spoustu mláďat. Nemáme to všude ještě přesně spočítaný. Jakmile jsou ty mláďata malá, tak my do toho nechceme vůbec moc zasahovat. Ale musím říct, že co jsme nakoukli, tak ve všech voliérách zatím máme odchovy a myslím si, že ty počty budou slušný na letošek. Sport.
0: Výškař Jan Štefela si na mítingu Kladnohází vylepšil letošní maximum. Závodník plzeňské Škody skočil 225 cm. Díky menšímu počtu oprav ho ale předčil Němec Potý stejným výkonem. Štefelu potěšilo, že se oproti úvodu venkovní sezóny cítil lépe.
4: Právě, že to je na to možná to nejhorší, že jsem úplně zdravý, cítím se úplně nejlíp. Za dlouho jsem se takhle dobře necítil. Ale neumím to prostě prodat, no. Jak jsem zesílil a zrychlil a celkově se fakt cítím dobře, tak ta technika trošku stagnuje, ale pracujeme na tom a chce to jenom vyskákat. Ta sezona bude dlouhá, pro mě je důležité mistrovství Evropy.
0: Své soutěže v Kladně ovládli koulař Staněk, oštěpařka Syčaková a kladivář Myslivčuk. Počasí. Čekejte většinou velkou oblačnost, zpočátku na jihu kraje slabý déšť, hlavně na Šumavě a v Pošumaví po většinu dne i trvalejší, kolem poledne a odpoledne postupně četné přehánky, teploty 15 až 18, na horách 11 až 14 a při trvalejších srážkách pouze kolem 10 stupňů. Fouká slabý západní až jihozápadní vítr a biostupeň 1, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Sponzorem pořadu je
6: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 přibylo omezení na kilometru 54 u Holoubkova na Rokycansku. Ve směru na Prahu se pracuje na údržbě mostu. Na Tachovsku začíná oprava silnice u Cebivy směr Bezemíne a ve Stříbře ve směru na Sitno se pohybují pracovníci údržby zeleně. Buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Hezké středeční ráno vám přejeme, podobně jako nábytek je třeba složit i nákladní auto. Takovou montáž si vyzkoušeli studenti tří škol v Plzeňském kraji a výsledek předali do služby silničářům. Víc vám řekneme za chvilku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
7: A počkejte si taky na rubriku Ahoj rádio. Máme 6 minut po 7.
1: Český rozhlas Plzeň.

co je to kérka? Svůj pohled na věc vám za chvilku nabídnou děti v rubrice Ahoj rádio. Znáte Věrku, Lojzi dcerku, co má kérku místo šperku? Na kašp

0: Co je to kérka?
1: Sekerka. Ostrá věc.
2: Jakoby něco keramického.
3: Mrkev. Něco jako trochu kolečko, ale je to sproutěný, jako je, řekněme, že z proutku jako má to dvě kola a že se s ním nakládá třeba dřevo, ale není to zase kolečko, že to je něco podobného.
4: Nějaká barva nebo jako něco takového, štětec nebo potřeba na kreslení nebo takový psaní.
5: Kérka jako Klárka.
6: Ahoj, rádio!
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin a 16 minut už zdravím meteorologa Tomáše Vejvodu a ptám se na aktuální počasí. Hezké ráno.
2: Dobré ráno, tak momentálně je převážně zataženo a na jihu kraje se vyskytuje i slabý déšť. Teploty se nejčastěji pohybují v intervalu od 8 do 12 stupňů Celsia.
1: Deštník bude dneska náš věrný pomocník?
2: Tak hlavně na tom jihu kraje, kde se očekávají ty srážky ráno dopoledne. Bude jinak přes den většinou velká oblačnost, ráno dopoledne teda zejména na tom jihu kraje se bude vyskytovat slabý déšť, na Šumavě by mohl být po většinu dne i trvalejší. Potom kolem poledne a odpoledne se i na zbytku území objeví četné přehánky, takže ten deštník bude potřeba a ty nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od 15 do 18 stupňů Celsia a na horách to bude většinou od 11 do 14 stupňů Celsia. Na Šumavě při trvalejších srážkách bude jen kolem 10 stupňů Celsia.
1: No a v příští hodině si zavoláme i kvůli tomu, abychom zjistili, jak bude zítra. Děkujeme za tím a přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude publicista a policejní instruktor sebeobrany Pavel Černý.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

nešahej na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Nešahej na mě, křičí teď na Hodinách 7. hodina na 20. minutu. Marně. Už po čtvrté si mohli vybraní studenti středních škol vyzkoušet kompletní sestavení nákladního vozu Tatra. A to díky projektu Tatra do škol, který pomohlo financovat plzeňské hejtmanství. Smontovaný automobil si pak převzala Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
2: Je hezký to konečně po roce i přes tu přestávku vidět už konečně složený a že to bude moci jít na cestu. Pro nás je to taková hezká třešnička na dortu, že už to máme předaný a je to za námi.
3: Popisuje svoje pocity student Martin Sika z Křimic, který pomáhal Tatru sestavovat.
2: Předtím, než jsme vůbec sestavovali, tak byl největší problém s náhradníma dílama udělat si nějaký pořádek, protože všechno přijde v kontejnera, takže roztřídí a začíná se vlastně podvozkem. A pak opravdu po nějakým tom týdnu, kdy už je podvozek složený, tak jenom čekáme, než nám přijedou technici z Kopřivnice vypomoc, aby jsme dodělali různé hadičky, elektriku natahali, usadili motor a kabinu potom navrch.
3: Střední průmyslová škola v Křimicích se do projektu Tatra do škol zapojila už po čtvrté, jak říká ředitelka školy Irena Nováková.
4: V roce 2021 jsme postavili první Tatru, tu postavili pouze naši žáci a další roky už se do toho zapojili Rokycany a Kralovice, takže vlastně celkem to dělá 6 žáků.
3: Projekt má několik částí. Nejprve si mistři vybírají studenty, kteří Tatru budou stavět.
4: Jsou to žáci z oboru autotronik, mechanik, opravář motorových vozidel. Další je odborné školení v Tatře Kopřivnice, kdy žáci a učitelé odborného výcviku jsou tam celý jeden týden. Následuje dovoz dílů přímo do naší školy a pak následuje vlastně odjezd Tatry do Kobytu Jičín, kde se dělá nástavba.
3: Poslední fází je právě předání vozu Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje. Klíčky si od studentů převzal provozní a investiční technik Petr Bomáčka.
5: Tenhle ten konkrétní vůz bude nasazený v oblasti Gerlovy huti. Je to spojený se spolupráci se střední průmyslovou školou dopravní, kdy máme možnost si tam i odzkoušet naše auta před technickou kontrolou a zase jejich chlapci můžou k nám přijít na praxi do dílen.
3: Správa a údržba silnic chce auto zařadit do provozu i hned. Nejvíc ale Tatra poslouží v zimních měsících. Z Plzně Zuzana Waldmanová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Přemoženská uzenina. Nejlepší chvíle? Ty strávené s rodinou. A na stole? Poctivá uzenina, která chutná všem. Třemošenská uzenina. Pro chvíle, na kterých záleží. Třemošenská uzenina.cz

0: je 7:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Bývalý hotel Škoda, v minulosti jeden z nejznámějších v Plzni, čeká rekonstrukce za 200 milionů korun. Budova, která v posledních letech sloužila jako ubytovna, se promění na moderní čtyřhvězdičkový hotel. Provozovat ho bude světová hotelová síť. Uvedl to z developerské a investorské firmy Michal Fitztum. Práce začnou už v červenci. Přestavba je součástí proměny lokality na náměstí Českých bratří. V tělocvičně základní školy v Janovicích nad Úhlavou na Klatovsku se zřítila část omítky ze stropu. Ve zhruba 90 let staré budově v tu chvíli nikdo nebyl. Tělocvična zůstává uzavřená, potvrdil starosta Michal Lindhardt ze sdružení Janovicko. Tělocvična přitom prošla v uplynulých letech modernizací. Nová je podlaha, také osvětlení nebo okna. Maximální povolené ceny pohonných hmot dnes klesly. Benzín je možné prodávat nejvýš za 41 korun a 40 haléřů, to je o 10 haléřů méně než včera. U nafty klesl cenový strop o 14 haléřů na 39 korun a 91 haléřů. Vyplývá to z údajů ministerstva financí. Dýšina na Plzeňsku bude mít novou hasičskou zbrojnici. Stávající zázemí hasičů na obecním úřadě je nevyhovující. Obec zaplatí zhruba 30 milionů korun a třetinu pokryjí dotace. Nová zbrojnice má být hotová do konce roku. Výškař Jan Štefela si na kladenském mítingu vylepšil letošní maximum. Atlet plzeňské Škody skočil 225 cm. Díky menšímu počtu oprav ale předčil Němec Potý stejným výkonem. Své soutěže v Kladně ovládli koulař Staněk, oštěpařka Syčaková a kladivář Myslivčuk. A ještě počasí. Dnes čekejte většinou velkou oblačnost. Zpočátku na jihu kraje slabý déšť, hlavně na Šumavě a v Pošumaví po většinu dne i trvalejší. Postupně četné přehánky. Nejvyšší teploty 15 až 18, na horách při trvalejších srážkách pouze kolem 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 platí omezení na exitu 100 směr Praha. U Heřmanovy huti stojí porouchané vozidlo. Stojící kamion na sjezdu z dálnice je označený trojúhelníkem. Projíždějte s velkou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Mobilní mola a revitalizované břehy řeky Otavy v Horažďovicích, pojmenování fotbalového stadionu v Kralovicích po hráči a trenérovi Václavu Vopatovi, audioprocházka Atlas nepoddajnosti na jižním předměstí v Plzni. To je obsah dnešní rubriky O čem se píše. Bude to za chvilku.

0: Český rozhlas Plzeň vám přeje příjemné středeční ráno. Na hodinách máme 7 hodin a 40 minut.
1: O čem se píše?
0: Mobilní mola můžou už druhým rokem užívat vodáci a lidé koupající se v Horažďovicích v řece Otavě. Letos je pro ně příjemnou změnou i revitalizované prostředí podél řeky. Většina plochy za fotbalovým hřištěm směrem k řece byla zatravněna. Přečtete si v Horažďovickém obzoru. Fotbalový klub TJ Sokol Kralovice pojmenoval svůj stadion po Václavu Vopatovi, dlouholetém hráči a funkcionáři. Uctil tak památku člověka, který měl kralovický fotbal hluboko ve svém srdci a na hřišti i mimo něj zanechal nesmazatelnou stopu. Václav Vopat navždy opustil řady sportovců v závěru loňského roku, píše se o tom v Kralovickém obzoru. Domečky pro kočky, pozůstatky zahrádkářské kolonie, představy o budoucí silniční tepně. I tak vypadá lokalita na jižním předměstí v Plzni, kterou nově oživuje audioprocházka Atlas nepoddajnosti. Ta začíná začerpací stanicí v Borské ulici, stačí načíst QR kód a v mobilním prohlížeči se otevře rozhraní, které návštěvníka naviguje mezi jednotlivými zastaveními. Jakmile člověk vstoupí do vyznačené oblasti, spustí se hudba a mluvené slovo. Autoři doporučují vzít si sluchátka, zážitek je pak mnohem intenzivnější. O procházce Atlas nepoddajnosti pojednává článek s reportáží na našem webu plzeň.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio.

0: Za chvilku vám ušetříme skoro 1400 korun za dvě volné vstupenky na divadelní představení, které od nás můžete získat v telefonické soutěži. Zkuste štěstí ještě do 8 hodiny.
1: Počasí.
0: Venku dneska bude většinou velká oblačnost, během rána a dopoledne na jih kraje z Bavorska dorazí slabý déšť, zejména na Šumavě a v Pošumaví po většinu dne i trvalejší. Kolem poledne a odpoledne se postupně i na zbytku území objeví četné přehánky. Nejvyšší denní teploty by dnes měly být mezi 15 a 18, na jihu kraje většinou jenom do 16 stupňů Celsia. Na horách od 11 do 14 stupňů, na Šumavě při trvalejších srážkách jenom kolem 10. Slabý západní až jihozápadní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 7:50, pojďte si zahrát o 2 vstupenky na představení Pořád jsem to já v rámci festivalu Pojď sem na divadlo. To představení se koná 16. června v Měšťanské besedě v Plzni. 2 volné vstupenky jsou k mání na čísle 221 554 222. V tom představení hrají Jitka Schneiderová, Zuzana Bidžovská, Daniel Krejčík a další herci. A o čem to je? Eliz Haulendová zapomíná věci. Kde má být, kdy tam má být, kdo všechno tam má být. Každému se občas stane, že zapomene. Občas zapomeneme klíče, nemůžeme si vybavit jméno bývalého spolužáka, nebo se ze sebe snažíme dostat slovo, které nám z nějakého důvodu uvízlo na jazyku. Stává se nám to všem. Na vině může být únava, stres nebo nevyspání. Pokud jste žena po 50, můžou být takové problémy způsobené menopauzou. Eliz to má jinak. Eliz má Alzheimera. Zbytek uvidíte v Měšťanské besedě v Plzni v rámci divadelní verze Oscarového filmu a knižního bestselleru. A už směřuji k soutěžní otázce. Která herečka získala za svůj výkon ve filmu Pořád jsem to já, Oscara a taky spoustu dalších jiných cen? Julianne Moore, Julia Roberts anebo Meryl Streepová? Linka do studia 221 554 222, ale vy to moc dobře víte. Zdravím vás, přeju hezké ráno, kdo tam je?
1: Dobré ráno, tady Jarka.
0: Jarko, tak povídejte, máte pro mě správnou odpověď?
1: No, já budu typovat a typla bych Cčko.
0: Cčko, Meryl Streepová. Ano. Z té odpovědi usuzuji, že film Pořád jsem to já jste neviděla.
1: Ne.
0: Takže je vám jasné, že je to špatně. Uh-huh. Je mi moc líto, budeme se těšit někdy příště. Každopádně děkujeme za účast.
1: Není zač.
0: Mějte se moc hezky, zdravíme vás, nashledanou. Ale musíme pokračovat na lince 221 554 222, protože v prvním telefonátu jsme se správné odpovědi nedočkali. Ptám se na to, která herečka získala za svůj výkon ve filmu Pořád jsem to já, Oscara a spoustu dalších cen. Julianne Moore, Julia Roberts anebo Meryl Streepová. Tak koho tam máme v tuto chvíli? Hezké ráno.
2: Hezké ráno, tady posluchačka Jana.
0: Jano, povídejte.
2: Ale zkusím teda Ačko.
0: Ačko, Julianne Moore. Říkala jste, že nevíte.
2: Nevím.
0: Tak víte, Julianne Moore.
2: Super!
0: A vy teď v české divadelní verzi uvidíte Jitku Schneiderovou, ať je to krásný zážitek. Gratuluju, nashledanou.
2: Tak děkuju moc, nashledanou.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Slíbili si, že budou při sobě stát v dobrém i ve zlém. Český film Slovo. ČT2. V lize férového fotbalu nerozhodují jenom góly, ale i pravidla férové hry. O unikátním projektu v premiérovém dokumentu Když fotbal dává hlas. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního udílení cen nejúspěšnějším českým skladatelům a textařům. Ceny OSA 2026 aneb hudbu složil, slova napsal. Středeční večer s Českou televizí.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Lékařská fakulta v Plzni eviduje letos rekordní počet přihlášek. Český statistický úřad zveřejní květnovou inflaci. Festival Skupova Plzeň si připomíná 100 let od prvního vystoupení Hurvínka. A čekejte zataženo, oblačno, slabý déšť nebo přehánky, teploty do 18 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Zájem o studium na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni je vyšší než loni. Fakulta eviduje 3700 přihlášek. Podrobnosti doplní její mluvčí Barbora Černíková.
4: Někteří uchazeči byli přijati bez přijímaček na základě vynikajících studijních výsledků. Někteří se hlásí na oba programy všeobecné i zubní lékařství a proto očekáváme celkově něco přes 2600 uchazečů, kteří by se měli dostavit v tento den k přijímacím zkouškám.
2: V souvislosti s pondělní přijímací zkouškou musí řidiči počítat v Aleji Svobody v areálu fakulty a fakultní nemocnice s vyšším pohybem chodců. Situaci navíc zhoršují probíhající stavební práce. Český statistický úřad dnes zveřejní údaje ke květnové inflaci. Podle odhadů spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 2,1%, což je o 0,4% méně ve srovnání s dubnem. Důvodem může být hlavně slábnoucí tlak na zdražování pohonných hmot.
5: Ceny pohonných hmot v předchozích měsících rostly kvůli konfliktu na Blízkém východě. Podle analytiků už ale tlak na jejich zdražování odeznívá. Předběžné údaje Českého statistického úřadu zároveň ukazují, že meziročně zlevnily taky potraviny a nealkoholické nápoje, a to o necelá 2%. Dominik Hron, Český rozhlas.
2: V Plzni začal 36. ročník Mezinárodního festivalu loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň. Kromě soutěžní přehlídky nabízí i mezinárodní program a připomíná z té výročí vzniku loutky Hurvínka, uvedl ředitel pořádajícího divadla Alfa Jakub Hora. Festival potrvá do neděle a kromě Alfy se bude hrát i v divadle J.K. Tyla, v prostoru Moving Station nebo v Depo 2015. Loutku Hurvínka vytvořil v roce 1926 řezbář Gustav Nosek jako překvapení pro Josefa Skupu, který od roku 1920 vystupoval v plzeňském loutkovém divadle. Papež Lev XIV. Dnes v Barceloně slavnostně otevře věž Ježíše Krista v bazilice svaté rodiny. Slavná Sagrada Familia přivítá hlavu katolické církve přesně 100 let od úmrtí katalánského architekta Gaudího, který ji navrhl.
6: Architekta prohlásil loni Vatikán za ctihodného a zahájil cestu k jeho blahořečení. Stavbě baziliky svaté rodiny zasvětil Gaudí posledních 16 let života a po dalších víc než 100 letech se stavba stále dokončuje. Díky věži Ježíše Krista se 172,5 metry se už stala Sagrada Familia nejvyšším kostelem na světě. V Barceloně Lev 14. krátce promluvil i katalánsky. Stejně jako na večerní mši na olympijském stadionu. Před zhruba 40 tisíci lidmi vyzval mimo jiné k tomu, aby se do popředí zájmu dostalo duševní zdraví mladých lidí. Papež v dalších dnech odcestuje na Kanárské ostrovy, kde se setká s uprchlíky mířícími do Evropy. Jiří Kordík, Český rozhlas. Sport.
2: České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na světový šampionát prohrály ve Walesu 1-3 a v tabulce obsadili druhé místo. Porážka znamená pro play-off papírově těžšího soupeře. Českým hráčkám navíc unikl postup do elitní skupiny A příštího ročníku Ligy národů. Mistrovství světa uspořádá příští rok Brazílie.
3: Počasí.
2: Čekejte většinou velkou oblačnost, na jihu kraje slabý déšť, na Šumavě a v Pošumaví po většinu dne i trvalejší, postupně četné přehánky. Teploty 15 až 18, na horách 11 až 14 a při trvalejších srážkách pouze kolem 10 stupňů. Fouká slabý západní až jihozápadní vítr a biostupeň 1, tedy mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Dnes platí omezení na Plzeňskou na silnici 2/180 před Kyšicemi ve směru od Letkova. Na Rokycansku se opravuje vozovka na silnici Stěžkova na Holoubkov a zdržení čeká řidiče na dálnici D5 před Prahou. Kolony stojí od 4. kilometru až do hlavního města. Buďte opatrní.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Tady další zprávy, no a už za chvilku si povíme o tom, kdy se objevily první kolíčky na prádlo. S Martinem Písaříkem v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Zpívá vám Xindl X, Valdemar Matuška a taky Barbra Streisand.
3: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
8: Můj člun asi trpí závadou. Je častějc na dně.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že předměty připomínající kolíčky na prádlo znali již ve starověkém Egyptě? Jejich novodobá historie se ale začala psát až v 17. století v Británii. Za prvními dřevěnými kolíčky stáli zruční řezbáři z řad britských kvakerů. Ti své řemeslo i vynález přenesli na počátku 19. století do Ameriky, kde se do historie zapsal plodný vynálezce z Vermontu David Smith. Právě on si nechal patentovat revoluční dvoudílný model vybavený pružinkou, který prádlo na šňůře definitivně pojistil proti větru. Dnešní podobu, kterou důvěrně známe z každé domácnosti, však kolíček získal až v roce 1887 díky Solomu Moorovi. Jeho vylepšený design byl ideální pro sériovou výrobu, což umožnilo bleskové rozšíření do celého světa. Kolíček se stal natolik univerzálním pomocníkem, že se nevyužívá jen v prádelnách, ale posloužil i k bizarním výkonům, které eviduje Česká kniha rekordů. Jeden z rekordmanů si na obličej připnul 82 prádelních kolíčků, další vyrobil kolíček o délce přes 3 metry, vážící 160 kilo.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, 8 hodin a 17 minut. Plzeň rozšířila svůj bytový fond o dalších 8 nájemních bytů. Jsou v ulici Na Jíkalce poblíž autobusového nádraží. Už na počátku prázdnin se do opraveného domu začnou stěhovat první nájemníci. No a podrobnosti ty dodáme za chvilku.
1: Počasí.
0: Dneska bude většinou velká oblačnost, teď během rána a dopoledne na jih kraje z Bavorska dorazí slabý déšť, zejména na Šumavě a v Pošumaví po většinu dne i trvalejší. Kolem poledne a odpoledne se postupně i na zbytku území objeví četné přehánky. Nejvyšší denní teploty mezi 15 a 18, na jihu kraje většinou jen do 16 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách od 11 do 14 stupňů, na Šumavě při trvalejších srážkách jenom kolem 10. Slabý západní až jihozápadní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Český rozhlas Plzeň vás zve na živé vysílání z velkolepé oslavy trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června od 10 do 17 hodin v depo 2015 oslavíme 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. Uvidíte nejdelší trolejbus na světě, 24-metrový unikát a nejvíc historických trolejbusů na jednom místě. Po celý den vás provede živými vstupy se zajímavými hosty moderátor Richard Jandovský a odpoledne odstartuje i show plná humoru s Jakubem Kohákem. Čekají vás soutěže o Lego stavebnici trolejbusu, obří dětský koutek, jízdy historickými trolejbusy a spousta zábavy. Vstup je zdarma. Po celý den si můžete prohlédnout i náš nejmodernější přenosový vůz. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na oslavě trolejbusů v Plzni.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Omšelý s opadanou fasádou a částečně bez oken. Takový byl bytový dům s číslem popisným 2 v ulici Na Jíkalce v Plzni. Budova z 19. století poblíž autobusového nádraží postupně chátrala. To už ale neplatí. Město Plzeň nechalo 3-patrový dům opravit a teď má výraznou žlutou fasádu. Uvnitř vzniklo 8 různě velkých nájemních bytů. Kompletní rekonstrukce přišla zhruba na 30 milionů korun.
1: Ten dům je z roku 1896. Bydlela tady původně rodina pana podnikatele Pergála, která vedle v objektu měla ledárnu pro plzeňský pivovary. Posléze tady bydleli lidé.
2: Historii domu Na Jíkalce 2 připomíná radní pro oblast bytovou, včetně sociálního a dostupného bydlení, Světlana Budková za Starosty a nezávislé.
1: Ten objekt byl neúplně vybydlený, bydleli tady, myslím, jedna nebo dvě rodiny. Nějakou dobu před tou rekonstrukcí jsme je přestěhovali.
2: Co se s tím domem stalo? Tak to už popíše projektant Martin Vaško.
3: Kompletně obvodový plášť je zateplený, takže jsme na něj vraceli historický vzhled. Zůstalo nám vlastně obvodové zdivo, nosná konstrukce stropů. V současné době je tu dneska nově 8 bytů.
2: Jaké velikosti?
3: 4 plus KK jsou tady v spodním patře, v horních patrech jsou 2 plus KK a 3 plus KK. Takže velké byty s vysokýma stropama.
2: Dole ještě pod námi také jsou nějaké prostory?
3: Tam jsou sklepní prostory. Každý nájemce bytu má svůj vlastní sklep.
2: A je tam ještě něco třeba společného?
3: A kočárkárna.
2: Takže je třeba mít kočárek tady.
3: Nebo kolo.
2: Nebo kolo. No, pojďme se podívat tady po schodech, nebo máte tady výtah?
3: Ne, výtah tu nemáme, historicky tu nebyl a nevešel se sem.
2: Takže půjdeme po schodech a podíváme se do některého z těch bytů. Každý ten byt je tak trošku jiný. Jsou tady místnosti s různými zákoutími.
3: Přesně tak, jelikož se jedná o historický objekt, takže tu museli jsme zachovat nosní zdi, kterých tu bylo několik v tom objektu a nešlo vytvářet si dispozici úplně libovolně, takže jsme maximálně respektovali to, co tu bylo. Vždycky je vlastně obytná místnost s kuchyňským koutem, k tomu náleží nějaká ložnice nebo pokoj podle velikostní dispozice a každý byt má samozřejmě sociální zázemí.
2: Topení je tady jaké?
3: Centrální na výměník, který je dole ve sklepních prostorách.
2: Tak a vrátili jsme se k paní radní. Radní Světlana Budková. Pro koho ty byty jsou určené?
1: Pro Plzeňáky, částečně pro ty, kteří mají registraci na dostupné bydlení, to znamená lidi, kteří mají zhoršený přístup k bydlení na trhu, a částečně jsou to pro lidi bez registrace, to znamená, že to jsou většinou lidi, kteří mají trošku vyšší příjmy. Ty nájmy jsou 158 korun za metr čtvereční.
2: Byty jsou už obsazené?
1: Byty byly vyvěšeny a všechny byty, krom jednoho.
2: Takže je možné, že jeden byt tady v tom domě...
1: Ano, je možné, že jeden byt tady v tom domě bude ještě volný, že ještě bude vyvěšen.
2: První nájemníci se do nově opraveného domu nastěhují v červenci. Ti další se přistěhují v srpnu. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Ve Stříbře na Tachovsku postaví Plzeňský kraj sportovní halu, odborné učebny a výukové zázemí střední odborné školy. S propojením se současnou budovou a úpravami silnic půjde o investici za 250 milionů korun. Kapacita se zvýší o 150 na 450 žáků, což je pro Tachovsko důležité, uvedl náměstek hejtmana Vladimír Kroc z Hnutí ANO. Práce začnou o prázdninách, hotovo má být do září 2028. V Plzni pokračuje konference Inovujeme Next Level. Přednášky a workshopy je možné navštívit v technickém parku Tech Tower, dále v Cukrovarské ulici nebo v areálu pivovaru. Program je zaměřený na umělou inteligenci, drony a podnikání. Zájem o studium na lékařské fakultě v Plzni se letos opět zvýšil. Šanci na přijetí má každý desátý uchazeč. Přihlášku si podalo přes 3700 studentů, loni jich bylo necelých 3600, uvedla mluvčí fakulty Barbora Černíková. Přijímací zkoušky se uskuteční v pondělí 15. června. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta navrhla setkání zaměstnanců úřadu s ministry práce, kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Odboráři kvůli přesunům agent pod jednotlivá ministerstva zůstávají ve stávkové pohotovosti. Experti na lidská práva, duševní zdraví nebo závislosti se obávají, že jejich služby nebudou pod ministerstvy kompletní. Do nových kanceláří by se měly přesunout 1. července. Druhý cizí jazyk na základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Žáci si budou moci vybrat, jestli si ho zvolí nebo ne. Informoval o to ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga. Žáci by se také nemuseli učit angličtinu už od 1. třídy. Rozhodnutí chce ministr nechat na školách. A ještě počasí, dnes čekejte velkou oblačnost, slabý déšť, na Šumavě a v Pošumaví po většinu dne i trvalejší. Odpoledne četné přehánky a teploty 15 až 18, na Šumavě při trvalejších srážkách pouze kolem 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehoda se stala u Klatov na silnici 1/27 ve Štěpánovicích. Srazila se 3 osobní auta a blokují provoz. V úseku se tvoří kolony. A na dálnici D5 přibylo omezení mezi kilometry 98 až 98,5 ve směru na Rozvadov před Heřmanovou Hutí. Důvodem jsou práce na silnici, uzavřen je pravý pruh. Přejeme řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zákrok u zubaře může být bezbolestná legrace k popukání. Stačí k tomu, aby vám o něm Helena Růžičková, mimochodem vystudovaná zubní laborantka, vyprávěla vtip. S patřičným hereckým zaujetím za chvilku stvární všechno možné od zvuku zubní vrtačky až po vyplachování úst. No a rozhodně si počkejte i na poentu. Přejeme hezký den.
1: Dobré ráno. A Vladimír Šťovíček.
3: Trochu větší nos a váha motýlů.

0: V sobotu uplyne 90 let od narození herečky Heleny Růžičkové. Teď vám díky našemu archivu odvypráví vtip. Nikoliv z prostředí porodního sálu, ale zubní ordinace.
1: Stará babička přijde k zubnímu lékaři a říká: pane doktore, tady dojde, strašně to bolí, strašně to bolí. A takový mladý doktor soukromý říká: babi, pojďte se takhle, ne, to si sedněte do křesla, vás pořádně prohlídnu. Taky prohlídne a zjistí, říká: babi, nedá se nic dělat, budeme vrtat. Tak mu neodevřela pusu, že, a on začal vypláchnout. A on začal vypláchnout. Když to bylo po sedmí, tak se tak babička utírá a říká: pane doktore, budete ještě dlouho vrtat. A ten zubař, jak se takhle přehází tvrtášky, říká: pojďte se obě, já se potřebuji dostat na nervy. A ta babička jen takhle se takhle zaklonila a říká: Ježíši Kriste, to budete vrtat dlouho.

0: Tady je středeční dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Na hodinách máme 8 hodin a 640 minut. Už za chvilku se podíváme na to, co zásadního se chystá na silnicích v našem kraji.
1: Počasí.
0: Přednost má ale meteorolog Tomáš Vejvoda. Tak co nám dělá počasí? Dobrý den.
2: Dobrý den, tak i nadále je převážně zataženo a na jihu kraje se vyskytuje slabší déšť a teploty se nejčastěji pohybují v intervalu od 10 do 13 stupňů Celsia.
0: Déšť se tady přes den pozastaví?
2: Tak i přes den bude většinou velká oblačnost, přičemž ráno a dopoledne se zejména na jihu kraje bude vyskytovat ten slabší déšť. Na Šumavě by mohl být po většinu dne i trvalejší. Potom kolem poledne a odpoledne se i na zbytku území začnou objevat postupně četné přeháníky a ty nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od 15 do 18 stupňů Celsia. Na Hrách to bude většinou od 11 do 14 stupňů a na Šumavě při trvalých srážkách bude jen kolem 10 stupňů Celsia.
0: Jak moc podobný nebo jiný bude zítřek?
2: Tak zítra bude již proměnlivější, ale stále většinou velká oblačnost. Již během dopoledne se postupně objeví přeháňky nebo i slabší bouřky, které budou pak ustávat až ve večerních hodinách. Maximální denní teploty budou poměrně nízké, nejčastěji vystoupí na hodnoty od 14 do 17 stupňů Celsia, na Hrách to bude od 9 do 12 stupňů a k tomu povane během dne mírný západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, přičemž v přeháňkách a bouřkách přechodně zasílí.
0: Děkujeme a mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Až do prosince musí motoristé počítat s dopravními omezeními v Nalžovských horách na Klatovsku. Podrobnosti má mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Od posledního květnového týdne je na průtahu městem Nalžovské hory na hlavní trase mezi Strakonicemi a Klatovy úplně uzavřená silnice 1/22. Dlouhodobě tady opravujeme průtah celým městem. Kromě opravy povrchu a prací pod povrchem komunikace na dešťové kanalizaci, přeložkách kabelů, vodovodu a rekonstrukci kanalizace se teď stavba rozšířila o výstavbu nové opěrné zdi. Úplná uzavírka komunikace je v plánu do prosince. Následovat bude zimní technologická přestávka a celou akci dokončíme v příštím roce.
0: Teď už Eva Farná, Boží mlejny melou, já mlít přestávám a přichází Iva Kokešová. Opatrujte se.

Věděli jste, že na území obce Halže v okrese Tachov se nachází přírodní památka Niva Bílého potoka? Tvoří ji soustava vlhkých luk a olšových luhů s výskytem vzácných druhů rostlin. Přírodní památka má rozlohu skoro 13 hektarů. Roste tady kruštík bahení, mochna bahení, ostřice stinná, prstnatec májový, vachta trojlistá a další ohrožené druhy. V lokalitě byla pozorována kriticky ohrožená zmije obecná. Přírodní památkou nevede žádná turisticky značená trasa. Pouze východně od ní je po silnici z Halže do Žďáru vyznačena cyklistická trasa číslo 36.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Dýšině na Plzeňsku budou mít hasiči nové zázemí. V Česku začíná aktivita komárů. A čekejte zataženo, oblačno, slabý déšť nebo přehánky, teploty do 18

0: 15 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. V Dýšině na Plzeňsku staví novou hasičskou zbrojnici. Stávající zázemí hasičů na obecním úřadě je nevyhovující. Investice si vyžádá zhruba 30 milionů korun a třetinu pokryjí dotace, říká nezávislý starosta Dýšiny Jaroslav Egermajer.
1: Celkem jsou tam 4 garážové stání, z čehož jedno se předpokládá, že by využívala obec, takže pro hasiče jsou určeny 3 garážová stání, plus samozřejmě ta hygienická smyčka, kterou oni tam musí mít, to znamená čistá špinavá šatna plus hygienický zázemí a potom je tam taková denní zasedací místnost na školení hasičů.
0: Hasičská zbrojnice má být hotová do konce roku. V Plzni pokračuje druhým dnem konference Inovujeme Next Level. Přednášky a workshopy je možné navštívit nejen v technologickém centru Tech Tower, ale i v Cukrovarské ulici nebo v areálu pivovaru. Program je zaměřený na umělou inteligenci, drony a podnikání, říká ze zprávy informačních technologií města Plzně Eva Krígrová.
2: O své zkušenosti se podělí třeba Aneta Martinek, spoluzakladatelka iniciativy Holky z marketingu, Pavel Hrstka ze Citizen nebo Willem Franěk, jen stojí za projekty Zráci nebo podcasty Čestmíra Strakatého. V Tech Toweru nás naopak čeká umělá inteligence. Jan Romportl otevře otázku vlivu AI na duševní zdraví, Ondřej Svobor zapojí publikum do videošou tvořené pomocí AI.
0: V Česku začínají být aktivní komáři. Zatím je podle Českého hydrometeorologického ústavu jejich aktivita mírná, ale mají dobré podmínky pro líhnutí. Od druhé poloviny léta se můžeme setkat i s invazním komárem japonským nebo korejským, který je schopný přenášet i tropické nemoci. Podle Martina Kulmy ze Státního zdravotního ústavu se jich ale zatím obávat nemusíme.
3: Rozhodně není na místě nějaká panika. Spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru a o přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci, bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku. Sport.
0: Hvězdný útočník Lionel Messi v generálce před mistrovstvím světa, co by střídající hráč, pomohl gólem z penalty fotbalistům Argentiny k výhře 3-0 nad Islandem. Messi, který za 2 týdny oslaví 39. narozeniny, dal už 117. reprezentační gól. Irák podlehl Venezuele 0-2, plzeňský obránce poraženého týmu Merchas Doski strávil utkání na lavičce. Počasí. Čekejte většinou velkou oblačnost, na jihu kraje slabý déšť, na Šumavě a v Pošumaví i trvalejší, postupně četné přehánky. Teploty 15 až 18, na horách do 14 a při trvalejších srážkách pouze kolem 10 stupňů. Fouká slabý západní až jihozápadní vítr a bio 1 mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda blokuje provoz na hlavním tahu u Klatov. Na silnici 1/27 ve Štěpánovicích srazila se 3 osobní auta. A na dálnici D5 na kilometru 74 u Plzně Černic ve směru na Prahu stojí porouchané auto. Úsek je průjezdní se zvýšenou opatrností. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobrý den, dneska je středa 10. června. Přejeme vám příjemný poslech. Nikotin a samozřejmě také alkohol nechybí na seznamu závislostních látek, se kterými se mohou potýkat děti. Plzeňské centrum adiktologické prevence nabízí v této souvislosti službu pro školy. Jak primární prevence pro školy probíhá, to vám řekneme už za 6 minut po písničce Richarda Millera a Žalma. Na příjemný poslech.
4: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.
6: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: bez ohledu na to, jestli víme nebo nevíme, jak moc jsou už zasaženi tím problémem. Potom selektivní prevence, což je takový vyšší stupeň, kde už jako víme, že nějaký problém probíhá nebo je k němu našlápnuto. A pak ještě poskytujeme indikovanou prevenci, a ta je zaměřená už tam, kde opravdu ty potíže nějaké jsou, ale ještě nejsou tak hluboké, aby to vyžadovalo léčbu nebo nějaký jiný zásah.
1: Centrum adiktologické prevence pro školy se zabývá jednak rizikovým chováním obecně, například rizikovými vztahy, školním klimatem a dalšími obtížemi, se kterými se děti mohou potýkat, ale také samozřejmě se závislostmi.
0: Dominují ty látky, které jsou legální, to znamená, že primárně nikotin v různých podobách, nikotinové sáčky, vapování, klasické kouření, potom je to alkohol. A v závěsu jdou další látky, které se postupně nějak jako etablují v prostoru, takže jsou to všechny konopné látky, to znamená THC nebo nízkopotentní THC nebo HHC, které se objevuje dostupně pro děti, a kratom jako psychomodulační látka. Ostatní látky taky samozřejmě jsou dostupné, ale když se na to pojáme těma dětskýma očima, tak ty už musíte vyloženě jakoby hledat. Ty předchozí jsou v podstatě dostupné.
2: Jak vaše služba pro školy probíhá? Chodíte do školy sami, tam máte besedy nebo si zvete děti k sobě?
0: Je to tak, že kolegové a kolegyně z CAP pro školy poskytují primárně preventivní programy. To znamená, že dominantu tvoří programy přímo ve školách. Ty se domlouvají zpravidla se školním metodikem prevence a třídním učitelem. Je to dlouhodobá prevence, nejsou to jednorázové besedy, je to vždycky ucelený program na dané téma. A to se týká hlavně té všeobecné prevence. U té selektivní je to taky dlouhodobější program, taky má takovouhle strukturu, to znamená, že škola se na nás obrátí, my s ní nějak dobře projdeme, co vlastně potřebuje. Připravíme se společně s tím třídním učitelem nebo metodikem prevence na to, aby to probíhalo dobře, aby on tam mohl být nějak účinný. Potom probíhá program a pak jeho nějaké vyhodnocení. Ty programy probíhají zpravidla na půdě školy.
1: Vedle toho Centrum adiktologické prevence pro školy poskytuje ještě vzdělávání pro osoby z pedagogické oblasti. To znamená jak učitele, tak školní metodiky prevence.
0: Tak ten rozhovor je v zásadě zaměřen vždycky na to, jako jaký problém oni se snaží vyřešit a na to, jak metodicky se vybavit a jak by to mělo probíhat, aby to bylo bezpečné a účinné.
1: Seznamuje se službou Centra adiktologické prevence pro školy odborný ředitel centra Petr Hrouzek. Z Plzně Anděla Blašková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dnešní dopoledne jsme pro vás připravili dvojici Josef Alois Náhlovský a Josef Mladý.
2: Přátelé, samozřejmě, když jsem říkal, že vymírají celé živočišné druhy, měl jsem na mysli, že v současnosti nám vymírají celé živočišné druhy. Jistě.
3: Tak třeba.
2: Ku příkladu nám vymírá... Vymírá nám tohleto káně.
3: Jaký tohleto káně?
2: Tak nejenom tohle i jiný, ale vymírá.
3: Ale jaký to káně? To jste už špatně rodil. To není to káně. To je takáně. Česky správně. Tež je možno říci podle Havránka Jedličky takáň.
2: Je to možná.
3: Na obloze letěla taká.
2: Havránek Jedlička, já ty myslivce ani neznám. Vždyť je to jedno. Já tady řeším problém vymírajícího druhu. On se hrabe v rodě. Tak dobře, já tě potvím. Na obloze letěla tkáň.
3: Takáň.
2: Takáň, no.
3: Ano.
2: Jsi spokojený?
3: Tak je to správně česky, můžeme pokračovat.
2: Ne, to.
3: Pamatujte si to, děti, takáň.
2: Tak, kdo letěl s ní?
3: No ten káň, ne, tak... Oni vždycky lítají jako párek, páreček. Prohlíku, děti. To je blbej, potom mi napověděla paní.
2: A s nima letělo?
3: Tělo. Letělo, francouzsky letělo.
2: Ne, letělo. S nima plachtilo?
3: Plachtilo letadelko káně.
2: Malé káně, ano, káně. A o tom já právě hovořím. Neboť ti mladé třeba přátelé zachraňovat, ti starší už nám nějak dojdou. Tak, pojďte, řekneme si něco o tomto zvířátku, ano? Káně myšilo Buteo, Buteo.
3: Butrus, Butrus.
2: Buteo, Buteo je káně.
3: Butrus, Butrus byl gálí. OSN už taky nějak vymřel.
2: Káně Myšilov Buteo. Buteo je ptáček,
3: ptáček,
2: který se živí drobnými savci, zajíčky, králíčky.
3: Ano, a proto se mu říká Myšilov. Pamatujte, že ne. Králíky, zajíce, je to Myšilov. A tak je to už u nás leta ze vším.
2: Počkej, já se tam dostanu.
3: To říká každý.
2: Ale hlavně...
3: Ale hlavně je třeba mít vyčištěný hlavně, ano, jako laufy pořádně. Když je teda káně, to je velmi... Se to
2: ne laufy, hlavně jako především.
3: Ano, především hlavně.
2: Hlavně se živí myšmi.
3: To je úroveň, co? Myšmi. Myšmami.
2: Nejsem tvoje matka, radši bych si to hodila, než koukat do kolíbky na tohleto.
3: Myšuge. Žere myši.
2: Tak, žere myši.
3: Káně žere myši.
2: Ano.
3: Jenom ta káně sežrala myš od počítače.
2: Ale ne, to už je moc.
3: Že jo? Co to taky říkal, to už je moc tohleto. Co si hrála zároveň s počítačem? Letěla ta káně, spustila se, sezobla mě myšku i s podložkou, frnk a byla pryč. Z hubí koukal ten drá, se houpalo moje Pentium i z Windows 98.
2: Dobře.
3: Akorát tiskárnu jsem mi utrhl od huby.
2: Ano.
3: Barevnou.
2: Stačí, no?
3: Stačí. Laserovo.
2: Dobrý, to stačí.
3: Na leasing.
2: A má toho dost. Nedá pokoj.
3: Aby věděli lidi.
2: Víš co, já ti řeknu,
3: o co jsem přišel,
2: já ti řeknu pravdu. To, čemu ty říkáš počítač, to se v praxi jmenuje sčot. Ano, proto na tom tvým počítači nefungovala žádná hra. A 98 nebyly Windows, ale počet kuliček, protože dvě jsi si rošláv.
3: To ani nejde, že jo, paní?
2: Přátelé.
3: Protože paní má fantazii.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: Posloucháte náš středeční dopolední program, za minutku bude 9:30. Plzeňský kraj se snaží zvýšit stavy kriticky ohrožených sýčků, proto pro ně staví hnízdící voliéry na přírodních pastvinách. Zkontrolovat 6 čerstvě vylíhnutých sýčků se vydáme už za pár minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Teď pár zajímavých pozvánek. Galerie města Plzně zve na komentovanou prohlídku výstavy Rovnováha Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Výstava představuje semestrální práce studentů, reflektuje téma rovnováhy v současném světě. Komentovaná prohlídka začíná v 16 hodin. Plzeňské divadlo Pluto láká na hudební komedii Jiřího Brdečky Limonádový Joe. Hrát se začne od 19 hodin. V Muzeu církevního umění plzeňské diecéze v Plzni se uskuteční přednáška Františkánská řehole v labyrintu po Bělohorské církve. Začíná v 17 hodin. Muzeum a galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici a kruh přátel hudby při základní umělecké škole Kralovice zvou na koncert Dvě kytary v proměnách času. Kytarové uskupení Duo Marelli zahraje od 19 hodin. Začíná mezinárodní folklorní festival SIO v Plzeň. Na festivalu se představí české i světové folklorní soubory, které budou hrát a tančit v centru města. Festival potrvá do 14. června a první velký festivalový večer se koná dnes v Konstantinových lázních. Tvoření pro děti nazvané Výroba svatojánské mušky s dobrovolnicí Alenkou nabídne od 15 hodin městská knihovna v Chodově. Přednáška Jiřího Monharta na téma jak si pomoci homeopatii začne v 17 hodin v městské knihovně v Ostrově. No a v Karlovarské hvězdárně začne od 18 hodin a 18 minut beseda s hvězdářem. Tentokrát na téma fascinující a pestrý svět měsíců planet. Takové jsou naše dnešní tipy pro volný čas. Přejeme vám příjemnou zábavu, ať už si vyberete cokoliv.

0: Šest mláďat Síčka obecného se letos narodilo ve vypouštěcí voliéře na farmě Moulisových v Milínově na jižním Plzeňsku. Je to jedno ze 13 míst, kde se ochránci přírody snaží o rozmnožení kriticky ohrožené sovy. Plzeňský kraj o zvýšení počtu síčků usiluje už 9 let. Poslední 3 roky je zapojený do přeshraničního projektu, který má za cíl návrat síčků do Bavorska a jejich rozšíření v plzeňském kraji.
1: Voliéru na síčky na farmě Moulisových v Milínově právě otevírá Aleš Spilka.
2: Já sem chodím dvakrát týdně. Nesu sem krmení pro síčky. To jsou většinou myši, ale i mouční červy.
1: Co třeba vy jste vypozoroval schování těch síčků, nebo co vás zaujalo, překvapilo?
2: Asi to, že před člověkem se okamžitě schovají, ale když tady jezdím třeba traktorem nebo technikou nějakou, tak na pár metrů v té voliéře sedí a vůbec jim to nevadí.
3: Ty mláďata jsou tady. A už jsou pěkný. Jsou veliký.
1: Vyndal mládě síčka Petr Jandík ze záchranné stanice živočichů ve Spáleném Poříčí.
3: Už jim rostou letky, už vypadají dobře. Takže máme 6 mláďat. Rekordní počet u síčka vůbec, výjimečný, je 7 mláďat. 6 mláďat už je opravdu hodně, takže mám z toho opravdu radost.
1: A jak tady ta mláďata jsou velká, nebo kolik váží, zhruba jak jsou stará?
3: Já si myslím, že můžou mít nějakých 100, 120 maximálně gramů. Zhruba těch 14 dnů jsou stará. Ty mláďata rostou poměrně rychle. Někdy v příštím týdnu už bychom jim pomalu mohli nasazovat vysílačky, aby se na to začali zvykat, protože někdy za týden, za 10 dní by tak mohli začít vylítávat z budky postupně. Začnej si zvykat na to prostředí okolní.
4: Asi by bylo potřeba v tuhle chvilku pravidelně krmit a přidat i to množství.
3: V podstatě platí na každý mládě, včetně dospělců, 2 myši na den. Ty ptáci si přirozeně tu potravu dokážou ulovit, takže jsou významným regulátorem i škůdců.
1: 2 voliéry ze 13 jsou na farmě Moulisových, potvrzuje farmář Pavel Moulis.
5: Začínali jsme jednou voliérou a v letošním roce přibyla druhá voliéra. Měli jsme i radost, protože se v ní narodil největší počet mláďat ze všech voliér, které byly tady v České republice. Bylo jich 6, takže my říkáme, že tu máme dobrou vodu, skoro jako ve Františkových lázních.
3: Cíl je jasný. My chceme posílit divokou populaci síčku jako druhu.
1: Doplňuje znovu Petr Jandík.
3: Ten síček je na tom velmi špatně. Je to kriticky ohrožený druh, pořád ubývá. A my tady máme to štěstí, že máme v plzeňském kraji několik málo volně žijících párů a my bychom tím, co děláme, chtěli zachovat ten druh, posílit ty divoký ptáky a vůbec posílit tu divokou populaci.
1: A snaha o zachování a rozšíření síčků v plzeňském kraji bude dál pokračovat. Z Milínova na jižním Plzeňsku Martina Klímová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Do 10. hodiny stihneme ještě kalendárium. Petr Jungmann připomene výročí vyhlazení obce Lidice. Také vzpomenem na fotbalové mistrovství světa v Římě v roce 1934 a ještě nám připomene některé úspěchy českých tenistek. Posloucháte rádio vašeho kraje. 12 minut zbývá do 10. Dobré dopoledne. Každé

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Je středa 10. června a svátek mají nositelky jména Gita. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Jeden z památných dnů československého fotbalu nastal 10. června 1934. Náš tým ve finále mistrovství světa v Římě nastoupil proti domácí skvadře Azuře. Po prodloužení naši prohráli 1-2 a získali světové stříbro. V pátek ve 4 ráno našeho času začne pro naše barvy další světový šampionát. Prvním soupeřem bude Jižní Korea. Dnes je u nás významný den. 10. června 1942 v odvetě za smrt Reinharda Heydricha německé jednotky SS vypálily a vyhladily obec Lidice na Kladensku. Nacistické vraždění si vyžádalo celkem 340 obětí. Kateřina Siňaková a Barbora Krejčíková vyhráli čtyřhru na tenisovém French Open před 8 lety. Byl to jejich první triumf na Grand Slamovém turnaji. Za pár týdnů přidali tehdy druhý ve Wimbledonu, pak jich přidali ještě 5. Kateřina Siňaková přidala teď o víkendu na Roland Garros další, 11. ve čtyřhře.
2: Nebylo to v plánu, ale jak vlastně bylo najednou řečeno, že to byl 11. titul, tak samozřejmě já jsem obrovskou radost, hodně to na mě dolehlo.
1: Doma má jeden ve smíšené a taky 2 olympijská zlata. Bravo, Katko! V roce 1791 se narodil literární historik, buditel a taky podle všeho falzifikátor Václav Hanka. Za jeho účasti se zázračně objevily rukopisy Královedvorský, Zelenohorský, ale taky píseň Vyšehradská a píseň Milostná krále Václava. Zázrak. Marcela Holanová má dnes 75. narozeniny. Já přeju pěkný den.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojze se melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Liblínský most na Rokycansku čeká po rekonstrukci slavnostní otevření. Inflace v Česku v květnu zpomalila. Dnes čekejte velkou oblačnost, slabý déšť nebo přehánky a teploty do 18 stupňů. Pěkné dopoledne přeje u poslechu zpráv Andrea Samešová. Stavební práce na Liblínském mostě přes řeku Berounku jsou u konce. Dnes o tom informovala Helena Frintová z krajské správy a údržby silnic Plzeňského kraje. Most, který je kulturní památkou, je po náročné rekonstrukci věrnou replikou původní konstrukce z 20. let minulého století. Most sice už řidičům slouží, ale jeho slavnostní otevření se po dokončení všech úprav uskuteční v úterý 16. června. Náklady se vyšplhaly na 80,5 milionu korun bez DPH. Většinu nákladů pokryla evropská dotace. Svojí délkou 138 metrů patří Liblínský most mezi nejvýznamnější mostní stavby v regionu. Růst spotřebitelských cen v Česku v květnu meziročně zpomalil na 2,1%. Byl o 0,4% nižší než v dubnu, potvrdil to Český statistický úřad. Inflace zvolnila hlavně kvůli pomalejšímu růstu cen alkoholických a nealkoholických nápojů, vysvětluje za statistiky Pavla Šedivá.
4: Tento růst byl stejně jako v dubnu tlumen cenami potravin. Ty částečně prohloubily svůj meziroční pokles a byly oproti loňskému květnu levnější zhruba o 2%.
3: Meziměsíčně spotřebitelské ceny vzrostly o 0,1%. Kralovice na severním Plzeňsku upraví budovu základní praktické školy. Aktuálně si stavbu převzala zhotovitelská firma. Další podrobnosti připojí nezávislý starosta Kralovic Karel Popel.
5: Bylo předáno staveniště akce základní škola praktická Kralovice, přístavba dílen. Vysoutěžená částka díla je 7 milionů 235 tisíc korun. Akce je podpořena dotačním titulem ve výši zhruba 60%. Termín dokončení díla je srpen příštího roku. Sport.
3: Americká tenistka Serena Williamsová po úspěšném návratu po 4leté pauze zvažuje start ve Wimbledonu. Na turnaji v Queen's Clubu řekla, že se ještě nerozhodla. 44letá Williamsová v úterý s 19letou Kanaďankou Bokovou zdolali v úvodním kole 4 Američanku Melicharovou Martinezovou a Novozélanďanku Routliffovou 7-6 a 6-2. Pro vítězku 23 Grand Slamů šlo o první zápas po 4 letech.
1: Počasí.
3: Čekejte velkou oblačnost, na jihu kraje slabý déšť, na Šumavě a v Pošumaví i trvalejší postupně četné přehánky. Teploty 15 až 18, na horách do 14, při trvalejších srážkách se očekávají teploty pouze kolem 10 stupňů. Fouká slabý západní až jeho západní vítr a bio jednička mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Dopravní nehoda se v těchto chvílích došetřuje na hlavním tahu 1/27 ve Štěpánovicích u Klatov, srazila se 3 osobní auta. A omezení přibylo na silnici 1/20 u Uněšova na Plzni severu. Pohybují se tam pracovníci údržby zeleně. Buďte proto za volantem opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přejeme vám krásné dopoledne, máme 4 minuty po 10. Diváci seriálu Ulice si ji pamatují jako Ukrajinku Světlanu. Fanoušci soutěže Peče celá země ji znají jako televizní moderátorku a v Plzni ji už brzy uslyšíme zpívat v Lochotínském amfiteátru. To proto, že přijala roli Donny v muzikálu Mamma Mia. Terezu Bebarovou pozval k rozhovoru kolega Stanislav Jurík. Poslouchejte nás i za pár minut.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Přejeme vám dobré dopoledne. Jsem moc rád, že v našem studiu teď můžu přivítat herečku, zpěvačku, moderátorku Terezu Bebarovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jsem rád, že jste přijala naše pozvání. Konec konců zanedlouho budete v Plzni. Teď nevím, jestli hrát nebo víc zpívat.
1: Nebo i tančit.
0: No. Možná i tančit.
1: Tak je to výsostný žánr muzikál, co si budeme říkat. Vy ho tady máte krásně už etablován spoustu let. A děláme všechno. My jsme prostě muzikál dělá vlastně vše. A vše by měl dělat dobře. Je to velmi těžký žánr, musím říct, a s pokorou se před ním skláním.
0: Dostaneme se k tomu té nabídce, která z Plzně přišla, ale když to vezmu z gruntu, tak všechno začalo v Bohumíně. Vy jste rodačka z Bohumína, je
1: ano,
0: to tak?
1: Ano, ano.
0: A pak jste přešla do Ostravy, kde jste

0: tak započal náš vztah, který se překlenul potom do Prahy, jsme společně odešli. Já jsem tam samozřejmě prošla všemi divadly v Ostravě a pak jsme společně odešli do Prahy a zůstali jsme tady až doteď.
1: I on zůstal v branži?
0: Ne, dávno ne. On se víceméně už na té škole rozhodl, že to dělat nechce. Myslím, že mu spadly takové pomyslné brýle o té profesi a už přemýšlel a rozhlížel se trošku jiným směrem.
1: V 17 letech říkáte, to je romantika.
0: Ano je. Já nechci říct, že se tím tak jako ráda chlubím, holedbám to ne, ale vždycky, když to zmíním, že jsme spolu těch 33 let, tak lidi valí bulvy, jak se říká. A je to asi jako vzácný. A jak to říct, no, je to nejcennější, co člověk vlastně, jak to neplánujete, tak je to o to cennější, tenhle ten vztah. A i když já v určitém životním období se ani ty děti neplánovala, tak máme dvě krásné zdraví děti. A to je ještě něco, co vám umocňuje ten vztah a doufám, jako, že se tady třeba nerozpláču sentimentálně, že je to vlastně strašně krásný a denně, opravdu denně za to děkuju.
1: Když jsme u těch dvou holčiček, jestli pak se trošku pomamili?
0: Jedna určitě, ale zatím je to, víte co, je jí 7 let. Je to, já jí říkám, že je to dramatická umělkyně. Ne, je jako, to víte, že v té výbavě DNA těch dětí tam něco takového bude. Rozumí tomu, rozumí umění, rozumí řemeslu, ale doufám, že budou dostatečně, nechci teď vůbec jako odrazovat od té profese, ale dostatečně trpělivé na to, aby si vybrali opravdu jako tu správnou cestu v životě a nešli jakoby na první dobrou. Ano, máma herečka, budu taky herečka. Jo? To si myslím, že se to může nabízet, ale zatím spíš u té mladé se bavíme, že je velmi samozřejmě živá, muzicky nadaná, temperamentní, vtipná, ale kam se to vyvine, Bůh ví.
1: Vy jste mluvila o tom, že jste prošla ostravská divadla, také některá pražská. Dneska divadlo na Vinohradech, nepletuli se?
0: Je to ano, tak? Ano, jste správně.
1: Je to dobře, nastěhoval jsem vás do správného divadla. To je významný, jaksi milník, ta profesní kariéra, rodina, ale potom tam hraje velkou roli televize v tom vašem životě. Ta ulice, to přišlo už taky před mnoha lety, ale dneska, dodnes vás lidé možná podezírají z toho, kde jste se učila ten přízvuk té Světlany.
0: Jak to tak, tehdy bylo? No, podívejte si, já ještě stále můžu vám říct něco s tím přízvukem. Je to tam, jako to prostě v tom uchu to máte a už se toho nezbavíte. No. Ne, je to asi dílem možná nějakého toho hudebního sluchu. Vůbec nevím, jo, jestli jako je to nějaký talent na jazyky, nevládnu zase nějak moc jazyky.
1: Učil vás to někdo třeba?
0: Ne, vůbec. Byla to zajímavá příležitost a já jsem věděla, že tohle umím instinktivně, jako něčem se člověk cítí jako jistý, jo, a to jsem věděla, ale paradoxně se ten konkurs tenkrát nedostala úplně na poprvý, se to tak jako vlastně vyvinulo až na podruhý. Ale tím nebudeme posluchače zatěžovat. Každopádně 15 let jsem seriálu Ulice strávila. Byla to velká profesní životní zkušenost, za kterou jsem velmi vděčná. A ano, tam vlastně byl ten milník, kdy se člověk stal známým, ale pozor, já jsem se stala známá jako Světlana. Nikdo nevěděl z diváku, nebo úplně minimum diváků vědělo, že se jmenuji Tereza Bebarová a že jsem skutečně Češka. Tak to bylo takové malinko matení diváka českého.
1: No asi to s vámi doteď jde ta role, si myslím, že pořád vás lidé možná oslovují tímhle jménem, nebo zkouší, jste to vy, ta Světlana z Ulice.
0: Já mám takový pocit, že už jsou takový jistí, že a už mě znají jménem, což je jako hrozně milý, protože do té doby to byla jenom ta Světlana a potom přece, když jsem začala moderovat, tak jsem získala jméno, což je jako vlastně taky fajn. A víte, co je na tom nejhezčí, že lidi, kteří mě potkávají, mnohdy mladí, mi říkají, že na mě vyrostli, že jim bylo třeba 5, 6, 7 a těch 15 let a oni se potom vdávali, když já jsem v tom seriálu skončila, tak to je přece doják.
1: No a to je další milník té vaší kariéry a to je moderování. Dostaneme se k tomu za chvilku po písničce. Naším hostem je Tereza Bebarová.

0: Naším hostem je dnes Tereza Bebarová, povídáme si o milnících jejího života. Už víme, že to byla rodina, divadlo, pak taky televize, moderování. My jsme vlastně rozhlasoví kolegové.
1: Ano,
0: můžu to
1: ano,
0: takhle odvážně
1: ano,
0: říct.
1: To je pravda.
0: Jak to přišlo, že jste se dostala na Dvojku a do Blízkých setkání?
1: No, vlastně tehdy mě oslovila před pár lety Lenka Mahdalová, která měla na starost i vývoj nových pořadů, nebo vlastně stojí za pořadem Blízká setkání Teresky Kostkové a Dali Gondíkové. Takže mě nabídla, jestli bych si nechtěla zkusit letní turnus Blízkých setkání. Orosil se mi vrchní red, jak často říkám, protože to je úplně nová věc. Víte co, já celý život dělám v dabingu, v rozhlasem jsem natočila spousta nějakých dramatických her, rolí, povídek, ale moderování v rozhlase, tam jsem ještě jako vlastně nešlápla vůbec. Já vždycky jsem byla jenom host u Teresky Kostkové. No a protože já mám ráda výzvy, tak já jsem na to trošku teda s obavama, jak to bude vypadat, kývla. A od toho se vlastně odvíjí můj další pořad v Českém rozhlase na Dvojce. Už myslím, že skoro dva roky děláme, jestli ať vám to sluší, v odpoledním vysílání. Vždycky máme takový jako blok. A je to pořad o výživě, o tom vlastně vůbec, aby jsme si udělali představu, co a jak a kolik vlastně toho jídla máme za den a vůbec jako v období života jíst. Takže ano, ano, jako zařadila jsem se mezi vás moderátory a jsem strašně ráda, že jsem tuhle profesi, že jsem k ní čuchla. Nemůžu říct, že jsem se jí ještě naučila, protože si myslím, že se jí učíme celý život. A čím díl jste vlastně v téhle té roli, tak tím víc zkušeností samozřejmě do toho těla, mysli, do pusy, do vyjadřování, do všeho, do empatie vůči svému hostovi získáváme. Takže je to teda opět jako zase klobouk dolů. No. Je to prostě těžká profese a nemůže ji dělat každý rozhodně.
0: Další zkušenost pro vás, když už jste zmínila to jídlo, tak samozřejmě nemůžeme nezmínit pořad Peče celá země. To přišlo pro boha jak? Někdo zavolá a řekne, děláme takovou televizní show, bude to soutěž, bude to zajímavé, no. Pojďte s náma do toho, je to tak?
1: No, skoro takhle to bylo, jak jste řekl, ale jenom taková malinká jako ještě jako předehra před tím je konkurs, který buď uděláte nebo neuděláte. A tehdy, když mě vlastně Petr Míl, kreativní producent tohoto pořadu, vlastně zavolal, oslovil mě, tak mě to teda musím říct, bylo tak strašně vzdálené to téma. Jo. Poslali mi nějaké ukázky, ať už z britské verze, tak z nějaké portugalské, jsem se na to koukla, říkala jsem, nějaký buchty tam pečou bábovky. A vlastně mě to zprvu vůbec neučarovalo, abych vám řekla pravdu, jo, je pořád o pečení. A druhá ještě věc byla, že já jsem zjistila, když jsem na ten konkurs šla ten den, přesně ten den, že jsem po druhé těhotná. A mě to vlastně bylo opravdu, já jsem to měla v paži, jak se říká. Jo. Bylo mi to úplně jedno, jestli ten konkurs vyjde nebo nevyjde, protože jsem věděla, že to nebude v mých silách dělat. Takže jsem se tam potkala s Václavem Koptou, který už jako vlastně byl odsouhlasen a ten den se tam potkával s různými kolegyněmi, které se měli nominovat na tu jeho spolumoderátorku, no a já jsem teda s tím pocitem, že mi to jedno samozřejmě ten konkurs nějakým způsobem udělala a zavolali mi, že by mě rádi vlastně viděli v tom pořadu a já jsem jim teda vysvětlila, že to možná nebude a pak jsme nějakými vzájemnými dohodami zjistili, že to bude 4 měsíce po porodu, že tam budu moct spát, že si to dítě budu moct vzít sebou. Takže se mi to rozleželo v hlavě a já jsem opravdu tehdy v roce 2019, tak jsem se objevila v květnu, asi 5. května na zámku Bon Repos i se Sofinkou, s mojí mladší dcerou a s maminkou, která mi ji tam vozila v kočárku a rozjela se vlastně tahle ta éra Peče celá země. A já dodnes děkuju Pánu Bohu, že jsem vlastně jako kývla, že jsem měla tu odvahu po tom porodu, přece jenom jako člověk neví, jak to bude všechno probíhat, takže jsem měla odvahu do toho jít, protože Ten pořad miluju, milujeme ho všichni a myslím, že ho miluje i velká část české populace a vůbec je to jako světový formát, úspěšný všude možně v Evropě a doufám, že budeme ještě zdárně pokračovat v dalších řadách.
0: No, zníte optimisticky, tak to vypadá, že asi ano.
1: Vypadá to, že ano, uvidíme.
0: Nesmíme ani naznačovat. Jenom se mě zajímá jako spíš konzumenta těch dobrot, jestli vás to třeba přimělo k tomu, že víc pečete v životě, že jste v té kuchyni více. Jak se pohybujete?
1: Když to já prosím vás, já tomu říkám, že to byl můj pekařský coming out, protože já do té doby, nemůžu říct, jsem byla úplně levá, ale můj životní styl víceméně trošku odmítal ty sladkosti, abych nepřibrala, přece jenom ten kostým v divadle není nafukovací a není to tak zdravé a měla jsem spoustu důvodů, proč vlastně nepéct, ani to po mně nikdo nevyžadoval. Takže když skončil ten pořad a nastal covid, vzpomeňte si, že celý národ začal péct, jo. Že se, ne že vyprodal toaletní papír za covidu, ale mouka a droždí nebyly. Žitná mouka, já jsem nemohla sehnat žitnou mouku. Takže všichni jsme začali péct, všechny nás to vlastně postihlo, tahle mánie, nevím jak vás, ale mě to určitě. A tím, že jsem maminka, tak dá se říct, jsem se stala opravdu 100% maminkou, protože teď už umím upéct dort svým dětem na narozeniny a vánočku výbornou. Jako víte co, fakt mě to zdvihlo sebevědomí, to pečení. Nechci říct, že by člověk měl dělat to, co ti soutěžící, ale takový ty základní věci, když patří k výbavě, ať už muže nebo ženy, já si myslím, že už to dneska genderově nemusíme vůbec rozlišovat, je to skvělé a hlavně pečení zbližuje a přidává vám do života samý fajn lidi.
0: Říká Tereza Beberová, náš dnešní host. Nebudeme mluvit jenom o jídle, byť se blíží čas oběda. Za chvilku se dostaneme na prkna Lochotinského amfiteátru. A řekneme proč.

0: S Terezou Bebarovou si povídáme o nejrůznějších věcech a ještě jsme nezmínili to důležité, proč vlastně dneska do Českého rozhlasu přišla.
1: Mamma mia, zas tě v hlavě mám, vím, vím, kam tím letím míříš, je to tak.
0: Vy to už znáte i po textové stránce.
1: Musím, protože budeme mít premiéru za necelý měsíc.
0: Je pravda, že už se to opravdu blíží, je to na konci tohoto měsíce. A vy se chystáte na Prknal Hodinského amfiteátru. Je to první nabídka z Plzně, mě napadá, ano, na západě Čech?
1: Ano. Je to první nabídka. Já abych to uvedla, jak to bylo. Jak jsem se dostala do Plzně, milí posluchači, poslouchejte. Tady máte hrozně šikovného režiséra, bývalého šéfa muzikálu Lumíra Olšovského. A shodou okolností my jsme s Lumírem spolužáci, ne z jednoho ročníku, ale byl asi o ročník výš. A známe se opravdu, dá se říct, od dětských studentských let. Jo. A mám Lumíra strašně ráda. Potkali jsme se za život při pár projektech. Dělali jsme spolu takovej slavnej sitcom, teď si nespomenu, pardon, ale hrozně slavnej.
0: Já na něj přijdu na internetu.
1: Ano, o takový holce a homosexuálovi a my jsme ho tam nadabovali a lidi to hrozně milujou dodnes a pak jsme spolu dělali takový jeden pořád. Scénky na scénu se to jmenovalo, no nic, ale to už bylo dávno a pořád vlastně ten Lumír, pořád jsme se měli v patrnosti, vystudoval vedle toho tu režii muzikálovou a pořád tak nějak jako, že já bych s tebou tak rád někdy dělal. Já s tebou taky, Lumíre. A strašně dlouho to vlastně nějak nešlo, protože já jsem rodila jedno dítě, druhý dítě, pak prostě nebyl čas a tak dále. No a jednoho dne takhle před rokem zhruba zazvoní telefon Lumírek a říká mi, jestli teda nechci dělat v Plzni. No a to víte, jako přemýšlela jsem, jestli na to mám čas a jestli na to mám sílu a jestli prostě vůbec rodina a všecko. Ale a když řekl mamma mia, tak to mně přijde takový titul, který se vlastně musí za ten život zkusit. A je to Lumír, je to můj prostě dobrý kamarád, kolega a myslím si, že to dělá dobře, tu profesi. Takže jsem řekla ano a teď mě tady máte, milí posluchači a diváci budoucí a doufám, že přijdete na Lochotín, protože tam hrajeme 3 dny, já hraju jenom v sobotu. Mí báječně skvělí kolegové budou hrát čtvrtek, pátek a myslím si, jako, že to bude velký zážitek pro nás, pro všechny.
0: On je zážitek možná už to představení zkoušet, protože ten prostor je naprosto mimořádný, je to ohromný amfiteátr.
1: To já ještě nevím, já tam ještě nebyla.
0: Já vím, že vás to čeká teprve. No. Hrála jste někdy v něčem takovém podobném pro tisíce lidí?
1: Ne. Ne, to opravdu to je poprvé. Mm-hmm. No, tak jako i to byl vlastně důvod, proč jsem to vzala, protože vlastně divadlo je vždycky takový to, že hrajete jedno představení třeba x let, když se zadaří, tak i 10. A teď vám chodí postupně ty diváci, jo, podle velikosti hlediště, to vidí nejdřív 700, pak 1400 a tak dále a tak dále. A mně se na tom líbí, že najednou může přijít 7000 lidí. To je prostě úlet. A já si to jdu užít, já tam nebudu úplně jenom jako herečka, zpěvačka, tanečnice, já tam budu jako bytost, která tam skutečně jde prožít unikátní moment a jde si to užít. A moc se na to těším.
0: V jaké roli vás uvidíme?
1: No tak jestli znáte jména těch postav, tak je to Donna. Jestli jste viděl film Mamma Mia, tak je to Meryl Streepová.
0: Meryl Streep budete hrát. Hmm. Ježiš, to je krásný.
1: Je. Říkám, to se neodmítá.
0: No samozřejmě, že ne. Tak je to další nová zkušenost vlastně.
1: No je.
0: Jak daleko jste se zkoušením mimochodem?
1: No vlastně máme hrubě, dá se říct, jako postavený úplně všechno, jenom teď potřebujeme pilovat jednotlivé věci, co ještě jsme dělali málo, nebo určitý písničky, choreografie. Hlavně já si myslím ze zkušenosti, že ten finální produkt upečeme, teď slovy peče celá země, upečeme až na tom Lochotíně, protože tam se vlastně dozvíme, jak je to všechno daleko a tak dále, scéna přijde, kostýmy přijdou. Ale už jsme v takovém stádiu, nebo já aspoň, že už teď vlastně cítím tu vibraci toho celého ansámblu, jak to vlastně hezky bude fungovat, že se už jenom doladí spoustu věcí, ale pro mě je to velká, velká výzva, protože já muzikál dělám po dlouhých letech. Já jsem se muzikálu věnovala tak 15 let nazpátky, tak jsem skončila jsem My Fair Lady byla moje poslední představení a pak dlouhou dobu vlastně já zpívám jenom třeba v dabingu, když dabuju nějaký americký kreslenky do kin, ale jakoby v plout zase do těch muzikálových vod, to je jako velký sousto. A já vlastně říkám, já jsem teď z nuly, jako jedu na sto, jo. Takže to je neskutečný. Takže já si myslím, že stojí za to se přijít podívat už jenom na to. Vlastně jak to vypadá, když po 15 letech oprášíte všechny ty dovednosti, které kolem muzikálu musíme mít ve výbavě, a je to fascinující. No, jako začala jsem běhat, řeknu vám upřímně. Musela jsem. Už jsem se chtěla jako, no jasně, aha, abych to udejchala a budu mít jako co dělat, protože jako fakt musím dohnat všechny vlastně ty leta, kdy to člověk nedělá, ale ukazuje se, že se to nezapomíná, že jenom člověk prostě musí být v kondici hold a v těch téměř 51 letech, který teď budu mít, je to skvělá výzva a já děkuju, že jsem tu nabídku dostala, protože se vlastně díky tomu zase trošku dostávám zpět do fyzičky.
0: Já myslím, že to je to nejlepší pozvání na to představení.
1: Určitě, přijďte.
0: Přijďte na muzikál Mamma Mia na konci června do Lhotinského amfiteátru. Vy jste zmínila dubbing, já bych možná u něj skončil, když dovolíte, protože máte několik cen Františka Filipovského. A jsem rád, když od vás slyším, že se dubbingu dál věnujete. Protože to je řemeslo, které tak trochu, nezlobte se, musím to říct, upadá. Aspoň tedy slovy několika vašich kolegů, se kterými jsem v kontaktu, se kterými se známe. Máte taky ten pocit?
1: Já tady jako vlastně nechci zakončit celý ten rozhovor negativně a vlastně svým způsobem už ani nesleduju dění v dabingu. Stala jsem se takovou nadšenkyní, občasnou nadšenkyní dabingové práce. Nedělám ji rutině a dělám ji opravdu za odměnu. Aby to bylo, aby to mělo smysl, abych to dělala s lidmi, kteří to umí, aby to byla role, která mě bude bavit. Takže já jsem vše negativní vlastně odstrčila od sebe a věnuju se v tu chvíli na maximum vždycky té věci a užívám si, jestli to jsou poslední léta dabingu, nevím, jestli nás nahradí umělá inteligence. Je to všechno možný, přátelé, ale pojďme to zakončit nějak hezky.
0: Určitě, já mám to ještě jednu otázku. Ano, ano. Ještě jednu přihrávku úplně nakonec. Řekněte nám, co vás čeká v létě.
1: Ano, v létě, tak to bude zajímavé. Já ho vlastně odstartuju Mamma Mia, to bude hezký. A já si myslím, že v té fyzičce budu pokračovat dál, protože jsem udělala letos výjimku a budu mít léto pracovní. Nemývám to tak, ale když vám přijde vlastně velice zajímavá nabídka, tak stojí za to porušit nějaká pravidla. Takže nebudu ještě teď říkat konkrétně, to ještě nesmím, ale bude to komediální seriál na televizi nebo pro televizi Nova a je to jako hodně, hodně zajímavý projekt a myslím si, že to bude diváky bavit, nebo aspoň doufám, tak se na to těším.
0: Víc nesmíte ani naznačit.
1: Nesmím.
0: Dobrá. A my se na vás nezlobíme. Já jsem moc rád, že jste přišla dneska.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byla Tereza Bebarová. Ať se vám daří, nashledanou.
1: Děkuji moc.

Babi Daněk, ve 10:45 bolševník velkolepý se v okolí Mariánských lázní šíří už více než 100 let. Nebezpečná rostlina může lidem způsobit puchýře i další zdravotní potíže. Karlovarský kraj obcím a vlastníkům pozemků přispívá na její likvidaci. Víc vám řekneme v reportáži už po písničce.

0: Tady je rádio vašeho kraje, přejeme vám krásné středeční dopoledne. Invazní rostliny komplikují život majitelům pozemků v Karlovarském kraji. Hejtmanství proto připravilo dotační program, který naváže na skončené evropské projekty zaměřené na jejich likvidaci. Peníze získají samosprávy i soukromníci, kteří odstraňují netýkavku žláznatou, křídlatku nebo bolševník velkolepý. Právě bolševník se na Mariánsko-Lázeňsku šíří už od 19. století. Rostlina vytlačuje původní druhy a při kontaktu může lidem způsobit vyrážky, puchýře i další kožní potíže.
1: Právě tady sekáme bolševníky, snažíme se o jeho likvidaci ručně za pomoci mačety.
2: Říká Martin Klimša, na sobě má bílou kombinézu, brýle a ochranou kuklu.
1: Je mi horko, je to namáhavý. Většinou tohle provádíme tam, kde mechanizace nesmí nebo nemůže.
2: Už vás někdy postříkala šťáva z bolševníku?
1: Jo, mnohokrát, když jsem byl špatně oblečený nebo někde jsem měl díru, něco zanedbal, tak měl jsem puchejře.
2: Na likvidaci bolševníku dohlíží soukromý zemědělec Petr Potůček. Stojíme sice na čerstvě posekané louce, ale přímo pod nohama máme světle zelený výhonek bolševníku.
3: Bolševník má tu schopnost velmi rychle obrážet a to, co tady kluci porazí, tak většinou nestačí, jo? To se musí nejmín dvakrát v roce.
2: Naproti přes cestu je pastva a tam žádné bolševníky nejsou.
3: Právě krávy přímo milujou ten bolševník a dokážou ho likvidovat právě i takhle v této malé velikosti, zejména když je takhle mladý, tak jim chutná.
2: Jediná rostlina bolševníku dokáže vyprodukovat až desítky tisíc semen. Podle Petra Potůčka je proto důležitá spolupráce všech vlastníků pozemků.
3: To znamená povodí, silnice, kolem lesních cest a různě, kde teda už krávy nemůžou a musí tam nastoupit lidská práce.
2: Vám na tu likvidaci přispívá Karlovarský kraj.
3: Za to si myslím, že mu patří díky. Nicméně je problém vůbec sehnat ty pracovníky, takže peníze vám nejsou moc platný, když nemáte lidi, kteří to udělají.
2: Původně byl dotační program na likvidaci invazivních rostlin financován z Evropské unie. Pokračuje radní Karlovarského kraje Jan Vrba z hnutí ANO.
4: Protože ten dotační program skončil, tak to nyní musel převzít kraj ve svém dotačním programu. Jedná se o bolševník, netýkavku a křídlatku. Ti, kteří se přihlásí do toho programu, tak musí dodat 50% vlastních prostředků. Dáváme korunu 50 na metr čtvereční a samozřejmě se kontroluje ten postup.
2: Karlovarský kraj rozdělil necelé 4 miliony korun mezi 34 žadatelů.
4: Jsou to majitelé, nájemci pozemků, města, zemědělské společnosti, soukromí hospodařící zemědělci i fyzické osoby.
2: Maximální výše dotace pro jednoho žadatele je 300 tisíc korun. Z Karlovarského kraje Václav Malý, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
2: Krajský úřad v Plzni vrátil dokumentaci k plánovanému lomu u Benešovic na Tachovsku. V Janovicích nad Úhlavou kvůli padající omítce zavřeli školní tělocvičnu. A čekejte velkou oblačnost, četné přehánky, teploty do 18 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Andrea Samešová. O plánovaném lomu u Benešovic na Tachovsku zatím Plzeňský kraj nerozhodne. Lom chce otevřít a 30 let provozovat firma LB Minerals, která předložila kraji dokumentaci EIA o vlivech na životní prostředí. Krajský úřad ji ale vrátil k doplnění. Vyplývá to z úřední desky Plzeňského kraje. Investor musí například doložit, jestli je v případě otevření lomu schopen vybudovat dostatečně vydatný a kvalitní zdroj pitné vody, jak se vyrovná s prašností nebo jak 30-metrová výsypka materiálu ovlivní krajinný ráz. Na doplnění má investor 3 roky. Benešovice nebo Stříbro proti lomu dlouhodobě protestují. Proti záměru se už vyslovily i stovky lidí. Janovice nad Úhlavou musí nečekaně investovat do školní tělocvičny. Minulý týden se zřítila ze stropu část omítky. Podle prvních průzkumů hrozí odpadnutí pásu i na dalších částech klenby. Tělocvična proto zůstává uzavřená. Do příštího školního roku ji chce město zprovoznit, alespoň provizorně. Rozsah dalších prací a cena zatím nejsou známé, říká starosta Michal Linhart ze sdružení Janovicko.
3: Příští týden sem firma přijede, udělá průzkum, pak nám teprve bude schopna udělat nějaký rozpočet. Vypadá to spíš, že se to sundá úmyslně, vybouráme to a bude to provizorní, tak aby to mohlo být funkční do zimy, kdy nám firma slíbila, že by to byla schopna udělat v zimě. Protože to nemá kapacitu, bohužel, a je to jedna z mála firm, která nebyla ochotná taky vládat na to, že to zrealizuje.
2: Soud potrestal podmínkou mladíka, který podle obžaloby vyhrožoval spolužákům střelbou a schvaloval útok na Filozofické fakultě v Praze v roce 2023. 20-letý muž být podle rozsudku 20 měsíců pod dohledem probačního úředníka a musí také absolvovat psychologické poradenství. Podle státní zástupkyně nosil do školy různé zbraně, například teleskopický obušek nebo nože, a vyhrožoval střelbou. Muž to označil za humor, vinu odmítá a proti rozsudku se odvolal.
0: Sport.
2: Fotbalový trenér José Mourinho odchází z Benfiky Lisabon do Realu Madrid, který za příchod slavného kouče zaplatí v přepočtu asi 362 milionů korun. Portugalský klub o tom informuje na svém webu. Real se zatím nevyjádřil. Mourinho už v Realu působil v letech 2010 až 2013 a získal s ním jeden titul.
0: Počasí.
2: Čekejte velkou oblačnost, na jihu kraje slabý déšť, hlavně na Šumavě, postupně četné přehánky, teploty do 18, na horách do 14 stupňů, na Šumavě při trvalejších srážkách pouze kolem 10. Fouká slabý západně až jihozápadní vítr a biojednička, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: A nechybí informace pro všechny za volantem. Na dálnici D5 buďte opatrní u Cekova na Rokycansku na kilometru 45 ve směru na Plzeň. Stojí tam porouchané auto. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nejnovější středeční zprávy skončily 4 minuty po 11. Už pro vás chystáme skupinu Kabát nebo Pavla Rota a také Fousku v svět. Ten dnešní díl se jmenuje V kavárně při kávě. Počkejte si.
0: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

fousků v svět. V kavárně při kávě. Přemýšlím v kavárně při kávě. Mám zamyšlený den. Mnozí mě nazývají podivínem. Je to obvyklé označení někoho, kdo se nechová tak, jak si lidé přejí. Musím se ale zeptat, kdo vlastně určil normy, které zasazují člověka do předepsaných krabiček. Když mlčíš, zatímco ostatní většina jásá, jsi podivínem. Směješ-li se, když ostatní

0: všechny svatostánky budou pro každého přístavem smíru. Mé myšlenky se zamotávají. Barvy pro mé iluze míchá věčná víra, že zlo bude poraženo. Z dálky slyším výsměšný smích. Nevzdávám se své víry. Léčí mne v dobách pochyb a malověrnosti. Nemohu se smířit se svou bezmocí přispět dobru k vítězství. I to slovo vítězství mi připadá agresivní a vonící bojem. A někde ze stínů slyším hlas, dobro nikdy nemůže vyhrát bez boje. Upím kávu a jsem na sebe rozezlen, že se stále zabývám myšlenkami, které mne odvádějí od skutečnosti. Dolevám do kávy mléko. Káva mi připadá jako temná bezvězdná noc. Vím, že mé myšlenky jsou pouhé snění, ale také vím, že bez naděje nelze žít. Musíme si trochu lhát, že svět se v lepší změní, že uklidní se krev, co v žilách pění, že moudrost bude vládnout nám. Všechny mé pesimistické myšlenky odletěly. Potkal jsem starého přítele. Už z dálky volal, ahoj kamaráde, ten čas ale letí, že? Přikývl jsem. Kamarád se rozesmál. A víš, co mne těší? Že čas letí nám všem bez rozdílu a je nepodplatitelný.
1: Fousků v svět.

Radio vašeho kraje a Jennifer Rush. Ikonický most Rechle u Modravy byl stavěn v letech 1799 až 1801 jako součást Vchynicko-Tetovského kanálu. Za chviličku vám řekneme něco víc z jeho historie. Bude to ještě před půl dvanáctou.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude publicista a policejní instruktor sebeobrany Pavel Černý.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: Posloucháte náš středeční dopolední program, za 3 minuty bude 11:30. Snad každý, kdo navštíví Šumavu, se musí zastavit u legendárního dřevěného mostu posazeného na kamenných pilířích. Hradlový most Rechle u Modravy dneska přejíždějí pouze cyklisté a přecházejí pěší turisté, ale ještě na začátku 50. let tu jezdila auta, především ta vojenská, protože to byla jediná silnice spojující Srní a Modravu. A most sloužil ještě svému původnímu účelu, tedy k zadržování plaveného dříví. Víc vám teď budeme vyprávět společně s Janem Dvořákem.
1: Příběhy nejen šumavské. Most Rechle u Modravy byl stavěn v letech 1799 až 1801 jako součást Vchynicko-Tetovského kanálu. Návrh na jeho stavbu vypracoval inženýr Josef Rosenauer a jeho hlavním účelem nebylo propojovat oba břehy Vidry pro snadnější překonávání řeky, ale zadržovat plavené dříví.
0: Název Rechle vychází z německého slova rechen, tedy hrábě. A říkalo se mu tak proto, že na principu hrábí fungoval celý systém zadržování nařezaných polen, která se plavila z lesů nad Modravou až sem, kde se následně pouštěla do Vchynicko-Tetovského kanálu.
1: Fungovalo to tak, že na kraji dřevěné mostovky byly otvory. Do nich se v případě potřeby zasouvala dřevěná bydla, která se zapíchávala do dna. Bydla vytvořila bariéru, která propustila vodu, ale plavené kusy dříví zadržela. Na mostě pak stáli dělníci, kteří dalšími bydly posunovali zadržovaná polena do kanálu.
0: Práce to byla dost těžká a nebezpečná, zvláště když musel některý z dělníků sejít z mostu na zadržovaná polena, aby je uvolňoval. A právě to se stalo i na jaře roku 1951.
1: Tehdy byl na Modravském polesí forštem Vladimír Korecký, poslední lesník, který Vchynicko-Tetovský kanál využíval k tomu, k čemu byl inženýrem Rosenauerem postaven, tedy k plavení dříví. A tak ten rok měl, jako vždy, připraveno dříví v potocích, aby až začne tát sníh, mohlo být puštěno po proudu.
0: Jenže to jaro bylo tání velmi rychlé a připravené dříví vzala voda najednou. Rechle na Modravě byly připraveny a začaly zadržovat polena, která po Vidře připlula. Jenže dělníci je nestačili posílat dále do kanálu a najednou byly u mostu stovky dřevěných klád.
1: Dřeva bylo tolik, že hradba z nich vytvořená dosahovala výšky mostu. Celou situaci velmi nervózně sledovali i vojáci pohraniční stráže, kteří začali nutit foršta Vladimíra Koreckého k tomu, aby hrabla rozřezal a dříví poslal do Vidry.
0: Vojáci chtěli zachránit most za každou cenu. Bylo to totiž v době, kdy ještě neexistovala asfaltová silnice, po které se na Modravu jezdí dnes. Ta byla vybudována až v roce 1953 a hradlový most byl strategickou stavbou.
1: Vladimír Korecký se tak dostal do těžké situace, kdy hrozilo poškození mostu, což by šlo na vrub jemu a mohl by se dostat před soud. Pokud by ale pustil dříví do Vidry, ztratili by ho navždy a způsobil by tak národohospodářskou škodu, za což by se pravděpodobně dostal před soud také, tedy v obou případech mu hrozil kriminál.
0: Vedoucí lesník tlaku vojáků odolal a bydla neprořezal. Nahromaděné dříví se nakonec podařilo poslat do plavebního kanálu, a to bez poškození mostu a naštěstí i bez zranění dělníků.
1: Poslední plavení dříví tu proběhlo v roce 1956. Pak už se dřevo odváželo nákladními auty. Most Rechle tak pozbyl svého významu a chátral. Když byla dřevěná mostovka v kritickém stavu, most byl stržen.
0: Až v roce 2000 ho správa Národního parku Šumava nechala znovu postavit, a to podle původních plánů. Věrná kopie sloužila více než 20 let, aby se v roce 2023 dřevěná část mostu obnovila znovu. Hradlový most tak dnes slouží hlavně návštěvníkům a je jednou ze zásadních atrakcí Šumavy.

Jiřího Korna už za chviličku vystřídá Leona Machálková. Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy si právě dnes připomíná sté výročí narození plzeňského histologa a embryologa profesora Jaroslava Slípky. Po písničce vám řekneme víc.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, máme 8 minut po půl dvanácté. Dnes, tedy 10. června, uplynulo 100 let od narození významného plzeňského histologa, embryologa a dlouholetého pedagoga lékařské fakulty v Plzni, profesora Jaroslava Slípky. Na podnět jeho rodiny bude při této příležitosti odpoledne ve 14 hodin v areálu fakulty slavnostně odhalena zahradní lavička, která bude pana profesora připomínat. Jaroslav Slípka byl jedním z prvních, kteří upozorňovali na propojení systémů imunitního, nervového a endokrinního. Jakožto přírodovědec prostudoval mnoho set tisíc mikroskopických preparátů.
1: Dokázal udělat z mikroskopu, u kterého strávil velkou část života, jakési okno, a za tím oknem byl příběh. Příběh o tom, z čeho se naše tělo skládá, jak se vyvíjí a proč je uspořádáno právě tak, jak je. A kromě detailů byl schopen i zobecňování. Jo, a v tom je pro nás dneška inspirací, protože člověk, který vidí detaily i celek, je pro přírodní vědy nenahraditelný.
2: Na pana profesora Jaroslava Slípku vzpomínáme s panem profesorem Zbyňkem Tonarem, vedoucím ústavu histologie a embryologie lékařské fakulty v Plzni. Vy jste znal pana profesora osobně. Jako učitel, pedagog, byl i pedant?
1: Byl především na sebe. On vyučoval 50 let na naší fakultě. Před každou přednáškou si poctivě prošel veškerou svoji přípravu, aby v jeho přednáškách nebyla ani vteřina hluchého místa. Já tady mám před sebou jeho skripta, která stále používáme v přepracované podobě, a říkáme z legrace, že to jsou asi nejtenčí skripta, která pro jednosemestrální přednášky studenti kdy uvidí, a přesto je v nich skondenzována většina embryologie v rozsahu potřebném pro lékařské vzdělání a velká část histologie pro pochopení mikroskopické stavby lidského těla.
2: Přidáte i nějaký osobní zážitek s panem profesorem?
1: Já bych na místo jednoho epizodního zážitku řekl něco, co mě ovlivnilo na celý profesní život. A to byla situace, kdy já jsem jako student původně jiného oboru začal docházet na jeho veřejné přednášky o embryologii, které tady měl pro mediky. A tak mě uchvátili, že jsem se na tu školu nechal zapsat a vystudoval jsem ji. A dnes tady také pracuji. A o osobní zážitek bych poprosil dlouholetou spolupracovnici pana profesora Slípky, paní doktorku Alenu Němečkovou.
3: Pan profesor byl v mnoha směrech vynikající. Za prvé výborný učitel, toho si považuji dodnes. A při mikroskopování používal vážnou hudbu, pouštěl si, což mělo asi pro něj inspirující význam. Co si velice vážím také, že pořádal výstavy na ústavu histologie známých plzeňských autorů, a tím pádem jsme teda vzdělávali i studenty, poněvadž vždy prohlásil, kdo má praktika, řekněte studentům, ať sem přijdou.
2: Kdybyste měl jednou větou shrnout odkaz pana profesora Slípky, která věta by to byla?
1: Z vědeckého sympozia, které se konalo na jeho počest, mi utkvěla jedna, že byl stavitelem mostů mezi lidmi různých kultur, jazyků, národů a kontinentů.
2: Profesor Jaroslav Slípka se narodil 10. června 1926 v Lokti a zemřel 24. července 2013 v Plzni. Soně Weizenbachrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
0: No a do pravého poledne stihneme ještě babské rady. Vzhled nehtů vylepší nejenom krémy a správná úprava. Babské rady vás naučí, jak mohou pomoci vejce, ořechy a nebo také mléko. Počkejte si za chviličku. Jarka Vykoupilová, podrobnosti.

0: Pražské rady.
1: Pevné a zdravé nehty jsou často ukazatelem celkového stavu organismu. Křehké, lámavé nebo třepící se nehty mohou souviset s nedostatkem vitamínů. Nehtům prospívají potraviny bohaté na zinek, železo a bílkoviny. Najdete je například ve vejcích, ořeších, luštěninách nebo rybách. Kromě správné výživy je vhodné pravidelně používat hydratační krémy a oleje, které pomáhají chránit nehty i jejich okolí před vysušováním. Při domácích pracích je dobré nosit ochranné rukavice, protože častý kontakt s chemikáliemi nehty oslabuje. Důležitá je také správná úprava nehtů, pilování jedním směrem a omezení příliš častého používání acetonu, který je obsažen v odlakovačích na nehty. Pro lepší kondici nehtů vyzkoušejte pravidelné teplé lázně z olivového oleje, smíchaného s citronovou šťávou. Ke zpevnění nehtů přispějí také koupele v teplém mléce s medem.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála, s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Řidiči elektrokoloběžek podle policie často neznají svoje povinnosti. Ministr Zuna žádá pro příští rok navýšení výdajů na obranu na 2% HDP. A dnes čekejte velkou oblačnost, čestné přehánky a teploty do 18 stupňů. Příjemné poledne. Zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Policisté apelují na řidiče elektrokoloběžek a elektrokol, aby si vždy předem zjistili povinnosti a pravidla spojená s provozem těchto vozidel. Jejich častá neznalost se ukazuje při kontrolách. Podle policejní mluvčí Evy Červenkové si řidiči neuvědomují třeba to, že na elektrokoloběžku o konstrukční rychlosti nad 25 km v hodině musí mít řidičské oprávnění minimálně pro skupinu AM.
2: Elektrokoloběžka nebo jiné podobné vozidlo od konstrukční rychlosti 14 km v hodině a hmotnosti nad 25 kg nebo od rychlosti nad 25 km v hodině pak musí mít sjednané zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
1: Nedodržením povinností řidič elektrokoloběžek a elektrokol porušují zákon a hrozí jim pokuty. V Nýrsku na Klatovsku dokončují výměnu oken v kulturním domě. V budově, kde sídlí i dům dětí a mládeže, se tak sníží provozní náklady. Práce začaly v loni v hlavním sále, na jaře se přesunuly do ostatních prostor. Pokračuje místostarostka Eva Denková z Volby pro Nýrsko a spádové obce.
3: Ještě loňského roku proběhla výměna oken tam, kde to dům dětí a mládeže nejvíce tíží, to znamená na společenském sále, a další etapa proběhne hned od dubna a dojde tedy ke kompletní výměně všech oken v celém tedy objektu. Celková výše činí asi 3 miliony korun.
1: Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD požaduje pro příští rok navýšení výdajů svého rezortu na 2% HDP. Šlo by o meziroční nárůst o 35 miliard na 190 miliard korun. Zuna to řekl České televizi. Obrana by letos měla hospodařit s částkou, která odpovídá necelým 1,8% HDP. Vydávat na obranu alespoň 2% HDP je závazek členů NATO. Loni na summitu v Hágu se členské státy shodly na novém cíli navýšení celkových výdajů na obranu. Do roku 2035 mají čistě na zbrojení dávat 3,5%. Dirigent Jakub Hruša se od roku 2028 stane prezidentem festivalu Smetanova Litomyšl. Bude se podílet hlavně na přípravě uměleckých projektů a rozvoje festivalu v zahraničí. Informoval o tom ředitel Smetanovy Litomyšle Michal Medek. Hruša je v současnosti hudební ředitel londýnské Královské opery a od roku 2028 také převezme post šéfdirigenta České filharmonie. V roli prezidenta Smetanovy Litomyšle vystřídá ekonoma a filantropa Pavla Kysilku. Sport. Tenistku Karolínu Plíškovou čeká druhé kolo travnatého turnaje v Londýně. Češka nastoupí proti Kanaďance Bokové, která včera hrála po boku Siriny Williamsové při jím návratu na kurty. V Queen's Clubu se dnes ve stejné fázi turnaje představí i Marie Bousková. Její soupeřkou bude Chorvatka Vekičová. Počasí. Dnes bude většinou velká oblačnost, na jihu kraje slabý déšť, hlavně na Šumavě a v Pošumaví i trvalejší. Postupně četné přehánky na celém území. Nejvyšší teploty 15 až 18, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Na Šumavě při trvalejších srážkách pouze kolem 10. Lene slabý západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Práce na silnici omezují provoz v Přešticích na jižním Plzeňsku v Nepomucké ulici. Projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
4: Začínáme 4,5 minuty po 12. hodině. Telefonní číslo 221 554 222 už je pro vás volné a vyřizovat budeme i vzkazy, které pošlete e-mailem. Tady je Iva Kokešová. Přeji vám hezké odpoledne.
5: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: Jako první nám dnes telefonuje paní Miluše ze Slovan. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dnes slaví své krásné narozeniny naše milá kolegyně, paní Alenka Brodská ze Škvrňan. Tak naše milá Alenko, přejeme tě hlavně to zdravíčko, zdravíčko, zdravíčko, štěstíčko a pohodu mezi svými. To tě přeje celý náš babinec a přeje si, aby si pozvedla skleničku a poslechla si od nás hezkou písničku. Moc se těšíme na dnešní setkání. Opatruj se a hezký den přeju. A vám, paní redaktorko, moc děkuji za všechno. Taky vám přeju hezký den. Děkuji.
0: Rádo se stalo, paní Miluško, přání hezkého dne platí i pro vás. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkujeme.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň a je tady první mailová gratulace. Chtěli bychom vaším prostřednictvím nechat zahrát písničku panu Jaroslavu Nárovi z Útušic k jeho narozeninám. Jarouši, přejeme ti do dalších let zdraví a stále dobrou náladu. Rancovi.

0: Do Českého rozhlasu Plzeň teď telefonuje pan Vladimír z Radkovic. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, paní redaktorko. Zdravím vás v rozhlase a posluchače rozhlasu Plzeň. A chtěl bych tu písničku poslat Marušce Slunčíku do Hoštiček. Maruško, poslechni si tu písničku a doufám, že ten smutek a ta bolest přejde, když si ji poslechneš a vzpomeň si na krásné chvíle a bude lepší. A vám, paní redaktorko, děkuju a mějte se moc hezky.
0: Ano, vy také, naslyšenou. Tak.

0: Naše zábavná rozhlasová talk show Otázky Tondy Procházky míří tentokrát do Plas. 17. června od 18 hodin se v tamním kulturním domě představí herečky Ivana Jirešová, kterou scénáristé nekonečného seriálu Ordinace v růžové zahradě nikdy nešetřili, a Monika Švábová, hrdá Pražanda, která v roce 1968 přijala angažmá v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Zůstala a dodnes patří k předním osobnostem plzeňského divadla. Vstupenky můžete zakoupit na stránkách www.dkplasy.cz a také v městské knihovně. Otázky Tondy Procházky. 17. června od 18 hodin v kulturním domě Plasy.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Tady Český rozhlas Plzeň, středeční písničky pro vás. Za 6 minut bude 12:30, vyřídíme další dva mailové vzkazy. Prosím o písničku od Marcela z Moška pro vás do rádia, pro sestru Janu a bratra Jirku a všem přeji hezký den, Marie. No a písničku od Marcela z Moška si přeje také Anička pro Petru Křečkovou k narozeninám. Ať jsou tvé dny naplněny radostí, ať je tvůj život požehnáním nejen pro tebe samotnou, ale také pro všechny, které potkáš. A ještě pár veršů. Narozeniny už jsou tady, čas na oslavu, smích a dary. Žádné starosti, jen pohoda, navěk se ptát, to je nehoda. Přeju ti vrásky od smíchu a plno vína v kalichu. Ať láska z tebe srší a štěstí ti jenom prší. Krásné narozeniny přeje Anička z Kunic.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň, další mailový vzkaz. Zahrajte, prosím, spolužačkám Andrejce a Dianě písničku Heleny Vondráčkové a Marty Kubišové Hej pane zajíci. S tímto vzkazem přeji vám, aby vaše lásky nikdy, nikdy neměly vrásky. Pevné zdraví a životní pohodu přeje Pavel Kyselák.

Český rozhlas Plzeň teď bude hrát paní Haně Stejskalové k 74. narozeninám jejího milovaného Jakuba Smolíka. Všechno nejlepší, pevné zdraví a spoustu radosti v životě přejí kamarádky Vlasta a Jitka.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

Povídka na sobotu. Zaposlouchejte se do příběhů, které sepsali plzeňští rodáci. Od Miroslava Horníčka přes Jiřího Suchého po Josefa Koenigsmarka. Povídka na sobotu. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Posloucháte středeční písničky pro vás. Tady je Český rozhlas Plzeň a na telefonu paní Jarmila z Plzně. Dobrý den.
1: Dobrý den, krásný dobrý den. Přeji všem v rozhlase a tuto písničku a všem poslouchajícím a tuto písničku bych chtěla poslat velmi empatické, vřelé moderátorce Jušce Kokešové. Děkuji.
0: Tak to já taky děkuji a vybrala jste Abu, to jste se úplně trefila. Paní Jarmilko, mějte se krásně a naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň, 1:15 a 1 minutka k tomu. Ve stejný den jako Večerníček se narodil i pan Stanislav z Podchlumí a má tady svoji gratulaci. Ať tě život stále baví, přejeme ti hodně zdraví. Štěpánka a všichni kolem. A jiná písnička jako dárek v tuto chvíli prostě nebyla možná než tato.

Ještě mám pro vás pár pozvánek. Hostem Alex Minářové bude dnes po 13. hodině publicista a spisovatel Pavel Černý a v Humoriádě bude jako host po 16. hodině herec Jan Přeučil. Teď nám zbývá 11 minut do zpráv, počkejte si na ně, přeji vám příjemný poslech. Iva Kokešová se loučí a příště zase naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby trolejbusů Škoda a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června vás zveme do areálu Depo 2015 na oslavy trolejbusů plné historie, techniky a zábavy pro celou rodinu. Těšit se můžete na historické i moderní trolejbusy, slavnostní jízdy, soutěže a doprovodný program. Začínáme v 10 hodin. Více informací na www.skodagroup.com. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni eviduje rekordní počet přihlášek. V Plzni pokračuje 36. ročník Mezinárodního festivalu divadla Skupova Plzeň. Společnost ČEZ vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu za 8 miliard korun. A dnes čekejte velkou oblačnost, přehánky, teploty do 18 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Kateřina Jiřincová. Zájem o studium na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni stále roste. Fakulta eviduje 3700 přihlášek, což je víc než loni. Přijímací zkoušky čekají uchazeče v pondělí. Další podrobnosti doplňuje mluvčí fakulty Barbora Černíková.
4: Někteří uchazeči byli přijati bez přijímaček na základě vynikajících studijních výsledků. Někteří se hlásí na oba programy všeobecné i zubní lékařství a proto očekáváme celkově něco přes 2600 uchazečů, kteří by se měli dostavit v tento den k přijímacím zkouškám.
3: V souvislosti s pondělním přijímacím řízením na Lékařskou fakultu je třeba počítat se zvýšeným pohybem lidí a vozidel, hlavně v Aleji Svobody u areálu fakulty a fakultní nemocnice Plzeň. Situaci tam navíc zhoršují probíhající stavební práce. Plzeňský mezinárodní festival loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň nabízí celkem 50 divadelních představení. Součástí je také soutěž českých a slovenských scén, popisuje ředitel festivalu Jakub Hora.
5: 22 představení z Čech a Slovenska, zde bych mohl zmínit představení Proměna divadla Drak, které je skvělou verzí novou Kafkovy Proměny. Potom uvedeme představení Čáslavská Tokio 1964, divadlo Alfa, což je představení, za které získala Krista Franková cenu Thálie. Určitě bych zmínil Bávrovou Marišu, která získala cenu Erik.
3: Energetická společnost ČEZ chce do roku 2033 na Orlíku vybudovat velkou přečerpávací elektrárnu, řekl to její generální ředitel a předseda představenstva Daniel Beneš. Díky celkové modernizaci původní elektrárny bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík. Díky tomu uloží větší množství energie. Úpravy vejdou na 8 miliard korun. S budováním chce ČEZ začít příští rok. Elektrárna na Orlické přehradě bude čtvrtou přečerpávací elektrárnou v Česku.
2: Sport.
3: České fotbalisty čeká dnes odlet z amerického Texasu do mexické Guadalajary. Tam v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času odehrají úvodní duel mistrovství světa proti Jihokorejcům. Trenér Roman Skuhravý končí na lavičce fotbalistů Slovácka. Klub na svém webu uvedl, že kouč využil jinou profesní příležitost. Podle deníku Sport bude Skuhravý novým trenérem Baníku Ostrava.
2: Počasí.
3: Dnes bude většinou velká oblačnost, na jihu kraje slabý déšť, hlavně na Šumavě a v Pošumaví i trvalejší. Postupně četné přehánky na celém území. Nejvyšší teploty 15 až 18, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Na Šumavě při trvalejších srážkách pouze kolem 10. Povane slabý západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Práce na silnici omezují provoz na dálnici D5 mezi kilometry 97 až 99 ve směru na Rozvadov. Pravý jízdní pruh je tam uzavřený, práce potrvají zhruba do 20. hodiny. A pracuje se například také na severním Plzeňsku mezi Nadryby a Dolany. I tam projíždějte se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna Známe lepší cestu. Alex a host.
0: Od jedné z nejtragičtějších událostí druhé světové války na území protektorátu, vyhlazení Lidic, dnes uplynulo 84 let. S mým dnešním hostem připomeneme i obec Ležáky, kterou stihl stejný osud, a probereme také legendárního odbojáře a posledního příslušníka skupiny Tří králů Václava Morávka, o kterém Pavel Černý napsal již 3 knihy. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
2: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal Pavel Černý, asi nejznámější policejní instruktor u nás, který své znalosti a dovednosti předává policistům po celém světě. Pavel Černý je také autorem mnoha knih a dovolím si říct, že je odborníkem na odbojáře Václava Morávka.
1: No tak nevím, jestli odborníkem, ale já jsem přešel od toho, že spoustu věcí jsem si chtěl sám sobě ujasnit, možná i někdy zkusit, protože ty mý následné filmy, které měly vlastně propagovat tu historii, zvláště u malých lidech, akčním způsobem, až youtuberským, byly o tom zkusit si vlastně na vlastní kůži, někdy na střelnici s opravdovým stenganem, proč Gabčíkovi vlastně nestřílel a jak mohl Morávek střílet ze dvou pistolí najednou, zvláště když měl vystřílet více jak 200 ran a v té době neměl levý ukazovák, což mu jistě komplikovalo manipulaci, tak tyto věci mě už profesně hrozně lákaly. A také z hlediska odkazů mých rodičů, co mi vlastně tyto story úžasné servírovaly už od mala, pro mě to bylo značně srdeční téma. A já tedy musím povědět, že já tímhle tím vlastně trošičku i čistím hlavu od těch jiných výcvikových věcí svých profesních a také v tom spatřuju takové trošičku poslání. To znamená dávat mladým určité vzory. Víte, oni mají vzory jako slavného herce, fotbalistu, hokejistu, nechci říct až influencera, jo. A já bych byl rád, kdyby to třeba byl i štábní kapitán Morávek, Gabčík, Kubiš, Tři králové, protože nedej bože, kdyby jsme tyhle ty hrdiny potřebovali. A také to dělám a vlastně píšu, proto bych chtěl moc a moc jednu věc. Trošičku tomu zle zkoušenému národu tímto rovnat páteř a ukazovat, že jsme rozhodně nebyli nějakým národem zbabělců či dokonce kolaborantů a o tom jsou právě ty mé knihy.
0: Tak ty knihy jsou už tři. Morávkova zpověď, to byla první kniha, Akta Morávek, druhá kniha a trilogii uzavírá štábní kapitán Václav Morávek a lidé kolem něj. Má podtitul tato kniha s názvem Odbojáři a hrdinové, gestapo a kolaboranti a ti někde uprostřed. Ti někde uprostřed, co to znamená, že v té temné tragické době byli odbojáři, kteří kolaborovali a řekněme, s gestapem a z gestapa zase přešli k odbojářům? I takové osobnosti nebo osoby můžeme v naší historii najít?
1: Ano, určitě ano. Víte, život není černobílý, anebo černobílý zdaleka ani ten odboj. Ono to vlastně bylo o tom, že jednak se ti lidé snažili přežít, jednak se dostávali do opravdy kuriozních, někdy nezávidění hodní, skutečně díky té době situaci. A ono, spoustu lidí dneska soudit někde od klávesnice, počítače, když to řeknu z hlediska našeho luxusního bezpečného života je někdy, nebo spíše není na místě. Víte, je to o těch lidech, jednak o těch, kteří někdo může povědět zjadili, ale ono zjadili, ono když vás dovezli na gestapo, tak gestapo bylo instituce jednak nesmírně inteligentní, funkční. Vlastně gestapo byla i kriminální policie, Kripo, takže to byly velmi zkušení kriminalisté a používali kriminalistické vyšetřovací metody a k tomu jako jakousi přidanou tu nejvyšší hodnotu měli, že mohli používat opravdu brutální metody. Víte, dneska, kdyby vám policista někde i mimo kamery, třeba tam někde na oddělení dal facku, tak jde ze služby, ale tenkrát s tím problémy rozhodně neměli. A kdo vydržel úděsné mučení někde, tak nevydržel to, když potom sáhli na jeho rodinu, na jeho blízké. To už mluvil každý. Takže oni se vlastně snažili nemluvit nebo gestapo tahat za nos několik hodin či dní, aby ty jejich odbojáři, ty druzy, když tak řeknu, ve zbraní z odboje, mohli zmizet, poschovávat ten dekonspirující materiál a dát jim tuto šanci, ale nevždy to šlo, nevždy to někdo vydržel a když někdo poví, že ten povídal, ten vypovídal, já bych chtěl vidět ty hrdinsky dneska toto prohlašující, zvláště na sociálních sítích lidí. Víte, pak tam jsou příběhy ještě vlastně jiné z podstaty, že někteří byli mezi.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes Pavel Černý, který zná život a činnost Václava Morávka lépe než kdokoliv jiný. Ostatně vyšla vám už třetí kniha, o té jsme mluvili, ona spíše nevypovídá přímo o panu Morávkovi, ale spíše o lidech kolem něj, kteří nejsou třeba ani tak známí a významní, ale řekněte mi, vy vlastně tak trochu pomáháte dostat na světlo a do paměti veřejnosti osobnosti, které se také nějakým způsobem zasloužily, byly odvážní, byly to hrdinové, ale jejich jméno nikdy nedohledáme.
1: Ono je to právě o tom, má ta třetí kniha, zvláště ta třetí kniha, ono to je i v těch publikacích předchozích, má dávat, já vždycky povídám, jména bezejmenným, dávat jim jména, dávat jim tváře. Protože ani Morávek, ani Tři králové, ani Antropoid, Server A a všechny ty pravý sadky by nemohly svoji činnost a ty vlastně věci dokazovat bez desítek, stovek a bez přehánění, protože to by obrovské sítě. Zpočátku tisíců lidí, a který je

0: stejně jako oni. Možná více, protože oni byli svobodní, když tak řeknou Gabčík, Kubiš nebo Mrávek, neměli rodiny, ale většina z těch lidí riskovala své rodiny. Riskovala životy svých nejbližších, takže nebyli o nic méně statečnější. A přitom jsou neznámí, anebo málo známí. A proto právě protýká alespoň část těch lidí těmito příběhy. Hmm.
1: Takže se o nich veřejnost, zkrátka o jejich hrdinských činech, díky vám dozví. Během vašeho bádání, hledání, pracování, přípravy té knihy, vaši poslední, byla nějaká osobnost, která se vám tam zjevila v tom příběhu nebo v tom, co se odehrálo za druhé světové války a překvapila vás? Jako tam no, nepatří a ona tam
0: no,
1: se vám zhmotnila.
0: Mě až šokovalo, jak při tom pátrání se mi znovu a znovu vyskakovala, a to v různých příbězích, v různých story, Vída Bárová, známá to herečka. A zajímavé je ku příkladu, že je jako Babková uvedena, Babková pomlčka Bárová, v těch Morávkových seznamech zrádců. To znamená, oni měli dokonalé informace nejenom o gestapu, o každém policistovi, který s ním vlastně spolupracoval, s těma německými bezpečnostními složkami, všemi vlajkaři, všemi zrádci, konfidenty, měli to dokonale zmapované, měli u nich poznámky, do jaké míry jsou nebezpeční bydliště, dokonce v jakých autech gestapáci jezdí. No a také je tam Vída Bárová, jako jedna z nich, jako německá konfidentka, spolupracující s Němci. No ale ona na to šup se vám vynoří v jiném příběhu, kdy vlastně též těsně spojeném s Morávkem, protože vlastně s ní má styky, a to doslova, když tak řeknu, nejenom společenské či obchodní, Paul Thiemel. To znamená vyzvěděč slavný A-54, ten, který Morávkovi za nemalé peníze nosí informace, které on předává právě našim zpravodajcům do Británie. A zajímavé je, že Paul Thiemový dokonce úkol je, aby dostal informace z jednoho z nejvyšších zde pracovníků vlastně bezpečnostních složek Bémeho.
1: Protože je Lída Bárová tou, která je někde uprostřed?
0: Trošičku ano. Ona se tomu vyhla, teda musím povědět, velmi chytře. Ona úplně hloupá nebyla. Ona někoho působí jako taková trošku husička.
1: Naivní se o ní
0: naivní. Ano, ale naivní určitě nebyla. A ona věděla, že by tu činnost, tu agentskou, velmi tvrdě platila. Takže vlastně Thiemel ji dokonce seznamuje potom s hlavou a Véru, s hlavou a Véru, a ona i jemu odmítá tuto činnost. Ale pravdou je, že se nechá vlastně naverbovat, pár schůzek udělá s Bémem. Taková pikantnost tam je.
1: Ona... Já s dovolením vás přeruším a tu pikantnost si necháme na další vstup. Pavel Černý je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi a během té přípravy knihy a samozřejmě zjistil velmi zajímavé informace, které ještě nebyly nikde publikované a mě třeba velmi překvapila herečka Lída Bárová, jak jste zmínil v minulém vstupu, která se vám jakoby objevila na obou stranách, ať na té, když to řeknu jednoduše zlé, tak na té dobré. A vy jste slíbil jednu pikantnost ohledně Lídy Bárové.
1: No tak ten agent A54, Paul Timo, jí vlastně zaúkoluje, aby toho jednoho z nejhorších gestapáků, šéfů SD, když řeknu bezpečnostních složek BMEho, brala na večeře, nebo nechávala se od něj pozvat a tahala z něj informace. A Lída Bárová posléze byla dosti vlastně až uražená, ona, která se cítila vždy obletovaná, tím muži obdivovaná, že ten BM na ní úplně tolik nereaguje. Míněl, nereaguje jako na ženskou. Jo? A byla z toho trošku zklamaná, než trošku potom poznala, což byla málo známá informace. Dodnes je to spíše spekulace, ale ona to potom podávala tak, že se vlastně došlo k tomu, že byl homosexuál. Proto ona vlastně byla zklamaná, když tak řekneme úplně zbytečně a že to bylo pochopitelné. Ale zajímavé teda bylo, že ten Paul Timo, agent A54, jí vlastně seznamuje se samotným Kanárisem a ten se jí snaží opět zrbovat pro tu německou tajnou službu. A ona odtamtud odchází, ona ze sebe, tak říkajíc, tu blbku u něj udělala, že jí zajímá jenom film, divadlo a tak dále, že žije jenom v tomto světě a že jí vlastně jiný věci nezajímají a neumí a podobně, protože věděla, že by jí to stálo život a skutečně nepletla se. Z hlediska toho, že Kanáris byl koncem války oběšen na strumě od piana ve souvislosti s atentátem na Hitlera, tak ani ona by nekončila určitě dobře a nepřežila by válku.
0: Tak bez pochyby její rodina nedopadla dobře, ale ona se dožila poměrně vysokého věku, ale když jste popisoval její setkávání se s muži, tak kde byl Goebbels? To už byla u německého filmu a už znala osobně Goebbelse či nikoliv?
1: Tak to bylo dávno, dávno před válkou. To bylo v Německu. To bylo než v Německu. Někdo tvrdí, že ji vyhostili a ona odtamtud spíše utekla, protože gestapo jí mělo pod velkou kontrolou. Konec konců to už není náplň těchto knížek. Goebbels se neustále přes zákaz samotného vůdce Adolfa Hitlera s ní vlastně chtěl někde ještě setkat. A když Goebbels dojáží potom do protektorátu, tak gestapo má za úkol, co všechno udělat, aby se spolu nesetkali, jo. Takže snad Bárovou veze někam za péhu a chce za každou cenu zabránit, zaúkolován na nejvyššími muži Třetí říše, aby k tomu setkání nedošlo. Ale pokud půjdeme zpátky k těm knihám, je tam Bárová také v jiné zajímavé situaci. Ona totiž taky vlastně ona ty pletky měla s kdekým a pletky měla i s Jaroslavem Ženatým, což byl komisař naší policie, protektorátní policie. A on byl spojkou vlastně, iniciativně se toho ujal, musíme říci, mezi vlastně gestapem a protektorátní policií. Je to první člověk, který doráží z bezpečnostních složek do zatáčky ke Gabčíkově, tam ležícímu Stenganu, těsně po útoku na Heidricha. Je to mimochodem člověk, který potom, když vidí, jak se kloní válka a že Němci ji rozhodně nevyhrají, začíná koketovat s odbojem, je pak unesen samotným gestapem, které se vydává za odbojáře a partizány a chce z něj vlastně vymáčkou informace v jistém konspiračním bytě, 3 dny ho vyslýchají a vlastně končí tak, že končí v Terezíně se svým zástupcem a zase naprostým zázrakem přežívají, protože ten jeho zástupce dělá v kanceláři a zmuchlá rozkaz k jejich popravě. Takže tímto přežívá válku a po válce je střídavě stíhá nacistické zločince a pak je sám za své kolaborační činy stíhán.
0: Tak my se do války bohužel, nebo poutíky, jak to říci, opět vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi, nejmladším členovi skupiny přezdívané gestapem Tři králové. Dnes je 10. června, na den přesně byly před 84 lety vyhlazeny, srovnány se zemí Lidice jako výstraha nacistů, trest odplata za úspěšný atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. A se mnou ve studiu tedy sedí Pavel Černý, který velmi dobře zná činnost odbojáře Václava Morávka. Setkal se on právě s těmi dvěma slavnými jmény Gabčíkem a Kubišem?
1: Samozřejmě, setkal. Můžeme povědět, že vlastně úkolem těch skupin, zejména Silveru A a potom následně Antropoidu, bylo kontaktovat a najít štábního kapitána Morávka jako garanta vlastně toho odboje zde. Víte, Morávek to nebyl něco lokálního, zde protektorátního, pouze o něm si píše Heydrich vlastně tajemníkovi Hitlera Bormanovi jako o vůdci českého odboje zde. Takže toho mají kontaktovat a Alfred Bartoš, dokonce velitel paraskupiny Silveru A, je za to povýšen, když nakonec najdou Morávka po velkých obtížích. No a ten antropoid Gabčí Kubiš má několik schůzek, jedna z nich je na Praze 10 ve statku Vojtěchovských a podle všeho schůzku s antropoidem má i v den svého úmrtí 21.3.42 ve svém konspiračním bytě na Staroměstském náměstí a vlastně pár hodin potom prodělá Morávek tu svoji osudnou vlastně přestřelku. Víte, Morávek v té době měl neuvěřitelné renomé a nejenom kvůli tomu agentovi A54 týmovi, kterého měl vlastně v gesci s ním ty styky, ale i řekněme na briefingu potom půl roku potom, protože zpravodajci Británii odmítají uvěřit ve smrt Morávka úplně. To je hrozně zajímavé. A na podzim 42, kdy je Morávek půl roku po smrti, oni připravují paraskupinu Antimony s tím, je o tom nalezený nyní zápis, že se setkají s Otou, což bylo jeho kecí jméno, jako odborníkem, a to je hrozně hezké právě. To je takové to bondovské, že je to odborník o zpravodajství až po zabíjení. A teda ty dvě nuly za tím vidím bondovské. A já si vždycky říkám, kdyby Morávek nebyl mrtvý s tímto renomé, že zná poměry a odborník je to na zabíjení, nebyl by náhodou teda vzrušující přestava s Gabčíkem a Kubišem v té zatáčce.
0: Hmm. A neodehrálo by se to třeba jinak?
1: Takový to historie nezná kdyby. Hmm. Ale je hezký se někdy zasnít a říkat si, co by bylo, kdyby. Možná by to bylo takto.
0: Morávek už se tedy nedozvěděl, nedočkal toho, že atentát na Reinharda Heydricha byl úspěšný. Vy jste už v úvodu zmínil to, že Gabčíkovi selhal samopal a museli tedy použít
1: granát
0: či bombu. Tak. Jak vy si to vysvětlujete, že selhala ta zbraň?
1: Víte, to už se nikdo nikdy nedoví. Ono mohl selhat náboj, samotná zbraň, nějaká mechanika v tom, anebo to byl lidský faktor. Míněno i Gabčík byl člověk, tudíž mohl být bytost omylná, jako my všichni. I on mohl udělat chybu v tom obrovském presu, v kterém to bylo. My se snažili toto rozklíčovat, nebo takhle zkusit, ne rozklíčovat, to už někdo rozklíčuje, ale zkusit vlastně všechny alternativy probrat, co se mohlo stát s úplně reálným stinganem, střílejícím návkom na střelnici, a vlastně výsledek toho je v našem filmu, který je má 100 000 shlédnutí na YouTube a jmenuje se Antropoid / zatáčka a mohla to být spousta věcí. Jako,
0: ono, byly různé konspirační teorie, kolem toho se začaly objevovat.
1: Rozhodně ne, ta jako jedna ta románová, že Gabčík své snoubence, dívce slíbil, že nikoho nezabije, vzpomněl si na to a nezmáčko spoušť a podobně. To doopravdy bych tvrdil, že asi ne, že nezabije, že bylo křesťanské natolik pro něj, že to by to nezmáčko, naopak to byl primární cíl. On byl voják, výborný voják a toto byl rozkaz. A myslím, že nezabití takové stvůry, jako byl Heydrich, se přímo těšil. Ale mohlo to být ku příkladu seno z tašky. Ona v té jsou dvě svědectví, jedna z toho je z Hradce Čurdy, a že tam byly zbytky sena, A nebo druhá varianta, že senem byl krytý ten Stengan, aby tam necvakal, aby se ukryl při kontrole případné, kdyby někdo nahlížel do té aktovky. A Gabčík, jak ho skládal, on, když se nějaké jenom stébo dostane do závitu, když smontováváte skrytě někde tu zbraň bez rakové kontroly, tak vám nedolehne prostě potom úderník, který spadne na zápalku náboje a uvěřeně řečeno střílí. Ale to je jenom jedna z mnoha a mnoha věcí, co se tam mohlo stát.
0: Pavel Černý je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes je 10. června od tragické události našich dějin, vyhlazení obce Lidice. Uplynulo 84 let. Naším hostem je Pavel Černý. Více se mluví o Lidicích, oni potom 24., tedy o 2 týdny později, přišli bohužel na řadu také Ležáky. Nicméně vraťme se ještě prosím do doby, kdy umírá Reinhard Heydrich, protože to vypadalo, když ho převezli do nemocnice, že jeho stav se tehdy zlepšil, ale potom 4. června roku 42 umírá na otravu krve. Tak mě napadlo, a zase konspirační teorie, nemohl mu k té smrti někdo dopomoci? Bylo to možné, nebo absolutně občas, si to hlídalo gestapo?
1: Občas se o tom povídá, jo. Já, ale těžko říci, jestli to byl jenom nějaký švendrián, či prostě to, že Heydrich prostě umřít měl. Ono někdy i sebelepší doktoři nemohou udělat. A oni se k němu snažili dostat doktorské, tehdy medicínské, skutečně špičky. Jo, kdyby se potkal s nějakýma horšíma, já ku příkladu mám 4 operace slepého střeva, které se úplně nepovedly, takže i na to by mohl člověk umřít, natož na nějakou střepinu, když tak řeknu, asepsi, v té době velmi smrtelnou, díky absenci penicilínu v té době, takže mohlo to být všelijak, ale konspirační teorie v tomhletom bych asi nějaké úplně nepřipouštěl. Víte, někdo říká, že škoda, že Gabčík nezabil toho Heydricha v zatáčce. Já vždycky říkám, ono to bylo dobře, protože mělo by to strašně rychle za sebou. A my v tom filmu našem Antropoid zatáčka ukazujeme, co by se stalo, kdyby Gabčíkovi Stengan stříval. A ta 30-ranná dávka z 1 ze 2 metrů, v které vzdálenosti Heydrich byl, by ani nevěděl vlastně, co se stalo, a to by byla chyba. Tak to aspoň hodně dlouho trpěl za to, že skutečně jakou kreaturou byl a co způsoboval našemu národu. Takže ono to tak mělo být.
0: A když použiju to vaše označení kreatura, tak nastoupil K.H. Frank, který, jehož reakce byla velmi brutální. Bylo to i proto, že chtěl ukázat, jaký je rozhodný, krutý, a myslel si na post říšského protektora?
1: No, já si myslím, že naopak on to Frank dole potom těch zpráv, jeho výslechu a všeho, co vyšlo potom po válce, jako se objevilo, on to ještě mírnil. On naopak rozuřený Adolf Hitler, vůdce, prostě chtěl, aby těch byl bezpočet, prostě těch vesnic rovnán, aby zde byla proběhla obrovská genocida. Víte, Heydrich.
0: Čili ne Lidice, Ležáky, no,
1: Heydrich
0: chtěl více.
1: To byl člověk, jedna z největších špiček. To byl člověk, který byl architektem holokaustu. To byl mozek Třetí říše, vlastně, který toho spoustu věděl, a ona spousta věcí zůstala v té jeho hlavě. Ona se občas povídá, jako, že Gabčík a Kubiš mohou za Lidice, za teror zde, za Ležáky a podobně, a že bez toho by to nebylo. No tak takhle, důležité postavit se na odpor. A tím odporem se dokázalo hodně. Ukázalo se, že máme rovnou páteř, že jsme kolaborujícím státem. A také na bázi tohoto byl vlastně postupně této obrovský vyhlazovací vlastně toho údobí, bylo vlastně příslib obnovení Československa v původních hranicích a vlastně anulování té Mnichovské dohody. Takže bylo to strašně důležité, a ono se říká, že Heydrich, že potom vypukla ten ukrutný teror, ale on vypukl už předtím prostě. Heydrich přišel a následovaly stovky a tisíce zde poprav, zastřelených českých vlastenců, akce Sokol, která prostě stála tisíce životů našich Sokolů, takže ono tohleto, možná, že by jsme zaplatili větší oběti se žijícím Heydrichem než s mrtvým Heydrichem.
0: Říká Pavel Černý, náš dnešní host.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Pavel Černý, jehož původní profese, stále ještě vaše profese, je policejní instruktor sebeobrany. Nicméně dnes je 10. června, 84 let uplynulo od tragické události, kdy byla gestapem vyhlazena obec Lidice a o 14 dní později také Ležáky, ale o této obci se jakoby mluví méně, stojí tak trochu v pozadí, nicméně její osud byl naprosto stejný jako Lidic a lidických obětí, lidických lidí, mužů, žen, dětí.
1: Ano, já dokonce ty Ležáky protýkají tou mojí třetí dnes závěrečnou částí trilogie, která byla vlastně nedávno vydána. Ten štábní kapitán Morávek a lidé kolem něj a je to vlastně příběh Alfreda Bartoše a jeho radisty Potůčka, kteří právě tam odsud vlastně vysílali. Když trošičku to rozvedu, tak my tam probíráme i v té knížce spoustu záhad. Díky tomu, že jsme se exkluzivně dostali k pitevním protokolům, tak najednou člověk může určit, co se jak stalo, nebo či jak se určitě nestalo. Řešíme tam ku příkladu právě souvislosti s Alfredem Bartošem, s tím, jak běží po těch pardubických ulicích, pronásledován gestapem a v bezvýchodné situaci se zastřelí. Ovšem ouha, on má podle pitvy provedené v soudním ústavu doktorem Weirichem, tím německým patologem, dvě střely. A jak se zastřelíte tak, abyste měla dva projektily v hlavě? A toto řeším i v té knížce, zkoušíme to řešit, zda zdraň mohla zazávadovat, zakometit, či jakási posmrtná křeč v té dané sekundě může způsobit druhé odmáčknutí, co jsem řešil. A to bylo velmi realitní se svým spolužákem, s kterým jsem seděl na základní škole v lavici, který je teď nejvyšší hlavou soudního ústavu, právě tam, kde byly pitváni naši parašutisté, Morávek a podobně. Je to ukrutná schoda a s ním právě jako nejvyšší kapacitou řeším tuto záhadu, a také v souvislosti s radistou Jiřím Potůčkem, Silveru A. Tam je zase záhada, jak vlastně došlo k tomu jeho zastřelení tím četníkem Půpánem. A zdali vlastně Půpán, kasířská myšlenka, neudělal pro Potůčka to nejlepší, protože kdyby Potůček přežil, který už byl vyčerpaný, který už nemohl dál a dostal ho gestapo do ruky, bez tohoto vlastně, že byl zastřelen, možná ani na ty četníky nenamířil zbraň, to se potom projednává a my to hodně rozpitváváme, právě ten příběh toho Půpána v té knize, jak by to potom s Potůčkem dopadlo. Takže my se tam snažíme řešit určité i záhady. Je tam těch záhad spousta. A vlastně díky zejména těm pitevním protokolům můžeme vlastně se bavit o tom, jak vlastně skončil přestřelce ten jejich radista Tří králů Ferry Peltán, který má podobný konec jako Morávek a stejně záhadný, zahynul v přestřelce s přesilou gestapa. Střelil se sám, nebo ho zabilo gestapo? A zase nám odpovídají na tohleto nejlépe pitevní protokoly, které do té doby prakticky nikdo neviděl.
0: Já moc děkuju. Vydržela bych vás poslouchat a myslím si, že posluchač je také ještě mnohem, mnohem déle. Aspoň si přečtu vaše knihy, určitě tedy teď tu poslední. A moc děkuji, že jste přišel a že jste připomněl chmurné období naší historie. Děkuji, ať se vám daří. Pavel Černý.
1: Já vám moc díky a krásný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Krajský úřad v Plzni vrátil dokumentaci k plánovanému lomu u Benešovic na Tachovsku. Investor má na doplnění 3 roky. Osek vybuduje kanalizaci k několika pozemkům na Vytince. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost, přeháňky, teploty do 17 stupňů. Dobré odpoledne. Zprávy připravila Kateřina Jiřincová. O plánovaném lomu u Benešovic na Tachovsku zatím Plzeňský kraj nerozhodne. Lom chce otevřít a 30 let provozovat firma LB Minerals, která předložila kraji dokumentaci EIA o vlivech na životní prostředí. Tu ale krajský úřad v Plzni firmě vrátil k doplnění. Vyplývá to z úřední desky Plzeňského kraje. Investor musí například doložit, jestli je v případě otevření lomu schopen vybudovat dostatečně vydatný a kvalitní zdroj pitné vody, jak se vyrovná s prašností při těžbě nebo jak 30-metrová výsypka materiálu ovlivní krajinný ráz. Na doplnění dokumentace má lhůtu 3 roky. Benešovice nebo Stříbro proti lomu dlouhodobě protestují. Proti záměru se už vyslovily stovky lidí. Osek na Rokycansku chce vybudovat kanalizaci a vodovodní řad k několika pozemkům na Vytince. Obec teď hledá zhotovitele. Kanalizace má zabránit podmáčení pozemků spodní vodou. Stavební práce by měly začít v létě. Pokračuje nezávislý starosta Oseku Jaroslav Peroutka.
3: Jedná se o kanalizování zhruba 500 metrů a položení nového vodovodního potrubí. Tam byla část, která se podmáčela. Ty lidi, kteří tam bydlí v té části, tak se jim zatápěli sklepy a tak, takže jenom kvůli tomu se to bude dělat.
2: Ministr Jaromír Zuna za SPD bude na příští rok na obranu požadovat 190 miliard korun. To je o 35 miliard víc než letos. Informovala o tom Česká televize. Navýšení rozpočtu ministerstva obrany na 2% HDP ale ještě neschválila koalice. Řekl to ministr pro sport, zdraví a prevenci a také předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný. Podle něj se státní rozpočet teprve sestavuje. Zda motoristé požadavek podpoří, zatím nechtěl předjímat.
4: Naší povinnosti je plnit závazky, které máme vůči našim spojencům, ale naší povinností je také zabezpečit chod země. A to znamená, my o tom musíme jednat, budeme o tom jednat a věřím, že ministryně financí ve spolupráci s ministrem obrany najdou řešení, které pak vládě představí.
2: Jak ministryně financí Alena Schillerová, tak premiér Andrej Babiš oba z hnutí ANO už připustili, že v příštím roce může být schodek rozpočtu vyšší než letos. První návrh rozpočtu chce šéfka státní kasy zveřejnit až koncem srpna. Sport. Fotbalový reprezentační útočník Jan Kuchta je zdravý, poprvé trénoval s týmem před startem do mistrovství světa. Doteď se připravoval individuálně. Reprezentace se dnes přesouvá do Guadalajary, kde v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času odehraje úvodní zápas s Jižní Koreou. Počasí. V noci bude zataženo, zpočátku ještě místy doznívající přehánky, na Šumavě i déšť. Postupně ubývání srážek i oblačnosti. Teploty 10 až 7, na horách až 4 stupně. A zítra čekejte proměnlivou ráno i zmenšenou oblačnost, během dopoledne četné přehánky nebo i slabší bouřky, které budou k večeru ustávat. Teploty 14 až 17 stupňů Celsia, na horách 9 až 12. Povane mírný západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Sponzorem pořadu je
6: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Pomalu jedoucí vozidlo údržby omezuje provoz na dálnici D5 mezi kilometry 112 až 107 ve směru na Plzeň. Vozidlo se pohybuje v odstavném pruhu, projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Pěkné středeční odpoledne, už je tady opět polovina týdna a pokud už jedete z práce domů, tak přejeme šťastnou cestu. Na Českém rozhlase Plzeň si vezme slovo Martin Písařík a mluvit budeme o tom, co v učebnicích nebylo. Dneska se podívá na kolíčky, na prádlo. O písničky, které nestárnou, se postará Vítězslav Pávra a Helena Vondráčková. Ať se vám dobře poslouchá.
1: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že předměty připomínající kolíčky na prádlo znali již ve starověkém Egyptě? Jejich novodobá historie se ale začala psát až v 17. století v Británii. Za prvními dřevěnými kolíčky stáli zruční řezbáři z řad britských kvakerů. Ti své řemeslo i vynález přenesli na počátku 19. století do Ameriky, kde se do historie zapsal plodný vynálezce z Vermontu David Smith. Právě on si nechal patentovat revoluční dvoudílný model vybavený pružinkou, který prádlo na šňůře definitivně pojistil proti větru. Dnešní podobu, kterou důvěrně známe z každé domácnosti, však kolíček získal až v roce 1887 díky Solomu Moorovi. Jeho vylepšený design byl ideální pro sériovou výrobu, což umožnilo bleskové rozšíření do celého světa. Kolíček se stal natolik univerzálním pomocníkem, že se nevyužívá jen v prádelnách, ale posloužil i k bizarním výkonům, které eviduje Česká kniha rekordů. Jeden z rekordmanů si na obličej připnul 82 prádelních kolíčků, další vyrobil kolíček o délce přes 3 metry, vážící 160 kilo.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rád.

Letošní rok je pro povodí Ohře výjimečný. Už za pár dní oslaví tento státní podnik 60 let existence. Kromě tohoto výročí slaví vodohospodáři další významná jubilea jednotlivých přehrad a nádrží na řece Ohři. Jak probíhala jejich výstavba, jak je povodí připraveno na záplavy a není větším nebezpečím v dnešní době spíš sucho než velká voda. Nejen na to se budeme ptát generálního ředitele povodí Ohře Jana Svejkovského. Bude naším hostem zítra dopoledne po 10. hodině. Tak určitě poslouchejte Český rozhlas Plzeň. Jsou 2 minuty po 14:15 a přijdou na řadu i tipy pro volný čas. Tohle je Michal Hruza.

0: večer v České televizi.
1: ČT1. Slíbili si, že budou při sobě stát v dobrém i ve zlém. Český film Slovo. ČT2. V lize férového fotbalu nerozhodují jenom góly, ale i pravidla férové hry. O unikátním projektu v premiérovém dokumentu Když fotbal dává hlas. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního udílení cen nejúspěšnějším českým skladatelům a textařům. Ceny OSA 2026 aneb hudbu složil, slova napsal. Středeční večer s Českou televizí.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Lenka Filipová byla v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Přejeme vám pěknou středu.
1: Tipy pro volný čas.
0: Galerie města Plzně zve na komentovanou prohlídku výstavy Rovnováha Fakulty designu a umění Ladislava Sutnera Západočeské univerzity v Plzni. Výstava představuje semestrální práce studentů, kteří reflektují téma rovnováhy v současném světě. Komentovaná prohlídka začíná od 16 hodin. Plzeňské divadlo Plutom láká na hudební komedii Jiřího Brdečky Limonádový Joem. Hrát se začíná v 19 hodin. V Muzeu církevního umění plzeňské diecéze v Plzni se uskuteční přednáška Františkánská řehole v labirintu Pobělohorské církve. Přednášet se začíná v 17 hodin. Muzeum a Galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici a Kruh přátel hudby při Základní umělecké škole Kralovice zvou na koncert dvě kytary v proměnách času. Kytarové uskupení duo Marely zahraje od 19 hodin. Začíná mezinárodní folklorní festival SIOF Plzeň. Na festivalu se představí české i světové folklorní soubory, které budou hrát a tančit v centru města. Festival potrvá až do 14. června. Muzeum Šumavy Sušice láká na výstavu rukodělních výrobků. Výstava Zlaté ručičky se koná do 31. října. A v Plzni druhým a závěrečným dnem pokračuje festival Inovujeme Next Level, který nabízí žákům, studentům a odborné veřejnosti čtyři tematické bloky ve třech lokalitách ve městě. Dnes se zaměřuje na drony a robotiku, marketing a podnikání a taky umělou inteligenci. Kromě Techtauru se akce koná Cukrovarské ulici a Plzeňském Prazdroji. Tolik dnešní tipy a pokud s námi zůstanete až do 16 hodin, tak uslyšíte rozhovor s Filipem Samkem, předsedou Spolku horníků na horách Matky Boží, který nás pozve na hornický den na Šumavě. Rozhovor si určitě nenechte ujít někdy kolem 3/4 na 4. Teď už Cliff Richard a přejeme pěkné odpoledne.

Tady je Český rozhlas Plzeň, my se vydáme taky do škol. Podobně jako nábytek je třeba složit i nákladní auto. Takovou montáž si vyzkoušeli studenti tří škol v Plzeňském kraji a výsledek předali do služby silničářům. Vy to uslyšíte už po písničce Honzy Nedvěda. Tak pěkné odpoledne.

0: S vámi je Český rozhlas Plzeň a rozhlasové tržiště otevřeme ve 3:15. Už po čtvrté si mohli vybraní studenti středních škol vyzkoušet kompletní sestavení nákladního vozu Tatra. A to díky projektu Tatra do škol, který pomohlo financovat plzeňské hejtmanství. Smontovaný automobil se pak převzala správa a údržba silnic plzeňského kraje.
1: Je hezký to konečně po roce i přes tu přestávku vidět už konečně složený a že to bude moci jít na cestu. Pronese to taková hezká třešnička na dortu, že už to máme předaný a je to za námi.
2: Popisuje svoje pocity student Martin Sika z Křimic, který pomáhal Tatru sestavovat.
1: Předtím, než jsme vůbec sestavovali, tak byl největší problém s náhradníma dílama udělat si nějaký pořádek, protože všechno přijde v kontejnera, takže rozstřídí a začíná se vlastně podvozkem. A pak opravdu po nějakým tom týdnu, kdy už je podvozek složený, tak jenom čekáme, než nám přijedou technici z Kopřivnice vypomoc, aby jsme dodělali různé hadičky, elektriku natahali, usadili motor a kabinu potom navrch.
3: No a myslíte, že je to pro vás dobrá praxe?
1: V rámci praxe je to skvělý a i zkušenosti, jelikož člověk nevidí v tu chvíli jenom auta, ale dostane se i k většímu stroji, jako je nákladní vozidlo.
2: Střední průmyslová škola v Křimicích se do projektu Tatra do škol zapojila už po čtvrté. Jak říká ředitelka školy Irena Nováková.
4: V roce 2021 jsme postavili první Tatru, tu postavili pouze naši žáci a další roky už se do toho zapojili Rokycany a Kralovice, takže vlastně celkem to dělá 6 žáků. Když jsem viděla ty díly v krabicích, tak jsem si říkala, že v životě Tatru nemůžeme postavit, ale bylo to skvělé, protože naši mistři jsou tak odborní, že to dokázali za pomoci instruktorů přímo z Tatry Kopřivnice.
2: Projekt má několik částí. Nejprve si mistři vybírají studenty, kteří Tatru budou stavět.
4: Jsou to žáci z oboru autotronik, mechanik, opravář motorových vozidel. Další je odborné školení v Tatře Kopřivnice, kdy žáci a učitelé odborného výcviku jsou tam celý jeden týden. Následuje dovoz dílů přímo do naší školy a pak následuje vlastně odjezd Tatry do Kobytu Jičín, kde se dělá nástavba.
2: Poslední fází je právě předání vozu správě a údržbě silnic plzeňského kraje. Klíčky si od studentů převzal provozní a investiční technik Petr Bomáček.
5: Tenhle ten konkrétní vůz bude nasazený v oblasti Gerlovy huti. Svojí konstrukcí nám vyhovuje v těžkých horských podmínkách, takže už se na ně moc těšíme. Je to spojený se spoluprácí se střední průmyslovou školou dopravní, kdy máme možnost si tam i odzkoušet naše auta před technickou kontrolou a zase jejich chlapci můžou k nám přijít na praxi do dílen.
2: Správa a údržba silnic chce auto zařadit do provozu i hned. Nejvíc ale Tatra poslouží v zimní měsících. Z Plzně Zuzana Waldmanová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: června od 10 do 17 hodin v Depo 2015 oslavíme 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. Uvidíte nejdelší trolejbus na světě, 24-metrový unikát a nejvíc historických trolejbusů na jednom místě. Po celý den vás provede živými vstupy se zajímavými hosty moderátor Richard Jandovský a odpoledne odstartuje i show plná humoru s Jakubem Kohákem. Čekají vás soutěže o Lego stavebnici trolejbusu, obří dětský koutek, jízdy historickými trolejbusy a spousta zábavy. Vstup je zdarma. Po celý den si můžete prohlédnout i náš nejmodernější přenosový vůz. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na oslavě trolejbusů v Plzni.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Je tu středeční rozhlasové tržiště, tak vezměte do ruky inzeráty a volejte číslo 221 554 222. A můžeme začít prodávat, kupovat a měnit. Je tady první inzerát, pěkné odpoledne.
4: Dobrý den, pane redaktore, měl bych na prodej jednu novou dřevěnou kladivucku, dřevěný WC, velice pěkná, kdyby potřeboval na zahradu, na chalupu nebo na chatu. Můžu poslat po mobilu fotky, jak to vypadá zvenku zevnitř. Je to na Jižní Brzeňsku a bližší informace bych sdělil na čísle 607 759 053. Ještě jednou opakuju kontakt. 607 759 053. Děkuju a hezký den.
3: My taky děkujeme, mějte se hezky, pěkný den a budeme pokračovat s vámi. Pěkné odpoledne.
5: Dobrý den, my prodáme dvakrát dámské kolo, jedno horské, jedno silniční, nyní je odpružené. Kontakt je 605 108 845, Švihovsko.
3: 605 108 845 je váš kontakt, mějte se hezky, naslyšenou. No a teďko budeme poslouchat váš inzerát, povídejte.
6: Prosím, prodám nástěnný tepelný zářič s 3-stupňovou regulací. Dále malou troubu na grilování a pečení. Pak elektrický odšťavovač značky Molinex. Vše je v dobrém stavu, málo používané a levné. Číslo telefonu 722 464 576.
3: Já to jenom zopakuji, to vaše telefonní číslo 722 464 576.
6: Ano,
3: děkujeme za zavolání, naslyšenou. Na Českém rozhlase Plzeň posloucháme rozhlasové tržiště a teď taky váš inzerát. Dobrý den.
7: Dobrý den, já bych koupil Forda Transita, popřípadě jinou dodávku, a dále prodám stanovou předsíň polskému opitnému přívěsu, tu prodám levně, je kompletní. Na mobilní číslo 702 522 033.
3: Tak já to zopakuji, 702 522 033 je váš telefon. Děkujeme za zavolání, naslyšenou, a upozorňujeme, že pokud se k nám dovoláte, tak si určitě slumte rádio, aby jsme se neslyšeli dvakrát. A vy můžete povídat inzerát. Dobrý den.
8: Dobrý den. Já bych měl prosbu, já bych koupil kakarika rudočelního samce, nejradši Plzeň město, nebo Plzeň sever, na telefon 723 302 251.
3: 723 302 251, to byl váš inzerát. Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. A posloucháme teďko váš inzerát. Dobrý den.
9: Dobrý den. Já bych prodal 4x4 Linhaj 300. Je ve velmi dobré stavu. Je to pracovní stroj. A bylo by to na číslo 602 505 140, Klatovsko.
3: Klatovsko 602 505 140. Tolik tedy váš inzerát, jo? Děkuju, mějte se hezky, naslyšenou. A podíváme se teď na váš inzerát, pěkné odpoledne.
10: Dobrý den, prodám hliníkové disky na Peugeot 407, 4 kusy. Je to na telefonu 774 589 487 Královicko.
3: Tak na Královicku, a číslo je 774 589 487. I vám děkujeme za zavolání, mějte se hezky, naslyšenou. Vydal samozřejmě posloucháte Český rozhlas Plzeň, to bylo dnešní rozhlasové tržiště a to další opět zítra.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovy Šrot, Republice ocel.

vám hraje Český rozhlas Plzeň a ještě než si dáme zprávy s Kateřinou Jiřincovou, tak se dozvíte, kde se vzalo úsloví mít máslo na hlavě.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Máslo na hlavě. Asi si dokážete představit, co znamená úsloví mít máslo na hlavě, ale pro jistotu. Slovník říká, že mít máslo na hlavě znamená dopustit se něčeho nečestného, být zatížen pocitem viny. Co s tím má společného máslo, tato veskrze lahodná pochutina? Musíme se vydat až do středověké Francie. Některé nepoctivé trhovkyně kazily máslo různými příměsemi, aby co nejvíce vydělali. Když se na to přišlo, musela si dotyčná dát hroudu svého šizeného másla na hlavu a postavit se na veřejném místě na slunce. Musela tak setrvat do doby, než se máslo začalo rozpouštět. Dovedete si představit, jak potom nebohá trhovkyně vypadala. Mastný obličej a znečištěné a slepené vlasy a lidé kolem chodící věděli, že je to ta nepoctivá, od které si už nikdy nic nekoupí. Takto pošramocená pověst se pak velmi těžko napravovala.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Cenový strop na naftu i benzín ve čtvrtek opět klesne. Folklorním večerem v Konstantinových lázních dnes začíná mezinárodní folklorní festival SIO v Plzeň. V Kralovicích začala přestavba dílen praktické základní školy. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost, přehánky, teploty do 17 stupňů. Hezké odpoledne, jsou tu další zprávy a s nimi Kateřina Jiřincová. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu mírně klesnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 41 korun a 36 haléřů. To je o 4 haléře méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 22 haléřů na 39 korun a 69 haléřů. Vládní regulace cen paliv bude zatím pokračovat do konce června. Mezinárodní folklorní festival SIO v Plzeň začíná. První akcí je dnes od 19 hodin folklorní večer v Konstantinových lázních. Zítra se pak festival přesune do Plzeňského muzea v přírodě v Bolevci. Mezi téměř 20 souborů je i 8 zahraničních. Dodává za organizátory z plzeňského souboru Jiskra Eliška Dostalová.
2: Naším nejzdálenějším souborem je letos soubor z Chile a jako každý rok se představí i soubor ze Slovenska, který je diváky vždy velmi vyhledávaný a jejich vystoupení má vždy pozitivní ohlas. Dále uvidíte například soubory z Chorvatska nebo Francie, kde navazujeme na několikaletou spolupráci partnerských měst Plzeň a Limoš nebo Bělovarsko-Bělogorské župy.
1: Hlavní festivalový program začne v pátek na hlavní scéně v Plzni u Branky v 18 hodin. Kralovice na severním Plzeňsku upraví budovu základní praktické školy. Aktuálně si stavbu převzala zhotovitelská firma. Další podrobnosti připojí nezávislý starosta Kralovic Karel Popel.
3: Bylo předáno staveniště akce základní škola praktická Kralovice, přístavba dílen. Vysoutěžená částka díla je 7 235 000 korun. Akce je podpořena dotačním titulem ve výši zhruba 60%. Termín dokončení díla je srpen příštího roku.
1: Stovky maskovaných mužů v severním Irsku zapalovali autobusy i auta a rabovali obchody. Násilníci pronikli i do několika domů, které zapálili. Útoky byly namířené proti přistěhovalcům. Vyvolali je brutální pokus o vraždu, ze kterého je obviněný muž původem ze Súdánu.
4: Záběry z Belfastu ukazují autobus pohlcený plameny i mnoho hořících aut. Záchranáři zasahovali také u požárů řadových domů a minimálně v jednom případě museli záchranáři z hořící budovy vyvést celou rodinu. Maskovaní muži také zastavovali auta na ulicích a rabovali obchody patřící přistěhovalcům. Politické vedení severního Irska i celé Británie odsoudilo útoky na nevinné lidi, stejně jako pondělní pokus o vraždu, který nepokoje vyvolal. Záběry z tohoto útoku zachycují muže ozbrojeného nožem, který klečí na své zakrvácené oběti na ulici v Belfastu. Útočníka spacifikovala skupina kolem jdoucích a policie ho zatkla. Napadený muž je s vážnými zraněními v nemocnici. Ondřej Himer, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci bude zataženo, zpočátku ještě místy doznívající přehánky, na Šumavě i déšť. Postupně ubývání srážek i oblačnosti. Teploty 10 až 7, na horách až ke 4 stupňům. A zítra čekejte proměnlivou ráno i zmenšenou oblačnost, během dopoledne četné přehánky nebo i slabší bouřky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů Celsia, na horách kolem 10. Povane mírný západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Práce údržby omezují provoz mezi Úněšovem a Bezvěrovem na severním Plzeňsku. Projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Ve středu odpoledne posloucháte Český rozhlas Plzeň a my jsme za to moc rádi. Možná, že jste se byli včera večer u nás v rozhlase podívat. Ve studiu S3 se totiž natáčel další díl pořadu Jirky Bláhy, aby řeč nestála. A hosty byli zpěvák Max Bahenský a imitátor Petr Jablonský. Druhého jmenovaného stihl v zákulisí ještě před začátkem celé show vyspovídat regionální stopař Jiří Trnka a vy vše uslyšíte za pár minut. Teď už přichází na řadu Janek Ledecký. Příjemný poslech.
0: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu Plzeň a za pár minut nás čeká soutěž.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: V budově Českého rozhlasu Plzeň se včera natáčel další díl talk show Jiřího Bláhy, aby řeč nestála. Pozvání do velkého studia S3 tentokrát přijali zpěvák Max Bahenský a známý imitátor Petr Jablonský. S ním stihl ještě v zákulisí před samotným natáčením natočit rozhovor regionální stopař Jiří Trnka.
2: Jaký je váš běžný hlas? Já jsem přemýšlel, zdali si imitátor může říct, můj hlas je příliš vysoký, budu používat ve svém civilním životě hlas jiný. Lze to?
3: Tak v podstatě to lze. Já osobně mám úplně obyčejný bariton, teď už trošku to sklouzává v takovému basbaritonu. Tohle to, co slyšíte, tak to by měl být jako ten můj hlas, jo. Teď ho nějak jako kdyby nemoduluju.
2: Jste si jistý?
3: Tak téměř, ale je pravda, že tím, jak s tím hlasem pracuju, tak se samozřejmě i věkem se mění, ale není to vědomně, že bych ten hlas měnil. Je zvyklý se tak jako modulovat, pochopitelně. Ale třeba Michael Jackson, tak ten třeba moduloval svůj hlas mnohem výš, on když v civilu mnohem nebo mluvil víc jako basovějším hlasem. On vždycky si zakládal na tom a vlastně mluvil i na veřejnosti tím vyšším hlasem. I love you all.
2: Jo? Máte vyspojen třeba doma v rodině nějaké situace, kdy odpovíte určitým hlasem?
3: Ani ne. Já v podstatě si ani nepřipadám, že bych tím byl nějak obzvlášť postižený, musím říct. Jo. Samozřejmě, jelikož člověk, když je ve společnosti, tak všichni očekávají, že budete vtipný a že budete něco vyprávět, tak samozřejmě se tam jako vždycky na nějakou legraci najde. Velmi často, protože jsem kuřák, tak je to, kde pak máme ten popelníček? No to vám prostě přijde na jazyk hned. Jo.
2: Klasika.
4: Jestli jsi zapomněl otázku, tak řekněte nějakou podobnou, no jo.
2: Stalo se vám někdy za posledních 5 let, že jste přišel do společnosti a nikdo po vás nevyžadoval, abyste mluvil hlasem konkrétní osoby? Dokážete

0: sociální sítě, my jsme si mysleli, že jste náš, jako jo, jako my, že, ale ne, takže tak to samozřejmě není a je to tak, že skutečně, jak říkal právě i Miloš Zeman, padni komu padni, no a když vidím zajímavý téma, tak jdu do toho a prostě, jestli je to hnutí ANO, nebo jestli je to ODS, nebo jiná partaj, to je mi jedno.
1: Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás pozval, jakožto slovesný umělec, k poslechu pořadu, aby řeč nestála. Moderuje to Jirka Bláha, takový skvělý kluk, a já tam budu, jo, a budu tam ještě další herci, taky nějaký imitátor, Jablonský, nebo co, jak se jmenuje, a bude tam taky Max Behenský, přátelé. Takže poslechněte si to na Českém rozhlase.
2: Poslední díl pořadu, aby řeč nestála před prázdninovou přestávkou, odvysíláme v neděli 21. června.
3: Regionální stopař.

0: středu odpoledne s vámi Český rozhlas Plzeň a Plzeňský kraj se snaží zvýšit stavy kritických ohrožených sýčků. Proto pro ně staví hnízdící voliéry na přírodních pastvinách. Zkontrolovat 6 čerstvě vylíhnutých sýčků se vydáme v našem vysílání. Teď je tu ale slibovaná soutěž. Tak určitě volejte číslo 221 554 222 a pokud chcete jít na divadlo, tak se snažte o to víc. V Plzni se totiž koná festival Pojďme na divadlo a vy můžete mít od nás 2 vstupenky do Měšťanské besedy na představení Pořád jsem to já. Hraje se 16. června od 7:30 večer a hrát uvidíte například Jitku Schneiderovou a nebo Zuzanu Biťovskou.
1: Český rozhlas Plzeň 221 554 222.
0: Tak se podíváme na to, kdo se nám dovolal. Pěkné odpoledne.
2: Dobrý den, tady Dana.
0: Dano, odkud voláte?
2: Horní Lukavice.
0: Z Horní Lukavice. Dano, nebyla jste tady náhodou včera večer na natáčení pořadu, aby řeč nestála?
2: Ne.
0: Nebyla. Dobře, tak já se s tou otázkou vracím k té minulé reportáži, k tomu rozhovoru, který dělal regionální stopař Jiří Trnka. Mě by zajímalo, jaké hosty si do dalšího dílu pozval moderátor Jiří Bláha. Jste tam, no. Halo?
2: Ano, je nápověda.
0: Určitě, buď je to zpěvák Martin Maxa a známý imitátor Václav Paltus, nebo zpěvák Max Bahenský a známý imitátor Petr Jablonský, a nebo zpěvák Petr Janda a Vladimír Hron.
2: No, já myslím toho Jablonského.
0: Takže zpěvák Max Bahenský a známý imitátor Petr Jablonský.

0: Ano.
1: Dobře. Tak jste se trefila, lísky jsou vaše, tak si určitě pro ně k nám zajděte. Mějte se zatím hezky a gratuluju k výhře. Naslyšenou. A my si dáme další písničku na dnešní odpoledne, o tu se postará Marek Ztracený, tak si to užijte a tady máme jeden vítr do plachet.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: čem se píše v Bibli?
1: Jak se stvořil svět a to.
2: Budoucnost.
1: O prodané nevěstě.
2: O dvou lidech. Eva se jmenovala jedna a dál už nevím.
3: Eva a Adam.
4: Ježíš Krist.
5: Náboženství.
6: O Bohu.
7: O dějinách.
8: Jak toho Ježíše přibyl na ten kříž, že se znovu zrodil a v nebi ved novej život. Jakoby.
9: O Ježíškovi.
10: O Karlovi Gotovi.
11: Nějaký třeba něco, nějaký smutný, třeba něco jako takového, že někdo umře nebo takového něco.
1: Jak se stvořil svět a to?
4: Jak se třeba něco stvořuje jako nějaký šampony nebo třeba nějaký výroby.
12: Že někoho třeba přijelo auto nebo tak něco.
13: Jak někdo třeba umře.
14: Prostě něco o Ježíši.
15: O pravěku.
16: Že když někdo umře, tak Bůh ho pošle do pekla.
17: Že tam stvořil tu zemi a tam byly ty dva, ten Adam a Eva, a ty neměli z toho stromu utrhnout to ovoce, a oni to utrhli, tak šli pracovat, aby si něco asi vydělali.
18: Jak umřel Ježíš a jak mu pomohl jeho táta Bůh.
19: Ahoj, rádio!
20: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Jan Kalousek byl součástí odpoledního vysílání Českého rozhlasu Plzeň. 6 mláďat Síčka Obecného se letos narodilo ve vypouštěcí voliéře na farmě Moulisových Milínově na jižním Plzeňsku. Je to jedno ze 13 míst, kde se ochránci přírody snaží o rozmnožení kriticky ohrožené sovy. Plzeňský kraj o zvýšení počtu síčku usiluje už 9 let. Poslední 3 roky je zapojený do přeshraničního projektu, který má za cíl návrat síčku do Bavorska a jejich rozšíření v plzeňském kraji.
1: Voliéru na síčky na farmě Moulisových v Milínově právě otevírá Aleš Spilka.
2: Já sem chodím 2x týdně. Nesu sem krmení pro síčky. To jsou většinou myši, ale i mouční červy.
1: Jak rychle to mizí?
2: No, já myslím, že odejdu a během půl hodiny jsou udělané zásoby.
3: Ty mláďata jsou tady. A už jsou pěkný. Jsou veliký.
1: Vyndal mládě síčka Petr Jandík ze záchranné stanice živočichů ve Spáleném Poříčí.
3: Už jim rostou letky, už vypadají dobře. Takže máme 6 mláďat. Rekordní počet u síčka vůbec, výjimečný, je 7 mláďat. 6 mláďat už je opravdu hodně, takže mám z toho opravdu radost.
4: Asi by bylo potřeba v tuhle chvilku pravidelně škrmit a přidat i to množství.
3: Jim předkládáme živý myši, přirozeně zbarvený, hnědý nebo šedý, tak aby se oni postupně naučili sami si tu potravu ulovit, aby po otevření samotné voliéry byli schopni bez problémů v přírodě fungovat.
1: A jak tady ta mláďata jsou velká nebo kolik váží, zhruba jak jsou stará?
3: Já si myslím, že můžou mít nějakých 100, 120 maximálně gramů. Zhruba těch 14 dnů jsou stará. Ty mláďata rostou poměrně rychle. Někdy v příštím týdnu už bychom jim pomalu mohli nasazovat vysílačky, aby se na to začaly zvykat, protože někdy za týden, za 10 dní by tak mohli začít vylítávat z budky postupně. Začnej si zvykat na to prostředí okolní.
1: Tady ta voliéra letos vznikla nově. Proč právě tady?
3: Vznikla právě tady proto, že je to tady navázaný na pastvu dobytka, v tomto případě skotu. Je to pro ně prostě přirozený prostředí, kde můžou dobře lovit.
1: 2 voliéry ze 13 jsou na farmě Moulisových, potvrzuje farmář Pavel Moulis.
5: Začínali jsme jednou voliérou a v letošním roce přibyla druhá voliéra. Měli jsme i radost, protože ta voliéra, která tady byla od loňského roku, takže se v ní narodilo největší počet mláďat ze všech voliér, které byly tady v České republice. Bylo jich 6, takže my říkáme, že tu máme dobrou vodu, skoro jako ve Františkových lázních.
3: Cíl je jasný. My chceme posílit divokou populaci síčku jako druhu.
1: Doplňuje znovu Petr Jandík.
3: Ten síček je na tom velmi špatně, je to kriticky ohrožený druh, pořád ubývá. A my tady máme to štěstí, že máme v plzeňském kraji několik málo volně žijících párů a my bychom tím, co děláme, chtěli zachovat ten druh, posílit ty divoký ptáky a vůbec posílit tu divokou populaci.
1: A snaha o zachování a rozšíření síčků v plzeňském kraji bude dál pokračovat. Z Milínova na jižním Plzeňsku Martina Klímová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na jižním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Naše zábavná rozhlasová talk show Otázky Tondy Procházky míří tentokrát do Plas. 17. června od 18 hodin se v tamním kulturním domě představí herečky Ivana Jirešová, kterou scénáristé nekonečného seriálu Ordinace v růžové zahradě nikdy nešetřili, a Monika Švábová, hrdá Pražanda, která v roce 1968 přijala angažmá v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Zůstala a dodnes patří k předním osobnostem plzeňského divadla. Vstupenky můžete zakoupit na stránkách www.dkplasy.cz a také v městské knihovně. Otázky Tondy Procházky. 17. června od 18 hodin v kulturním domě Plasy.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Jelen vám hrála na Českém rozhlase Plzeň a odpoledním hostem bude Filip Samko, předseda spolku horníků na horách Matky Boží. Pěkné odpoledne, vítejte ve vysílání, Filipe.
1: Dobrý den, zdař Bůh, zdravím všechny posluchače.
0: Zdař Bůh. Vy pořádáte 27. června, tedy za 14 dnů v sobotu hornický den na Šumavě. Kam za vám máme přijet?
1: Tento hornický den se uskuteční v královském horním městě Hory Matky Boží, což je vlastně v dnešní době obec, která je pod samosprávou obce Velhartice.
0: Mm-hmm. Akce se tady koná v horním královském městě Hory Matky Boží u Velhartic. Kolik máte přislíbeno, že přijede horníků v uniformě?
1: Tak aktuálně máme přislíbeno, že dorazí 25 hornických spolků prakticky z celé České republiky. Máme dokonce přislíbeno, že přijede hornický spolek ze Slovenska a 3 hornické spolky z Německa. A aktuálně tam máme přihlášených kolem 120 horníků v uniformě.
0: Co jste pro návštěvníky hornického dne připravili?
1: Tak hlavní program začne žehnáním hornického praporu, pak projde hornický průvod městečkem, po obědě bude následovat skok přes kůži, což je slavnostní akt přijetí nových členů do cechu hornického.
0: A to je nějaká tradice hornická?
1: To je hornická tradice, kterou se aktuálně snaží Sdružení hornických měst a obcí zapsat do nehmotného majetku UNESCO. Mm-hmm. Poté bude následovat přednáška o Matkobožském revíru a závěr programu, nebo na závěr programu bude slavnostní otevření obnovené hornické naučné stezky.
0: Tak na to jsem se koukal, to bude v 15:30 odpoledne. Kudy vede a co se na ní dozvíme na té hornické naučné stezce?
1: Hornická naučná stezka vede kolem vrchu Kalvárie a kolem vrchu Křížovka. Má zhruba necelé 4 kilometry a návštěvníci se na ní můžou dozvědět způsoby těžby ve středověku, dochované zbytky po těžbě přímo v Matkobožském revíru a asi nejzajímavější zastavení je replika rumpálů, takže to historického těžebního zařízení.
0: Mm-hmm. Když by se rozhodla rodina s dětmi přijet za vámi, podívat se na hornický den, můžou přijet? Je tam nějaký program i pro děti?
1: Určitě my budeme moc rádi. Doprovodný program jsme se snažili vlastně udělat společně s Muzeem minerálů, kteří budou mít ukázku rýžování zlata. Bude tam dále doprovodný program společně s Vysokou školou báňskou, který zábavnou formou vlastně přibližují v podstatě ražby tunelů a mnohé jiné zajímavé věci. Pro děti tam bude připravený skákací hrad a další doprovodný program.
0: Ta akce je zadarmo nebo se platí nějaké vstupné?
1: Ano, vstupné je zcela zdarma.
0: Vstupné je zcela zdarma. A kde najdeme nějaké informace, nějaké webovky s programem?
1: Určitě webovky www.spolekhorníků.hmb.cz nebo na Facebooku Horníci Šumava.
0: Mm-hmm. Vy jste ještě mluvil o tom průvodu, předpokládám, že tam bude v čele nějaká kapela.
1: Ano,
0: bude
1: máme...
0: Bude jedna nebo bude víc?
1: Bohužel teda díky tomu, že se jedná o opravdu malou vesnici, tak jsme přistoupili pouze k jedné kapele, bude to hornická kapela, takže budeme mít krásný doprovod s hornickou hudbou.
0: Mm-hmm. To byl tedy dnešní odpolední host Filip Samko, předseda spolku horníků na horách Matky Boží, který nás teď pozval na hornický den na Šumavě v sobotu 27. června. Filipe, moc děkujeme, ať se akce povede.
1: Děkuji, zdař Bůh.
0: Zdař Bůh.

Věděli jste, že na území obce Halže v okrese Tachov se nachází přírodní památka Niva Bílého potoka? Tvoří ji soustava vlhkých luk a olšových luhů s výskytem vzácných druhů rostlin. Přírodní památka má rozlohu skoro 13 hektarů. Roste tady kruštík bahení, mochna bahení, ostřice stinná, prstnatec májový, vachta trojlistá a další ohrožené druhy. V lokalitě byla pozorována kriticky ohrožená zmije obecná. Přírodní památkou nevede žádná turisticky značená trasa. Pouze východně od ní je po silnici z Halže do Žďáru vyznačena cyklistická trasa číslo 36.

Tady je Český rozhlas Plzeň, do Humorády přijde herec Jan Přeučil. Ještě předtím ale uslyšíte hlas Kateřiny Jiřincové, která připravila další zprávy. Richard Tendusky vám přeje pěkné odpoledne a ještě před 16. Pavel Bobek.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Řidiči elektrokoloběžek podle policie často neznají svoje povinnosti. V Dýšině budou mít novou hasičskou zbrojnici. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost, přehánky a teploty do 17 stupňů. Příjemné odpoledne vám přeje Kateřina Jiřintová. Policisté apelují na řidiče elektrokoloběžek a elektrokol, aby si vždy předem zjistili povinnosti a pravidla spojená s provozem těchto vozidel. Jejich častá nesnalost se ukazuje při kontrolách. Podle policejní mluvčí Evy Červenkové si řidiči neuvědomují třeba to, že na elektrokoloběžku o konstrukční rychlosti nad 25 km v hodině musí mít řidičské oprávnění minimálně pro skupinu AM.
2: Elektrokoloběžka nebo jiné podobné vozidlo od konstrukční rychlosti 14 km v hodině a hmotnosti nad 25 kg nebo od rychlosti nad 25 km v hodině pak musí mít sjednané zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
1: Nedodržením povinnosti řidič elektrokoloběžek a elektrokol porušují zákon a hrozí jim pokuty. Dýšina u Plzně staví novou hasičskou zbrojnici. Stávající zázemí hasičů na obecním úřadu je totiž nevyhovující. Obec za ní zaplatí zhruba 30 milionů korun a třetinu částky pokryjí dotace, říká nezávislý starosta Dýšiny Jaroslav Egrmajer.
3: Celkem jsou tam 4 garážové stání, z čehož jedno se předpokládá, že by využívala obec, takže pro hasiče jsou určeny 3 garážová stání, plus samozřejmě ta hygienická smyčka, kterou oni tam musí mít, to znamená čistá špinavá šatna plus hygienický zázemí. A potom je tam taková denní zasedací místnost na školení hasičů.
1: Hasičská zbrojnice má být hotová do konce roku. Firma Barrandov televizní studio ukončila provoz, reagovala tak na rozhodnutí soudu z konce května, podle kterého byl provoz neudržitelný. Informoval o tom majitel společnosti Jan Čermák. Všechny 3 kanály televize Barrandov budou podle něj zatím fungovat dál. Jejich vysílání zajistí externí firmy. Čermák očekává, že firmu nebo její část někdo koupí v konkurzu, proto nechce přerušovat vysílání zavedené značky. Sport. Olympijský vítěz Martin Fuchsa pojede na mistrovství Evropy 3 disciplíny. Rychlostní kanoista se představí na singlu na 500-metrové a kilometrové trati a s bratrem Petrem pojedou na double kanoi závod na 500 metrů. V Portugalsku bude závodit celkem 20 Čechů, včetně dalšího olympijského vítěze kajakáře Josefa Dostála. První rozjížďky evropského šampionátu se pojedou zítra. Počasí. V noci bude zataženo, zpočátku ještě místy doznívající přehánky, na Šumavě i déšť. Postupně ubývání srážek i oblačnosti. Teploty 10 až 7, na horách až ke 4 stupňům. A zítra čekejte proměnlivou, ráno i zmenšenou oblačnost, během dopoledne četné přehánky nebo i slabší bouřky, které budou k večeru ustávat. Teploty 14 až 17 stupňů Celsia, na horách kolem 10. Povane mírný západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré, aby o zátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Pozor, dejte v obci Olešovice nedaleko Úterý na severním Plzeňsku. Na hlavním průtahu obcí se tam srazil autobus s nákladním autem. Na místě zasahují policisté a hasiči. A bouralo se také mezi Novou Vsí a ostrovem u Bezdružic na Tachovsku u odbočky na Poloučany. I tam projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
4: Přeji krásný dobrý den, děkuji za krásná slova, Pavle. Všem přeji všecko dobré a věřím, že dnešní humoriádu si všichni opravdu užijeme.
5: I dnes se s námi můžete smát a o pěkné ceny hrát.
0: Humoriáda.

0: Věra Martinová nás vzala na výlet až na vrcholky hor. My jsme tady v dnešní Humoriádě. Máme připraveny výhry do naší soutěže, jenom takové lákadlo úvodem. Knížky z edice Humoriády. Můžete si vybrat Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Uršulu Klukovou, Naďu Konvalinkovou nebo Libuši Švormovou a taky máte šanci získat v pátečním losování digitální rádio. Na to ještě přijde čas. Teď je čas zeptat se našeho hosta milého dnešního Jana Přeučila, jak se má, co dělá.
1: Mám se skvěle a smekám před všemi svůj oblíbený klobouk.
0: Ano, i prakticky tady smeknul svůj samáček v dnešní letní. Pan Přeučil, aby si mohl nasadit sluchátka, dobře nás všechny slyšel. Ano. A mohli jsme si takto povídat. Tak další otázka.
1: Tak, ano, ano.
0: Další otázka zní, koho nám vyberete na úvod?
1: No na úvod vyberu Karla Šípa a Jaroslava Uhlíře ve scénce Hyčaráda.
0: Konkurs na film.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, tak ho sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.

0: Dobrý den, pane režisére.
1: Servus, Uriš. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
0: Hrál ve dvou vašich filmech.
1: Ve dvou, OK.
0: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
1: Ah. OK, OK. Hele, celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
0: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
1: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
0: A režo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
1: Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
0: Aha, poslanec, takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
1: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň, tak to zkus.
0: Počkejte, Rejžo, jak zkus? Vždyť já neznám scénář, neznám děj. A taky poslanec, Rejžo, to je dneska široký pojem. Kdybych aspoň věděl, za kterou stranu jsem ten poslanec.
1: Stranu zase. Možná. Scénář. No. Čekaj, teďka ono už je to v angličtině, rozumíš? To je tady, one, two, three. Hele, v tomhle filmu projdeš celkem třema různýma stranama v jednom volebním období.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik z konkurzu na film s ano. Karlem Šípem, Jaroslavem Uhlířem. Ano. Pane Přeučile, vy jste někdy byl nucen absolvovat nějaký konkurs?
4: Já jsem těch konkurzů dělal celou řadu. Aha. Těch filmů je velké množství, které jsem natočil, asi kolem 180. A většinou to byly i takové negativní role a bohužel stává se velice často, že diváci si toho herce, který hraje ty negativní role, obyčejně spojují s těma charakterema. A to se mi stalo i několikrát, že v televizi běžela nějaká inscenace, film, kde jsem hrál nějakého šíleného padoucha. A druhý den jsme byli na zájezdu s divadlem v Olomouci, před představením jsme byli na večeři, vešla do restaurace taková dáma, podívala se na mě a řekla na plný sál, tebe když vidím, tak se musím odplivnout.
3: Komu tykala, byla trošku trsejší, smělejší, dobře. No tak to jste vzbudil dobře, ty emoce, to znamená, že jste to zahrál skvěle.
4: Asi jo.
3: No, tak to sedlo. Dobrá, tak u Karla Šípa ve všechnu párty jeho slavném pořadu jste určitě byl hostem.
4: No je to nedávno, nedávno a bylo to velice příjemné, velice milé. Pozdravoval jsem jeho paní, kterou jsem poznal, když jsem hostoval v Hudebním divadle v Karlíně, jako masérku. A bylo to velmi zajímavý, příjemný pořad to byl, no.
3: Ona je skutečná masérka?
4: Ano, ano, ano, ano,
3: ano. No tak to je zvláštní souvislost. Napadá mě spousta věcí, na jaké se zeptat, ale zeptáme se posluchačů, koho ano. chtějí dál, jestli zůstaneme s Karlem Šípem, anebo tady máme Josefa Hlinomaze, hereckou hvězdu minulých let z našeho archivu, tak si vyberte SMS-kou dámy a pánové u rádia. Humor mezera A nebo B, číslo 90 011 04, je vám od teď k dispozici pro SMS. Telefonovat můžete jako vždy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: A z osobností humoriády je tady Jan Přeučil, s vámi dnes i Pavel Kučera, my vás zdravíme.
3: Ano, velice mě těší.
2: Napodobně a zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900, můžete přidat své hlasy přímo s námi tady ve studiu, a to pro Karla Šípa nebo Josefa Hlinomaze. Tak kdo nám to dneska začne ten souboj? Dobré odpoledne, halo, halo.
4: Dobré odpoledne. Karel Bojkovic, přeju vám hezký den, Pavle. Zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: Děkujeme.
4: Já bych si přál pokračování.
2: Děkuji. Ano. Mějte se, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Haló, haló.
5: Haló, haló, dobrý den.
2: Dobrý.
5: Tady Vlastík z Vysočiny. Zdravím vás, Pavle. Zdravím pana profesora.
3: Děkuji.
5: Pana Přeučila.
2: Dobrý den.
5: A volám na hlasování, jo?
2: Výborně, ano, jste tu správně.
5: Takže Ačko bych ti dal.
3: Ano.
5: A chtěl jsem zaspomínat, jak jste říkali o tom Padouchovi, že hráváte, pane profesore.
3: Ano.
5: Tak já mám krásný zážitek s váma v seriálu, ne Hříšní lidé, ale Panoptikum města Pražského, tam jste hrál roli prodejce pozemku, pamatujete?
3: Ano. Jo, vzpomínám si, ano.
5: A tam to je krásná role. Jak vy se tam smějete, jak vy to předvádíte, jak se jim prodává ty parcele, jo?
3: Jo, tak to mě
5: těší. Jak to nám krásně vysvětloval, no to já si pouštím dost často, tady tyhle ty seriály naše staré česky.
2: Ano. Děkujeme za připomenutí.
5: Takže děkuji za to a neberte, že jste jako hrál Padoucha, ale hrál jste krásně role, hráváte.
3: Tak no děkuji moc krát, děkuji.
2: Děkujeme Vlastíkovi.
5: Já taky děkuji, mějte se krásně.
2: Naslyšenou.
5: A Ačku teda, jo?
2: Ano, máme zapsáno.
5: Děkuju, nashledanou.
2: Dobré odpoledne, další je kdo?
6: Dobrý den, přeji. Zdravím vás z města rodiště pana Přeučila.

0: teda manželky pana přeučila.
1: Děkuji, také pozdravuji.
0: Pozdravím tež taky starší ženu a přeju si jedničku.
2: Dobře, píšeme si. A díky, naslyšenou. Další, dobrý den.
3: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane přeučile.
1: Děkuji, den, dobrý den, pane. Ano.
2: Dobrý den.
3: A dávám hlas panu Hlinomazovi.
1: Ano.
2: Máme to tam, děkujeme, naslyšenou. Zveme dalšího do našeho hlasovacího zařízení. Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy. Já bych si přála taky pana Šípa Ačko.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
1: Mějte se hezky.
2: Tak a ještě vás si poslechneme. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, den. Tibora, zdravím vás do studia a přeju vám všem zdraví a i posluchačům a byl bych pro pana Hlinomaze.
1: Ano.
2: Dobře, i pejsek s tím souhlasí, mějte jak se. Slyšíme.
5: Ano,
2: mějte se krásně.
5: Taky, naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Mějte se moc hezky.
2: Řečeno familiérněji, Hlinomazovci si počkají, protože Šípovci to vyhráli v tuto chvíli. Cikánský baron je tady.
1: Víte, my sice na jednu stranu bychom rádi rychle do té Evropské unie, ale na druhou stranu prej proto toho děláme furt málo. Co prej nějakou, že kritizuju, že nás to špatně komunikujeme s těma menšinama. A tak jsem se rozhodl, že tenhle problém jednou provždy je třeba smést ze stolu. Rozumíte? Že je třeba vyslat jasný signál do té Evropské unie. Já bych zase nerad, aby to na druhou stranu vypadalo, že se snažíme líst té unii nějak do Bruselu. Ale něco je třeba udělat. Proto jsem se rozhodl pro zcela nové nastudování známé operety Cikánský baron. Ovšem v originál, tedy v romském jazyce. A protože by to bylo možná té unii málo, tak jsem se rozhodl, že roli té mladé krásné cikánky Žovky stělesní autentická Romka, kterou jsem nakonec sehnal v noci na Žižkově. Jmenuje se Aranka Kováčová a jsem rád, že se jí po určitých potížích podařilo nakonec dopravit sem do tohoto krásného divadla v Jablonci nad Nisou. Přátelé, rovnou vás upozorňuji, že spolupráce s touto mladou umělkyní je poněkud svízelná.
6: Slíbil, keď se přijde tady v tom ohlavném devím, tak už dávno moderní cika nechodí, že prostě by dá podpis ta Lucka Bíla, ona je naša.
1: Ano.
6: Anko, ona je naša, její baba je Věra Bíla, já to vím, poznala jsem to podle jména.
1: Ano.
6: Tak. Panko,
1: my jsme se...
6: Panko, promiň, ale tady je hodně chlapů, proč tady ty baby tady, proč tolik žensky? Nazdar, ty poslechník, to je tvoje sestra. A toto je tvoje sestra, takže jsi svobodný a může být spolu kamarádit, to je bezvadný. A poslech, kdy máš dobré hodinky, to jsou zlaté hodinky.
1: Ne, potom, Aranko, potom.
6: Ty co ty na mě taky? Já bych chcela tato, Aranko.
7: Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: A v tuto chvíli je tu ten nejsprávnější čas pro naše humoriádnické soutěžení 731 800 900 náš telefon. A tam někdo z vás. Dobrý den.
2: A dobrý den.
1: Kdo pak se dovolal? Kdo měl štěstí?
2: Já tady Pavlína.
1: Odkud?
2: Nový Bidžov.
1: Nový Bidžov, zdravíme.
3: Ano, dobrý den.
1: A ještě srdeční paní Pavlínu. Tak, otázka se týká jako vždy našeho hosta v ten či onen den. Dneska je to Jan Přeučil a tak se ptáme. Jan Přeučil a Eva Hrušková mají společné vystoupení s názvem za A Popelka a Zloun, za ano. B Sněhurka a Fantomas.
2: Já si myslím, že to bude ta Popelka.
1: Jasně. Jan Přeučil trošku... mírně napověděl, dá se říct. Ale je to vaše. Kterou knihu si vyberete z edice Humoriády? Máte svůj tip?
2: No, nečekala jsem, že se dovolila.
1: Tak já vám to připomenu. Přemýšlejte chvilku, já to přečtu. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové.
2: Tak poprosím tu Naďu Konvalinkovou.
1: Naděje je vaše, tak jo. No. A v pátek ještě poslouchejte, bude šance v losování získat ještě digitální rádio ze všech výherců daného týdne, vždy jednoho vylosujeme. Takovými jsme a my vám gratulujeme srdečně.
2: Já vám děkuju.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Všechno dobré, přejeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a v tuto chvíli jsme v bodu, kdy náš dnešní host Jan Přeučil vybírá další scénku. Ano, tak vedle z té výhry, paní
3: Pavle, Petra Novotného ve scénce, která má název O nákupu tuniského hábitu v Tunisu.
1: No prosím, tak to bude určitě zajímavé.
4: Ale musím říct, že Lešek Semelka byl první v té Africe, který přišel na to, že si to chce koupit. Akorát mě prosil, ať jdu s ním, že prej umím smlouvat, jo. A tam v Africe musíte vůbec, tam v tom prostředí musíte smlouvat vždycky, protože jinak ten obchodník nemá ten zážitek. Ale já smlouvat neumím, to se o mě jenom říká, že umím, jo. Protože já mám takovou fintu, která někdy vyjde, někdy ne, ale není to smlouvání. Já prostě nasadím pro sebe nejnižší přijatelnou cenu a na ní trvám. Čili já nejdu naproti nahoru tomu obchodníkovi, který jde dolů, abychom se uprostřed setkali, já čekám dole, až doleze, jo. To někdy vyjde, někdy ne, a tak já jsem tam s tím Leškem šel, až to je strašný dobrák. Hned jak jsem říkal, chceme tuto, jo, ukázali jsme na to, obchodník říká $60. A Lešek říká, to mám kliku, já myslím, že to bude dražší. Jsem říkal, moment, Lešku. Jsem říkal, Lešku. Jsem řekl, co jste to řekl? $60. 20, pane. A on řekl, proč do toho mluvíte, když to kupuje tady pán? Řekl jsem, já jsem tady manažer, jsem říkal. To je zpěvák a já jsem tady manažer. A oni mě vytlačovali z toho obchodu ven a Leška zatlačovali do kouta a už pochopili, kde je slabý článek řetězu. Já jsem říkal, já klidně odejdu, mě můžete vyhodit, ale on nemá peníze. Já jsem manažer, já to platím. On říká, o pane, když jste manažer, pro vás za 50. A Lešek říká, ty jsi dobrý, bezvadný 50. Jsem říkal, Lešku, nech to. 20, pane. 20 nebo odcházíme, to je dobrá finta, tam mě funguje vždycky. Jak odcházím, mě žádný obchodník nenechá odejít. Nikoho. Jsem řekl, odcházím. On říká, OK, pane, OK, OK. 40, ale to je poslední slovo, 40. A Lešek říká, já mu dám těch 40. Říká jsem, Lešku, já nemůžu smlouvat proti dvou lidem, nezlob se. Na tobě je tak vidět, jak to chceš, to se strašně špatně dělá. 20 jsem říkal, on říká, OK, pane, 30. A Lešek říkal, Petře, já to psychicky špatně snážím. Já jsem říkal, 20. Odcházíme, Lešku, slíkej to. On říká, OK, pane, 25. 20, Lešku, slíkáme, odcházíme. 20, odcházíme, OK, pane, 20. Teď ten Lešek byl šťastný, on je takový, ale hrozně hodnej. On mi koupil lahev whisky, Lešek. A ještě mě všude v té amfoře chválil. A já jsem říkal, prosím tě, nechvál mě, když si to uvědom, za $20 ten hadr je strašně předražený. Opravdu, kdybych prostě tam měl jinýho parťáka, já bych to dostal na mnohem nižší cenu. A byl u toho rozsah a ten říkal, jo? Já jsem říkal, jo, a Rosák říká, bych to chtěl taky.
0: Humoriáda.
1: Tak tolik Petr Novotný.
3: Ano.
1: Možná instrukce před dovolenou pro naše posluchače, jak smlouvat, jak nakupovat v exotických krajinách.
3: Ano.
1: A vy se chystáte jako vždy do Řecka, pane Přemčele?
3: Samozřejmě náš s Evinou se těšíme na náš milovaný ostrov Tasos, který je nádherný, který milujeme, už tam jedeme po několikáté a já se to opravdu tam užívám. A zvláště to mám krásné ráno, když si chodím zaplavat, jsem tam úplně sám a říkám Evince, pojď se mnou si taky zaplavat, já si povídám s tím mořem. A Evina vždycky říká, já vám do toho nebudu kecat, povídej si sám.
1: Ano, popelce se do toho nechce, myslím si, do té ranní studené vody, ale
3: ale je dobře. je to nádhera.
1: Dobře, tak bude nádhera v Humoriádě pokračovat s Petrem Novotným, anebo tu budeme mít Tomáše Tefra s prošvihnutým představením. Zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04 posílejte teď a volejte na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: A teď vesele a hravě s profesorem Janem Přeučilem. Tak přátelé, hlasujeme, vybíráte Petra Novotného nebo Tomáše Tepfra, tak jsme zvědaví, kam pošlete své další hlasy. Dobré odpoledne. Haló, haló. Už se slyšíme?
2: Ano, dobrý den, tady Eva z Ústí. Já bych chtěla Ačko, zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravíme do Ústí s Pavlem.
1: Děkujeme pěkně, dobré odpoledne, vítejte.
4: Dobré odpoledne, Standa Zemníková, slova, vážení moderátory, humoriád jediného pořadu v českých rozhlasích. A přeju si pokračování Váčku.
3: Ano.
4: To je výborný.
1: Děkujeme za titul. Díky.
3: Mějte se krásně.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne.
5: Krásně dobré odpoledne. I když uplakané, z Brna vám přeje Mirka a prosila bych pokračování.
1: Hezky píšeme si. Děkujeme
3: ano,
1: moc krát.
3: Mějte se hezky v Brně.
1: Dobré odpoledne. Kdo je tu? Haló?
6: Špačková, dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Já vás oba dva moc a moc zdravím. Hlavně pana Přeučila,
3: děkuji,
6: který byl teď v pátek ve všechno párty a v setkání s panem Cibulkou, kde byl v roli padoucha, ale pro mě to vždycky bude. Vždycky pro mě budete gentleman.
3: To mě těší, děkuji.
6: No, vy vůbec nemáte záč a prosím Ačko.
1: Mám zapsáno, paní Špačková. Mějte se hezky.
6: Děkuju.
1: Naschledanou.
3: Krásně se mějte.
1: Dobré odpoledne.
7: Krásnou středu, Pavle, přijdu z Rakovníka, tady Veronika. Zdravím i pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravím.
7: Dobrý den. Stále mám kalendář s vámi se srdíčkem, s růžičkou z roku 2016, pořád stále vás tady mám, takže, hlasovala bych pro pana Tepfra a přeji vám krásný den a mějte se hezky a pozdravuji posluchače a uvidíme, kdo vyhraje, uvidíme, mějte
1: dobře,
7: se hezky.
1: Dobře, Veroniko.
3: Mějte se moc hezky.
1: Děkujeme, děkujeme. Tak to je pamětnický kousek už v podstatě, kalendář humoriády, který jsme nafocovali, nafotili před lety a je dobře, že ho máte, aspoň nás tam máte.
3: Ano.
1: V mírně mladším vydání, ale my jsme stále svěží, hlavně pan Přeučil.
3: Vy, Pavle, taky, stále jsme svěží.
1: No ale já bych chtěl být tak svěží v tom vašem věku, kdy vás příští rok začátkem čeká krásné číslo.
3: Ano, to je pravda.
1: To stejné, které měla Libuše Švormová také
3: ano.
1: Před časem na dortech všech, které dostala. No dobré, a popojedeme dál. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdovnek, já vás zdravím.
1: My vás.
8: Zvlášť mistra retoriky.
3: Děkuji.
8: A chtěl jsem se zeptat, děláte něco i pro ochotníky, pro nás ochotníky?
3: Samozřejmě. Dělám takzvané retorické laboratoře, jak krásně, hezky hovořit.
8: A to děláte online, nebo musím dojet do Prahy z Zdovnek?
3: To i vyjedu z Prahy kamkoliv a tak dále, samozřejmě.
8: Aha. Jo.
1: Takže zkuste.
8: Takže já se potom podívám na vaše stránky.
1: Výborně.
8: A chtěl bych pokračování.
3: Ano.
1: Děkujeme vám a mějte se hezky, naslyšenou, přejeme hodně hereckých úspěchů.
3: Vám
1: dobré
3: také.
1: Odpoledne. Haló.
9: Dobrý den, tady je Eva Schodová a chtěla bych Ačko.
1: Dobré. Ano. Děkujeme, Evo. Mějte se hezky také, přejeme a Petr Novotný v úvozovkách převálcoval Tomáše Tepfra v tuto chvíli. Takže pokračujeme v nakupování v Tunisu.
10: Tak jsme tam přišli, tam jak už mě viděli, už na mě dělali, že mě nechtěj. Oni už mi dali přezdívku, říkali mi manažer sabotáž. A já teď ovšem šla s náma ještě Jiřina Bohdalová, která to nechtěla koupit, chtěla vidět, jak to dělám, jo. Rosák skvělej, od první chvíle dělal, že ho to vůbec nezajímá. Já jsem vešel a říkal jsem, dneska znova, já jsem manažer tady tohohle pána, chce to taky, kluci, jestli začnete na 60 jako včera, dlouho bychom se zdržovali, pojďme rovnou, jo. A oni říkali, OK, pane, dnes to stojí 50. Já jsem říkal, co? 8! A teď Jiřina Bohdalová říkala, kuci, ale to je urážíte, to nemá cenu zase, to není obchod. Jestli on řekne 50, ty řekneš 8, tak to je urážka, to není obchodování. To vypadá, že my Evropani tady na ně machrujeme na černoušky a že potom já jsem říkal, Jiřino, nezlob se, já můžu smlouvat jenom proti jednomu, opravdu klid. Ona pak ještě říkala později, že prej se mi to řekl úplně jinak, jo. Říkala, prej, ty jsi se vůbec nekontroloval v tu chvíli, ty jsi mě řekl mlč, na to já nejsem zvyklá, Petře. A pak si dupal a nepříčetně si řval, ticho bude v celý tržnici. A já jsem to opravdu křičel, já jsem si hrál na zlýho, jo. Já jsem říkal 8, říkám vám 8, a oni řekli OK, OK, 40. Jsem řekl 8, nebo jdeme pryč. A on říkal OK, OK, už mi začal říkat bandita, bandita, bandita. Já jsem říkal 8, ne, 30, 8. Alibaba mi říkali, Alibaba, Alibaba. Jsem říkal 8, on za to slíká, odcházím. Ne, pane, ne, odcházím, 8, odcházím, OK, pane, 12, odcházím, 8, OK, pane, 8. Teď to měl Rosák za 8, teď jsme přišli na hotel, Lešek tam brečel, že Rosák to má za 8 a on za 20. Říkal, nemohli bychom tam jít ještě jednou, že bychom to vyměnili. Jsem říkal, ne, Lešku, takhle se neobchoduje. Ale pak mě samotného, až když jsme měli poslední den, tak mě napadlo, že jsem měli poslední dolary a poslední hodinu na nákupy, že si to koupím taky. No ale když jsem přišel do té tržnice, tak tam se rozutekli úplně všichni. Hele, i ti, co vůbec s tím neměli společně, co tam prodávali ovoce, velbloudy, vlnu, všichni zdrli. Já jsem říkal, co je to tady? Pojďte sem, nikdo. Všichni. Jsem říkal, do krámu, business. A teď jeden takhle říká, s váma no business, no. Já jsem říkal, business, no pane, no prej. Jděte pryč a nechte tady toho, s kým jste přišel. Já jsem říkal, je to mnohem horší hochu, než si myslíš. Já to jdu kupovat sám. A nechci ty pruhovaný hadry, to pyžamo, co si prodal mým kamarádům. Já chci to bílý vyšívaný, co máš ve výloze, to chci. A on padl na kolena a říkal, Akbar, Allah, Allah, Akbar, cizinči, vy mě zabijete, Allah, Akbar, tohle je strašně nedorozumění. To, co mám ve výloze, Allah, Akbar, pane, to stojí opravdu 60 dolarů, Allah, ale nezlobte se, nesmíte se rozčilit, ale to je náš národní kroj. To je vyšívaný, to není ten hadr ze včerejška, tohle je vyšívaný, Allah, Akbar, za 60, pane, jinak to nejde. Já jsem říkal, co? Za 60? Za 3! On říká, no to ne, pane, to se nemyslíte vážně. Ty to je špatný vtip, pane, co na to, pane, toto je vyšívaný. To dělají děti, to dělají celý rodiny, celou zimu to vyšívají. A vy řeknete takhle hrozný vtip. Pane, za 50, pro vás za 50, ale to je definitivně poslední cena. Za 3 jsem říkal. Ne, za 3 ne, odcházím. A on řekl, tak jděte. Já jsem si hned uvědomil, že jsem to přehnal. Jsem říkal, ale pozor, já odcházím doopravdy. On říkal, nedá se nic. Já jsem říkal, ale já jdu, ale já odlítám. Já za 2 hodiny letím do Evropy. Odcházím a už se nikdy nevrátím. A mu se vám tak rozsvítil, že říká, vy odlétáte a už se nikdy nevrátíte. Za 3, pane, a šťastný let.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak ještě než se budeme veselit z finále, s finální scénkou v dnešní humoriádě, kterou vyberou posluchači, tak pozveme na veselé paničky, ano. S panem Přeučilem.
3: Ano, ano.
1: I letos.
3: Ty nás čekají jedno z nejúspěšnějších představení letní shakespearovských her.
1: Ano.
3: Protože to byla poslední inscenace, kterou dělal Jirka Menzel a on zvolil ten britský model, že do malých rolí dal výrazné osobnosti.
1: Čili vás.
3: To mě těší. Je tam Bolek Polívka, Jarda Satoranský, Míša Novotný, kolega Důlava a řada dalších. Jo.
1: Takže v létě Shakespeare opět bude fungovat i ano. S panem Přeučilem. Přátelé, závěrečný výběr pro vás. Vracíme do hry Josefa Hlinomaze. S Tomášem Tepfrem se utkají v archivních nahrávkách našich. Takže si vyberte. Hlinomas nebo Tepfr, zní otázka na vás u rádia, humor mezera A nebo B, SMS-kujete na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: David Dale má víru svou. My věříme, že si vyberete správně. V dnešní humoriádě v závěrečném souboji je Růžová kronika s Josefem Hlinomazem a dalšími, anebo prošvihnuté představení s Tomášem Tepfrem. Tak co vás zaujalo, třeba vás konkrétně? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíčku. Bože, na zažadce zdravím vás a sebe taky zdravím pana Přehočela.
3: Děkuji.
2: A chtěla bych Tomáška.
1: Tomáška.
2: Já mám vnuka Tomáška, který dneska udělal zkoušku za A na vysoký, takže tam se to...
1: Dobře.
3: Tomáš Tepfr, ano.
1: Dobře, píšeme si a gratulujeme školákovi. Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
4: Dobré odpoledne, tady Honza z Rabství. Srdečně vás oba zdravím. A byl skoro pana Hlinomaze.
1: Máme zapsáno a děkujeme, naslyšenou. Další, prosím, bude kdo a odkud? Haló, haló.
5: Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Ano, zdravíme.
5: Já bych si přál pana Hlinomaze a zdraví vás, chlapí.
1: Máme to zapsáno.
3: Děkujem.
1: A my zdravíme vás na oplátku.
3: Mějte se hezky.
1: Dobrý den, celý den. Haló?
3: Haló?
1: Halo?
3: Halo?
1: Tak tam s námi nikdo nemluví, ačkoliv tady halujeme, ne hajlujeme, pozor.
3: Halujeme.
1: Dobré odpoledne, tak co vy na to? Jste tam někdo?
5: No, Honzo, s rukami zdravím oba.
1: Ano?
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: A já bych hlasoval asi pro pana Tepfra.
3: Ano.
1: Taky. Dobře, zapíšeme si. A naslyšenou. Haló, další, prosím.
6: Dobrý den, zdravím vás i pana Přeučila.
3: Děkuji.
6: Hlasuji pro Tomáše Tepfra a chtěla bych se zeptat, jak se mu líbilo u nás na Valašsku, jak hráli na Horní Bečvě Světáky.
3: Jo, no. Krásně, to je velice úspěšná inscenace divadelní společnosti Háta, kterou hrajeme už řadu let.
1: A vám se to líbilo? To je hlavní.
6: No to víte, že je líbilo, však byl plný sál.
1: No tak to je dobře, tak se budete těšit někdy příště na představení s panem Přeučilem.
3: Děkuji.
6: Ano, děkuji, naschle.
1: My se budeme těšit někdy zase na vás. Tak přátelé, jdeme se podívat na výsledek tohoto hlasování. Tomáš Tepfr to vyhrál, bylo to těsné, ale je to tak. Tak si ho poslechneme.
7: Proč bych sem představený v Ostravě? To se má, říká se teda, že se to herci má za život jednou stát, ale je to strašný pocit. Bylo to v 75. roce, jsem nastoupil do Státního divadla v Ostravě a tehdy divadlo poskytovalo hercům, kteří nebyli Ostraváci, což já jsem nebyl, i když si to lidi myslejí občas, že jsem byl. Já jsem Vinohraďák a od jak těživa křtěnej Vltavou. Tak jsem přijel tehdy do Ostravy. Ještě jsem tam nebyl ani nastěhovaný, neměl jsem byt a tak mě ubytovalo divadlo v hotelu, který byl kousíček zvedle divadla, v pokoji kategorii C. A tam jsem těch prvních pár týdnů vlastně bydlel na útraty divadla, což bylo báječný. No a naskoušel jsem první hru, byla první premiéra, dopadla docela hezky a v sobotu, den na to, bylo odpolední a večerní představení téhož kusu. No a já jsem v Ostravě neměl ještě žádný moc kamarády, byl jsem tam nováček, spal jsem v tom hotelu, dlouho do noci jsem byl vzhůru, točil jsem ještě v Kamenej řád, to byl. A točili jsme asi do 5 do rána celou noc a já jsem šel spát do toho hotelu a říkám si, no tak to je blbý si dávat buzení na 1 hodinu odpoledne, že jo, to se zbudím do té doby. Ale skutečně zbudil jsem se, bylo asi 12. A já jsem ležel v té posteli, říkám si, představení od 3, teďka z tohohle hotelu to mám do divadla 5 minut, i když půjdu pomalu. Tak co já budu dělat? No tak zajdu si na oběd, no to taky mám za půl hodiny hotový ten oběd. Tak, a tak jsem tak meditoval, tak jsem usnul. Vzbudil jsem se, podíval jsem se z okna, říkám, ty hodiny v Ostravě, ani jedny nejdou, to je neuvěřitelný. Na těch hodinách je 3 hodiny a 10 minut. Podíval jsem se na své hodinky, ale já měl taky 3 hodiny a 10 minut. A to představení bylo od 3, tak ve mně by se krve nedořezal. Musím říct, že pro herce, že vlastně běží představení, nebo představení nezačlo kvůli vám, je strašlivý pocit. Já jsem mě vylil. vylít z toho hotelu. Letěl jsem do toho divadla a tam představení běželo. Protože tam byl přítomný dramaturka naštěstí, protože tu hru znal, tak zaskočil. Nalíčili ho, oblíkli ho. No já jsem se už po tom prvním aktu samozřejmě dožadoval, že budu hrát dál já. Oni řekli, že to není možný, že by teda ty diváci z toho byli úplně zmatený, prostě tam měnili postavy, ale Malér už byl teda na obzoru. V tom přijel šéf činohry, Karel Vochoč, který kromě toho, že byl báječný herec a bezvadný šašek, tak měl taky vynikající pověst mezi dámama. Ale to je jenom tak na okraj, ale je to pro tu historku důležitý. A on přijel, hodil mě klíče od šéfovny a byl, počkej tam na mě. A rozezlený takový bledej byl, přišel do té šéfovny. A začal se mnou komunikovat a říkal, to je hrozný, jak já tohle před ředitelem nepřijdu. Zeptej se na mě, ale já vždycky, do divadla jsem vždycky přišel. A já jsem na všechno kejval, protože jsem byl samozřejmě v Maléru, takže jsem vůbec nevzdoroval, jenom jsem stál takhle a kejval jsem, ale vůbec jsem nechápal, co říká. Protože slova jako já bych ti mohl vyprávět, co já jsem všechno. A dělal na mě takový významný posunky a mrkal na mě a já jsem vůbec netušil, proč. A pak jsem to pochopil, protože když mu zavolali, že jsem nepřišel do divadla, tak on volal režisérovi Millerovi, který režíroval ten Kamenný řád. A říkal, on nepřišel na odpolední představení. A protože oni byli kamarádi, tak ten režisér Miller zvolej rovnou ze Steigreifu, on napadla spásná myšlenka a povídá, on šel s tou kolegyní z divadla Petra Bezruče v pět ráno. Ten určitě skončil někde u ní. Tohle to nalhal tomu Karlovi Vochočovi. To samozřejmě nebyla pravda, já jsem nevinně spal v tom hotelu. A protože on byl takovej smilník, tak na mě pomrkával uprostřed toho rozčilení a říkal, chrám v Opavě kvůli mě museli světit. Zeptej se na mě, co já jsem všechno, ale do divadla jsem vždycky přišel. A já na něj koukal, protože jsem v tom byl nevinně. A tahle pověst mě zachránila, že jsem nepřišel do divadla kvůli holce. A on to nakonec to dopadlo důdkou a já jsem v tom divadle zůstal další 3 roky. Karel Vochoč je po smrti a režisér měl taky a nikdy vlastně se, já jsem se jim nepřiznal, já jsem se styděl se jim přiznat, že jsem nic si neužil, že jsem žádnou kolegyni nesvedl, že jsem mravně spal na hotelu, protože kdybych to býval asi řekl tenkrát, tak mě ta výpověď neminula.
8: Tak tolik pohled do historie divadelních prošvihnutých představení Tomáše Tepfra. Jsme v závěru humoriády, pane Přeučile. Ano. Děkujeme, přejeme hezké léto, hodně zdraví.
3: Taky krásné léto, užijte si každého dne a jak se řídíme krásnou myšlenkou s mou milovanou Evičkou. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
8: Přejeme dobrý poslech na vlnách Českého rozhlasu. Loučí se i Pavel Kučera. Mějte se hezky.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Festival Skupova Plzeň slavnostně zahájí česko-japonská inscenace. České děti z chudších rodin mají podle mezinárodní studie vyšší riziko nadváhy i depresí než jejich bohatší vrstevníci. V Rokycanech se uskuteční závody v triatlonu a akvatlonu. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost, přehánky a teploty do 17 stupňů. Pěkné odpoledne, zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Česko-japonská inscenace Čáslavská Tokio 1964 zahájí dnes večer v divadle Alfa 36. ročník festivalu Skupova Plzeň. Nejstarší přehlídka profesionálních divadel v Česku do neděle nabídne 50 představení. Letos je akce součástí republikového projektu Rok loutkového divadla, který připomíná zápis českého loutkařství na seznam UNESCO. Spolu se Západočeským muzeem a divadlem Josefa Kajetána Tyla se festival připojí ke stému výročí narození postavy Hurvínka. Řekla to mluvčí přehlídky Daniela Vítová. Program najdou zájemci na webových stránkách skupovaplzeň.cz. V tělocvičně základní školy v Janovicích nad Úhlavou minulý týden spadla část omítky ze stropu. Ve zhruba 90 let staré budově v tu dobu nikdo nebyl. Tělocvična zůstává uzavřená, říká starosta Michal Linhart ze Sdružení Janovicko.
2: To jsou klenby, to jsou oblouky, které jsou původní, ale dělali se tam jenom výmalby, takže ono to v podstatě nebylo vůbec vidět. Jo, takže tam zaplať pámu to spadlo v době, kdy tam nikdo nebyl. Dělali jsme už nějaký průzkum a vypadá to na kompletní výměnu stropu i možná stěn, takže není možné tam v současné době užívat tu tělocvičnu.
1: Škola v uplynulých letech tělocvičnu modernizovala, je v ní nová podlaha, osvětlení a okna. České děti z méně majetných rodin čelí vyšším zdravotním rizikům. Vyplývá to z mezinárodní studie HBSC, za kterou stojí experti z Univerzity Palackého v Olomouci a kanceláře Světové zdravotnické organizace v Česku. Děti z chudších rodin podle nových dat častěji trápí obezita a mají i vyšší riziko depresí. A to až o polovinu, pokračuje vedoucí výzkumu Michal Kalman.
3: Dále děti, které vyrůstají v chudších rodinách, tak také mají vyšší pocity osamělosti, konkrétně o 38%. Dále jsme také zjistili, že děti z těch méně majetných rodin mají nižší životní spokojenost než děti z těch bohatých rodin. Sport.
1: Na Rokycanském koupališti a v jeho okolí se v pátek uskuteční dva triatlonové závody. Dopoledne pro mládež Vršíček men a odpoledne Rocky men. Už zítra si můžou zazávodit také žáci základních a středních škol v disciplíně akvatlon. Víc už řekne organizátor akce Jan Řehula z Triatlonové akademie Plzeň.
4: Tento čtvrtek se v Rokycanech uskuteční akvatlon otevřené mistrovství plzeňského kraje. Jedná se o kombinaci disciplín plavání a běhu. Vše se odehraje na Rokycanském koupališti, kde je krásné zázemí, čistá voda, takže my se budeme těšit. Počasí.
1: V noci bude zataženo, zpočátku ještě místy doznívající přehánky, na Šumavě i déšť. Postupně ubývání srážek i oblačnosti. Teploty 10 až 7, na horách až 4 stupně. A zítra čekejte proměnlivou ráno i zmenšenou oblačnost. Během dopoledne četné přehánky nebo i slabší bouřky, které budou k večeru ustávat. Teploty 14 až 17 stupňů Celsia, na horách 9 až 12. Povane mírný západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nehoda autobusu a nákladního auta komplikuje provoz v obci Olešovice nedaleko Úterý na severním Plzeňsku. Na místě zasahují policisté a hasiči, dejte tam pozor. A nehoda osobního auta je došetřována policisty mezi Novou Vsí a ostrovem u Bezdružic na Tachovsku. U odbočky na Poloučany i tam projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Je přesně 17 hodin 4,5 minuty a vy posloucháte Český rozhlas Plzeň. Každý všední den vysíláme zpravodajský souhrn Den v kraji. No a ten dnešní s datem 10. června nás v následující hodině provede tím nejdůležitějším z našeho regionu. Už za chvíli se podíváme do archivu města Plzně, který spustil novou digitální badatelnu, takže miliony unikátních historických skenů, plánů i fotografií teď máte dostupné na pár kliknutí z pohodlí domova. Zamíříme ale také do Lochotínského amfiteátru, kde v muzikálu Mamma Mia vystoupí herečka Tereza Bebarová, která byla dnešním hostem našeho studia a která prozradí, jak se na zpívání pro tisíce diváků těší.
0: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.
5: A čekají nás i další reportáže z dění v plzeňském kraji, rozhovor s meteorologem o tom, jaké počasí nás čeká v nejbližších hodinách. Klidnou středu přeje Ondřej Kapic.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: U mikrofonu Kateřina Jiřincová.
2: Pěkné odpoledne. Začíná Mezinárodní folklorní festival SIO v Plzeň. První akcí je dnes od 19 hodin folklorní večer v Konstantinových lázních. Zítra se pak festival přesune do Plzeňského muzea v přírodě v Bolevci. Mezi téměř 20 souborů je i 8 zahraničních, a to například ze Slovenska, Chorvatska, Francie, Ukrajiny, Portugalska nebo Chile. Akce potrvá do neděle a podrobný program najdou zájemci na webových stránkách festivalu. Zachránit kriticky ohrožené sýčky a zároveň zvýšit jejich počet ve volné přírodě se snaží Plzeňský kraj. Na pastvinách staví pro tyto sovy hnízdící voliéry. Letos přišlo na svět 6 mláďat, například ve vypouštěcí voliéře na farmě v Milínově. Farmář Pavel Moulis neskrývá radost.
3: Ta voliéra, která tady byla od loňského roku, takže se v ní narodilo největší počet mláďat ze všech voliér, které byly tady v České republice. Bylo jich 6.
2: Podrobněji se k tématu vrátíme v našem vysílání zhruba za půl hodiny. O plánovaném lomu u Benešovic na Tachovsku zatím Plzeňský kraj nerozhodne. Lom chce provozovat firma LB Minerals, která předložila kraji dokumentaci EIA o vlivech na životní prostředí. Tu ale krajský úřad v Plzni firmě vrátil k doplnění. Vyplývá to z úřední desky Plzeňského kraje. Investor musí například doložit, jestli je v případě otevření lomu schopen vybudovat dostatečně vydatný a kvalitní zdroj pitné vody, nebo jak se vyrovná s prašností při těžbě. Na doplnění má lhůtu 3 roky. Benešovice nebo Stříbro proti lomu dlouhodobě protestují. Proti záměru se už vyslovily stovky lidí. Zájem o studium na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni stále roste. Přihlášku na všeobecné lékařství, zubní lékařství a navazující magisterské studium zobrazovacích a ozařovacích technologií si letos podalo přes 3700 studentů, což je víc než loni, řekla to mluvčí fakulty Barbora Černíková. Přijímací zkoušky se uskuteční v pondělí 15. června. V této souvislosti fakulta upozorňuje na možné dopravní komplikace a problémy s parkováním, a to hlavně v Aleji Svobody u areálu fakulty a fakultní nemocnice Plzeň.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Archiv města Plzně spustil pro veřejnost zcela novou digitální badatelnu, která definitivně nahrazuje dosavadní digiarchiv. Lidé v ní mohou pohodlně procházet historické dokumenty, plány nebo staré fotografie. Podrobnosti o moderním online portálu teď přináší ve vysílání regionální stopař Jiří Trnka. Dobré odpoledne.
2: Příjemný podvečer. Plzeňský archiv tímto krokem srovnává krok s nejmodernějšími pracovišti v zemi a připojuje se k Národnímu archivu nebo k zemským archivům v Opavě a Litoměřicích. Pro badatele, rodopisce i fanoušky historie je to obrovský skok dopředu. Aktuálně je totiž v novém systému nahráno přes 230 tisíc konkrétních archivních záznamů. V praxi to představuje víc než 3,5 milionu jednotlivých digitálních skenů, konkrétní stránky, listin, map a nebo kronik. Na nové webové rozhraní navíc umožňuje mnohem rychlejší vyhledávání než starý web, takže si můžete během pár vteřin vytáhnout

0: české prostředí je velmi intuitivně. Je to podobné jako klasické internetové vyhledávače, tedy zvládneš to, Ondřej, i ty. Stačí zadat klíčové slovo, konkrétní ulici, rok, jméno a systém sám vyfiltruje dostupné písemnosti a obrazové materiály. Laická veřejnost tak už nemusí složitě studovat, sledovat badatelské řády nebo fyzicky chodit do badatelny archivu. K většině klíčových pramenů o dějinách Plzně se teď dostane v podstatě kdokoliv od svého počítače anebo tabletu či mobilního telefonu.
1: Tak to si mě uklidnil. Tolik o nové digitální badatelně plzeňského archivu, která, jak jste slyšeli, jenom na pár kliknutí zpřístupňuje miliony historických skenů pro odborníky, ale i pro úplné lajky. Jiří, já ti děkuji za podrobnosti a přeju hezký den.
0: Já jsem rád, že tě mé připojení do vysílání uklidnilo. Naslyšenou.
1: Pokaždé.
2: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Plzeň, den.

0: V kraji.
1: Lochotnický amfiteátr brzy zažije open air verzi muzikálu Mamma Mia. Roli Donny v něm získala herečka a moderátorka Tereza Bebarová. Jak se těší na zpívání před zaplněným hledištěm a co pro ní tato role znamená, dozvíte se.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, pořad Den v kraji. Za 5 minut bude 5:30. Pojďme si říct, jak bude.
1: Počasí.
0: Teploty dnes byly citelně nižší než v předchozích dnech. Jak tomu bude zítra? To už je otázka na meteorologa Tomáše Vejvodu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Pojďme nejdříve začít dnešním večerem a nocí. Co můžeme očekávat?
2: Tak v průběhu večera a noci bude převážně zataženo a na většině území se objeví občasný déšť nebo přehánky. K ránu budou srážky většinou ustávat a oblačnost se může místy i částečně protrhávat. A ty nejvyšší nebo nejnižší teploty se budou pohybovat v rozmezí od 10 do 7 stupňů Celsia a na horách to bude většinou od 7 do 4 stupňů Celsia.
0: Máme i zítra počítat s přehánkami?
2: I zítra se vyskytnou četné přehánky, bude taková proměnlivější, ale většinou stále velká oblačnost. Již během dopoledne se postupně objeví četné přehánky, můžou se objevit i slabší bouřky a srážky pak budou ustávat až ve večerních hodinách. Maximální denní teploty budou poměrně nízké, nejčastěji vystoupí na hodnoty od 14 do 17 stupňů Celsia, na horách to bude od 9 do 12 stupňů Celsia a k tomu povane během dne mírný západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a v přehánkách či v bouřkách pak přechodně zesílí.
0: Tolik předpověď na zítřek od meteorologa Tomáše Vejvody. Děkuji, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: Plzeňský kraj se snaží zvýšit stavy kriticky ohrožených sýčků, proto pro ně staví hnízdící voliéry na přírodních pastvinách. Zkontrolovat 6 čerstvě vylíhnutých sýčků se vydáme v pořadu Den v kraji už za pár minut. Teď je minuta po půl šesté, diváci seriálu Ulice si Terezu Bebarovou pamatují jako Ukrajinku Světlanu. Fanoušci soutěže Peče celá země ji znají jako televizní moderátorku a v Plzni ji už brzy uslyšíme zpívat v Lochotínském amfiteátru. To proto, že přijala roli Donny v muzikálu Mamma Mia. Tereza Bebarová byla dnes hostem Českého rozhlasu Plzeň, kde si s ní povídal moderátor Stanislav Jurík. Toho mimo jiné zajímalo, jaké pocity má herečka z toho, že bude v Plzni vystupovat pro několik tisíc lidí.
1: Hrála jste někdy v něčem takovém podobném pro tisíce lidí?
2: Ne. Ne, to opravdu to je poprvé. No, tak jako i to byl vlastně důvod, proč jsem to vzala, protože vlastně divadlo je vždycky takový to, že hrajete jedno představení třeba x let, když se zadaří, tak i 10. A teď vám chodí postupně ty diváci, jo, podle velikosti hlediště, to vidí nejdřív 700, pak 1400 a tak dále a tak dále. A mně se na tom líbí, že najednou může přijít 7000 lidí. To je prostě úlet. A já si to jdu užít, já tam nebudu úplně jenom jako herečka, zpěvačka, tanečnice, já tam budu jako bytost, která tam skutečně jde prožít unikátní moment a jde si to užít. A moc se na to těším.
1: V jaké roli vás uvidíme?
2: No tak jestli znáte jména těch postav, tak je to Donna. Jestli jste viděl film Mamma Mia, tak je to Meryl Streepová.
1: Meryl Streep budete hrát. Hmm. Ježiš, to je krásný.
2: Je. Říkám, to se neodmítá.
1: No samozřejmě, že ne. Tak je to další nová zkušenost vlastně.
2: No je.
1: Jak daleko jste se zkoušením mimochodem?
2: No vlastně máme hrubě, dá se říct, jako postavený úplně všechno, jenom teď potřebujeme pilovat jednotlivé věci, co ještě jsme dělali málo, nebo určitý písničky, choreografie. Hlavně já si myslím ze zkušenosti, že ten finální produkt upečeme, teď slovy peče celá země, upečeme až na tom Lochotíně, protože tam se vlastně dozvíme, jak je to všechno daleko a tak dále, scéna přijde, kostýmy přijdou, ale už jsme v takovém stádiu, nebo já aspoň, že už teď vlastně cítím tu vibraci toho celého ansámblu, jak to vlastně hezky bude fungovat, že se už jenom doladí spoustu věcí, ale pro mě je to velká, velká výzva, protože já muzikál dělám po dlouhých letech. Já jsem se muzikálu věnovala tak 15 let nazpátky, tak jsem skončila jsem My Fair Lady byla moje poslední představení a pak dlouhou dobu vlastně já zpívám jenom třeba v dabingu, když dabuju nějaký americký kreslenky do kin, ale jakoby v plout zase do těch muzikálových vod, to je jako velký sousto a já vlastně říkám, já jsem teď z nuly, jako jedu na 100, jo? Takže to je neskutečný, takže já si myslím, že stojí za to se přijít podívat, už jenom na to. Vlastně jak to vypadá, když po 15 letech oprášíte všechny ty dovednosti, které kolem muzikálu musíme mít ve výbavě a je to fascinující.
3: Den v kraji.

0: 17:36, Český rozhlas Plzeň, Den v kraji. 6 mláďat Síčka Obecného se letos narodilo ve vypouštěcí voliéře na farmě Moulisových v Mlýnově na jižním Plzeňsku. Je to jedno ze 13 míst, kde se ochránci přírody snaží o rozmnožení kriticky ohrožené sovy. Plzeňský kraj o zvýšení počtu síčků usiluje už 9. rokem. Poslední 3 roky je zapojený do přeshraničního projektu, který má za cíl návrat síčků do Bavorska a jejich rozšíření v plzeňském kraji.
1: Voliéru na síčky na farmě Moulisových v Mlýnově právě otevírá Aleš Spilka.
2: Já sem chodím dvakrát týdně. Nesu sem krmení pro síčky. To jsou většinou myši, ale i mouční červy.
1: Jak rychle to mizí?
2: No, já myslím, že odejdu a během půl hodiny jsou udělané zásoby.
3: Ty mláďata jsou tady. A už jsou pěkný. Jsou veliký.
1: Vyndal mládě síčka Petr Jandík ze záchranné stanice živočichů ve Spáleném Poříčí.
3: Už jim rostou letky, už vypadají dobře. Takže máme 6 mláďat. Rekordní počet u síčka vůbec, výjimečný, je 7 mláďat. 6 mláďat už je opravdu hodně, takže mám z toho opravdu radost.
4: Asi by bylo potřeba v tuhle chvilku pravidelně škrmit a přidat i to množství.
3: Jim předkládáme živý myši, přirozeně zbarvený, hnědý nebo šedý, tak, aby se oni postupně naučili sami si tu potravu ulovit, aby po otevření samotní voliéry byli schopni bez problémů v přírodě fungovat.
1: A jak tady ta mláďata jsou velká nebo kolik váží, zhruba jak jsou stará?
3: Já si myslím, že můžou mít nějakých 100, 120 maximálně gramů. Zhruba těch 14 dnů jsou stará. Ty mláďata rostou poměrně rychle. Někdy v příštím týdnu už bychom jim pomalu mohli nasazovat vysílačky, aby se na to začaly zvykat, protože někdy za týden, za 10 dní by tak mohli začít vylítávat z budky postupně. Začnej si zvykat na to prostředí okolní.
1: Tady ta voliéra letos vznikla nově. Proč právě tady?
3: Vznikla právě tady proto, že je to tady navázaný na pastvu dobytka, v tomto případě skotu. Je to pro ně prostě přirozený prostředí, kde můžou dobře lovit.
1: Dvě voliéry ze 13 jsou na farmě Moulisových, potvrzuje farmář Pavel Moulis.
5: Začínali jsme jednou voliérou a v letošním roce přibyla druhá voliéra. Měli jsme i radost, protože ta voliéra, která tady byla od loňského roku, takže se v ní narodilo největší počet mláďat ze všech voliér, které byly tady v České republice. Bylo jich 6, takže my říkáme, že tu máme dobrou vodu, skoro jako ve Františkových lázních.
3: Cíl je jasný. My chceme posílit divokou populaci síčku jako druhu.
1: Doplňuje znovu Petr Jandík.
3: Ten síček je na tom velmi špatně, je to kriticky ohrožený druh, pořád ubývá. A my tady máme to štěstí, že máme v plzeňském kraji několik málo volně žijících párů a my bychom tím, co děláme, chtěli zachovat ten druh, posílit ty divoký ptáky a vůbec posílit tu divokou populaci.
1: A snaha o zachování a rozšíření síčků v plzeňském kraji bude dál pokračovat. Z Mlýnova na jižním Plzeňsku Martina Klímová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
1: Bod zlomu Cargo, Departure, Connecting Flights a Frontline jsou názvy představení, které letos diváci uvidí v rámci festivalu Skupova Plzeň. Jsou součástí evropského projektu Transport a zabývají se globálními výzvami naší doby. Detaily přineseme za pár minut.

0: 6:45, 3,5 minuty, Český rozhlas Plzeň, středeční den v kraji. Hyperrealistickou loutkovou miniaturu Transport Bod zlomu uvádí divadlo Alfa v rámci letošního festivalu Skupova Plzeň. Je součástí evropského projektu a otevírá téma o jedné z nejvážnějších ekologických katastrof naší doby, explozi ropné plošiny Deepwater Horizon a dopadu této katastrofy na životní prostředí.
1: Dnešní slyšení se jmenuje Role společnosti BP při explozi a ropné havárii Deepwater Horizon. Nyní přečtu své úvodní prohlášení.
2: Představení Bod zlomu popisuje herec Josef Jelínek.
3: Vzniklo ve spolupráci s lublaňským loutkovým divadlem. Za celým tímto projektem stojí režisér Tin Grabnar, je to Slovinec. Poskládal dohromady tým lidí napříč Evropou. Spojil české divadlo, dvě slovinská divadla, jedno polské divadlo, jedno estonské divadlo a jedno litevské divadlo.
2: Jaká je společná linka?
3: Jedná se vždycky o nějaký příběh na bázi nějakého současného fenoménu, který se nějak úzce týká právě transportu. My jsme představení číslo 6, úplně poslední, které vzniklo, a jmenujeme se Transport Bod zlomu a pojednáváme o havárii na slavné ropné plošině Deepwater Horizon z roku 2010.
1: Mohla byste stručně popsat svou kvalifikaci a zkušenosti na moři?
4: V roce 2008 jsem absolvovala Kalifornskou námořní akademii.
2: Představení je součástí letošního festivalu Skupova Plzeň.
3: Na tomhle festivalu můžete vidět 5 představení ze 6.
2: Byla ta práce něčím specifická? Vyzkoušel jste si něco, co jste ještě tady v Alfě neskoušel?
3: Celkový přístup práce pana režiséra byl úplně jiný, než jsme doteďka zvyklí. Nejedná se o klasickou loutkovou animaci, kdy rozžíváme předměty, ale jedná se spíše o snímky, kdy my hrajeme s hyperrealistickými miniaturami, vytisklé na 3D tiskárnách, svařené, a máme skutečně miniaturu ropné věže, máme miniaturu kontrolních místností, máme miniatury lidí, máme miniatury dělnických ubytoven, akorát se s nimi nehraje, že bychom s nimi ťapali nebo něco takového. Jedná se o výměny figurek a většina toho představení by se měla odehrát divákovi v hlavě. My už jsme s tím objeli různé festivaly, byli jsme v Charleville ve Francii, byli jsme v italsko-slovinské Gorice, v Bochumi a teď nedávno před 2 týdny jsme se vrátili z Portugalska. Na všech těchto festivalech se minimálně 2 transporty míjí a občas se potkáme ty soubory a vzájemně si jako řekneme, a taky se vám rozpadají panáčci a máte spoustu vteřinového lepidla.
2: Na co vy se těšíte nejvíc, čeho se chystáte zúčastnit na letošním festivalu?
3: Já se nejvíc těším na středeční koncert kapely Fortel ve 21.00 ve festivalovém stanu. Jinak se těším na spoustu dalších představení, třeba Pelech divadla Tmel, na to se těším hodně. A samozřejmě právě taky na tu spoustu transportů, která tady bude, protože to jsem přesvědčen, že je to skutečně jedinečný divadelní zážitek a jakožto loutkoherec s téměř 15-letou praxí můžu říct, něco takového jste ještě neviděli. 90 milionů amerických dolarů šlo na pomoc rodinám a příbuzným všech 11 zesnulých dělníků.
2: Hyperrealistickou loutkovou miniaturu Bod zlomu můžete vidět v rámci festivalu Skupova Plzeň v sobotu 13. června v 18 hodin v divadle Alfa. Z Plzně Jitka Doubravová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: 17:55 dnešní den v kraji končí. Do 18. hodiny vám ještě zaspívají Modern Talking. Už v sobotu 13. června se ve Stodě na Jižním Plzeňsku uskuteční běh pro zdravotního klauna. Účastníci poběží po cyklostezce k Chotěšovskému jezu. Organizátoři lákají širokou veřejnost a připomínají, že veškeré startovné dostane zmíněná dobročinná organizace. Více informací se pak dozvíte už v zítřejším vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Zítra vás také pozveme i na kulturu. Plzeň aktuálně patří lidovému umění. Znovu po roce totiž hostí mezinárodní folklorní festival SIOF. Kromě domácích souborů z Plzně se divákům představí třeba národopisný soubor Postřekov, Úsměv z Horní Břízy, Zlínská Vonica, ale i další zahraniční skupiny. Vůbec nejdál to měl letos do Plzně soubor z Chile. A už tuto neděli propojí Tachovsko s Bavorskem nová přeshraniční autobusová linka. Jezdit bude několikrát denně z Tachova do Bernau a Tischenreuthu a zpět. Na spuštění linky se představitelé Tachova dohodli s plzeňským organizátorem veřejné dopravy Poved a bavorskými partnery. Taky tuto informaci se dozvíte, když si zítra naladíte vlny Českého rozhlasu Plzeň a také pořad Den v regionu. Ondřej Kapic se těší na slyšenou. Pěkný večer.
1: Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň chce být evropským hlavním městem dobrovolnictví pro rok 2028. Ministerstvo práce si posvítí na firmu, která dává Filipincům podepsat protiprávní dohodu o 100-tisícovém dluhu. Případ bude řešit policie. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost, přeháňky, teploty do 17 stupňů. Hezký podvečer, zprávy přináší Kateřina Jiřincová. Plzeň kandiduje na titul Evropské hlavní město dobrovolnictví 2028. Usilují o něj i další tři evropská města z Itálie, Španělska a Dánska. Jestli titul propagující dobrovolnické aktivity získá, se Plzeň dozví v prosinci. Na přípravě kandidatury spolupracovala s regionálním mezigeneračním a dobrovolnickým centrem Totem z Plzně, které bude v případě zisku titulu hlavním partnerem města. Řekla to mluvčí Plzně Eva Barborková. Kandidaturu dnes schválila rada města. Součástí přihlášky, kterou Plzeň zpracovala, je strategie růstu dobrovolnictví i doprovodné video. Pokud Plzeň uspěje, připraví zahajovací a závěreční ceremoniál a také akce, které přispějí k růstu a rozvoji dobrovolnických příležitostí. Osek na Rokycansku chce vybudovat kanalizaci a vodovodní řad k několika pozemkům na Vytince. Obec teď hledá zhotovitele. Kanalizace má zabránit podmáčení pozemků spodní vodou. Stavební práce by měly začít v létě. Pokračuje nezávislý starosta Oseku Jaroslav Peroutka.
2: Jedná se o kanalizování zhruba 500 metrů a položení nového vodovodního potrubí. Tam byla část, která se podmáčela. Ty lidi, kteří tam bydlí v té části, tak se jim zatápěly sklepy a tak, takže jenom kvůli tomu se to bude dělat.
0: Ministerstvo práce a sociálních věcí se zaměří na firmu Nils Center Luxury. Český rozhlas zjistil, že společnost, která provozuje nechtová studia, možná vykořisťuje pracovníky z Filipín. Firma se brání, že jí to doporučila agentura.
3: Mluvčí ministerstva Jakub Slavík potvrdil, že rezort případ předá policii.
4: S ohledem na zjištění vyplývajících z analýzy a dalších dostupných informací Ministerstvo práce a sociálních věcí věc v souladu s paragrafem 8 trestního řádu postoupí policii České republiky.
3: Ministerstvo nechá případ zkontrolovat také inspektorátem práce. Firma Nail Center Luxury dala některým filipínským pracovníkům po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100-tisícového dluhu. Ten musí zaplatit v případě, že u ní nebudou pracovat alespoň 2 roky. Podle pravidel ale stačí půl roku. Zástupci firmy se brání, že jim dohodu připravila pracovní agentura Principio. Jednatelka agentury Jana Koblíšková to nejdřív odmítla. Pak reagovala takto.
5: Se řekla, jo, je asi možný, že někdo používá nějaký takový dokument a tak jsem ho třeba jako poskytla.
3: S Filipínci už prý agentura od začátku roku nespolupracuje, protože se jí to nevyplatilo. Martin Štorkán, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejový šampionát by se mohl vrátit v roce 2031 do Česka. Hokejový svaz už odeslal na Mezinárodní hokejovou federaci potvrzení zájmu turnaj uspořádat. Zatím je Česko jediným kandidátem, ale ostatní země ještě můžou kandidaturu předložit. Pokud svaz uspěje, bylo by to po nejkratší době, kdyby se do Česka šampionát vrátil. Mistrovství světa se tu konalo v letech 2004, 2015 a 2024.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo, zpočátku ještě místy doznívající přehánky, na Šumavě i déšť. Postupně ubývání srážek i oblačnosti. Teploty 10 až 7, na horách až 4 stupně. A zítra čekejte proměnlivou ráno i zmenšenou oblačnost, během dopoledne četné přehánky nebo i slabší bouřky, které budou k večeru ustávat. Teploty 14 až 17 stupňů Celsia, na horách 9 až 12. Povane mírný západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala u obce Stráž na Tachovsku ve směru na Borek. Na místě zasahují policisté. Počítejte s omezením provozu a projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky, muziky.

Milé posluchačky a milí posluchači, je právě čas na dobrou dechovku. Od mikrofonu Českého rozhlasu vám krásný den a poslech přeje Jan Skládal. Úvodní skladba s názvem Písně já srdcem psal v podání jeho české Vysočanky z Brtnice možná některým z vás napověděla, že v dnešním vydání pořadu Muziky muziky se budeme věnovat autorovi tohoto valčíku, a sice panu Janu Čevišovi z Holíšova. Vysočanka je nahrála a uvedla v roce 2011 na svém v pořadí čtvrtém CD Duše muzikanta. Jako další si poslechneme polku, kterou rovněž stvořil tandem Jan Čiviš a Jaroslav Hájek, který i tuto skladbu opatřil textem a nazval ji Vztahy sousedské.

Jan Čiviš, kterému dnešní vydání věnujeme, se narodil 8. července 1948 v Předenicích a navštěvoval základní školu v nedalekých Štěnovicích. Jelikož se narodil do muzikantské rodiny, musel již od raného dětství jako správný syn svého otce hrát na housle a na harmoniku. Tomu ho vyučoval dědeček. Ve svých 12 letech, tedy v roce 1960, začal navštěvovat pana učitele bendu v Plzni, který ho vedel ke hře na baskřídlovku a pozoun. Pro nás se už chystá další skladba Jana Čiviše, tentokrát je v podání jihočeské hasičské dechovky Božejáci s názvem Dívky a květiny. Text opět napsal Jaroslav Hájek, zpívají Dagmar Dušková a Lubomír Jech.

Po ukončení základní školy v Ještěnovicích nastoupil Jan Čiviš na střední zemědělskou školu v Klatovech, kde začal hrát ve školním orchestru. Tam už si ho všimli muzikanti od vojenské muziky a když nastoupil vojenskou službu, začal hrát u vojenské hudby Klatovy. Po vojně pak v kapele Pivováry ze Staňkova pod vedením Josefa Wolfa a asi po 3 letech přešel do kapely Karla Fitztuma, ve které působil až do roku 1990. Následující skladbu, kterou si sám i otextoval a nazval Maminko Mámo, nahrála mistřiňanka. Zpívají Veronika Hromková a Václav.

V roce 1990 přechází do dechové hudby Čerchovanka, ve které hrál až do jejího ukončení v roce 2005. V této době upravuje i velké množství lidových a chodských písniček. My si nyní poslechneme právě od Čerchovanky Pozdrav z Domažlic v úpravě koho jiného než Jana Čeviše.

Po zániku Čerchovanky chodil Jančeviš ještě hrát s různými kapelami, například Dupalkou či Domažličankou. Nejčastěji pak s Horalkou, Václava Víznera a Josefa Kubalíka. Osvědčil se i jako upravovatel moderních písniček. S psaním aranží začal v roce 1990 a následně se pustil i do vlastních skladeb. Jednou z nich je i tango Smutný den, kterou si nyní poslechneme v podání Plzeňské dvanáctky. Zpívají Ivana Brožová a Karel Jindřich.

V roce 1998 se Jančeviš podíval s kapelou Čerchovanka až do Japonska, kde strávil asi 5 týdnů. Zde napsal i skladbu Okata, s kterou si dnešní vydání věnované tomuto významnému muzikantovi, upravovateli a skladateli z Holíšova Janu Čevišovi rozloučíme. Název Okata a vznik v Japonsku by mohli posluchači přivést k myšlence, že se Jan Čeviš při jejím psaní nechal inspirovat šikmýma očima Japonek. Není tomu tak, naopak odkazuje na krásu českých žen. Jendovi, který stále rád poslouchá dechovku, prý nejraději doma na zahradě u ohýnku a s pivkem, přejeme ještě spoustu takových večerů, pevné zdraví a hodně radosti nejen z muziky. Od mikrofonu Rádia vašeho kraje se pro dnešek loučí Jan Skládal. Nyní již slíbená Okata v podání Čerchovanky. Zpívá Vlaďka Telerová a Stanislav Nosil.

Krásný a příjemný večer vám od mikrofonu Českého rozhlasu přeje průvodce dnešního špalíčku lidových písní Josef Kuneš. Ten dnešní bych rád věnoval dvěma osobnostem chockého folkloru. Někdejší tanečnice chockého souboru Mrákov a dlouholetá umělecká vedoucí dětského souboru Mráček Marie Johánková z Mrákova a spáňovský muzikant a zpěvák Josef Kupilík se totiž v červnu dožijí významného jubilea. Ať se vám hezky poslouchá.

Někdejší tanečnice chodského souboru Mrákov, Marie Johánková, už od počátku 80. let začala společně s Anou Bajerovou systematicky pracovat s dětmi na poli folkloru a jejich práce byla jakýmsi impulzem k pozdějšímu založení dětského souboru Mráček, který vedla víc než 30 let. Tento dětský kolektiv byl zárukou, že vždy bude dostatek takzvaného dorostu do dospělého souboru. Za tu dobu vychovali spoustu zpěváků, tanečníků, ale i muzikantů, které pomáhali vést Vašek Kuplík, Karel Franěk, Dan Dřímal a v současnosti Jože Jarábek. Za jejich práci s dětmi jistě všem patří dík a velký obdiv. Maruška společně se svým manželem Tomšem vychovala 3 děti, Martinu, Tomše a Janu. Martina výborně zpívá a hraje na housle. Tomeš zpívá, hraje na klarinet a saxofon v dechové a dudácké kapele a Jana v souboru od dětství tancuje a zároveň po mamince převzala vedení Mráčku. Pověstné jablko tedy nepadlo vůbec daleko od stromu. V následujících písničkách si poslechneme syna Tomše společně s dcerou Martinou Pincovou, která potom přidá ještě jednu společně s Janou Randovou, obě za doprovodu mrákovské dudácké muziky.

Marie Johánková se narodila 8. června roku 1956 v Tlumačově v rodině pivoňků, kde se po chalupě říkalo u holků. V Mrákově chodila do zrovna nově otevřené školy a potom dálkově vystudovala ekonomickou školu v Klatovech. Ještě předtím však od 15 let pracovala v tesárně, protože, jak sama říkala, moc se mi nechtělo se hučit, až později jsem přišla na to, že tak jako tak muším. Po mateřské dovolené pracovala v závodě Šumovan, později pak 10 let v Tlumačově vedla místní hostinec. Babička Marie Johánkové byla jednou ze zakladatelek mrákovského souboru. Starala se především o kroje a v roce 1973 přivedla do souboru i svoji vnučku Marušku. Manka Tomšuc, jak se po chalupě Marie Johánkové říká, také několik let připravovala dětské pořady pro chodské slavnosti v Domažlicích a celkově její práce s folklorní mládeží je víc než příkladná. Ve dvou písničkách si ještě poslechněme její dceru Martinu Pincovou, ke které se ve druhé písničce přidá ještě její dcera Aneška. Doprovází domažlická dudácká muzika.

Dalším červnovým jubilantem, kterého dnes připomenu, je muzikant a zpěvák Josef Kupilík ze Spáňova. Narodil se 20. června roku 1956 v Domažlicích jako druhorozený syn ze tří dětí do velice muzikantské rodiny. Jeho otec i matka pracovali celý život v zemědělství a oba byli výteční zpěváci. Po chalupě se u nich ve Spáňově říkalo u dvorů a tak taky Pepíkovi nikdo neřekne jinak než dvorák. Jako malý chlapec chodíval Pepík do domažlické hudebky k tehdejšímu řediteli Tomalovi do houslí. Později si doma vytáhl z půdy heligonku a co by samouk se na ní začal učit. Dnes mohu říct, že patří mezi nejlepší chodské heligonkáře. Jak už jsem se zmínil, u Kupilíků zpívala celá rodina a ve zpěvu nejvíce vynikala matka Manka, rozená Kunešová z Tlumačova. Pepík vzpomíná, že jako děti měli doma dokonce takovou malou rodinnou kapelu. On hrál na housle, bratr Jirka na trubku, otec na harmoniku a matka zpívala a hrála na vozembouch. V mládí pak hrával s kamarády v country kapele Formani na kontrabas. V roce 1971 nastoupil do chodského souboru Mrákov. Nejprve jako tanečník, potom hrál s nově založenou dudáckou muzikou na kontrabas a nakonec byl až do roku 2001 solovým zpěvákem souboru, přičem střídal i vozembouch, cep či fanfrnoch. Jak uslyšíme v následujících nahrávkách.

Po absolvování základní školy v Domažlicích vystudoval Josef Kuplík střední zemědělskou technickou školu v Horšovském Týně. Poté nastoupil do zemědělského družstva nejprve v Koutě a potom v Zahořanech. Nesmím zapomenout, že několik volebních období byl i spáňovským starostou. Pepík se svojí manželkou Marií vychovali dva syny, oba jak jinak muzikanti. Starší Jiří dokonce v současnosti vede mrákoskou dudáckou muziku a já prozradím, že velice talentovaný muzikant a zpěvák je i vnuk Jirka. V roce 2001 Josef Kuplík ukončil své účinkování s mrákovským souborem a dudáckou muzikou a vystupuje už především s chodskými dechovkami či plzeňskými heligonkáři. Pro mě ale stále zůstává jako jeden z nejlepších interpretů chodských dudáckých písniček.

Hráli mrákoská a Konrádyho dudácká muzika, zpívali Josef Kupelík a Jiří Fajl. Milí posluchači, v dnešním špalíčku jsem vzpomenul životní jubilea dvou významných osobností chodského folkloru. Dovolte mi na závěr, abych jim oběma popřál prostřednictvím rozhlasových vln k jejich narozeninám jen to nejlepší, hlavně pak pevné zdraví a neutuchající elán do života. Ode mne je to pro dnešek vše. Z Českého rozhlasu se s vámi loučí Josef Kuneš.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: ČSD upraví do října 3 křižovatky v Plané na Tachovsku. Američan, u kterého bylo podezření na nákazu ebolou, byl propuštěný z nemocnice Bulovka. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost, přeháňky a teploty do 17 stupňů. Pohodový večer vám přeje Kateřina Jiřincová. Ředitelství silnic a dálnic začne v pondělí s úpravami 3 křižovatek na hlavním tahu 1/21 v Plané na Tachovsku. Silničáři do října zrekonstruují povrch víc než půlkilometrového úseku průtahu a upraví průsečné křižovatky. Řekl to regionální mluvčí ŘSD Adam Koloušek. Křížení budou osazena semafory, jde o stavbu za 45 milionů korun. Inflace v Česku zpomaluje. V květnu ceny meziročně stouply o 2,1%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. V dubnu byl růst 2,5%.
2: Inflace zpomalila hlavně díky tomu, že meziročně zlevnily potraviny, říká za statistický úřad Pavla Šedivá.
3: Byly oproti loňskému květnu levnější zhruba o 2%.
2: Například sýry v květnu zlevnily o 2,5%. U tuků, kam patří máslo, ceny klesly o víc než 16%. Na inflaci měly vliv taky ceny pohonných hmot. Ty ji ale kvůli konfliktu na Blízkém východě ovlivnily negativně, přibližuje hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek.
4: Tak ve skutečnosti nám pohonné hmoty meziroční inflaci výrazně navýšily. Oni vlastně představují skoro 40% této inflace, ale oproti předchozímu měsíci to samozřejmě ten vývoj byl pozitivnější.
2: Podle námi oslovených ekonomů by se mohla inflace koncem roku dostat i přes 3%. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Pražská nemocnice Bulovka dnes ráno propustila amerického lékaře, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Ani po více než 3týdenní karanténě se u něj nemoc neprojevila. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová. Lékař, který se s nákazou setkal při svém působení v Africe, je už na cestě do Spojených států. Muž byl v Česku hospitalizovaný na žádost amerického velvyslanectví. V pražské nemocnici byl od 21. května ve speciálním uzavřeném pokoji. Sport. Tenistka Karolína Plíšková si zahraje na travnatém turnaji v Londýně třetí kolo. Ve druhém kole vyhrála nad Kanaďankou Mbokovou první set 6-2. Ve druhém soupeřka za stavu 3-4 utkání skrečovala. Naopak Nikola Bartuňková neprošla na turnaji v Nizozemsku v prvním kole přes Belgičanku Van de Winkelovou, které podlehla ve třech setech. Počasí. V noci bude zataženo, zpočátku ještě místy doznívající přehánky, na Šumavě i déšť. Postupně ubývání srážek i oblačnosti. Teploty 10 až 7, na horách až 4 stupně. A zítra čekejte proměnlivou, ráno i zmenšenou oblačnost, během dopoledne četné přehánky nebo i slabší bouřky, které budou k večeru ustávat. Teploty 14 až 17 stupňů Celsia, na horách 9 až 12. Povane mírný západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Pozor dejte u obce Stráž na Tachovsku ve směru na Borek. Policisté tam došetřují nehodu osobního auta. Na místě aktuálně probíhá úklid vozovky. Práce na silnici omezují provoz na dálnici D5 mezi kilometry 97 až 99 ve směru na Rozvadov. Pravý jízdní pruh je tam uzavřený, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: zase vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
2: Další dopis našeho posluchače. Dobrý den, je to už hodně dlouho, co jsem měl ve škole češtinu, ale tahá mě za uši, když slyším i z obrazovky Budeme se soustředit. Naposledy minulý týden to byl pan premiér. Slyšel jsem někdy také i Budeme se zúčastnit. Prosím tedy o vysvětlení, jak se správně v češtině tvoří budoucí čas, napsal pan Hrubý. No, to by bylo na 10 dílů Hezky česky, ta dokonavost a nedokonavost v češtině.
3: Přesně tak, vezmeme to jenom u těchto dvou sloves, kde ku podivu je pořád ještě rozdíl, co se týče správnosti nebo spisovnosti. Totiž to sloveso soustředit je takové zvláštní. Ono je dokonavé a u dokonavých sloves ten přítomný čas, když řekneme soustředím se, tak vyjadřuje budoucnost. Přesně, jak nám to pan posluchač napsal a jak se to naučil. A vždycky to tak bylo a měli jsme to jako pravidlo a závazek. Jenomže zdá se, že podobná slovesa, ne podobná významem, ale začínají na sou, třeba souhlasit, soustředit, tak ta jsou nedokonavá. A pravděpodobně vlivem těchto ostatních sloves lidé začali pracovat s tím slovesem soustředit se, jako by bylo nedokonavé. A dělají to tak často, jak vidíme i
2: ti nejvyšší.
3: I ti nejvyšší, že jazykovědci rezignovali a řekli, dobře, když se to tak často používá, no tak berme to, že je to trochu nedokonavé a že můžeme tedy vytvořit budoucí čas s tím pomocným slovesem.
2: Takže vlastně už je to uznané jako spisovná záležitost.
3: Nepovažuje se to za chybu rozhodně.
2: S tím se musí pan posluchač Hrubý smířit, co budeme se zúčastnit. No tady bych spíš řekl, že správně budeme se účastnit, nebo spíš zúčastníme se úplně nejlépe.
3: Přesně, přesně. Buď se budeme účastnit, aby to bylo zase to nedokonavé, anebo se zúčastníme, takže máme dokonavé sloveso a tady ještě žádný slavný člověk nezavedl, budeme se zúčastnit v takové míře.
2: Aby to jazykovědci uznali.
3: Přesně tak, takže tady si ještě můžeme naštěstí počkat, já i pan posluchač a oba budeme rádi, když se nebudeme zúčastnit, ale zúčastníme se něčeho, například nějakého vysílání.
1: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že předměty připomínající kolíčky na prádlo znali již ve starověkém Egyptě? Jejich novodobá historie se ale začala psát až v 17. století v Británii. Za prvními dřevěnými kolíčky stáli zruční řezbáři z řad britských kvakerů. Ti své řemeslo i vynález přenesli na počátku 19. století do Ameriky, kde se do historie zapsal plodný vynálezce z Vermontu David Smith. Právě on si nechal patentovat revoluční dvoudílný model, vybavený pružinkou, který prádlo na šňůře definitivně pojistil proti větru. Dnešní podobu, kterou důvěrně známe z každé domácnosti, však kolíček získal až v roce 1887 díky Solomu Moorovi. Jeho vylepšený design byl ideální pro sériovou výrobu, což umožnilo bleskové rozšíření do celého světa. Kolíček se stal natolik univerzálním pomocníkem, že se nevyužívá jen v prádelnách, ale posloužil i k bizarním výkonům, které eviduje Česká kniha rekordů. Jeden z rekordmanů si na obličej připnul 82 prádelních kolíčků, další vyrobil kolíček o délce přes 3 metry, vážící 160 kilo.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Ve 92 letech zemřela Zdena Mašínová. Pražská nemocnice Bulovka propustila Američana, u kterého bylo podezření na nákazu ebolou. Zítra bude zpočátku zataženo místy s deštěm. Večer se začne vyjasňovat a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Českému rozhlasu to potvrdil historik a ředitel Muzea paměti 20. století Petr Blažek. Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům, a sestrou členů odbojové skupiny bratří Josefa a Ctirada Mašínových. Kvůli svým bratrům, kteří za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z Československa na západ, čelila perzekuci komunistů. Režimu. Po roce 1989 se snažila o návrat rodinného majetku a pečovala o odkaz své rodiny, říká Petr Blažek.
2: Otce, maminky, popraveného strýce Ctibora Nováka a řady přátel, kteří byli vězněni, byla iniciátorkou vzniku památníku tří odbojů v Olšanech, který dneska je výraznou paměťovou organizací.
0: Amerického lékaře, který byl v kontaktu s ebolou, dnes lékaři propustili z fakultní nemocnice Bulovka. Teď je už na cestě do Spojených států. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Libigerová. Muž se s nákazou setkal při svém působení v Africe. V pražské nemocnici byl na žádost americké ambasády. Podle Libigerové se u něj ani po víc než 3 týdenní karanténě nemoc neprojevila.
3: Byl bez příznaků, uplynula 21-denní doba, po kterou musel být pozorován, a v tuhle chvíli už nebyl žádný další důvod, proč ho v bioboxu držet. Odletěl tedy zpět domů do státu.
0: Brněnští celníci zadrželi 3 lidi kvůli nelegálnímu tisku padělku obalu od cigaret. Tiskárnu odhalili ve skladech a areálech na Moravě. Podle dosavadních zjištění mohli podezřelí vytisknout nejméně 21 milionů obalů. Státu tak mohla vzniknout škoda na spotřební daně asi za 2 miliardy korun. Nález celníků přibližuje jejich mluvčí Martina Kaňková.
4: Při prohlídkách našli archový stroj, jenž sloužil k tisku cigaretových obalů a vysekávací list, na kterém byly potištěné archy ořezány na požadovaný rozměr a částečně vysekány za účelem dalšího zpracování, to znamená vyloupnutí obalů a podobně.
0: Vyšetřovatelé také zjistili, že některé padělky putovaly do zahraničí. Celníci zatím vyhodnocují důkazní materiály, poté předají případ policistům.
1: Sport.
0: Hokejový šampionát by se mohl vrátit v roce 2031 do Česka. Hokejový svaz už odeslal Mezinárodní hokejové federaci potvrzení zájmu turnaj uspořádat. Zatím je Česko jediným kandidátem, ale ostatní země ještě mohou kandidaturu předložit. Pokud by svaz uspěl, byl by to po nejkratší době, kdyby se do Česka šampionát vrátil. Mistrovství světa se tu konalo v letech 2004, 2015 a 2024.
1: Počasí.
0: Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů na Prahu je nehoda u exitu 16. Velká dobrá, provoz je zastavený. Opatrně dojíždějte do zatím kratší kolony. A na dálnici D7 ze Slaného na Prahu pozor za sjezdem na Buštěhrad. Na kilometru 7,5 je čerstvá nehoda. Brzdí se. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů na Prahu je nehoda u exitu 16. Velká dobrá, provoz je zastavený. Opatrně dojíždějte do zatím kratší kolony. A na dálnici D7 ze Slaného na Prahu pozor za sjezdem na Buštěhrad. Na kilometru 7,5 čerstvá nehoda. Brzdí se. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy. A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Od jedné z nejtragičtějších událostí druhé světové války na území protektorátu, vyhlazení Lidic, dnes uplynulo 84 let. S mým dnešním hostem připomeneme i obec Ležáky, kterou stihl stejný osud, a probereme také legendárního odbojáře a posledního příslušníka skupiny Tří králů Václava Morávka, o kterém Pavel Černý napsal již 3 knihy. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal Pavel Černý, asi nejznámější policejní instruktor u nás, který své znalosti a dovednosti předává policistům po celém světě. Pavel Černý je také autorem mnoha knih a dovolím si říct, že je odborníkem na odbojáře Václava Morávka.
1: No tak nevím, jestli odborníkem, ale já jsem přešel od toho, že spoustu věcí jsem si chtěl sám sobě ujasnit, možná i někdy zkusit, protože ty mý následné filmy, které měly vlastně propagovat tu historii, zvláště u malých lidí, akčním způsobem, až youtuberským, byly o tom zkusit si vlastně na vlastní kůži, někdy na střelnici s opravdovým stenganem, proč Gabčíkovi vlastně nestřílel a jak mohl Morávek střílet ze dvou pistolí najednou, zvláště když měl vystřílet více jak 200 ran a v té době neměl levý ukazovák, což mu jistě komplikovalo manipulaci, tak tyto věci mě už profesně hrozně lákaly. A také z hlediska odkazů mých rodičů, co mi vlastně tyto story úžasné servírovaly už od mala, pro mě to bylo značně srdeční téma. A já tedy musím povědět, že já tímhle tím vlastně trošičku i čistím hlavu od těch jiných výcvikových věcí svých profesních a také v tom spatřuju takové trošičku poslání. To znamená dávat mladým určité vzory. Víte, oni mají vzory jako slavného herce, fotbalistu, hokejistu, nechci říct až influencera, jo. A já bych byl rád, kdyby to třeba byl i štábní kapitán Morávek, Gabčí, Kubiš, Tři králové, protože nedej bože, kdyby jsme tyhle ty hrdiny potřebovali. A také to dělám a vlastně píšu, proto bych chtěl moc a moc jednu věc. Trošičku tomu zle zkoušenému národu tímto rovnat páteř a ukazovat, že jsme rozhodně nebyli nějakým národem zbabělců či dokonce kolaborantů a o tom jsou právě ty mé knihy.
0: Tak, ty knihy jsou už tři. Morávkova zpověď, to byla první kniha, Akta Morávek, druhá kniha a trilogii uzavírá štábní kapitán Václav Morávek a lidé kolem něj. Má podtitul tato kniha s názvem Odbojáři a hrdinové, gestapo a kolaboranti a ti někde uprostřed. Ti někde uprostřed, co to znamená, že v té temné tragické době byli odbojáři, kteří kolaborovali a řekněme, s gestapem a z gestapa zase přešli k odbojářům? I takové osobnosti nebo osoby můžeme v naší historii najít?
1: Ano, určitě ano. Víte, život není černobílý, nebo černobílý zdaleka ani ten odboj. Ono to vlastně bylo o tom, že jednak se ti lidé snažili přežít, jednak se dostávali do opravdy kuriozních, někdy nezávidění hodní, skutečně díky té době situaci. A ono, spoustu lidí dneska soudit někde od klávesnice, počítače, když to řeknu z hlediska našeho luxusního bezpečného života je někdy, nebo spíše není na místě. Víte, je to o těch lidech, jednak o těch, kteří někdo může povědět zradili, ale ono zradili, ono když vás dovezli na gestapo, tak gestapo bylo instituce jednak nesmírně inteligentní, funkční. Vlastně gestapo byla kriminální policie, Kripo, takže to byly velmi zkušení kriminalisté a používali kriminalistické vyšetřovací metody a k tomu jako jakousi přidanou tu nejvyšší hodnotu měli, že mohli používat opravdu brutální metody. Víte, dneska, kdyby vám policista někde i mimo kamery, třeba tam někde na oddělení dal facku, tak jde ze služby, ale tenkrát s tím problémy rozhodně neměli. A kdo vydržel úděsné mučení někde, tak nevydržel to, když potom sáhli na jeho rodinu, na jeho blízké. To už mluvil každý. Takže oni se vlastně snažili nemluvit nebo gestapo tahat za nos několik hodin či dní, aby ty jejich odbojáři, ty druzy, když tak řeknu, ve zbraní z odboje, mohli zmizet, poschovávat ten dekonspirující materiál a dát jim tuto šanci, ale nevždy to šlo, nevždy to někdo vydržel a když někdo poví, že ten povídal, ten vypovídal, já bych chtěl vidět ty hrdinsky dneska toto prohlašující, zvláště na sociálních sítích lidí. Víte, pak tam jsou příběhy ještě vlastně jiné z podstaty, že někteří byli mezi. Je tam třeba kapitola protektorátní policisté. Protože ona byla jste včera, dejme tomu, přeneseně, kriminalista první republikový a za pár měsíců jste byla přidělena rozkazem ke kooperaci ke gestapu. Nejenom jako tlumočníci, kteří tam byli dávaní z hlediska znalostí českých poměrů, vybírali se pro tohle to dobří kriminalisté mluvící vynikající němčinou, aby mohli překládat a být u těch výslechů. No a potom vlastně to přešlo, že dělali i zatýkací akce, pátrání a tak dále. Těžko mohli říci, že to dělat nebudou.
0: Za mnou chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes Pavel Černý, který zná život a činnost Václava Morávka lépe než kdokoliv jiný. Ostatně vyšla vám už třetí kniha, o té jsme mluvili, ona spíše nevypovídá přímo o panu Morávkovi, ale spíše o lidech kolem něj, kteří nejsou třeba ani tak známí a významní. Ale řekněte mi, vy vlastně tak trochu pomáháte dostat na světlo a do paměti veřejnosti osobnosti, které se také nějakým způsobem zasloužily, byly odvážní, byly to hrdinové, ale jejich jméno nikdy nedohledáme.
1: Ono je to právě o tom, má ta třetí kniha, zvláště ta třetí kniha, ono to je i v těch publikacích předchozích, má dávat, já vždycky povídám, jména bezejmenným, dávat jim jména, dávat jim tváře. Protože ani Morávek, ani Tři králové, ani Antropoid, Server A a všechny ty pravý sadky by nemohly svoji činnost a ty vlastně věci dokazovat bez desítek, stovek a bez přehánění, protože to by obrovské sítě. Zpočátku tisíců lidí, a který riskovali stejně jako oni. Možná více, protože oni byli svobodní, když tak řeknou Gabčík, Kubiš nebo Morávek, neměli rodiny, ale většina z těch lidí riskovala své rodiny. Riskovala životy svých nejbližších, takže nebyli o nic méně statečnější. A přitom jsou neznámí, anebo málo známí. A proto právě protýká alespoň část těch lidí těmito příběhy.
0: Takže se o nich veřejnost, zkrátka o jejich hrdinských činech, díky vám dozví. Během vašeho bádání, hledání, pracování, přípravy té knihy, vaši poslední, byla nějaká osobnost, která se vám tam zjevila v tom příběhu nebo v tom, co se odehrálo za druhé světové války a překvapila vás? Jako tam nepatří a ona tam se vám zhmotnila.
1: No, mi až šokovalo, jak při tom pátrání se mi znovu a znovu vyskakovala, a to v různých příbězích, v různých story, Vída Bárová, známá to herečka. A zajímavé je ku příkladu, že je jako Babková uvedena, Babková pomlčka Bárová, v těch Morávkových seznamech zrádců. To znamená, oni měli dokonalé informace nejenom o gestapu, o každém policistovi, který s ním vlastně spolupracoval, s těma německými bezpečnostními složkami, všemi vlajkaři, všemi zrádci, konfidenty, měli to dokonale zmapované, měli u nich poznámky, do jaké míry jsou nebezpeční bydliště, dokonce v jakých autech gestapáci jezdí. No a také je tam Vída Bárová, jako jedna z nich, jako německá konfidentka, spolupracující s Němci. No ale ona na to šup se vám vynoří v jiném příběhu, kdy vlastně též těsně spojeném s Morávkem, protože vlastně s ní má styky, a to doslova, když tak řeknu, nejenom společenské či obchodní, Paul Thiemel. To znamená vyzvěděč slavný A54, ten, který Morávkovi za nemalé peníze nosí informace, které on předává právě našim zpravodajcům do Británie. A zajímavé je, že Paul Thiemový dokonce úkoluje, aby dostala informace z jednoho z nejvyšších zde pracovníků vlastně bezpečnostních složek Bémeho.
0: Protože je Lída Bárová tou, která je někde uprostřed?
1: Trošičku ano. Ona se tomu vyhla, teda musím povědět, velmi chytře. Ona úplně hloupá nebyla. Ona někoho působí jako taková trošku husička.
0: Naivní se o ní
1: naivní. Ano, ale naivní určitě nebyla. A ona věděla, že by tu činnost, tu agentskou velmi tvrdě platila. Takže vlastně Thiemel ji dokonce seznamuje potom s hlavou a Véru, s hlavou a Véru, a ona i jemu odmítá tuto činnost. Ale pravdou je, že se nechá vlastně naverbovat, pár schůzek udělá s Bémem. Taková pikantnost tam je.
0: Ona... Já s dovolením vás přeruším a tu pikantnost si necháme na další vstup. Pavel Černý je naším

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi a během té přípravy knihy a samozřejmě zjistil velmi zajímavé informace, které ještě nebyly nikde publikované a mě třeba velmi překvapila herečka Lída Bárová, jak jste zmínil v minulém vstupu, která se vám jakoby objevila na obou stranách, ať na té, když to řeknu jednoduše zlé, tak na té dobré. A vy jste slíbil jednu pikantnost ohledně Lídy Bárové.
1: No tak ten agent A54, Paul Timo, jí vlastně zaúkoluje, aby toho jednoho z nejhorších gestapáků, šéfů SD, když řeknu bezpečnostních složek BMH, brala na večeře, nebo nechávala se od něj pozvat a tahla z něj informace. A Lída Bárová posléze byla dosti vlastně až uražená, ona, která se cítila vždy obletovaná, tím muži obdivovaná, že ten BM na ní úplně tolik nereaguje. Míně nereaguje jako na ženskou. Jo? A byla z toho trošku zklamaná, než trošku potom poznala, což byla málo známá informace. Dodnes je to spíše spekulace, ale ona to prý to potom podávala tak, že se vlastně došlo k tomu, že byl homosexuál. Proto ona vlastně byla zklamaná, když tak řekneme úplně zbytečně, a že to bylo pochopitelné. Ale zajímavé teda bylo, že ten Paul Timo, agent A54, jí vlastně seznamuje se samotným Kanárisem a ten se jí snaží opět zrbovat pro tu německou tajnou službu. A ona odtamtud odchází, ona ze sebe, tak říkají, tu blbku u něj udělala, že jí zajímá jenom film, divadlo a tak dále, že žije jenom v tomto světě a že jí vlastně jiný věci nezajímají a neumí a podobně, protože věděla, že by jí to stálo život a skutečně nepletla se. Z hlediska toho, že Kanáris byl koncem války oběšen na strumě od piana ve souvislosti s atentátem na Hitlera, tak ani ona by nekončila určitě dobře a nepřežila by válku.
0: Tak bez pochyby její rodina nedopadla dobře, ale ona se dožila poměrně vysokého věku, ale když jste popisoval její setkávání se s muži, tak kde byl Goebbels? To už byla u německého filmu a už znala osobně Goebbelse či nikoliv?
1: Tak to bylo dávno, dávno před válkou. To bylo v Německu. To bylo než v Německu. Někdo tvrdí, že i vyhostili, a ona odtamtud spíše utekla, protože gestapo jí mělo pod velkou kontrolou. Konec konců to už není náplň těchto knížek. Goebbels se neustále přes zákaz samotného vůdce Adolfa Hitlera s ní vlastně chtěl někde ještě setkat. A když Goebbels doráží potom do protektorátu, tak gestapo má za úkol, co všechno udělat, aby se spolu nesetkali, jo. Takže snad Bárovou veze někam za Prahu a chce za každou cenu zabránit, zaúkolová na nejvyššími muži Třetí říše, aby k tomu setkání nedošlo. Ale pokud půjdeme zpátky k těm knihám, je tam Bárová také v jiné zajímavé situaci. Ona totiž taky vlastně ona ty pletky měla s kdekým a pletky měla i s Jaroslavem Ženatým, což byl komisař naší policie, protektorátní policie, a on byl spojkou vlastně, iniciativně se toho ujal, musíme říci, mezi vlastně gestapem a protektorátní policií. Je to první člověk, který doráží z bezpečnostních složek do zatáčky ke Gabčíkově, tam ležícímu Stenganu, těsně po útoku na Heidricha. Je to mimochodem člověk, který potom, když vidí, jak se koní válka a že Němci ji rozhodně nevyhrají, začíná koketovat s odbojem, je pak unesen samotným gestapem, které se vydává za odbojáře a partizány a chce z něj vlastně vymáčknout informace, v jistém konspiračním bytě 3 dny ho vyslýchají a vlastně končí tak, že končí v Terezíně se svým zástupcem a zase naprostým zázrakem přežívají, protože ten jeho zástupce dělá v kanceláři a zmuchlá rozkaz k jejich popravě. Takže tím to přežívá válku a po válce je střídavě stíhá nacistické zločince a pak je sám za své kolaborační činy stíhán.
0: Tak my se do války bohužel, nebo poutíky, jak to říci, opět vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi, nejmladším členovi skupiny přezdívané gestapem Tři králové. Dnes je 10. června, na den přesně byly před 84 lety vyhlazeny, srovnány se zemí Lidice jako výstraha nacistů, trest odplata za úspěšný atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. A se mnou ve studiu tedy sedí Pavel Černý, který velmi dobře zná činnost odbojáře Václava Morávka. Setkal se on právě s těmi dvěma slavnými jmény, Gabčíkem a Kubišem?
1: Samozřejmě, setkal. Můžeme povědět, že vlastně úkolem těch skupin, zejména Silveru A a potom následně Antropoidu, bylo kontaktovat a najít štábního kapitána Morávka jako garanta vlastně toho odboje zde. Víte, Morávek to nebyl něco lokálního, zde protektorátního, pouze o něm si píše Heydrich vlastně tajemníkovi Hitlera Bormanovi jako o vůdci českého odboje zde. Takže toho mají kontaktovat a Alfred Bartoš, dokonce velitel paraskupiny Silveru A, je za to povýšen, když nakonec najdou Morávka po velkých obtížích. No a ten antropoid Gabčí Kubiš má několik schůzek, jedna z nich je na Praze 10 ve statku Vojtěchovských a podle všeho schůzku s antropoidem má i v den svého úmrtí 21.3.42 ve svém konspiračním bytě na Staroměstském náměstí a vlastně pár hodin potom prodělá Morávek tu svoji osudnou vlastně přestřelku. Víte, Morávek v té době měl neuvěřitelné renomé a nejenom kvůli tomu agentovi A54 týmovi, kterého měl vlastně v gesci s ním ty styky, ale i řekněme na briefingu potom půl roku potom, protože zpravodajci Británii odmítají uvěřit ve smrt Morávka úplně. To je hrozně zajímavé. A na podzim 42, kdy je Morávek půl roku po smrti, oni připravují paraskupinu Antimony s tím, je o tom nalezený nyní zápis, že se setkají s Otou, což bylo jeho kecí jméno, jako odborníkem, a to je hrozně hezké právě. To je takové to bondovské, že je to odborník o zpravodajství až po zabíjení. A ty dvě nuly zatím vidím bondovské. A já si vždycky říkám, kdyby Morávek nebyl mrtvý s tímto renomé, že zná poměry a odborník je to na zabíjení, nebyl by náhodou ta vzrušující přestava s Gabčíkem a Kubišem v té zatáčce.
0: A neodehrálo by se to třeba jinak?
1: Takový to historie nezná kdyby. Ale je hezký se někdy zasnít a říkat si, co by bylo, kdyby. Možná by to bylo takto.
0: Morávek už se tedy nedozvěděl, nedočkal toho, že atentát na Reinharda Heydricha byl úspěšný. Vy jste už v úvodu zmínil to, že Gabčíkovi selhal samopal a museli tedy použít
1: granát
0: či bombu. Tak. Jak vy si to vysvětlujete, že selhala ta zbraň?
1: Víte, to už se nikdo nikdy nedoví. Ono mohl selhat náboj, samotná zbraň, nějaká mechanika v tom, anebo to byl lidský faktor. Míněno i Gabčík byl člověk, tudíž mohl být bytost omylná, jako my všichni. I on mohl udělat chybu v tom obrovském presu, v kterém to bylo. My se snažili toto rozklíčovat, nebo takhle, zkusit, ne rozklíčovat, to už někdo rozklíčuje, ale zkusit vlastně všechny alternativy probrat, co se mohlo stát, s úplně reálným stinganem, střílejícím návkom na střelnici, a vlastně výsledek toho je v našem filmu, který má statisícové zhlédnutí na YouTube a jmenuje se Antropoid / zatáčka. A mohlo to být spousta věcí.
0: Byly různé konspirační teorie, kolem toho se začaly objevovat.
1: Rozhodně ne, ta jako jedna ta románová, že Gabčík své snoubence, dívce, slíbil, že nikoho nezabije, vzpomněl si na to a nezmáčko spoušť a podobně. To doopravdy bych tvrdil, že asi ne, že nezabije, že bylo křesťanské natolik pro něj, že to by to nezmáčko, naopak to byl primární cíl. On byl voják, výborný voják a toto byl rozkaz. A myslím, že nezabití takové stvůry, jako byl Heydrich, se přímo těšil. Ale mohlo to být ku příkladu seno z tašky. Ona v té jsou dvě svědectví, jedna z toho je z Hradce Čurdy, že tam byly zbytky sena, anebo Druhá varianta, že senem byl krytý ten Stengan, aby tam necvakal, aby se ukryl při kontrole případné, kdyby někdo nahlížel do té aktovky. A Gabčík, jak ho skládal, on, když se nějaké jenom stébo dostane do závitu, když smontováváte skrytě někde tu zbraň bez rakové kontroly, tak vám nedolehne prostě potom úderník, který spadne na zápalku náboje a uvěřeně řečeno střílí. Ale to je jenom jedna z mnoha a mnoha věcí, co se tam mohlo stát.
0: Pavel Černý je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte

0: Dnes je 10. června. Od tragické události našich dějin, vyhlazení obce Lidice, uplynulo 84 let. Naším hostem je Pavel Černý. Více se mluví o Lidicích, oni potom 24., tedy o 2 týdny později, přišli bohužel na řadu také Ležáky. Nicméně vraťme se ještě prosím do doby, kdy umírá Reinhard Heydrich, protože to vypadalo, když ho převezli do nemocnice, že jeho stav se tehdy zlepšil, ale potom 4. června roku 42 umírá na otravu krve. Tak mě napadlo, a zase konspirační teorie, nemohl mu k té smrti někdo dopomoci? Bylo to možné, nebo absolutně si to hlídalo gestapo?
1: Občas se o tom povídá, jo. Já, ale těžko říci, jestli to byl jenom nějaký švendrián, či prostě to, že Heydrich prostě umřít měl. Ono někdy i sebelepší doktoři nemohou udělat. A oni se k němu snažili dostat doktorské, tehdy medicínské, skutečně špičky. Jo, kdyby se potkal s nějakýma horšíma, já ku příkladu mám 4 operace slepého střeva, které se úplně nepovedly, takže i na to by mohl člověk umřít, natož na nějakou střepinu, když tak řeknu, asepsi, v té době velmi smrtelnou, díky absenci penicilínu v té době, takže mohlo to být všelijak, ale konspirační teorie v tomhle tom bych asi nějaké úplně nepřipouštěl. Víte, někdo říká, že škoda, že Gabčík nezabil toho Heydricha v zatáčce. Já vždycky říkám, ono to bylo dobře, protože mělo by to strašně rychle za sebou a my v tom filmu našem Antropoid zatáčka ukazujeme, co by se stalo, kdyby Gabčíkovi Stengan střílel? A ta 30-raná dávka z 1 ze 2 metrů, v které vzdálenosti Heydrich byl, by ani nevěděl vlastně, co se stalo. A to by byla chyba. Tak to aspoň hodně dlouho trpěl za to, že skutečně jakou kreaturou byl a co způsobovalo našemu národu. Takže ono to tak mělo být.
0: A když použiju ten váš, to vaše označení kreatura, tak nastoupil K.H. Frank, který, jehož reakce byla velmi brutální. Bylo to i proto, že chtěl ukázat, jaký je rozhodný, krutý a myslel si na post říšského protektora?
1: No já si myslím, že naopak on to Frank dle potom těch zpráv, jeho výslechu a všeho, co vyšlo potom po válce, jako se objevilo, on to ještě mírnil. On naopak rozuřený Adolf Hitler, vůdce, prostě chtěl, aby těch byl bezpočet, prostě těch vesnic rovnán, aby zde byla proběhla obrovská genocida. Víte, Heydrich.
0: Čili ne Lidice, Ležáky.
1: No, Heydrich chtěl více. To byl člověk, jedna z největších špiček. To byl člověk, který byl architektem holokaustu. To byl mozek Třetí říše, vlastně, který toho spoustu věděl a ona spousta věcí zůstala v té jeho hlavě. Ona se občas povídá, jako, že Gabčík a Kubiš mohou za Lidice, za teror zde, za Ležáky a podobně, a že bez toho by to nebylo. No tak takhle, důležité postavit se na odpor. A tím odporem se dokázalo hodně. Ukázalo se, že máme rovnou páteř, že jsme kolaborujícím státem. A také na bázi tohoto byl vlastně postupně této obrovský vyhlazovací vlastně toho údobí, bylo vlastně příslib obnovení Československa v původních hranicích a vlastně anulování té Mnichovské dohody. Takže bylo to strašně důležité a ono se říká, že Heydrich, že potom vypukla ten ukrutný teror, ale on vypukl už předtím prostě. Heydrich přišel a následovaly stovky a tisíce zde poprav, zastřelených českých vlastenců, akce Sokol, která prostě stála tisíce životů našich Sokolů, takže ono tohleto, možná, že by jsme zaplatili větší oběti se žijícím Heydrichem než s mrtvým Heydrichem.
0: Říká Pavel Černý, náš dnešní host.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas, Alex a host, a tím hostem je Pavel Černý, jehož původní profese, stále ještě vaše profese, je policejní instruktor sebeobrany. Nicméně dnes je 10. června, 84 let uplynulo od tragické události, kdy byla gestapem vyhlazena obec Lidice, a o 14 dní později také Ležáky, ale o této obci se jakoby mluví méně, stojí tak trochu v pozadí, nicméně její osud byl naprosto stejný jako Lidic a lidických obětí, lidických lidí, mužů, žen, dětí.
1: Ano, já dokonce ty Ležáky protýkají tou mojí třetí dnes závěrečnou částí trilogie, která byla vlastně nedávno vydána. Ten štábní kapitán Morávek a lidé kolem něj, a je to vlastně příběh Alfreda Bartoše a jeho radisty Potůčka, kteří právě tam odsud vlastně vysílali. Když trošičku to rozvedu, tak my tam probíráme i v té knížce spoustu záhad. Díky tomu, že jsme se exkluzivně dostali k pitevním protokolům, tak najednou člověk může určit, co se jak stalo, nebo či jak se určitě nestalo. Řešíme tam ku příkladu právě souvislosti s Alfredem Bartošem, s tím, jak běží po těch pardubických ulicích, pronásledován gestapem a v bezvýchodné situaci se zastřelí. Ovšem ouha, on má podle pitvy provedené v soudním ústavu doktorem Weirichem, tím německým patologem, dvě střely. A jak se zastřelíte tak, abyste měla dva projektily v hlavě? A toto řeším i v té knížce, zkoušíme to řešit, zda zdraň mohla zazávadovat, zaklometit, či jakási posmrtná křeč v té dané sekundě může způsobit druhé odmáčknutí, co jsem řešil, a to bylo velmi realitní, se svým spolužákem, s kterým jsem seděl na základní škole v lavici, který je teď nejvyšší hlavou soudního ústavu, právě tam, kde byly pitváni naše parašutisté, Morávek a podobně. Je to ukrutná schoda a s ním právě jako nejvyšší kapacitou řeším tuto záhadu, a také v souvislosti s radistou Jiřím Potůčkem, Silver A, tam je zase záhada, jak vlastně došlo k tomu jeho zastřelení tím četníkem Půpánem. A zdali vlastně Půpán, kasířská myšlenka, neudělal pro Potůčka to nejlepší, protože kdyby Potůček přežil, který už byl vyčerpaný, který už nemohl dál, a dostal ho gestapo do ruky bez tohoto vlastně, že byl zastřelen, možná ani na ty četníky nenamířil zbraň, to se potom projednává a my to hodně rozpitváváme, právě ten příběh toho Půpána v té knize, jak by to potom s Potůčkem dopadlo. Takže my se tam snažíme řešit určité i záhady. Je tam těch záhad spousta. A vlastně díky zejména těm pitevním protokolům můžeme vlastně se bavit o tom, jak vlastně skončil přestřelce ten jejich radista Tří králů Ferry Peltán, který má podobný konec jako Morávek a stejně záhadný, zahynul v přestřelce s přesilou gestapa. Střelil se sám, nebo ho zabilo gestapo? A zase nám odpovídají na tohleto nejlépe pitevní protokoly, které do té doby prakticky nikdo neviděl.
0: Já moc děkuju. Vydržela bych vás poslouchat a myslím si, že posluchači je také ještě mnohem, mnohem déle. Aspoň si přečtu vaše knihy, určitě tedy teď tu poslední. A moc děkuji, že jste přišel a že jste připomněl chmurné období naší historie. Děkuji, ať se vám daří. Pavel Černý.
1: Já vám moc díky a krásný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.
3: Radioservis představuje
2: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
4: 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
4: Ministerstvo práce si posvítí na firmu, která dává Filipíncům podepsat protiprávní dohodu. Ve fakultní nemocnici v Hradci Králové začala stavba nové kliniky infekčních nemocí. Zítra bude zpočátku zataženo místy s deštěm. Večer se začne vyjasňovat a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Ministerstvo práce a sociálních věcí se zaměří na firmu Nail Center Luxury. Reportéři Českého rozhlasu zjistili, že společnost, která provozuje nechtová studia, možná vykořisťuje pracovníky z Filipín. Firma se brání, že jí to doporučila agentura.
5: Mluvčí ministerstva Jakub Slavík potvrdil, že rezort případ předá policii.
6: S ohledem na zjištění vyplývajících z analýzy a dalších dostupných informací Ministerstvo práce a sociálních věcí věc v souladu s paragrafem 8 trestního řádu postoupí policii České republiky.
5: Ministerstvo nechá případ zkontrolovat také inspektorátem práce. Firma Nail Center Luxury dala některým filipínským pracovníkům po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100-tisícového dluhu. Ten musí zaplatit v případě, že u ní nebudou pracovat alespoň 2 roky. Podle pravidel ale stačí půl roku. Zástupci firmy se brání, že jim dohodu připravila pracovní agentura Principio. Jednatelka agentury Jana Koblíšková to nejdřív odmítla, pak reagovala takto.
7: Jsem řekla, jo, je asi možné, že někdo používá nějaký takový dokument, a tak jsem ho třeba jako poskytla.
5: S Filipínci už prý agentura od začátku roku nespolupracuje, protože se jí to nevyplatilo. Martin Štorkán, Český rozhlas.
4: Mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov na lince C nejezdí metro. Na stanici Budějovická souprava srazila člověka. Cestující mohou využít náhradní autobusy XC. Ve fakultní nemocnici Hradec Králové dnes začala výstavba nové kliniky infekčních nemocí. 8podlažní pavilon za víc než 1 000 000 000 Kč nahradí téměř 100 let starou budovu. Jeho součástí bude 75 lůžek, nové ambulance a také vakcinační centrum. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z Hnutí ANO je nová klinika důležitou součástí péče o pacienty s infekčními a kožními nemocemi.
8: Máme tady zkušenost pandemie nemoci COVID-19. Ten nám ukázal, že potřebujeme dané kapacity pro infekční nemoci. Dneska vidíme, co se děje třeba s ebolou, s hantavirem a podobné infekční choroby se zkrátka budou vyskytovat. Byly tady vždy a budou i do budoucna. A naopak dnes ten potenciál šíření je větší právě díky tomu, že lidé cestují z různých koutů světa.
4: Stavba má být hotová do konce roku 2028.
2: Sport.
4: Fotbalové Slovácko musí krátce před startem přípravy na novou sezónu hledat trenéra. Roman Skuhravý totiž u týmu nebude pokračovat. Klub informoval o tom, že kouč odmítl nabídnutou smlouvu a přijal nabídku jiného klubu. Podle informací deníku Sport jde o Baník Ostrava, tento ale ještě oficiálně nepotvrdil.
9: Trenér Roman Skuhravý převzal fotbalisty Slovácka v závěru podzimní části uplynulé sezóny s cílem udržet tým v první lize. To se mu díky úspěšné baráži podařilo. Po konci sezóny pak mluvil o tom, že v klubu chce pokračovat. Teď ale názor změnil a vedení tak hledá nového trenéra. Přípravu přitom mužstvo z Uherského Hradiště zahájí už příští týden. David Nekvinda, Český rozhlas.
2: Počasí.
4: Zítra čekáme ráno většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přehánkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy opatrně v okolí sjezdu na Řitku na 14. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Levý pruh je uzavřený a brzdí se na mokré vozovce, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní setkání na pláních country otevřel Evergreen Waiting for a Train zpívajícího brzdaře Jimmy Rogerse z roku 1929 v podstatně mladší nahrávce Johnnyho Cashe a otevřel další z našich pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a tramské písně.

Mirek Hofman, Václav Limberg, Tomáš Linka, Pavel Král, Ivan Mládek a Marko Čermák, tedy skupina White Stars, která se objevila na pražské hudební scéně už v roce 1968. Nejprve s parádou Mirka Hofmana Čekání na vlak a pak všichni společně s výzvou Jen si hrej, známou ve své době jako Šakalíci. Stejně populární jako Mirkův Vůz do Tennessee.

Další trvalku z dílny Jimmyho Rodgersa Muleskin Blues pod názvem Mokrá je tráva přivedl do dnešního country dostavníku Jirka Roupec, zvaný Cmunda, který už v roce 1972 založil ve Znojimě skupinu Rafters, později přejmenovanou na Voraře. V roce 1974 zasáhli do finále Porty Jirkovou skládačkou Rum a špek.

Písničku Hurt z dílny clevelandského industrial rock bandu Nine Inch Nails, kterou v roce 2002 sugestivně naspíval Johnny Cash, vám dnes nabídl jeho nejstarší pravnuk Thomas Gabriel, který uložil před 4 lety do svého prvního alba Dlouhá cesta domů, Long Way Home.

Píseň proti běhu času nás zavedla pro změnu do Děčína, odkud už plných 27 let nepřetržitě vyráží na koncerty folkroková skupina Vomiště. Ukázka se solovou Jitkou Mirovskou byla z jejího prvního alba z roku 2008. O 3 roky později se přihlásila kolekcí Barevná, z níž vám kormidelník Honza Mirovský nabídne Nikdo nám nevěří.

solový Tomáš Linka z Času tažení z Pardo White Stars a zámořská klasika Jesse James v nahrávce z roku 1970. O 36 let později si s tímhle klasicky pistolnickým námětem takhle pohrál Bruce Springsteen.

White Stars Marko Čermáka, další nezapomenutelná klasika Toulám se, která zazněla poprvé na Portě v roce 1969. Bohužel o rok později, přesně 21. března 1970, se její historie definitivně uzavřela. Na rozdíl od nejstaršího pravnuka Johnnyho Cashe, letos už 49-letého Thomasa Gabriela. Takhle sugestivně tvrdí, že vždycky je vlastně věčně.

0: Láska je druh sebevraždy, tvrdila Jitka Mirovská z čerstvého alba děčínské party v Omiště Vjezd a výjezd za podjezdem. Název skupiny vznikl složením prvních slabik přídavných jmen jejich zakladatelů, tedy Wolf, Mirovský, Štěpánek. To už je ovšem všechno jenom historie a dnes potkáte v Omiště v sestavě Honza a Jitka Mirovští, Gábina a Miša Štěpánkovi, Tomáš Hájek a hostující bubeník Slávek Benda. A rychle do Znojma na nádražácký drink.
1: Znám.

Nádražácký drink v originálu Texaské blues Jimmyho Rogerse a Jirka z Munda Roupes se vzpomínkou na znojemské voreze, kteří uzavřeli své hudební tažení někdy kolem roku 1982, stejně jako náš dnešní výlet na pláně country. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera s Jitkou Mirovskou a skupinou Vomiště. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: Sezóna komárů v Česku začala. Na Orlíku postaví ČEZ čtvrtou přečerpávací elektrárnu v Česku. Zítra bude zpočátku zataženo, místy s deštěm, večer se začne vyjasňovat a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkný večer. Komáři v Česku už začali být aktivní. Aktuálně je podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu jejich aktivita zatím mírná, ale mají dobré podmínky pro líhnutí. Od druhé poloviny léta se můžeme setkat také s invazním komárem japonským nebo korejským. Podle Martina Kulmy ze Státního zdravotního ústavu se jich ale zatím obávat nemusíme.
3: Rozhodně není na místě nějaká panika. Spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru, a o přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci, bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
2: Čtvrtou přečerpávací vodní elektrárnu vybuduje společnost ČEZ v hrázi vodní nádrže Orlík ve Středočeském kraji. Stavba začne příští rok. Po modernizaci bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík a uložit jednorázově až 750 MWh energie. To je denní spotřeba 80 tisíc českých domácností, pokračuje generální ředitel ČEZu Daniel Beneš.
4: Dvě z těch čtyřech soustrojí budou přečerpávací a dvě budou klasické. Vybrali jsme společnost, vysoutěžili to za cenu 8 miliard korun a oni by měli zahájit stavbu příštím roce 2027 a v roce 2033 by měli uvést do provozu de facto úplně nové dílo.
2: Vlaštovky v Havlíčkově Brodě nově hnízdí ve vlastním speciálním domě. Developer ho postavil jako náhradu za demolici hospodářského objektu, kde ptáci dříve sídlili. Samotné vlaštovky pak nalákali pracovníci agentury ochrany přírody a krajiny na umělý zpěv. Dům stojí na městském pozemku. Podle starosty Brodu Zbyňka Stejskala z ODS by radnice mohla do budoucna podpořit i vznik dalších hnízdních domků.
5: Je k tomu potřeba ten, kdo dokáže ty vlaštovky stimulovat k tomu, aby tam zahnízely. A opravdu to nebylo jednoduchý, takže spíš to bude právě na AOPK, ale nebudeme stavět domy jak houby po dešti. Musíme vždycky postavit jeden, vyčkat, jestli ho ty vlaštovky osídlej, a pak zkusíme zase někde jiný a další. Sport.
2: Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková si proti sobě zahrají o postup do semifinále turnaje v Londýně. Plíšková přešla přes Kanaďanku Bokovou, která ve druhém setu kvůli zranění zápas skrečovala. Bousková porazila Srbku Vekičovou ve dvou setech. Počasí. Zítra čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území, místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou a nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 překáží nehoda v úseku z Přerova do Ostravy. Za Studénkou na kilometru 339,5 je uzavřený levý pruh. Tam je to s opatrností průjezdné plynule. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem pozor, ve sjezdu na Teplice u Řehlovic na exitu 64 nakládají havarované osobní auto. Bylo to uzavřené, teď už se dá opatrně projet. A na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště je omezený provoz v Lochkovském tunelu. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, vážení a milí. Přiznám se vám, že scénáře pro naše večerní setkání mě často zavedou někam hodně daleko ve vzpomínkách. Dnes například na společné besedy, které jsem uváděl a měl tu čest se ptát, ale hlavně naslouchat. Vyprávění herce, kterému, ano, pravda, jedna role v televizním seriálu zásadně změnila život, ale on sám vždycky zůstával sám sebou. Miloval létání na větroních, miloval svou hereckou profesi, a nad jiné si rozuměl taky s rozhlasovým mikrofonem. Pan Vladimír Brabec.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem tu svého času připomínal, že zatímco spisovatel Václav Lacina měl sbírku satirických povídek Slyš a piš, v září roku 1961 se u nás na rozhlasových vlnách objevil pořad, který se jmenoval přesně obráceně, totiž Piš a slyš. A světe div se, poprvé v něm bylo hodinové vysílání složeno z krátkých a komentovaných příspěvků a taky hraných scének spojených hudbou. Takový originální magazín zajímavostí a kuriozit. No a mezi jeho průvodci byste v té době našli i mladého herce, takto Benvolia z Krejčova Romea a Julie v Národním divadle, Vladimíra Brabce.
2: Ri-di-na-ri-ti.
3: Arabský král Saud dosáhl zajímavého světového rekordu. Během jediného dne se stal 6x otcem, 6 jeho žen z celkového počtu 80, totiž v týžden porodilo. Pokud vás to zajímá, tak to bylo 5 kluků a 1 holčička.

Babwang Singh, 87-letý prorok jedné náboženské sekty v Dillí, si předpověděl, že zemře 7. září v 10 hodin dopoledne. Dal si vykopat hrob a lehl si do něj čtvrt hodiny před očekávanou smrtí. 6 000 věřících se s ním přišlo rozloučit. Čekali až do 11. Smrt ne a ne přijít. Po další půl hodině vstal prorok z hrobu a oznámil, že se tedy nedá nic dělat a že to pravděpodobně byl omyl. Dnes leží Babwang Singh v nemocnici. Léčí ho tam ze zápalu plic, který si přivodil tím, že dlouho ležel na studené zemi.

0: Oldřich Fikejs z Častolovic se ptá, jak vzniklo úsloví zná své papenheimské. Kdo to byli ti papenheimští a kdo je to tak dobře znal?
1: To si vezmu na starost, ano. Posaďme se, pánové. Prosím, pane Vevodo.
2: Děkuji.
1: Tak, mistře, vy třeba tady?
3: Děkuji vám.
1: Prosím, prosím. A pan generál tady?
2: Děkuji.
1: No. Pánové, dneska jsme vás pozvali, abyste nám vysvětlili, jak to bylo s papenheimskými. Kdo to byl nám jistě nejlépe může říci, pan generál hrabě Papenheim?
4: Samozřejmě, velmi rád. Kdo to byl?
1: Ano.
4: Byli to vojáci kynistnického pluku, který nesl moje jméno. Pluk, to byste měli vědět, bojoval ve vojsku jeho milosti rakouského císaře Rudolfa II. Ve 30leté válce.
1: Ano.
4: Zúčastnil se například známé bitvy u Lícenu. Byli to stateční, spolehliví hoši, jak tady vévoda z Valdštejna jistě rád potvrdí.
5: Ano, jistě. Znám své papenheimské. Válčili pod mým vrchním velením proti Švédům.
1: A z té války proti Švédům pochází ten váš výrok, pane vévodo, že?
5: Kdo by si pamatoval, co kde řekl před více než 300 lety?
1: Ovšem.
5: Zeptejte se tady pana dvorního rady Schillera. Jen mě ta slova vložil do úst.
1: Ovšem, pánové se vlastně setkávají poprvé. Vy, pane Vevodo, jste byl v roce 1634 zavražděn v Chebu. A mistr Friedrich Schiller, dramatický spisovatel, se narodil teprve 125 let po vaší smrti. To je jistě zajímavé setkání. Mistře, teď je na vás, abyste vysvětlil, jak ten výrok vznikl.
3: Ano, velice rád. Tak tedy, když jsem psal historii 30leté války...
1: Ano, to jste byl tenkrát profesorem dějin na univerzitě v Jeně, že?
3: Ano, správně. Tak tehdy mne zaujala osoba vévody Albrechta z Valdštejna a jeho tragický osud. Zvolil jsem ho za ústřední postavu trilogie, kterou jsem potom napsal a pojmenoval po něm Wallenstein. Jo, a ten výrok, na který se ptáte, tak ten je z posledního dílu.
1: Mohl byste nás několika slovy uvést do situace,
3: ano,
1: za které byl pronesen?
3: Prosím, pane Brabče. Albrecht z Valdštejna byl od malička ctižádostivý, možno říci, kariéristický.
5: No, pane dvorní rado, to si vyprošuji.
3: Promiňte, říkám to v zájmu historické pravdy. On tedy touží po bohatství, sní o moci, o slávě. Toho všeho se mu dostane. Velí císařské armádě, získá přízeň panovníka, ale opět ji ztratí. V době, která vás tolik zajímá, ano, stojí znovu v čele císařova vojska proti Švédům. Hraje ale dvojí hru. Tajně se Švédy jedná a doufá, že s jejich pomocí získá pro svoji hlavu českou královskou korunu. Vídeň se dovídá o jeho spojení s nepřítelem a prohlašuje ho za zrádce. Valdštejn chce vojsko převést na druhou stranu, ale pluky jeden za druhým ho opouštějí. Papenheimští nechtějí uvěřit, že jejich vojevůdce zradil císaře, kterému přísahali, volí delegaci a posílají ji k Valdštejnovi. Valdštejn je v kritické situaci. Věrnost kyrisníků si musí udržet.
1: Ano, děkuji, mistře, to stačí.
3: Ano.
1: Z výňatku ze Schillerova dramatu, který jste slyšeli, by vyplývalo, že výroku se užívá o někom, koho dobře známe, můžeme se spolehnout na jeho věrnost a přízeň, děj se, co děj. Ale papenheimští Valdštejna opouštějí, když se přesvědčí, že Valdštejn chce císaře skutečně zradit, aby dosáhl svých osobních cílů. Z tohoto hlediska je smysl výroku už poněkud jiný a smysl, ve kterém se ho užívá dnes, se daleko posunul od původního významu. Znát někoho jako své papenheimské není vůbec žádná lichotka.

0: Ich?
1: A slish.
2: Pořad zajímavostí a kuriozit na přání posluchačů. Připravují Ivo Fischer a Miroslav Kratochvíl.
3: Anekdoty. Vypráví je Zdeněk Jirotka.
4: Tak nejdřív jednu starou a naši. Je to vysvětlení, jak vznikl název Roztěž. Vypráví se, že tam kdysi král Václav se svou družinou lovil v hlubokých lesích a při tom honu družina narazila na dvojici milenců. Někteří páni z králova průvodu se rozhořčovali, hlavně kněží, ale dobrý král Václav kynul rukou milencům a řekl jim: Roztěž a množte se. A od té doby se tam říká sedlec u Kutné hory.

jiné dvě jsou cizí. Četl jsem, že byl jakýsi pilot britské společnosti potrestán distancí 4 týdnů za to, že vyděsil cestující. V plné pilotní uniformě se procházel kolem fronty lidí čekajících na letadlo a ostentativně si četl v příručce nazvané Jak se naučím řídit letadlo.

A konečně třetí. Jakási dáma hodlala strávit svou dovolenou v malém hotelu u moře. Protože neměla ráda psy, těsně před odjezdem poslala ještě dotaz, jestli do toho hotelu smějí psy být voděni. Vedoucí hotelu měl psy rád a sám dva nebo tři měl, a tak předstíral nepochopení a té dámě odpověděl. Ano, do našeho hotelu psi mohou. Jsem v hotelovém podnikání 28 let a ještě nikdy jsem neměl důvod, abych si stěžoval na psy. Nikdy jsem nemusel mezi druhou a třetí hodinou ranní volat policii, protože by opilý pes rozbíjel hotelové zařízení. Psi nekradou lůžkoviny ani příbory. Nezahazují nedokouřené cigarety a tedy nezaviňují požáry. Váš pes bude v našem hotelu srdečně vítán. S úctou vedoucí. Dodatek. Jestliže se váš pes zaručí za vás, můžete přijet taky.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Vladimír Brabec má na svém hereckém kontě v rozhlase pěknou řádku postav a jak už to pro něj, nebo vůbec jeho hereckou generaci obecně platilo, ti nejlepší byli ve své době na Vinohradské u mikrofonu jako nebo možná i víc než doma. Jen si to vezměte. Brabčáka, jak mu kolegové familiárně přezdívali, jste mohli slyšet v rozhlasové zábavě, v kabaretu, stejně jako ve velkých rolích světového a domácího repertoáru. No a někde mezi tím jsou i povídky. A povídky takového humoristy, jako byl třeba Stephen Leacock, tak to je pro dobrého herce u mikrofonu vždycky chuťovka a majstrštyk.

Oháči šťastní. Dovolte, abych se hned na začátku téhle úvahy přiznal, že k ní nemám patřičné podklady. Nikdy jsem žádné opravdové boháče neznal, ba ani neviděl. Nejednou jsem si myslel, že jsem nějaké objevil, ale ukázalo se, že jsem se mýlil. Nebyli vůbec bohatí, byli úplní chudáci, byli na tom špatně. Pořád měli nedostatek peněz. Nevěděli, kde vzít 10 000 dolarů. Ve všech případech, které jsem studoval, jsem se dopustil stejného omylu. Často jsem si představoval, že když někde mají 15 sluhů a služek, jsou určitě bohatí. Předpokládal jsem, že paní, která si zajede do centra města v limuzíně, aby si koupila klobouk za 50 dolarů, musí být při penězích. Omyl. Při blížším zkoumání se ukáže, že tihle lidé vůbec bohatí nejsou. Musí se omezovat. Říkají to sami. Žijí ve stísněných poměrech. Když vidím v operní loži skupinku 8 elegantních lidí, vím, že jsou všichni ve stísněných poměrech. Okolnost, že pak jedou domů v limuzině, s tím nemá vůbec nic společného.

Jistý můj přítel, který má ročně 10 000 dolarů, si mi nedávno s povzdechem stěžoval, že je pro něj naprosto nemožné udržet se na stejné výši s boháči. Při svých příjmech si to nemůže dovolit. Jedna moje známá rodina, která má ročně 20 000, mi řekla totéž. Nemohou se udržet na stejné výši s boháči. A nemá prý význam se o to pokoušet. Jeden muž, kterého si velice vážím a který má ročně 50 000 dolarů ze své advokátní praxe, se mi s největší upřímností svěřil, že udržet se na stejné výši s boháči je pro něj absolutně vyloučené. Je prý lepší smířit se s brutálním faktem, že je chudý. Prý mě může pozvat jenom na prostou večeři, které říká domácí strava. K jejímu servírování je třeba pouze 3 mužů a 2 žen. A prosil mě, abych se s tím spokojil. Pokud si vzpomínám, nikdy jsem se nesetkal s tím milionářem panem Carnegiem, ale vím, že kdybych se s ním setkal, řekl by mi, že je pro něj naprosto nemožné udržet se na stejné výši s panem Rockefellerem. Pan Rockefeller má nepochybně stejný pocit. Na druhé straně je jisté, že někde existují a musí existovat nějací bohatí lidé. Pořád narážím na jejich stopy. Vrátný v budově, kde pracuji, mi pověděl, že má v Anglii bohatého bratrance u jihozápadní železniční dráhy, který dostává 10 liber týdně. U té dráhy by prý nevěděli, co by si bez něho počali. Podobně ta paní, která v domě, kde bydlím, chodí lidem prát, má bohatého strýce ve Winnipegu. Ten tam má svůj vlastní dům bez hypotéky a 2 dcery na studiích. Jenže tyhle případy bohatství znám jenom z doslechu. Nemohu se za ně osobně zaručit. Když tedy mluvím o boháčích a rozebírám otázku, jestli jsou šťastní, rozumí se, že dospívám ke svým závěrům pouze na základě lidí, které vídám a které znám. Z toho usuzuji, že boháči prožívají kruté zkoušky a trpké tragédie, o kterých chudí lidé nemají ani zdání. V první řadě shledávám, že boháče ustavičně sužují finanční nesnáze. Znám například jednoho člověka, jmenuje se Spak, který minulý měsíc přebral ze svého soukromého bankovního konta 20 000 dolarů. Řekl mi to u oběda ve svém klubu s omluvou, že se nějak necítí ve své kůži. Sdělil mi, že ho to otravuje. Že prý pokládá od své banky za neslušné, že ho na to vůbec upozornila. Mohl jsem s jeho pocitem jistým způsobem soucítit. Měl jsem tehdy ze svého vlastního konta přebráno 20 centů. Věděl jsem, že když se banka začala dožadovat přebraných částek, může to příště postihnout i mne. Spak řekl, že nejspíš bude muset ráno zatelefonovat svému sekretáři, aby prodal nějaké papíry a vyrovnal to. Připadalo mi to strašné. Chudí lidé nejsou nikdy dohnáni k něčemu takovému. Znal jsem případy, že někdy museli prodat nějaký kousek nábytku, ale představte si, že byste museli prodat dokonce i papíry ze svého psacího stolu. Takhle trpkou nutnost chudý člověk nikdy nepozná. Právě s panem Spagem jsem často hovořil o problému bohatství. Je to muž, jenž se vypracoval vlastním úsilím a ten mi znovu a znovu opakoval, že bohatství, které nashromáždil, pociťuje pouze jako břemeno. Býval prý mnohem šťastnější, když měl jenom prosté a skromné životní potřeby. Nejednou mi říká, když spolu sedíme u oběda o 9 chodech, s jakou radostí by dal přednost obyčejnému kousku vařeného vepřového s trochou tuřínové kaše. Říká, že kdyby bylo po jeho, dal by si nejraději k obědu párek s kouskem chleba. Už jsem zapomněl, co mu v tom brání. Viděl jsem Spaga, jak odstrkuje svou číši šampaňského, nebo svou číši, když to šampaňské vypil, s jakýmsi opovržlivým výrazem. Vzpomíná prý na bublající potůček za farmou svého tatínka, kde lehával v trávě na břehu a pil z něho, co hrdlo ráčilo. Šampaňské prý nikdy nemělo takovou chuť. Navrhl jsem mu, aby si lehl v klubu na břicho a napil se minerálky. Odmítl to. Vím dobře, že můj přítel Spak by se vůbec rád zbavil svého bohatství, kdyby to bylo možné. Dokud jsem tenhle problém nepochopil, domníval jsem se, že bohatství se lze snadno zbýt. Ale ukazuje se,
že to není možné. Je to břemeno, které bohatý člověk musí nést. Ale potíže pana Spaga, který je svobodný mládenec a stravuje se ve svém klubu, jsou konec konců v jistém smyslu sobecké. Snad teprve v domácnostech nebo spíš v rezidencích boháčů dochází denně k těm největším tichým tragédiím, k tragédiím, o kterých šťastní chudí nic nevědí a vědět nemohou. Zažil jsem takový případ docela nedávno, když jsem byl na večeři v domě Ashcroft Fowlerových. Když jsme kráčeli do jídelny, paní Ashcroft Fowlerová se tiše zeptala manžela, říkal už něco Meadows? On sklíčeně zavrtěl hlavou a odpověděl ne, ještě neříkal nic. Viděl jsem, jak si vyměnili pohled tichého soucitu a vzájemné pomoci, jako dva lidé v nesnázích, kteří se milují. Jsou to moji staří přátelé a ze srdce s nimi cítím. Po celou dobu večeře, kdy Meadows, to byl jejich vrchní komorník, naléval víno ke každému chodu, jsem pocitoval, jak se nad hlavami mých přátel vznáší nějaké neštěstí. Když paní Ashcroft Fowlerová povstala a opustila nás, zůstali jsme sami u Portského. Přitáhl jsem si křeslo blíž ke křeslu Fowlerovu a řekl jsem, můj drahý Fowlere, jako svému starému příteli mi doufám odpustíte, že si dovolím něco poznamenat. Vidím, že vy a vaše paní jste v nějakých nesnázích. Ano, řekl velice smutně a tiše. To jsme. Promiňte, ale povězte mi, člověku se ulehčí, když si o tom s někým promluví. Týká se to nějak Meadows? Na chvíli se rozhostilo mlčení a já už tušil, co Fowler řekne. Vznášelo se to přímo ve vzduchu. Meadows, řekl konečně, snaže se nedávat příliš najevo své pohnutí, nás opouští. Chudáku, brachu, stará, politoval jsem ho a vzal jsem ho za ruku. Je to tvrdá rána, že? Řekl. Franklin odešel minulou zimu. Bez našeho zavinění. Dělali jsme všechno, co jsme mohli. A teď Meadows téměř přitom zavzlíkal. Nevyjádřil se ještě definitivně, pokračoval Fowler. Ale sotva se dá doufat, že by u nás zůstal. Má k tomu nějaký důvod? Otázal jsem se. Nic určitého. Meadows nás nemá rád. Zakryl si dlaní obličej a zmlkl. Odešel jsem velice tiše, o chvilku později, bez rozloučení s paní v saloně. Po několika dnech jsem se pak doslechl, že Meadows od nich odešel. Ashcroft Fowlerovi to prý v zoufalství vzdali. Najmou si jen malé apartmá o 10 pokojích a 4 koupelnách v Grand Hotelu a protlučou tam nějak tu zimu. Člověk si však nesmí malovat boháče v naprosto ponulých barvách. Najdou se mezi nimi případy nefalšovaného bezstarostného štěstí. Pozoroval jsem, že je to zejména případ těch boháčů, kteří měli to štěstí, že se zrujnovali. Absolutně a naprosto zrujnovali. Uvedu příklad. Šel jsem nedávno s jedním svým přítelem a proti nám jelo auto s elegantně oblečeným mladým mužem, který vesele švitořil s hezkou ženou. Můj přítel smekl klobouk a bujaře jim zamával. Chudák starý Edward Rozmara, poznamenal pak, když automobil zmizel z dohledu. A co pak se mu stalo? Zeptal jsem se. To jste ještě neslyšel? Opáčil můj přítel. Je zrujnovaný. Úplně na mizině. Nezůstal mu ani měďák. Bože můj, lekl jsem se. To je strašná rána. Bude nejspíš muset prodat to krásné auto. Můj přítel zavrtěl hlavou. Ale ne, řekl. To sotva. Jeho paní by je, myslím, prodávala nerada. Přítel měl pravdu. Rozmarovi neprodali svůj automobil. Neprodali ani svou velkolepou rezidenci. Přirostla jim nejspíš příliš k srdci, než aby ji prodali. Někteří lidé mysleli, že se Rozmarovi budou muset vzdát své lože v opeře. Zdá se však, že ne. Jsou příliš muzikální, než aby se té lože vzdávali.
Mezitím se všude rozneslo, že rozmarovy jsou úplně na mizině. Fakticky už nemají ani měďák. Můžete celého rozmaru koupit, jak jsem informován. Ano, za pouhých $10. Ale rozmara, jak pozoruji, pořád ještě nosí svůj tulení kožich, který má cenu přinejmenším 500.

0: Krásnou hereckou příležitost dostal Vladimír Brabec i v rozhlasové hře Ludvíka Aškenaziho Bylo to na váš účet. K pohledu na sebe sama v zrcadle předchozích let využil režisér Jiří Horčička jistou hlasovou podobnost Vladimíra Brabce a jeho velkého hereckého vzoru pana Karla Hegera. Ostatně dřív, než se dnes rozloučím právě ukázkou z Horčičkova režijního opusu, přidávám ještě navrch Vladimíra Brabce jako skvělého imitátora vážených hereckých kolegů z Národního divadla. Tak všechno dobré a při další schůzce v rozhlasovém archivu zase naslyšenou.
1: My jsme jednou tady s Božou Bezouškou dělali jednu, to byla vůbec moje první estráda v životě, od té doby jsem estrádu nedělal. A byla ku podivu dobrá tenkrát, ne protože jsme v tom my účinkovali. Ten ďábel Vladimír Dvořák mě chytil a teď mě začal ždímat, jako... Jo, ale Vladimíre, my jsme tady, to víš, to se tak různě prolákne z divadel, ty taky umíš pivce. No a tam tedy já jsem se svěl živý vysílání, žena doma, ta už utírala všechno, že jo, děti řvali smíchy, kámo mě až dovedl, no a já jsem tam, a teď mě vyždímal, říkal, musíš něco říct z toho co umíš jako pivec. A to jsme tenkrát dělali paničky Vincorský, aha, jak už tady bylo poznamenáno, má velerole že jo. Bylo mě to trapný, jo, pustit do etéru, teda co mě ten pivec řekne, co si bude o mně myslet. No tak jsem začal, no tak to víš tedy, Vladimíre, to je totiž tak. Jsou věci, které se můžou říkat a taky, které se nesmí. Že jo, a teď jsem něco si vymyslel šílenou hovadě. A říká, no a jo, teďko on se smál, to já ohrál, ještě něco s paníšek. Já říkám, no jo, ale teď ještě nebyla premiéra, mě kolega, a teď jsem strašně jaksi, jsem to házel na toho pivce, abych zítra si sedem na té zkoušce, aby mě nedal pár facek, že jo, že to je taky... člověk, který měl sílu a ten, když s těma nohama něco udělal, tak jsem proletěl do výka. No a on říkal, no něco z těch paníček neznáš. A já říkám, no tak, paní Vodičková, ale no to, já jsem, to se vyčtěte, no tohle to někdy, to fajá. Jo, a teďka takhle, no odešel jsem. Teď jsem říkal, pro Krista pána, ráno přijdu do zkoušky. Všichni tak teď už od té vrátnice pozorují a každý už se dělá jenom takový. No tak běžte tedy, pane redaktore. Říkal, pro pána, vylezu nahoru, pleskot, jo, takhle na mě. A přijížděme se ke mně, pivec říkal, poslyš tady, Brabčáku, to ti bylo ohromný, ty si se mnou vyděláváš. Ale to dělej dál, kamaráde, to dělej dál, pís. A co ses tak omlouval, co pak já jsem nějaký usurpátor. Ty můžeš, já ti to dovolím, to je ohromný, kamaráde, to je ohromný, jen dělej, máš rodinu, jen si vydělej na mě, vydělej si.
2: Já jsem jednou byl na představení, tam hrál hlavní roli Heger, že jo, smrtokojního testujícího, a ty jsi hrál jeho syna. Já jsem najednou s důzou koukal, já jsem nemohl rozeznat hlasy.
3: Jak byl tatínkovi podobný.
2: Tatínkovi podobný.
3: Já jsem dělal kvůli tobě tenkrát.
2: Jo, takhle.
4: Bife, ty chlapči, to není možné.
2: Jo, takhle. Ano. A ty jsi mu takhle odpovídal, ale tatí.
4: Ale tatí to... No my jsme to tak nemysleli.
5: Divadlo pro vaše uši.
6: Je to 22-76-75?
7: Ano.
6: Pan Jaroslav Pokštefl?
7: Jo, jo, jo.
6: Pane Pokštefl, dám vám nový jičí.
7: Ne, slyšno, já nechci žádný nový jičí.
6: Okamžik.
7: Haló, slično, jste na drátě.
6: No prosím.
7: Neříkala jste něco jako nový jičín?
6: Pane, tak se probuďte, máte tu bleskově nový jičín.
7: Kočičko, já chci spát, já mám dneska narozeniny, já nechci žádný nový jičín, tak buďte tak hodná. Kočičko.
6: Pane, já pro vás nejsem žádná kočička.
7: Žádný nový jičín.
6: Haló, jičín spojují. Haló. Je tam Jaroslav Pokštefl?
7: Snad nevím.
6: Jarinku, jsi to ty? Mluvíte? Jarinku, já jsem teta Anna.
7: To snad ne.
6: Haló, víš, kdo tě volá?
7: Ano, teto, ano, promiň, teto, já jsem trochu to. Včera mě bylo totiž 40 a byli tu spolužáci. Nepláče tam někdo za tebou?
6: Ne.
7: On to tam za tebou pláče nějaký dítě, nebo je to kočka? Promiňte to, já jsem hroznej.
6: Jarinku, pan Kohoutek je mrtvý.
7: Jo, tak to pláčeš ty, to nepláče, to hrozně drahý plakat bleskově z Jičína do Prahy.
6: Jarinku.
7: No tak, já vážně nevím, co bych ti řekl. To slovo soustrast je hrozně blbý, tak mám ti říct soustrast?
6: Ty jsi mu měl aspoň jednou zavolat, Jarinku, aspoň jednou za těch 20 let, aspoň jednou. No víte?
7: Teto, tak kdy je ten pohřeb? Halo, slečno, byli jsme přerušeni. Halo, slečno, byli jsme...
2: Tak já budu muset do toho Jičína volat zpátky a musím jet na ten pohřeb.
7: Ale ne, nepojedu. Kde to je ten nový Jičín, pane Pokštefl? Máte mapu? Nemáte. Dneska já mám 40 a nemáte ani mapu. No tak co máte? Co máte, pane Pokštefl?
2: Jo, máte. Dva obléky, z toho jeden večerní, košile, ponožky, knihy, lampu, lodičky pana Zazavého. Jo, kapesník, jo, klobouk, jo, místo ve státním statistickém úřadě. Jo, a tetu. Já budu muset volat do toho Jičína zpátky. No ale kam? Teď ani nevím, kde bydlí. A bolí mě hlava, a je mi 40 a nic. Když umřel ten Kohoutek, uvařím si vajíčko na měkko. Co tu mám? Čaj? Dobrý. Uvařím si čaj, naliju si do něj ten včerejší rum a tu smrt abstinenta zapiju. Tak koho jsem tu včera měl? Kandr, jo, Huml, jo, Řepka, jo, Frič. Byl tu Frič? Byl, spolužáci. Co jsme to pili? Nevyprávěl jsem jim o tom Kohoutkovi? Jak jsem mu dodával tu rakev? Ano, všichni jsme dávali něco k lepšímu. No, k lepšímu to zní dobře. Nasmáli jsme se, hoši. Nakonec jsem vlastně nikoho neměl na světě tak rád jako pana Kohoutka, ačkoliv jsem ho vlastně neznal. Tetu Anu jsem měl taky rád, teta bývala krásná, kusanec. A proč jsem ji nenáviděl? Jo, protože chodila s tím Němcem, jo, tak. A co mi to říkala tenkrát? Jarinku, sedni si, já jsem si nesed, hrozně mě bolely nohy, ale já si nesed, no, jsem ještě býval hrdina. Jednoho jsem sfackoval, druhého jsem nezdravil, za třetího jsem dával ruku do ohně. No ohně, jo, oheň. Oheň, bejvávalo. Bejvalí. Tyhle Čecho... Popel, pak oheň. Popel, oheň. No, 40. narozeniny Jaroslava Pokštefla, úředníka. Tak, co teď udělám? Zavolám nový Jičín, nezavolám nový Jičín. Moment. Zavolám. Je neděle, ležme. Relaxujme. Je nám 40 a jsme sami. Udělejme si znovu zectnost. Ať je ticho. Ať jsme sami. Sama se děla. No jo. Halo, teto. Tak, kdy bude pohřeb?
0: Nevím, Jarinku.
2: Prosím? Kdo volá?
0: To jsem já, Jarinku. To jsem já, Jarinek.
8: Kdože?
9: No přece já. Ty.
8: No to jako, že si volám sám?
9: No ano.
8: Já, že volám sobě?
9: No ano.
8: Ale dí, nepovídej, já jsem nikdy takovej hlas neměl. A odkud voláš?
9: Z budky na Pankráckém náměstí.
8: Ale dí, já jsem nikdy takovej hlas neměl.
9: Nikdo nezná svůj hlas, Jarinku.
8: Ty, že voláš z budky na Pankráckém náměstí, přísahej.
9: Jarinku, tak formálně, to už nevěříš ani sám sobě?
8: Sobě určitě ne.
9: Tak na co ještě věříš, Jarinku? Na co věříš?
8: Kdo to tam vzadu za tebou brečí? Co je to tam, kočička nebo kočárek?
9: Jarínku, to se ti zdá.
8: Tak ty se mně zdáš.
9: Ano. A ty mě?
8: A jak se ti zdám?
9: No, nemitý.
8: Aha, jo.
9: Nejsi mrtvý, Jarínku?
8: Ne. To, co tě to napadá, to bych přece nemohl telefonovat. Mrtví přece netelefonují.
9: Ale telefonují.
8: Ty mě strašíš.
2: Jo, ještě strašíš lidí. A ty, že voláš z budky na Pankráckém náměstí?
9: Ano.
2: Jste, jak jsme volávali pana Kohoutka?
9: Ano.
2: A jste, jak jsme volávali Hanku?
9: Ano.
2: A máš vpředu vylomenou jedničku?
9: Mám.
2: A krásného Havla jako blouznivý italský básník.
9: Mám.
2: A co máme v pravý kapse?
9: Okamžik. 4,60 Kč, cigarety, fotku a papírek s číslem telefonu pana Kohoutka.
2: To jsme se navolali, viď? Bylo to 99.3.17. Souhlasí.
9: Na to jsme přece nemohli zapomenout. A poslíš, ten zkusil ten Kohoutek, viď?
2: A proč jsme volávali právě jeho?
9: Proč? Zavřeli jsme jednou oči, otevřeli jsme seznam a řekli jsme si, že to bude šesté jméno Sezora.
2: Sezora. Jo, představ si, Kohoutek umře.
9: No, vidíš, a proto tě volám.
2: Asi jako můj hlas, a nebo co? No, teda, já ti věřím, rád ti věřím, protože mi se to hodí. Jarinku, představ si, že jsem toho Kohoutka už od konce války nevolal, jak jsem se tehdy na něj rozlobil, víš, jak jsem vyhodil to vajíčko oknem. Prý nás měl hrozně rád, Kohoutek. Říká teta Anna, tebe a mě snad taky, říká teta Anna. Jarinku, jsi tam?
9: Ano.
2: Jarinku, víš, že bych to ještě jednou rád zažil, jak jsme volali pana Kohoutka. No, Jarinku, proč mlčíš? Jarinku, buď tak hodnej, předveď mi, jak jsme volali pana Kohoutka. Jde to?
9: Všechno jde.
2: A právě, že ne. Všechno nejde. Kolik je ti teď, Jarinku? 17?
9: No, téměř.
2: Tak to řekni ještě jednou, to. Všechno jde.
9: Všechno jde. Všechno jde. Všechno jde.
2: No, tak mi to zahraj. Jak jsme volali Kohoutka.
10: Prosím, tady Kohoutek.
9: Máte, prosím, doma slepičku?
10: Nikoliv, tady Kohoutek, studente.
9: Nesměj se, Haničko. Počkej, ty to teprve přijde. A snesla vám včera vajíčko?
10: Nikoliv nesnesla. Vy máte vajíčka rád, studente?
9: Ale ne, vejce z duše nenávidím. Tak to bude asi omyl.
11: Já úplně pláču, Jarinku.
2: Haló, Jarinku. Haló. Ještě jednou, Jarinku. Prosím tě, ještě jednou.
10: Prosím, tady Kohoutek.
9: Zde pohřební ústav Concordia.
10: Aha.
9: Máte u nás objednanou rakev, pane.
10: To si zas ty.
9: Prosím, netykejte, nepásli jsme spolu ovce. Máte u nás objednanou rakev, natáhněte si rubáš a čekejte v leže.
10: Ještě tě to neomrzelo, uličníku.
9: Právě že ne, Kohoutku, já se ve škole nudím.
10: Dobře ti tak, propadni. To mě budeš volat každý pátek, do smrti.
9: No, do smrti. Buď tak hodný, Kohoutku. Zavolej slepičku, je doma?
10: Tak dobře, šla nakoupit. No, a dál?
9: Kohoutku, nemáte tam hezký vajíčko?
10: To taky znám, to tu bylo. Ty nemáš fantazii.
4: Promiň, Koutku, promiň, já to musím položit. Maminka jde. Koutku, papa, papa, z Hladiny mám pětku.
12: Fuj, s pětkama mě nevolej.
10: A víckrát mi neříkej, natáhněte si rubáš, já se pak bojím.
4: Je, to je prýmá, Koutku, to je prýmá. Boj se, ahoj.
8: No, že by to byl zrovna dobrý vtip.
4: Byl.
8: To jsi ho vymyslel, počkej, v Kvintě?
4: V Kvartě.
8: No, no, na Kvartu to jde. Ve 40 to úředníka už nenapadne.
4: To je smutný.
8: To není smutný.
4: To je smutný.
8: Vlastně je.
4: A ty, dal ti někdo něco k narozeninám? Já jsem toho vždycky dostal.
8: Ne.
4: Ne?
8: Ne. Ty máš něco pro mě?
4: Tak, co bys chtěl?
8: Tvůj hlas. Já bych chtěl mít tvůj hlas.
4: Ten máš stejně. Člověk má všechny svý hlasy najednou. Mám ti to říct? O hlasech?
8: Řekni mi o hlasech, Járinku, k narozeninám.
4: Tak. Člověk má jarní hlas a letní hlas. Podzimní hlas a dva zimní hlasy, teplý a studený. Má hlavní hlas a vedlejší hlas. A hlas, kterého se bojí, protože...
8: To neříkej.
4: A rozvitý hlas a vzkříšený hlas. A puklý hlas a slepený hlas. A zamrzlý hlas. Žena má svůj mužský hlas. A muž má svůj ženský hlas.
8: Jarinku, to je od tebe hezký dárek. Děkuju ti, Jarinku. To se mi zdáš k narozeninám, viď?

вопросам на дно света

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka právě startuje, protože právě odbíjí 23. hodina. V tomto případě půjde o linku středečně čtvrteční. No a na jejím začátku vám všem krásný pozdní večer přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit. A vy samozřejmě především stálí posluchači víte, že jsou před námi 2 hodiny našeho společného povídání. No a také pro vás i tentokrát máme spoustu příjemné muziky pro váš pozdně večerní odpočinek. No a o čem to dnes bude, tak ráda odpovím. My a životní prostředí. Co vás trápí na prostředí kolem vás, tam, kde žijete? A co vás naopak těší, že se třeba právě kolem vás, tam, kde žijete, zlepšuje? Co vy sami děláte a myslíte si, že můžete zlepšit právě ve světě kolem nás? Bojíte se o přírodu, o vodu v řekách a mořích i o některé ohrožené druhy zvířat? Víte nebo alespoň tušíte, co by šlo dělat jinak a máte potřebu zachraňovat modrou planetu? Co všechno bylo jinak za vašeho dětství a třeba dnes už vůbec neexistuje. Kolem nás se děje spousta věcí, které se nám mnohým nelíbí. Mnozí se také snaží něco dobrého a užitečného pro svět udělat. Už třeba jen to, že alespoň třídí odpad a nechávají místa v přírodě po sobě čistá. Na první pohled maličkost, že chce se říci, ale ve výsledku jsou to velké a důležité činy. Tak tolik a mnohem více na téma my a životní prostředí. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik na úvod Olga Blechová a Valdemar Matuška, jak jste určitě všichni poznali, a jejich duet Boty toulaví. No a protože jste se mi právě teď tam někdo z telefonní linky ztratil, samozřejmě můžete telefonovat, číslo k nám beze změn 731 800 900, tak se podíváme do pošty a začneme písemným příspěvkem, kde se píše: pěkný večer, Jitko, vám a samozřejmě i všem posluchačům, kteří jsou napříjmu. Musím říci, že v mém okolí se dělá poměrně dost pro životní prostředí a pro to prostředí, kde bydlíme a žijeme. Pravidelně se uklízí odpad. Máme vždycky jednou za půl roku sraz, my nejbližší sousedé, a uklízejí se louky, meze a okolí cest. No a u našich domů máme kontejnery nejen na tříděný odpad, ale i na bioodpad, a všichni, kteří doposud nebo do minulé doby vlastně toto neznali a nedělali, tak už si zvykli a myslím, že je to docela velký úspěch a všichni využívají jak kontejnery na ten tříděný odpad, tak i kontejnery na bioodpad. Jinak všechny zdravím, Marcela z východních Čech. Tak milá Marcelo, moc děkuju, přeju všechno dobré a ať se vám daří tam, kde žijete a kde bydlíte, ať je to kolem vás stále pěknější a pěknější a uklizenější a uklizenější. No a teď už je na řadě Lenka Filipová.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla Lenka Filipová, prý se tomu říká láska, no a dovolal se k nám z hostinného spod Krkonoší Milan. Krásný večer, Milane, moc vás zdravím.
1: Zdravím posluchače Noční linky, zdravím i vás, paní moderátorko.
0: Děkuju moc krát. A
1: začal bych, že tady hostinem se udělalo za poslední roky hrozně moc dobré práce. Za poslední 20 let se hostiné úplně změnilo.
0: Mm-hmm.
1: Třeba je krásné náměstí, teď tam jsou nové lavičky.
0: No krásně.
1: Já se vám rád sednu, takhle normálně si koupím buchtu nebo něco a taky tam...
0: Rozmýšlíte, koukáte se po okolí, když je chvilka času, tak to je příjemné, když je takovéhle místo na relax a na podívání se tam, kde žijete, bydlíte, že jo?
1: Ano, ano. Udělalo se tady hrozně moc práce. Parkovací plochy se zvětšily pro auta.
0: Mm-hmm.
1: Sídliště zkvétá jenom. Já jsem přispěl taky, minulou zimu jsem uklízel, celou zimu jsem uklízel.
0: Mm-hmm.
1: Tak jsem přispěl taky trochu ugostěnýmu.
0: No a jak je to tam u vás? Tam je třeba nějaká organizovaná akce, že se třeba vyhlásí místním úřadem, městským úřadem, že zkrátka, já nevím, tuto sobotu v tomto měsíci se zkrátka bude dělat úklid v těchto ulicích a ti, kteří mají čas a jsou ochotni, tak se do toho pustí, nebo jak to vypadá u vás?
1: No bylo to dobrovolné, byla jedna akce, teď tady byla, bylo to dobrovolné.
0: No jasně. Mhm.
1: Já nevím, já jsem nešel, nevím, kdo se toho zúčastnil, ale bylo to dobrovolný, ale jinak Hostiny je čistý město, je to tady pěkný, můžou se lidi podívat.
0: Jo, no tak to je krásná pozvánka, takže všichni ví, kde jsou odpadkové koše, nehází to pod nohy, nenechávají to tam pro ostatní, aby se mohli podívat, co měli k svačině a tak, jo?
1: Ano, je tady čisto, je to pěkné město, čisté.
0: Tak to je krása. A co okolí třeba, když vyjedete za město někam tam, jako blíže no. Už k horám, jak pak tam to vypadá? Máte pocit,
1: okolí,
0: že...
1: Okolí třeba...
0: No, všechno v pořádku.
1: Když si vezmete novou paku, tak se udělal nový obchvat silnice, taky hrozně nový pace pomohlo.
0: To je pravda, když se nejezdí přes obec nebo přes městečko, tak je to vždycky důležitá věc pro ty místní obyvatele, protože v tu chvíli se ten život výrazně zkvalitní, když jim nedrnčí nákladňáky pod okny a kolem nich, no.
1: Trutnov je taky pěkné město, tady ve okolí Vrchlabí taky.
0: Mm-hmm.
1: Je tady hezky, no.
0: Takže jste rád za místo tam, kde žijete a bydlíte, jo?
1: No ano, je tady hezky. Je to hezké město.
0: Tak to jsem moc ráda, že se tam máte takhle pěkně. Co byste si tak přál ještě tak kolem sebe, abyste viděl třeba u vás?
1: No, lepší součinnost ve městě, jako při nějakých akcích, jako...
0: Větší organizovanost, myslíte, jako jo?
1: Aby větší, to... větší organizovanost, jako kdyby lidi chodili, nebo... A nějaký lepší akce prostě. Nevím, jak bych to měl popsat, no.
0: Jo. Takže třeba, když by se dělalo sázení stromků v přírodě někde u vás za městem, tak to byste uvítal, nebo když jsou ty organizované úklidové akce, tak aby se o nich více vědělo a takhle, ano?
1: Spíš kulturní akce, kulturní.
0: Jo, kulturní akce chybí. Byste rád.
1: Kino tady není, víte?
0: Mhm.
1: Kino, kdyby se... Někde se, no třeba by mohl nějaký menší sál, že jo, a protože tady kino už jako neslouží svýmu
0: účelu, tak to už trošku odbočujeme od toho našeho tématu, ale moc vám přeju, aby třeba nějaký schopný podnikavec vymyslel, kde by se v Hostinem dalo promítat, abyste tam měli zase nějaký kulturní stánek.
1: Třeba třikrát do měsíce, kdyby byl nějaký film, to by se člověk
0: tak byste byl rád.
1: Já nevím, nemusel by mít moc míst, že jo, k sezení třeba jenom, já nevím.
0: Něco menšího zkrátka.
1: 40 míst a něco prostě.
0: Mm-hmm.
1: Tohle bych jako, kdybych byl, měl blízko k úřadu, tak bych to preferoval, kino nějaký, no, protože to používají na koupališti a to je vždycky jenom půl rok a nic přes zimu se... Kino by bylo pěkný.
0: Dobře.
1: Mladí by tam mohli chodit, jak jsme chodívali randit taky do kina.
0: Jo, že? bylo by vám veselý, říkáte. Dobře. Tak Milane, moc vám děkuju. Každopádně přeju krásné stále ještě jarní dny, ale posléze už za chviličku i letní. Moc si to tam u vás užívejte a ať je tam pořád u vás tak stále pěkně, jak jste popisoval. Ať to vydrží. Mějte se hezky.
1: Taky nashledanou.
0: Nashledanou, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: to dost pro mě takový smutný životní prostředí.
1: Mm-hmm.
0: Protože...
1: Máte pocit, že se neděje nic dobrého kolem vás?
0: No tak úplně jinak. Řeklo se, že, nebo bylo řečeno, že to, co bylo v minulosti jako komunistická doba, že všechno špatně. Jenom takovej špička...
1: Počkejte, to jste slyšel, kde je tohleto?
0: Ne, počkejte, nechte mě mluvit.
1: Já se vás musím zeptat... Vítku, pardon.
0: Moment.
1: Slyšel jste to v noční...
0: Tady o něco jinýho.
1: Vítku...
0: Necháte mě mluvit?
1: Nemůžu vás nechat mluvit, já se vás chci zeptat...
0: Dobrý, děkuju, naschledanou,
1: děkujeme za návštěvu. Tak Vítek měl pravděpodobně špatný den, ale jinak doufám, že jste v noční lince neslyšeli nic takového o tom, že by bylo v současné době něco špatně nebo v minulé době něco špatně. K tomu jsme se ještě vůbec nedostali. Každopádně budu ráda, když se k nám dovoláte na číslo 731 800 900. No a teď je tady nachystaný Jirka Korn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: srdce. Jirka Korn a písnička, která se jmenovala Neplakej, jinak máme přesně za 11:55. No a na telefonu tentokrát můžeme pozdravit do Plzně na západ Čech Miroslava. Krásný večer, Mirku.
1: No, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: K tomu tématu je to trošku takový, jako, já nevím, jak bych to řekl, ale myslím si, že je třeba jako se zamyslet i nad tím, nejenom co dělat pro okolí, pro životní prostředí, ale začít taky konat, protože se řeklo před 3 roky, že na to nejsou lidi připravení, jo, jako s těma autama a podobně. A
0: jako myslíte na elektrovozy, ten

0: Teď
1: ano,
0: myslíte, jo?
1: Ano, to nějak prostě, no třeba, no, ale tady jde spíš o to, že by se měl zavést nějaký zákon, no, jako třeba ve Španělsku, když máte v letních období, tak máte třeba od 14 do 17 se nesmí jezdit. Jo?
0: Jasně.
1: Prostě čistě ekologicky. Prostě ty lidi si už si jako uvědomili, že to,
0: že to není dobrý.
1: Zdraví a vůbec jako ovzduší, jo, jako. Ale teď si vemte, když nad náma lítá několik 5000 letadel a zaročně se odbaví 8000 nebo 8 milionů, teda 8 milionů lidí a s tím se nic nedělá, jo, prostě to je biznis pro někoho, jo, ale tady jde o tohle, že prostě, aby se lidi naučili taky jezdit něčím jiným, mají možnost některý lidi, úplně jezdí pro blbosti, jo, a jde to úplně, taky šlo by to úplně jinak, prostě si lidi spohodlněli, pro každou blbost na úhrad jedou třeba autem, mohli by třeba jet vlakem, jo, rozumíte mi?
0: Rozumím, rozumím. Jo? Tak je fakt, že velká města jsou zavalená automobilovým provozem, protože v každém autě sedí jeden člověk a v podstatě lidé nevyužívají, myslím, že spousta měst má také skvěle vymyšlenou městskou dopravu, hromadnou dopravu.
1: Třeba v některých státech to máte, že prostě je omezená doprava na dobu nezbytně nutnou.
0: Ano, ano.
1: A promiňte, ještě dodám k tomu,
0: a nebo v centru.
1: Ten pán, jak říkal, že udělali obchvat, ale tamhle se zničilo, spousta, postavila se dálnice, obchvat se udělal, ale blízko 5 kilometrů od toho bydlí lidi a ten hukot slyšejí noc, den. Takže co se tím vyřešilo? Tam se narušilo ekosystém, ekologicky, prostě celá, jo, prostě v té přírodě, kdy tam postavili dálnici a okolo té dálnice jsou ptáci, zvířata, jo. To si myslíte, že je v pořádku?
0: No tak určitě není v pořádku, když veškerá hlavní doprava vede centrem.
1: Promiňte, že vám skáču, já jsem slyšel někde, že v lesích by měl být klid, že jo, jo, jako teda co, takhle jako někde to
0: tak
1: je.
0: Tak bylo,
1: jo?
0: By
1: jako
0: to ideální, prostě, ano, ano.
1: No, tak když jdete do lesa, tak prostě slyšíte jenom hučení nákladňáků, plno kamionů, když pojedete po dálnici, tak je 100 kamionů, před vám ani nemůžete předjet, jo, prostě mezi ně se nemá cenu spát, jo. Podívejte se na to jinak, budete muset změnit jinak způsob dopravování, prostě jak to bylo, 3 kamiony, 1 vagon přepravil, jo, veškerý zboží. Vozilo se to na nádraží a přepravovalo se to do obchodu. Prostě by se to mělo takhle nějak začít, něco se s tím začít dělat. Prostě musí se lidi naučit jezdit taky něčím jiným než osobním automobilem nebo vozidlem, jo. Já taky nejezdím prostě do, já když potřebuju, já se do práce třeba jinak nedostanu, já se musím jedině, to chápu. Ale třeba řešit města a obce, prostě by měli zavést něco.
0: Máte, jo? Pocit regulaci dopravy tedy, jo?
1: Ano, ano. A ty školáci taky, aby byli nějaký, jako v Anglii jsou busy, tam to prostě dopraví, někam se to dopraví, ale každý ráno vidíte na každém rohu policajta.
0: Ano, ano. Tak to je třeba, no, já třeba za Prahu
1: děti,
0: můžu ty říct
1: u školy. Já to chápu, že mají strach o ty děti, aby se dostali do školy v pořádku, aby ano, se školy přišli v pořádku. Prostě to mi přijde taky, jako, jo, není samostatnost, jo, a to už je něco v nižším tématu, ale prostě mělo by se začít řešit prostě tohle ten problém, aby se na to lidi připravovali, že to jednou prostě nebude možný.
0: No, to země koule není nafukovací, to máte pravdu.
1: No jasně, fakt opravdu uvědomíme si, že nebudeme mít, třeba, já tomu věřím, že za 50 let nebude voda. A když nebude voda, tak všechno uschne a nebude ani vzduch, ani kyslí. A to už teďka máte někde problém, že to prostě vidíte to, pociťujete to, že někde se špatně dýchá. Jo? To prostě zamořování ty planety a hlavně tyhle ty letadla, to prostě nikdo nechce zastavit. Jo? Ale nechápu to prostě, když si tím ničíme sami celou planetu.
0: Dobře, no a co se týče třeba takového toho úklidu u vás, kolem vás a tak, jak to vnímáte tohleto?
1: Ale to nejde jenom o ten úklid.
0: No, mě třeba vadí, když lidi neví, kde jsou odpadkové koše a odhazují plasty.
1: Ale to máte pravdu, to se tak chovají, že prostě to jdou do lesa a to si zemou, tak si to zpátky už neodnesou, jo. Prostě to tak se
0: Ale to jsou
1: lidi,
0: třeba, no? To jsou malé věci, které, u kterých může začít naprosto každý, že jo.
1: No,
0: já asi nemůžu ovlivnit. Já
1: nevím,
0: jako...
1: co vám na to teďka v té rychlosti momentálně říct, jo?
0: No nic, ale že si po sobě odpadky sbíráte, to je celý.
1: No, tak já si vezmu, když mám jedno pivo v kapse a jdu do lesa, tak já si tu plechovku zase odnesu.
0: No,
1: já
0: no,
1: nenechám,
0: no, takhle by to mělo být.
1: Ale tam mládež, jako ne, nechci někoho jako to, jo, mm-hmm. ale prostě... Já tak vidím, prostě oni tam někteří přijdou a udělají si vohníček a nechají tam bordel, no.
0: No, dokonce tam najde no, prostě třeba ledničku a podobné věci.
1: To je, ale nejde o tohle jenom, jo, prostě to se na mě, ale prostě třeba začít řešit. Já jsem to už se připravoval, že to napíšu, nebo nebudu jmenovat někam někomu do vlády, uh-huh. aby prostě dali návrh na omezení na dobu nezbytně nutnou, uh-huh. jo, dopravy. Uh-huh. Jo. Města, aby se to pozastavilo, jo, třeba na nějakou hodinu,
0: na nějakou
1: pár
0: dobu.
1: Hodin,
0: ano.
1: Jo,
0: ano.
1: A třeba soboty, neděle, nebo mimo úřední dny, nebo v úředních dnech, prostě, a ti lidi jezdí čím jiným.
0: Jo, jo, rozumím, rozumím.
1: My
0: dobře.
1: My se ničíme sami.
0: Dobře, Miroslave, tak no, vám poděkuju.
1: Ekonomicky bych to udělal tak, že bych benzín zdražil natolik, aby prostě si to nemohl každý dovolit a naftu bych nezdražoval, protože to je doprava veškerého zboží no, a přeprava vlastně to je jo, přínos pro všechny, že jo.
0: Dobře.
1: Ale mělo by se začít přepravovat taky něčím jiným než kamionama.
0: Ano.
1: Vemte si vagón přepravit.
0: Miroslave, musím poděkovat. Čas je neúprosný.
1: No, já taky děkuju
0: takže
1: za to, že jsem mohl k tomu říct.
0: Děkuju moc krát za váš názor, jinak vám přeju krásné dny.
1: Doufám, že ano, vám taky
0: všechno dobré, jo?
1: Pan Babiš a podobně.
0: Děkuju, naslyšenou, hezký večer. A teď už Michal Penk.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Penk a písnička o bláznech. No a během písničky se k nám dovolal z Moravy ze Židlochovic František. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Zduško, a posluchači do Čilínky o rádia.
0: Tak děkuju za všechny samozřejmě, za pozdrav i vám, krásný večer. Tak Františku, jak vy to vnímáte zkrátka, to, co se děje u vás ve vašem okolí, tam, kde žijete, bydlíte? Je něco, co vás tam konkrétně trápí, nebo se vám tam hezky žije a máte pocit, že se věci, co se týče čistoty, úklidu, dopravy, vylepšují?
1: No, paní Zduško, u nás je to tak, že tady jsou vyčlenění městem lidí, kteří udržují stabilně pořádek ve městě, jo? A nevíc, práci vždycky mají po neděli, to se všude válí, plechovičky odpívá a tak, jo? Tak to město to udržuje, někdy se zúčastní a i starosta třeba z řeky vytahovali pneumatiky od aut, tak je tam aj... Kudák starosta pomáhal, jo, se řeky to tahat, měli takové vždycky vysoké holinky nebo co, rybářské boty a no tak to je zajištění. Ale víte co, mě nejvíc trápí, mě nejvíc trápí znečišťování toho, co dýcháme.
0: Jo.
1: No je pro všechny lidi na celém světě.
0: To se týká všude všech, to je pravda.
1: Jsou moc rádi, že se přechází na vyhřívání našich domů, jo, jinakým způsobem. Jiný je pohod na dopravní prostředky.
0: Ano.
1: Jo, to všechno nedovedu si představit, když by bylo čím dál na světě víc aut a všeho toho, a těžilo se čím dál víc nafty a spaloval se benzín čím dál víc, no to by bylo hrozný, jo. Tady všechny tyto problémy, jako pohony nebo vytápění těch domů, se dají nahradit elektrickým proudem, který se dá vyrábět mnoha způsoby, že jo. Uh-huh. Já si myslím, že za 100 roku to bude normální, že tady bude všechno na elektriku, jo, protože kdyby se ještě 100 roku měl těžit tím tempem na ropa a tak, no tak to by tady, víte, jsou takový ty choroby, máme špatně se jdem dýchá to, já si myslím, když se tady třeba jezdí ty auta, já jsem nekuřák, takže vydechám toho, jak kdybych vykouřil třeba 2 cigarety denně.
0: No jo, jo? Ano.
1: To moje tělo musí, že jo, nasát ovzduší, no. Takže to je takový problém, no. My taky musíme něco nechat pro ty příští generace, třeba za 100 roku, aby ty děcka, samozřejmě za 100 roku bude jiné prostě, jiné pohon, jo, to bude všechno na elektriku, protože ta elektrika se tam vyrábí tolika ti způsob, nevím třeba, co vím, jo, voda, slunko, jo, vítr, tak to se dá vyrábět, jen se nebude lidem na světě nic jiného zbývat, než přejít na takový způsob, jo, voda v tu se furt kde válčí, doplácíme na to všichni, no ale...
0: No je, celý svět.
1: No... A třeba, že hrají lidi na to, že jsou ty větrné elektrárny. No, já si myslím, že když je to kilometr od dědiny, tak nic člověk neslyší, jo? Že někdo říká, že to dělá
0: káva. Myslíte, ano.
1: No, na Rakovské hranice tady od nás mi stojí aspoň 10 vedle sebe, těch mrtvých, jo?
0: A neslyšíte žádné hlučno.
1: No, prostě budou se s tím muset lidi smířit a postupně budou přecházet a my, naše generace, potom už tady nebude, budou ti noví lidi, kteří, když tady nebude se spalovat nic, topení na provoz a co tak, budou mít krásný, čistý ovzduší, no a takže...
0: No podle různých ukazatelů a podle různých měření se ukazuje, že ta situace se zlepšila, ale i přece jenom stále je pořád co zlepšovat v této oblasti, to samozřejmě máte pravdu.
1: Já sám tomu napomáhám, že už jsem si koupil takový prostě, jako důchodci mají ty elektrické vozítka, tak to mám taky.
0: Jo.
1: Vždycky, když někde zastavím, tak se každého ptám, jak se ti dýchá. No, když řekne dobře, tak já říkám, vidíš, že to máš tím, že já...
0: Přispěl jsem já. Ano.
1: Jezdím autem na benzinový pohon, jo? No, jezdím taky, ale málo.
0: Málo.
1: Co rád dělám elektrikou, jo?
0: No tak vy už to máte vymyšleno zkrátka na tu novou dobu.
1: No musím být trošku propagátor toho všeho tady.
0: Ano.
1: A množí se to. elektroautička.
0: Je to vidět už kolem nás, ano. Je to, jde to poměrně, mohlo by to jít asi rychleji, ale docela si myslím, že jsme mnozí překvapeni, že už je jich hodně vidět. To je pravda, elektrovozů.
1: Samozřejmě, je to, je s tím aj pěkná jízda, člověk tak rychle nejezdí, jezdí pomalé, jo. Já tady ne, nikde nepřekračuju rychlost, když to maximálně jede 30, jo, tak se no. Nemusím mít, že někde dostanu flaster, pokutu za to.
0: Jo. Jste hlídaný jo, vlastně už tím, čím jedete.
1: Naše město tady, jestli myslím, je čistý, jo. Tady obec se stará, jako to radnica, jo, se stará o to, aby to tady bylo.
0: Tak to je dobře, že se vám tam hezky žije. To je fajn.
1: Takže tak, no, paní.
0: Dobře, tak Františku, taky moc děkuju, přeju vám krásné dny, hodně sluníčka a děkuju moc za povídání, za návštěvu. Mějte se hezky.
1: Ano, taky podobně, dobrou noc, paní Tuško.
0: Dobrou noc, děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: skupina Opět a Radeček a pozor, s nimi Moravská filharmonie, tak určitě jste zaznamenali takový větší soubor, velikánský soubor, tak to bylo toto složení. No a na telefonu teď máme Roberta z Olomouce, krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Moc vás zdravím.
1: Mě, co se týče životního prostředí, děsí jiná věc.
0: No, povězte.
1: Šidění odpadu teda dělám. Mm-hmm. Když nám jdu venku kovové odpad, tak ho odvezu do šrotu, mám z toho nějakou kačku, to je taky dobře.
0: Dokonce, ano, ano.
1: No, a teď řeknu, co mě děsí. Mm-hmm. Já bydlím v Olomouci a tady ve městě, jako samozřejmě, že se začala trávo, je toho hodně, tak to všude nezvládají. Mm-hmm. Jo? A mě děsí jo, dva typy lidi, jo, jako já nechci nikomu sahat do svědomí.
0: No.
1: A zaprvé jsou to lidi, kteří třeba, když on jde venku, tak vyhodí sklinku. Víte, jak dlouho tam ta sklinka bude ležet?
0: No jo.
1: Než zníje, když nikdo neuklidí. 4000 let, to jsme se učili ve škole.
0: Mm-hmm.
1: A to by nebylo to nejhorší. Na tu sklinku zasvítí slunko, ta sklinka udělá lupu a dojde k požáru. Viděla jste ho, že rlán vysoké trávy nebo obily. Mm-hmm. To sami jsou ale kuřáci. To mě děsí.
0: Jo, že se tohle to stává.
1: Hoře dlán, obily a to je teda mazec. To tak mají hasiči hodně práce.
0: No je.
1: Jo.
0: Každou chvíli se stane bohužel takováhle tragická věc, že je to třeba les nebo cokoliv jiného. A
1: já
0: je to velký problém a tragédie. Ano.
1: Jo, já jsem viděl třeba na Verichovi, může to let.
0: Mm-hmm.
1: Nevím, jestli tam teda někdo šel pěšky, jako, nebo si tam hodil tu sklínku, ale tam byla taková přikopa, to bylo zarostlý vysoko trávo, to chytil.
0: Mm-hmm.
1: Já říkám, nemusím honem pro hasiče, nemůže, tehdy ještě nebyly mobilní telefony.
0: Jo.
1: A než jsem tam, ale byly budky, tak než jsem tam došel, tak vyjeli 4 hasičský vozy, ale to bych neuhasil, ty plameny byly větší jak já, že když hoří vysoká kráva, tak to je fofr teda, větr to hnal, že říkám, ty bláho, co teď je, jako. Takže to mě děsí.
0: Jo. Takže zkrátka taky velká opatrnost v přírodě a nejenom no, si užívat krásy přírody, ale prostě dbát na to, aby tam právě třeba kuřáci neodhodili cigaretu nebo nezapalovali ohniště.
1: To je stejně nebezpečná, to je časovaná bomba, ona to zasvítí slunko, udělá to ruku a zle, že? No, takže to je zase třeba to, o čem ostatní posluchači, ale třeba jde si ten požár v tým Švýcarsku, že to byla růze, jako ty hasiči už nevěděli, co teda mají dělat, jako.
0: Mm.
1: A zažil jsem třeba v Olomouci, už je to hodně let, jo. Nevím, jestli to trošku znáte, tak jak je Husův zbor, tam postavili archiv a tam byl kdysi sklad divadla, jo. A to byl takový fajer, že vyjeli všechny sbory ve městě, tam někdo taky zahodil vajíkla, jenomže to nestačilo, já jsem ještě dělal tenkrát hlubočka. A pak už přijeli i všetci z okresu. Tam bylo tak 80 vozů, tam byl sklad divadla a to chytlo, to byly plameny do 4. patra. Dokonce tam byly 2 mrtví lidi u toho, jo, protože jedna paní teda byla zvědavá, přijel u auto a chlap, když to viděl, tak ten dostal infarkt. Jako. A ještě vedle teda byly tiskárny, tak kdyby chytlo ještě ten patr, tak to by bylo ještě horší.
0: Jako.
1: Takže roztáhly požáry, mě děsilo, v důsledku jakože teďka třeba naštěstí tady prší, jo, když chytne ta vysoká tráva, tak to je teda věc.
0: Takže v důsledku neopatrnosti. No a jinak Olomouc je krásné město, tak jak se vám žije a bydlí v Olomouci a jak si užíváte její okolí a přírody a tak?
1: Tak jde to, jo. Akorát, jak říkám, tady z tohohle jsou smutné, akorát co teda jako bych, když poslouchal z vlády, bych chtěl navrhnout, tak v našem státu se zrušilo 5000 rybníků, to jsem taky slyšel v rádiu, což je špatně, jo.
0: Mm-hmm.
1: Protože to vede k extrému. Buď je sucho, což je špatně,
0: jo,
1: anebo jsou záplavy. Když prší dlouho,
0: ano.
1: Jsem taky zažil třeba v Břepčině, kde bydlím, tak u nás zrušili rybník. A protože ten rybník nebyl, tak se vylil potok, byly vytopeny byty, sklepy a tak dál. No taky zase měli hasiči dělat
0: šlo to jinou cestou, bohužel. Ano.
1: Prostě byla potopa, jo.
0: Ano,
1: to se nebavím o 97. Teď už naštěstí teda rozčivili řetiště, což byla dobrá investice, protože v roce 24, kdyby to neudělali, tak by se opakoval 97, což nikdo nechce.
0: No.
1: Jenom tak mimochodem se v Olomouci utopilo 60 lidí, jo, ty má knížku. Hlavně v těch přízemních bytech. Teda.
0: To jsou neveselé vzpomínky, tohle to máte pravdu. Dobře, Roberte, tak vám taky moc děkuju, popřeju vám krásné dny.
1: A ještě jsem chtěl závěrem jenom krátce, protože nás tlačí čas, tak Olina pozdravovat, Vlastičku z K, Krnova, dobře. Jo, potom sympatiačku Ludmilu. Mm-hmm. A ještě bych chtěl říct, té jedné paní z Vodafonu je taková, kemu voláte, ten neodpovídá, z ní úplně šilím. A to je každou minutu. A neumím si představit, že by byla nějaká živelná pohroma a volala jsem na linku, jako já nevím, třeba hasičnou policajty nebo něco, a ona by mě furt přerušovala, tak to, než bych se dovolal, tak nechci radši ani vidět, jak by to dopadlo. A to je paní z Vodafonu, za to vy nemůžete. No.
0: Ano, ano.
1: Voláte, no,
0: to bude pravděpodobně automat, co vám tam odpovídá. Dobře, Roberte, tak děkuju moc krát, hezký večer. Zase příště v Noční lince. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Martinová a atmosféra letních bouřek. Blíží se nám půlnoc, no a těsně před půlnocí pozdravíme do jižních Čech Václava. Krásný večer, Václave.
1: Taky přeji krásný dobrý večer všem vám, paní redaktorko, i všem, kteří poslouchají.
0: Děkuju za všechny samozřejmě. Tak jak pak se vám žije v jižních Čechách, krásném to kraji?
1: Tak jižní Čechy, já jsem kovaný Jihočech a musím říct, že jižní Čechy jsou podle mě teda nejkrásnější v Čechách. Samozřejmě nechci urazit Český ráj, Moravu,
0: jasně,
1: ani střední Čechy, ale pro mě jsou jižní Čechy
0: pro vás jsou number one, jak se říká. No a co byste tak vylepšil třeba, když se podíváte právě tam u vás kolem sebe?
1: Helejte,
0: nebo co byste si přál? No.
1: Já žiju na Zvíkovském podhradí.
0: No krása.
1: A musím říct, že teda tady se teda stají moc dobře a začíná turistická sezóna, lidi k nám jezdí čím dál tím víc a čím dál tím bych řekl, že jsou horší a horší.
0: Ti návštěvníci.
1: Nejenom teda návštěvníci, ale asi já nechci domácí pomlouvat, ale samozřejmě ty návštěvníci jsou asi z 99% původci toho, co se tady povaluje všude.
0: Jo.
1: Je to, já osobně si myslím, že to je teda systémový a že bychom se měli vychovávat k pořádku už od malička, jakoby od školky, od toho, úplně od toho nejmenšího věku, abychom kolem sebe měli takový to hezký. Protože když žijeme v hezkém prostředí, tak se nám samozřejmě bude žít líp. Jo.
0: No je.
1: To jsem netvrdil jenom já, teda, to nemám ze svý hlavy, ale jeden francouzský mikrobiolog, vědec Antoine Béchamp, ten tvrdil, že teorie prostředí je správná, nebo to, že když je hezký prostředí okolo, zdravý prostředí, tak v tom zdravém prostředí žijou i zdraví
0: jedinci. Tak. No a má to logiku tohle, to samozřejmě.
1: Přesně tak.
0: Tahle přímá úměra.
1: Jak říkal ten pán z těch Židlochovic o ty elektrice a o tom, co dejtáme a další věci, tak znova říkám, já si osobně myslím, že to je systémový všechno, protože tady už měl být vytvořený systém odpadového průmyslu, protože odpad dneska pomalu k tomu dospíváme, si myslím, ale je ten odpad vlastně surovina. A když bychom se k tomu postavili jako peněžili, bychom měli tu surovinu, tak lidi by ji nevyhazovali. Nevyhazovali by plechovky a nevyhazovali by ty
0: skleníky.
1: Kdyby se to dalo recyklovat všechno znova. Víte, myslím jako průmysl.
0: Rozumím.
1: Průmysl odpadový, který by zpracoval veškerý odpad tady, tak dneska se třídí odpad, že jo, děláme papír, třídíme plasty, třídíme sklo, železo, nebezpečný odpad. My jsme dvojčlená jakoby rodina,
0: ano,
1: nebo dvojčlená domácnost.
0: Ano.
1: A typněte si, kolik vyrobíme popelnic, naplníme popelnic za rok.
0: To si vůbec netroufám odhadnout, teda.
1: Tak schválně.
0: Nevím, že já žiju v domě a přispívám do kontejneru, teda samozřejmě do smíšeného, a pak máme ty tříděné tak dál. Takže si neumím...
1: Představte si, že my dva teda za ten rok vyrobíme, naplníme jednu popelnici. A je to daný tím, že vlastně pečlivě třídíme.
0: Poradíte si s tím zbytkem.
1: Pečlivě třídíme všechno. Bioodpad, který teda skrmíme slepičkám,
0: krátkům,
1: nebo zvířátkům, trávu dáváme do kompostu, že jo, do zahrádky, papír buď do kontejneru, nebo použijeme na zátop, sklo, plasty, železo pečlivě vytřídíme. Mm. Nemáme co vyhazovat v podstatě.
0: No, tak to je krása, když si s tím takhle pěkně dokážete poradit.
1: To si myslím, ale že je... Já jsem pana ve znamení a to je taková puntička.
0: Pořádek, ano, ano, jsme pro pořádek velký.
1: No, já vím, že to je někdy úplně špatná vlastnost, ale...
0: Já myslím, že není.
1: Děkuju. A co se tohohle týče, tak si myslím, že zrovna... jako je to dobrý. Mm-hmm. A tak to je jedna z věcí, která si myslím, že na společnost by na to měla tlačit a založit vlastně nějaký průmysl, který by zpracovával veškerý ten odpad. A pokud by se to dalo zpeněžit pro ty obyčejný lidi, tak si myslím, že by žádné odpadky poměrně kolem nás ani neležely.
0: Dobře, Václave, budu muset poděkovat. Půlnoc klepe na dveře, poslední větu, prosím, krátce.
1: Tak já si můžu jenom rozloučit, protože ještě bych měl povídání o té ekologii.
0: Já vím, ono je to toho potom strašně moc na srdci, to známe všichni.
1: Ale každopádně se s váma teda rozloučím a děkuju.
0: Já děkuju moc a ať se vám tam, kde žijete a bydlíte, což je krásný kraj, stále krásně žije a bydlí a ať se vám daří třeba takhle i v tom třídění odpadu a tak dále. A děkuju za návštěvu, děkuju. Za příspěvek. Mějte se hezky.
1: Přijďte na Zvíkov.
0: Děkujeme za pozvání. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Mějte se.

0: Tak se švédskou čtyřicí ABBA jsme se přehoupli do nového dne a je tady čtvrtek, už nějakou tu minutku, s datem už 11. června, no a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den veselý jupiterský čtvrteční, abychom si jej užili s radostí a úsměvem. Pokud máte před sebou den víceméně volný, tak si jej samozřejmě užijte podle svých představ. Pokud jsou před vámi nějaké ty povinnosti, tak ať jde všechno, na co stáhnete, dobře od ruky, ať se dílo daří a každopádně s úsměvem a ve zdraví. A co se týče noční linky, tak ještě až do jedné hodiny může pokračovat naše povídání na téma my a životní prostředí. Co vás trápí na prostředí kolem vás, tam, kde žijete, a co vás naopak těší, že se zlepšuje, a co vy sami třeba děláte a myslíte si, že můžete zlepšit právě ve světě kolem nás. Bojíte se o přírodu, o vodu v řekách, o vodu v mořích i o některé ohrožené druhy zvířat? Víte nebo alespoň tušíte, co by šlo dělat jinak a máte potřebu zachraňovat modrou planetu? Co všechno bylo jinak třeba za vašeho dětství a dnes už vůbec neexistuje? Kolem nás se děje spousta věcí, které se nám mnohým nelíbí a mnozí se také snaží něco dobrého a užitečného pro svět udělat. Už třeba jen to, že alespoň třídí odpad, nechávají místa v přírodě po sobě čistá. Na první pohled maličkost, ale ve výsledku jsou to důležité věci a velké činy. Tak tolika mnohem více na téma my a životní prostředí. No a telefon k nám jako vždy 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký poslech a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Tučný a poslední kovboj. No a 10 minut po půlnoci, to je přesný čas. A na telefonní lince můžeme pozdravit do Polabí paní Marcelu. Paní Marcelo, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla být trošičku pozitivní, protože se blížejí prázdniny.
0: Ano.
1: A lidi samozřejmě budou víc vyjíždět na různý výlety a tak dále.
0: Ano, ano.
1: Jsem si tady jenom něco málo napsala, můžu to přečíst.
0: Určitě, povězte.
1: Prázdniny. Už se blíží konec června, hurá, budou prázdniny. Chystají se všechny děti nebo celé rodiny. Zapomeňte na tablety, vypněte si mobily, zkuste si jen chvilku myslet, že by jako nebyly. Všimnete si zčista jasna, že louka je zelená, že se právě zčista jasna první třešeň červená. Uslyšíte také ptáky, kteří krásně švítoří, vodu, která plyne v řece, rybky, žabky rozčeří. Hory, lesy, zámky, hrady otvírají náruč všem, kteří umějí žít teď a tady a milují svoji zem.
0: No krása, vy jste nám to zveršovala.
1: No, to já pořád.
0: Nádhera, děkuju za to samozřejmě moc, protože to se nestává často. Máme tady nějaké básníky, to je pravda, občas v noční lince, za to mnohokrát děkuju. No a doufám, že se vám právě v Polabí, ze kterého voláte, takže tam se vám žije hezky a máte radost, že žijete právě tam.
1: Ale no tak jako ono všude je hezky, když jsou lidi v sobě slušný.
0: To je pravda.
1: Prostě umějí trošku jako víst i ty děti, který chodí kolem a některý vám odpoví nebo pozdraví, některý nepozdraví. Jo. Ono je to všechno jedno od druhým, že jo. No a ty odpadky teda, to já tady uklízím před barákem, máme takový jako trávník prostě mezi silnicí je chodník a
0: Jo, takový ten pruh travnatý, ano, ano.
1: No, a to každou chvíli uklízím. A to jsou takový zbytečný, tu je to petka, tady je to kus papíru a já jenom chodím a sbírám a házím do posledníce pak nebo do toho tříděnýho. Prostě nějak se nám to nevede. Nevede, tak to je v lidech. No.
0: Je to v lidech, prostě tohle, to je pravda, protože já to teda úplně jako nejsem schopná pochopit, jak někdo může jít dopít a pustit to zkrátka pod nohy, tu flašku, nerozumím.
1: Já jsem jela k hlavní silnici autem, ale musela jsem odbočit doprava, takže jsem čekala, až padne zelená a tam stáli dva kluci, jeden malej a jeden takovej už 13-14 roku, oba pili kolu v těch malých petkách a ten malej už ji dopil a hodil to do koše, který byl bezprostředně u něj. A ten druhej tu kolu dopil a hodil to na zem. No já jsem stáhla v okýnko a říkám, okamžitě to seber a koukej to, podívej se, tvůj kámoš, kam to dal. No jenom, že už mi padla zelená, tak jsem musela odjet, ale co ti je do toho ty jo?
0: No, to je pak smutný příběh tohleto, no.
1: To je hodně z rodiny.
0: A samozřejmě tyhle ty věci jdou z domova, tak jak se to vidí a jak se to toleruje, tak takhle to potom pokračuje, no, to zcela určitě.
1: Takže tak jako vždycky si tak jako trošku vzpomněla, říkám si, co bych napsala, abych motivovala lidi, aby vůbec si všímali kolem sebe.
0: Co se děje?
1: Že opravdu ta louka je zelená a že prostě a máme krásnou zem.
0: Ano,
1: máme
0: ano.
1: Krásnou zemičku. Ale no, tak víte co, všechno je to v lidech.
0: Je potřeba se o ní starat, to máte pravdu. Dobře, paní Marcelo, moc vám děkuju i za chvilku poezie, přeju vám krásné dny. A ať se vám tam hezky žije, tam, kde jste a kde jste určitě ráda.
1: Krásný léto.
0: Nápodobně.
1: Doufám, že z toho nebudeme mít hráce nějaký extrémní tepla, no tak uvidíme.
0: Uvidíme, přesně tak. Mějte se hezky, dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Zagorová, Kdyby se vrátil čas. Tak to byla písnička, která doufám potěšila, a dovolal se k nám Stachova pan Zdeněk. Krásnou noc, Zdeňku.
1: Já vás zdravím.
0: Napodobně.
1: A chtěl jsem jenom říct, že co se děje teď vůbec ve světě, to je katastrofa.
0: A co máte konkrétně na mysli třeba teď?
1: No tak teď třeba jenom...
0: Zdeňku, než se rozpovídáte, můžu mít prosbu, šlo by stlumit rádio?
1: Jo, stlumit.
0: Děkuju, ono by se nám to za chvilku rozhoukalo úplně. Děkuju moc.
1: Já jsem chtěl říct jenom, že v televizi řeknou reklamu, že jeden dospělý strom dá kyslíku pro vás a pro mě na celý den. Ale vemte si to, jak to tady rabujou. Pak se diví, že to příroda, ovoce nebude nic, a v tom pozdravu teď třešen krásně květla.
0: No.
1: A přijde mrazík a je to v čudu.

0: Já jsem nevěděl už nejméně 10 let na Nový hospodě, jak tam přeběhla koruptička. Dneska to vůbec nevíte, aby ty děti, když budete chtít někde nějaká školka, aby vypěli, jak ty žijí, bučníčky, anebo živí tak ty ruky zahrady, tak to je strašný. Ta příroda, to se hrozně ničí. A já říkám, nebude někdy, jestli bude válka, tak nebude válka oplyla, ona v tlé vodu. Protože tady 10 let dnes byla v té Venezuele, jo, a tam ten Lisa Bauer ho hrál za Plzeň, který byl už v Německu, tak bude v té Venezuele, a jaký pán Bakouslavu Hadličku, jako má ten malíček, a mé auto benzín, a říká, Ježiši Maria, pane, proč to majete benzín, proč to majete vodou? A říká v té Venezuele ten pán, tady voda dražší než benzín.
1: No jo.
0: No, to bude tady taky, tuto. Odpady, rybníky, všechno špinavý, všechno odpad. Lidi jsou žijí na tu přírodu.
1: Máte pocit, že tam bude na Tachovsku u vás, že se nevylepšují věci, že se to spíš to vidíte a takhle černě?
0: Tady jde jako na čističky, tady udají ubytovny na té nové hospodě a tak ty kriminály, co se hlásí, co se pobodá někde nějaký ubytovny, nějaký přizinci. Že radši nikam nechodit, protože to Čech dostane facku, ani neví, komu má poděkovat.
1: Dobře.
0: Jo, takže já nevím, ale říkám, já jsem starý, jak vodáci ty děti a ty vnoučata, to bude špatný. Tady říkám, tyhle ty lesy, to by neměly tolik kácet, protože jsou planiny, a to vidím všude, jak je Lučina, jde se do Německa na Sobotku a to, tak tam to šlo takhle až dozadu k tomu mostíku, ta voda. A ty vidí, že hodně v té přehradě ubyla.
1: Takže ta máte pocit, jako, že tím, že se tam kácí, takže se zkrátka ubližuje.
0: Ale moc se ztrácí voda, tak se vidí ty pláně, na takové stěna, pálí takový slunčí seno, tak ten pramen se tam stáhne a už to neteče do toho potučku a ty tam byli vstruží všechno a dneska to je všechno ztracený. Vy jste takový zlatý rozhlas, že všechno řeknete všemu hned, to mě se líbí, jak tam v těch Mexiko zavrát se a tuhle tady chvíli slyším, jak tam dáváte písničku, jak zpíchal Michal Tučin, byli jsme tam loni za nimi, mluvili jsme s panem Troškou tam, tam je to přijde do těch Hoštice, a jsme byli na tom pomíčku, tak se to mě říká, že jsem ducha přítomný, má zásno se hátnou a tam byla předloni paní Machálková. A zpívala tam u rozhlasu, tak byly ty slavnosti, ne? Tak já tam na ní čekal a říkal, paní Machálková, aby se přesla v revzoru si ten Radek Hora, že spolupracoval paní Šímkem, jak je zjel nějaký ten architekt toho pana prezidenta Havla.
1: No.
0: A já jezdil do Tkajska a říkal, tam prý jsou kriminály, to by mě nějaké lidi ví, že tady jsou jak na hotelu. Dřevěná postav 30 cm, žili z těch řetězí mezi nohama dvě spěry, že? Říkal, já prý jsem mu tam dal, jak mě říct, že víte, ten Hanikovič a to.
1: Jo.
0: To jsou kriminály. Tudle
1: tak Zdeňku, to už trošku odbočujeme, přeci jenom.
0: Trošku jsme
1: odbočili. Je vám jí. Každopádně moc vám děkuju taky a pozdravu na Tachovsko.
0: To je to strašně, co se děje. To nebude voda, to špinaví všechno.
1: Jo.
0: Moc je všechno možná.
1: Tak taky moc děkuju za názor a přeju.
0: Zlatička, co tady dělá, máte takovýhle programy, že člověk se může do pátku vychecat.
1: Dobře.
0: Říci jako to. Jako je pravda, ne, to není žádná lež, ne, já jsem byl 68. velice.
1: Zdenku, já vám rozumím, moc děkuju, musím poděkovat, mějte se hezky a hezký večer, hezkou noc. Jo, díky, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Muk a Stín katedrál, to vše v noční lince. No a na telefonu teď máme z Chocinska Vlastimila. Krásnou noc, Vlastimile.
1: Děkuju vám taky všem, přeju a vám taky, paní moderátorko.
0: Děkuju za všechny samozřejmě a krásnou noc ještě jednou. Tak na Chocinsku, jak pak to vypadá, jak se vám tam pěkně žije nebo nežije?
1: Podívejte se takhle. Jezdí autobusy, jo, ekologii.
0: Uh-huh.
1: Jezdí autobusy, každou hodinu se točej, celý den.
0: Uh-huh.
1: Jezdí s nima akorát školáci, nikdo jiný s nima nejezdí.
0: Uh-huh.
1: Jedou jeden, dva, tři lidi.
0: Uh-huh.
1: Já jsem jezdil na kole, teďka jezdím autobusem, protože neutržím rovnováhu.
0: Aha, jo, jo. Uh-huh.
1: Takže ty autobusy jezdí právní. Jak to ty dopravci můžou utáhnout, když jim to zaplatí akorát školáci.
0: No, to je otázka.
1: Lidi jezdí autama do práce. Dřív to, ty autobusy jezdili plný celý dní. A teďka všechny lidi jezdí autobusama. Nebo autama. Autama. Ty zdražili benzín a naftu, tak stát by se to mohlo vylepšit.
0: No.
1: Ti lidi to nemůžou utáhnout, aby platili auto. Když ty autobus jezdí prázdný.
0: No a hlavně je to zbytečný, když jede autobus, tak jako z jakého důvodu, že jo? Člověk je i svobodnější, když se sveze, může se kochat krajinou a tak.
1: No. A ještě bych něco chtěl dodat.
0: No.
1: Víte, jaký je rozdíl mezi lokomotivou parní a elektrárnou? Žádnej. Lokomotiva měla vodu, tu vařila, a pak ta pára šla do turbíny. A honila kola. A teďka prostě elektrárny,
0: no.
1: Ti to mají to samý,
0: uh-huh.
1: I když netopejte teda uhlím, nebo to, a neohřejvají uhlím, ale ohřejvají atomem,
0: uh-huh.
1: Jo,
0: uh-huh.
1: A místo kol je tam dynamo, a to dynamo vlastně vyrábí letéku.
0: Jo.
1: Takže to je úplně stejný.
0: Jo, jo, jo.
1: Akorát, že místo kol, tam je prostě dynamo.
0: Mm-hmm. No každopádně za vás, vy byste si přál tam u vás vylepšit věci kolem dopravy, teda tak, jak to vnímáte, jo? Že je zbytečně moc auta a zbytečně hustý provoz, když zkrátka je to vymyšleno a mohlo by se ulevit kraji a tam vůbec městečkům, tam, kde žijete, aby se to všechno vylepšilo a zjednodušilo.
1: Jezdí autobusama jeden, někdy i ten autobus jede prázdnej.
0: Ano, což je velká škoda. Jak ten
1: dopravce to může utáhnout, když mu to zaplatí akorát školáci. A ti školáci se nechávají vozit rodičema autama.
0: Jo, takže je to zase takový začarovaný kruh. Dobře, Vlastimile, tak taky moc děkuju za názor a za příspěvek. A přeju hezké letní dny, mějte se pěkně, děkuju, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: No a u nás už je nachystán Václav Neckář.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak, tolik skupina Kex a písnička Víš. A pozdravíme teď na Vysočinu paní Marii. Krásnou noc přeju.
1: No dobrý večer, nebo dobrou noc. Já jenom jsem chtěla říct, že mě úplně zbyl ten pán, jak teď mluvil.
0: No.
1: To mě zbylo úplně z postele.
0: Aha.
1: Prosím vás, to je taková pravda, jak autobusy tady jezdí, je pohodlí. Lidi mi mohou jezdit do práce, já se toho tu, když jsem jezdila do práce, jezdil plný autobus, všichni autobusy jezdí na čas, co se týká těch pracovních hodin, ano.
0: Uhum.
1: No a kde pak? Dneska jedou autobusy prázdní, 2-3 lidi a všechno jezdí autem. Před každým domem jsou 4 auta. No ale co máme s tím dělat?
0: No tenhle vývoj taky asi nejde zastavit úplně, to máte pravdu, no.
1: Nejde. Prosím vás, to akorát, když člověk jako důchodci jedeme prostě do města, tak no, jak říká ten pán, jedeme tam 4 nebo 5 a podobně.
0: A autobus prázdný.
1: A autobus prázdný a jezdí pohodlí je to. A jezdí kvůli nám vlastně.
0: Ano, ano.
1: No a já nevím, že si to lidi neuvědomí. A nadávají, že je drahý benzín a že všechno, že je drahý, ale nedovedou si to odpustit. Děti, my jsme, ještě naše děti a i my, jsme jezdili autobusama u té zastávky. Bylo to i pro nás takový docela fajn, že
0: jasně.
1: Jsme se střili, rozumíte mi. No a dneska tam jsou 2 děti a rodiče vozejí děti ke škole. Kde to žijem, prosím vás? No, to jsem odbočila, je to trošku jiný.
0: Tak souvisí to s tou dopravou a s tím vším. No a jinak na Vysočině, krom dopravy, máte pocit, že jste v hezkém kraji, v hezké oblasti?
1: No ježiš, to jo, opravdu.
0: Spokojená.
1: Ale já teda, helejte, já jsem studovala v Jižních Čechách.
0: Ano.
1: Takže když jsem mluvil ten pán z Jižních Čech.
0: No tam je taky krásně, ano.
1: Tam já jsem zamilovaná, to mi, a žili jsme tam i jako jsme tam pracovali, manžel tam dělal vedoucího na jedním podniku, ale to je jedno. A děti, hlejte, tam když jedem, a když jsme jezdili, když manžel žil, tak děti říkali, my přijedeme tady třeba k Planí, ale to ani děti nemuseli snad vědět, že už tam jsme,
0: jo.
1: Ale říkali, my poznáme, když jsme v Jižních Čechách. Rozumíte, jak já jsem vždycky smála tomu úplně. No a je to tak, no to je úplně úžasný, je to tam krásný a vůbec miluju to. Ona naše česká země vůbec krásná.
0: Ano.
1: Já trošku mám zlost, abych vám tak řekla pravdu, já jsem taky patriot.
0: No.
1: Jakoby Morava se vynáší takovým tím folklorem a tím všim, ono to není zase tak všechno. Víte, jak to myslím? Mám taky ráda folklor, ale to je krásný. A nebo když jako se dělá, jak jsou nejlepší, tak já vždycky říkám hlavně, že se tam vyrábí ta slivovice, kde potom se to bych zašla jiným téma. Víte, jak tam byly ty, bylo to trestný a už se dělal další na prodej a dokonce nějaký jedovatý to byl, já to nevím, já se velice netýlu. Ale víte, jo, jako kdyby to bylo všechno nejlepší. Všade jsou, já říkám, všade jsou lidi. Pomíchaný, hodný, i zlý, nebo nebudu říkat spíš dobrý a špatný, ale no, tak a co se týká toho odpadu a tak, já nevím, já jsem tohle se o tom bavila s dcerou.
0: No,
1: hubujeme teda na plasty.
0: Jo.
1: Všechno je v plastech.
0: Ona
1: říká, já třeba bych chtěla něco zabalit do papíru a oni ani ho nemají pultu. Víte, třeba někde
0: rozumím.
1: Potravina. No, ale já zase jsem si říkala, já když tady třeba jdu do lesa, zase já nemůžu říct, že bych něco sbírala, nějaký odpadky.
0: Je tam čisto.
1: Zase tu máme čisto.
0: No to je krása, to je dobrá vizitka, nádherná vizitka.
1: Jasný,
0: ano.
1: Že třeba na druhém konci to tak nemusí být. Jo?
0: Ano.
1: No ale A říkám, není to zase tak hrozný, no. Mm. No, ale tohleto, teda opravdu s těma autobusama, protože to by se snad mělo nějak uzákonit.
0: Jo, aby se využívaly tyhle ty spoje zkrátka.
1: Víte, jak to myslím? Prosím vás, jak můžou rodiče, oni autobus jede a rodiče musí vozit děti do školy automa. Já to nechápu. Přitom mají zlevněný jízdenky, že jo? Všechno to je dneska, to jsme měli taky už ty průkazky.
0: Ano,
1: ale,
0: ano.
1: No tak já to nevím.
0: No, každopádně téma do pranice, jak se říká. Tak paní Marie, taky vám moc děkuju, jinak přeju krásné dny na Vysočině.
1: Já musím končit, to víte, že já bych se rozpovídala.
0: Já vím, je to téma nekonečné.
1: Tak a přeju, se mějte moc hezky.
0: Taky hezké dobrou letní noc. Dny, dobrou noc, děkuju moc krát, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl samozřejmě Václav Neckář, slibovaný, který se mi předtím ztratil, ale teď se zase našel a jeho písnička Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě. No a od Uherského Brodu se k nám dovolala další paní Marie. Krásnou noc, Maruško.
1: Taky krásnou noc vám, paní Jitko, i posluchačům.
0: Děkuji moc krát.
1: Zrovna mě ta paní, co mluvila teď přede mnou, já se s ní stotožňuji s tou jízdou autobusu, že jezdí opravdu prázdně i u nás.
0: Taky stejná zkušenost.
1: Před doma má 3 auta.
0: Jo, jo.
1: Plná ulic aut. Všichni, každý člen rodiny, co pracují, jezdí s vlastním autem. Toto je úplná, to je šílené. My jsme chodili pěšky dost na zastávku ráno o 5:30, tedy jsme chodili do práce.
0: Ano, ano.
1: Nejméně kilometr a vůbec nám to nevadilo. Přesto třeba už jsme měli i auto.
0: Ano.
1: A jezdili jsme autobusem. Autem se jelo třeba jednu za 14 dní třeba na nějaký větší nákup do města.
0: Jasně.
1: A teď opravdu tady už ani do školky, do kostela. Do kostela nikdo nechodí, v ulici už nikdo nejde. Prostě
0: všichni jedou.
1: Tak jedou autama. 500 metrů autama.
0: Jo.
1: Nebo ještě méně. No to je neskutečné. A jako jinak, jako vesnice je jako čistá, nejsou třeba petlahda, takhle to nevidět, protože každý si to před svým domem hlídá. Třeba
0: to je dobře.
1: Dítě vyhodí nějaké cukrový nějaký papírek, tak když to vidím před domem, tak to seberu, dám to do kontejneru. Takže to si jako každý, akorát když třeba je na podzim listí, tak to je, tam máme velké lípy, tak to se taky zametá se to, ale ne každý den. A když je toho listí moc, tak no a jinak odpadky třídím, ale u nás mě skoro naštvali v loni. Já mám 3 nemovitosti jako po rodičích a po prýcových, takže od loňska musím platit, i co tam nemám, popelnice, to jsou 2 starší domy.
0: Jo, tak stejně musíte.
1: Za popelnice. Že je to příkaz zákona a přitom tam nic, jako trávu tam nemůžu dávat, ale musím to platit, a i co mě žádný popel, že odpadky neodváží, akorát z toho domu, kde bydlí. Takže je to...
0: Tak je to říkám, věc k diskuzi, samozřejmě.
1: A já právě tak přijdím, že mě stačí za 2 měsíce mám teprve popelnicu, protože žádný biologický
0: odpad nedáváte, jasně, krása.
1: No. Úřednice na obci mi řekla, že ona má, myslím, 2 děti, že ona za 14 dní tu popelnicu naplní a přitom jsou celý den v práci. Děcka ve škole, to teda divím, já říkám, tak potom tam nikdo netřídí, nebo já nevím.
0: No.
1: Já absolutně, je to veliký rozdíl. A v některých vesnicích právě to mají na čipy, třeba moje sestra, tady bydlí v městě Hluk, tak oni to mají na čipy a ona platí popelnic za rok, kolik jich odveze, tak to je jasné, že tu popelnicu až má plnou, teprve jim dá, oni to
0: očekují
1: a oni spočítají, kolik popelnic za rok odvezla. Protože tady každý 14 dní dojede auto, co sbírá popelnice a někdo tam právě dává všechno, má to plné až za 14 dní.
0: Tak má plno hned, to je pravda.
1: A když jsem to řekla té úřednici, tak ona mi řekla, že kdyby to tady udělali, že lidé by to vozili za vesnici a dělali černé skládky. Takže to... Jenomže další problém je ten, že tady za Uherským Brodem je už moc roku, co tam skládkují ty odpadky a že už se to nebude a bude se to vozit do spalovny do Brna.
0: Jo, tak dokonce.
1: Zvýší to je 100 kilometrů od nás. Oni nám určitě aspoň 3x zvýší, protože to je dost daleko, ta spalovna. Zase nám zvýší poplatky.
0: Že se to prodraží. Tak Maruško, musím taky poděkovat. Každopádně přeju všechno
1: takže
0: dobré.
1: Končím, opravdu jsou s tím problémy.
0: Je starost, já tomu rozumím. Poslouchám pozorně. Třídit, ano, aspoň.
1: Tolik těch plastů v každé Každý jogurt, každý pomazánka, všechno v plastech.
0: Všechno, všechno v plastech. Maruško, moc vám děkuju. Mějte se hezky, zdravím na Moravu. Jo, děkuju, naslyšenou. Zdravíme do Uherského Brodu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Brontosauři dohrávají, dospívávají. Pojďme se podívat ještě v rychlosti také do pošty, protože jste hodně psali k tématu. Pan Michal Sedlák dodává. Tady na Pražském Chodově, kde bydlím, je to docela hezké a upravené. Zóny kolem frekventovaných tahů, kudy chodím třeba do Westfieldu, by mohly působit čistěji, stejně jako odlehlejší vegetace, které se zdají být útočištěm lidí bez domova, které místo však tyhle negativní jevy nemá. Líbí se mi, že je veřejný prostor oživen uměleckými realizacemi jako sochy, plastiky, reliéfy, fontány a podobně. Všímavý kolem jdoucí ocení určitě. Co mi však ve veřejném prostoru chybí a uvědomil jsem si to už před delší dobou, jsou třeba pouliční hodiny. Ano, nosí bez sebou ty mobily a internety. Takové hodiny jsou však rovněž zajímavým dekorativním prvkem prostoru, nemyslíte? No, proč ne? Tak tolik Michal Sedlák, taky moc děkuju. No a protože náš čas vypršel, přátelé, tak se patří v rychlosti poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny. Pokud se vám nechce spát, tak samozřejmě máme spousty nočních pořadů, takže určitě si u nás něco vyberete. Každopádně děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Hosta dnešního divadla mohu představit vlastně jedním slovem. Skutečná dáma. Tak dobře, dvěma slovy. A ještě doplním, skutečná dáma s velkým hereckým talentem, podmanivým hlasem a taky s hlubokýma, krásnýma očima. Už je to asi jasné, vidíte. Paní Marie Drahokoupilová.

pod oknem se někdo schová, bude šeptat jen dvě slova. Dnes

0: Jakže se jmenuje Růžička? No tak tohle to jméno si zapamatuju, pane Růžička.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Jestli je nějaká moje výrazná vzpomínka z dětství spojená právě s Marií Drahokoupilovou, pak to není, věřte nebo ne, ani film, ani divadlo nebo televizní inscenace, ale ano, právě televizní kurz francouzštiny. Pamatujete si, vidíte, kde Marie Drahokoupilová vystupovala vedle Ireny Kačírkové a také společně s panem Paulem Leclerkem. Inu cestování v čase. Tak víte co? Pojďme na výlet do minulosti ještě vzdálenější a můžete i soutěžit s pořadem Kdy to bylo a taky s Marií Drahokoupilovou a Miroslavem Moravcem.
3: Promiňte, slečno, jak bych to jenom začal?
4: Začněte třeba od konce.
3: Ale ne, to ne. Všechny konce jsou smutné. To bych vám musel dát s Bohem.
4: Tak to zkuste s nějakou frází.
3: To bych mohla, ano. Tedy fráze. Co byste udělala, kdybych vás pozval na procházku?
4: Nejdřív bych chvíli přemýšlela, abych vypadala jako dáma. A kam by to bylo?
3: Do krásných časů. Láska kvetla, muži byli galantní a dívky byly... Rilke by řekl, že byly podobny sadu v dubnový podvečer, kdy jaro zanechá řadu stop, kterým chybí směr.
4: Tak takovou nabídku nemohu odmítnout. Zaveďte mě tam.
3: Takhle to nepůjde. Nejdřív se musíte svléci.
4: Svléci? Říci, že to berete příliš rychle, by bylo dosti nepříhodné.
3: Pardon, to jsou ty podmíněné reflexy. Muž vidí pohlednou dívku a napadne. Chtěl jsem říci převléci.
4: Tak to už zní o trochu lépe. Šaty mi doufám opatříte.
3: Ty vám musí poskytnout fantazii.
4: Fantazie? Já bych dala přednost nějakému salonu. No tak tedy fantazie.
3: Sukně by měla mít báňovitý tvar, podobně jako architektura kostelů. Její skelet byl zhotovován z železných prutů a potahoval se plátnem. A žibůtek, ten se otevírá do hlubokého výstřihu.
4: Nějaké zrcadlo by nebylo?
3: Ale ne.
4: Já vím, fantazie.
3: Taky byste se mohla podívat na obrazy Bouchera, Chardena nebo Fragonára.
4: A co účes?
3: Právě v naší době se postupně začíná zvyšovat. A na hlavách se objevují zátiší s květinami, stuhami, jehlicemi a péry. Turbanovité čepce zdobené půlměsíci, loďky s vysokým plachtovým, větrné mlýny, mosty a zahradní architektura. Bíle pudrované paruky jsou milosrdné ke stáří.
4: Mám velké přání mít na hlavě větrný mlýn, bílý větrný mlýn.
3: To je roztomilé, to vám určitě bude slušet. Nesmíme ovšem zapomenout na líčidla. Ta se používala v takové míře, že prý manželé často nepoznali své vlastní ženy.
4: A to mi připomíná jednu povídku Roalda Dahla. Muž cestuje vlakem, pokaždé s jinou ženou, všechno jsou ale krasavice. Spolucestující nemohou pochopit jeho úspěch u žen, až se jedné z nich zeptají. A dozví se, že všechny ty krasavice jsou jedna žena, jeho manželka. Ten muž miluje změnu a ona proto volí různé převleky. A co všechno neudělá žena z lásky?
3: A paní móda pro lásku. Ta naše je zvlášť rafinovaná. Klade důraz na drobné doplňky. Velkou úlohu hraje vějíř, který se stává nezbytnou součástí umění koketérie. Dále je to mošnička, pompadura na nezbytné kosmetické drobnosti, rukavice a rukávník. Velmi oblíbené jsou i květiny, živé i umělé.
4: A co střevíce?
3: Ty jsou drobné a křehké, hluboce vykrojené a mají zvýšený podpatek. Ale nosí se i měkké, nízké na způsob pantoflí.
4: Takže jsem se oblékla. A co dál?
3: Dál? Dál už vás budu jen obdivovat.
4: Aha.
3: No, tak teď bychom si mohli říci to důležité. V roce, do kterého jsem vás pozval, byla ve Whitehallu uzavřena tajná spojenecká smlouva mezi Anglií a Pruskem, což se stalo již v lednu. V květnu ji následovala další, rovněž tajná, tentokrát francouzsko-rakouská, která byla dílem rakouského státního kancléře Václava Antonína Kaunice.
4: Tohle nemohlo jinak skončit než válkou.
3: No tak ještě v témže roce skončilo, takzvanou sedmiletou.
4: Dle zvyku našeho pořadu se tudíž poprvé tážeme, kdy to bylo.

0: Nejúspěšnější malířem ve Francii je v té době François Boucher, oblíbený umělec Markýzy de Pompadour, který navazuje na Watteau.
1: Bratři Goncourtové o něm později napíší. Rozkošnictví je podstatou Boucherova ideálu. Duch jeho umění je jim naplněn. Jak lehká a dovedná ruka však vytváří konvenční mytologické nahotiny. Jak svěží je jeho představivost i tehdy, jde-li o námět neslušný. Jak harmonický jeho kompoziční talent, přirozeně uspůsobený, jak se zdá, aby uspořádal krásná těla, oblá jako krky labutí, spočívající na oblacích.
0: Kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zvolila spíše Fragonára.
1: A myslíte jeho obraz Amor se zmocňuje noční košile? Půvabný název, ne?
0: Já jsem skromná. Mně by stačil i ukradený polibek.
1: No, já vím, vy jste skromná. No nic.
0: Slíbil jste mi rozkoše a lásku a zatím...
1: Mužským slibům nesmíte věřit. To platí v každé době.
0: To sice platí, ale jsou i výjimky. Třeba právě takový Ludvík 15. to byl... vždy galantní muž. A potvrzuje to hrabě Dufort de Cheverny, podle něhož král zásadně odpovídal na každý dopis, který mu napsala krásná žena. A takováhle korespondence vždy končila něžnou schůzkou. A jak byl štědrý.
1: Ten týž hrabě ovšem ve svých pamětech líčí i takovéhle dobrodružství krásné mladé vdovy, která věřila, že je dost duchaplná na to, aby krále zaujala na delší dobu.

0: A madam, to je překvapení. Neočekával jsem, že se dnes ve své ložnici setkám s tak krásnou ženou. Doufám, že jste nečekala příliš dlouho, to bych Lebelovi neodpustil. No tak pojďte, pojďte blíž, má milá, ať si vás můžu prohlédnout.
1: Ale veličenstvo.
0: Vždyť jste jen kvůli tomu přišla, ne?
1: No, myslela jsem...
0: Já vím. Jste skutečně krásná. Ta pleť. Ale co pak jste taková rozpálená? Nemáte horečku? A ta ňadra.
1: Veličenstvo.
0: No nic. Jste rozkošná, moje milá. A to v každém ohledu. Půjdu se teď oficiálně uložit ke spánku. Vrátím se, jakmile to půjde. Vy se zatím můžete svléci. Trvalo to trochu déle, ty povinnosti. Madam, musím vás poprosit, abyste mě omluvil. Nejsem už žádný mladík. Jsem přesvědčen, že si zasloužíte veškerý obdiv, ale ani král není mužem více než kdokoliv jiný. A navzdory těm nejlepším úmyslům a největší touze jsou 3 hodiny rádo. Když vyčkáte do rozednění, mohl by vás někdo spatřit. Myslím, že krátké bláhovosti jsou nejkrásnější. Nikdy nezapomenu, co jste pro mě udělal. A teď se zase oblékněte, ano. Dovedu vás sám k zrcadlovým dveřím galerie. Stráže stojí jen na obou jejich koncích.

0: Král byl indisponován, ale na druhé straně to noční bdění vneslo zmíněné dámě 4000 zlaťáků. Úplně za nic.
1: Myslím, že vůbec nechápete psychiku ženy. Takhle dopadnout. Nebyla by nějaká jiná historka z Ludvíkova velmi bohatého milostného života, která by trochu potěšila ženskou duši.
0: Co byste říkala Dybarijové?
1: Myslíte tu dámu poněkud lehčích mravů, která skončila pod gilotinou?
0: Ano, ano. Ještě 20 let po Ludvíkově smrti nezapomněla revoluce, že obšťastňovala krále.
1: Tu paní bych vynechala. Už kvůli milovanému králi.
0: Ale díváte se na to jako historikové. I ti liberálnější Ludvíkovi nikdy neodpustili. Jestliže klesl tak hluboko, píše ku příkladu Guy de la Batty, nesměl se už odvážit mluvit lidu o královském majestátu.
1: Historikové jsou moc přísní pro jeden úlet.
0: No, nebyl jen jeden. Předtím to byla madame Desparbézová. Jeden z jejich rozhovorů zaznamenal Chamfort takhle. Spala si se všemi pány z mé suity.
1: Oh, sire.
0: Měla si vévodu de Choisin.
1: Má tak velký vliv.
0: A maršála de Richelieu.
1: Má takového ducha.
0: A Monvilla.
1: Má tak hezké nohy.
0: Pro boha. A ty jsi měla i vévodu de Monta, který se přece nevyznačuje žádnou z těchto předností.
1: Ach, sire, když on je tak oddán vašemu veličenstvu.

0: Zvláště ten Richelieu musel hodně ležet králi v žaludku.
1: Kdo to byl Richelieu?
0: Muž.
1: Ani chvíli jsem o tom nepochybovala.
0: A jaký muž? Kdyby nebyl Armand de Plessis de Richelieu prasynovcem velkého kardinála a nehrozilo by nebezpečí záměny, nemluvili bychom dnes vůbec o Casanovovi, nýbrž o Richelieuovi, pokud bychom měli uvést příklad muže s mnoha milostnými dobrodružstvími. Záletů tohoto dobře vyhlížejícího, duchaplného a navíc bohatého francouzského vévody a maršála bylo zhruba na 3000. A aktivně v nich vystupovaly téměř všechny jen trochu hezké členky francouzských státních divadel, jimž dělal nadšeného intendanta.
1: Ach, ty muži.
0: Odpovím, ach, ty ženy. Třeba taková Dybasová, která počítala své milence až dospěla k číslu 16527. Dál se vzdala počítání, avšak lásky nikoliv.
1: Krásná doba. Až na to, že jsem si příliš neužila.
0: To se prostě fantazii. No tak, abyste neřekla, za to, že jste mi na té pouti byla krásnou společnicí a taková služba se musí odměnit, tady něco máte.
1: Co to je?
0: Dopis. Milostné psaníčko.
1: Slečna de Chantilly. Ale to přece není pro mě.
0: Při troše fantazie.
1: Oh.
0: Je od hraběte Saského. Avšak tlumočí i mé pocity k vám.
1: Slečno de Chantilly, loučím se s vámi. Jste kouzelnice nebezpečnější než nebohá paní Armida. Hned jste Pierrotem, hned přestrojena za Amora, v zápětí za prostou pastýřku a to vše tak dokonale, že nás okouzlujete. Přistihl jsem se, že podléhám i já, přestože mé smrtící dílo děsí svět. Dávám vám milost, protože jste neužila všech svých půvabů. Na malou čarodějku s nimi zacházíte velice obratně. Se svou pastýřskou hůlkou, která není nic jiného než hůl, jakou byl byt on nešťastný francouzský princ, jmenoval se tuším Renaud. Již jsem se viděl obklopen květy a květnatými řečmi, jež obojí slavnostně provází Martovi oblíbence. Jak jsem se chvěl. A co by na to král francouzský a navarský, kdyby místo mstivé pochodně spatřili v mé ruce girlandu květů? Tohle, že napsal hrabě Saský.
0: No, popravdě, ten dopis si nechal napsat. Jeho autorem je jeden z největších duchů nejen té doby. Z jeho děl jmenujme alespoň Candide a Filozofické listy. Kdo to byl?
1: Tady v dopise ještě čtu a je to dokonce ve verších. Ať je zbožňovaná jenom z parteru. Jste štěstím pro jednoho, touhou pro všechny. Jsou to snad i vaše pocity ke mně?
0: Tak přísám.

0: Rosana kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne? A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
0: Láska? Lásko?
1: Co mi chceš?
0: Jsi tady ještě?
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mne, ty...
1: Co

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Soutěživé povahy už jistě vědí, že správnou odpovědí byl tentokrát rok 1756. To byla ta tajná smlouva mezi Anglií a Pruskem. A chybí ještě doplnit jméno filozofa, tím byl zase Voltaire. No a když jsme v té Francii, tak do Anglie to vlastně není daleko. Paní Marii Drahokoupilové nechybí vybraný francouzský šarm a nádavkem i zvláštní osobitá, skoro by se chtělo říct, taková magická nebo vzrušující barva hlasu. Jak ostatně jistě oceníte sami, i v následující povídce anglického satirika Hectora Munroa Sackeyho Odložte pera. Tedy já vím, že do Vánoc je daleko, ale myslím, že se v té povídce poznáme úplně všichni.
2: Má drahá, chotí, jestli pak si již poděkovala frouplín s novým za to, co nám poslali.
3: Nikoliv, Egberte, jsem na konci svých chabých sil. Oh,
2: pokud vím, od rána sedíš u tohoto stolu.
3: Ovšem. Ale napsala jsem za dnešek už 11 dopisů, ve kterých jsem vyjadřovala vždy znovu překvapení a vděčnost za tolik nezasloužených darů.
2: No a co Frau Plinsnovi?
3: Frau Plinsnovým jsem nenapsala.
2: Ale někdo jim bude muset napsat.
3: To je nutné, nepopírám.
2: Tedy?
3: Nemyslím si, že ten někdo musím být jednoznačně já.
2: No v tom případě bych snad... Ne, to nepřipadá v úvahu.
3: Nevadilo by mi napsat jim dopis plný rozhořčených výčitek nebo necitelného výsměchu. Docela by mě i bavilo jim takový dopis napsat.
2: Zkus ze sebe ještě vymáčknout nějakou roztomilost.
3: Vyloučeno. Dneska 11 dopisů, včera 9. Všechny jsem je vypotila s největší snahou o nadšenou vděčnost.
2: Tak snad ještě jeden vydržíš, ne?
3: To po mně nemůžeš chtít. Jsem ve stavu, kdy jsem se absolutně vypsala. Pro autory komedii by můj současný stav byl důvodem k sebevraždě.
2: Mám za sebou zhruba stejné množství dopisů jako ty a nenaříkám.
3: Jsi muž, lord a hlava rodiny.
2: Ale musel jsem vyřídit běžnou obchodní korespondenci. Mimochodem, co nám vlastně Frau Plinsnovi poslali?
3: Kalendář Viléma...
2: Jakého Viléma?
3: Mám dojem, že dobyvatele. U každého dne je citace některé z jeho velkých myšlenek.
2: To není možné. Viléma dobyvatele by sotva za celý život napadlo 365 myšlenek. Pokud nějaké měl, nechal si je pro sebe. Byl to muž činu, nikoliž vástů.
3: Možná, že jde o kalendář Viléma Wordsworta. Rozhodně si pamatuji, že se jedná o Viléma.
2: Víš co, napíšeme ten děkovný dopis spolu, jo? Budu diktovat, ty píš, ať to máme z krku. Tedy?
3: Ano.
2: Drahá paní Frouhnesnová, děkuji vám a vašemu manželovi za překrásný kalendář, který jste nám poslali. Bylo od vás velice hezké, že jste si na nás vzpomněli.
3: Miláčku, takhle to nejde.

0: Proč? Takhle to píšu vždycky a každý to tak píše mně.
1: My jsme jim také něco poslali.
0: Je to opravdu?
1: Všem přátelům něco posíláme, tak jsme určitě poslali něco i Frau Plinsnový.
0: No, to je pravděpodobné. A co jsme jim poslali?
1: No, vzhledem k jejich postavení předpokládám, že bridžový zápisník. No, když dostali bridžový zápisník, tak si na nás vzpomenout museli.
0: Museli. No, několik bridžových zápisníků se tu dlouho povalovalo. Předpokládám, že to byly ty v kartounovém pouzdru, svíčkem ozdobeným nějakou jalovostí typu hodně štěstí ve hře.
1: Přesně tak. A proto jim nemůžeme psát, že od nich bylo hezké, že si na nás vzpomněli. Vzpomněli si, protože dostali nádherný bridžový zápisník v kartounovém pouzdře.
0: Máš pravdu.
1: Jak jsem ten zápisník v obchodě zahlédla, vzpomněla jsem si na Frau Plinsnovi, Smithovi, Berencovi a ještě na několik dalších.
0: Kolik stálo to pouzdro?
1: To víš, že jsem se nejprve zeptala, přece nebudu vyhazovat peníze. 9 pencí, pakatel.
0: No, to je snesitelné.
1: Ano, teď to vidím přesně, jako by to bylo teď. Strčila jsem do jednoho pouzdra naši vizitku, zaplatila jsem 10 nebo 11 pencí navíc na Porto, aby to ten dobrý muž zařídil.
0: Ale Porto stojí 5 pencí.
1: Aby to zařídil, jsem říkala. Děkovala jsem pánu bohu, že mám Frau Plinsnovi z krku. Víš, kolik by mne to stálo námahy, kdybych to všechno musela oběhat já sama?
0: Frau Plinsnovi nehrají bridž.
1: A může po mně někdo chtít, abych si všimla takové jejich společenské deformace?
0: Deformace.
1: Bylo by to i nezdvořilé.
0: No, kromě toho pochybuji, že oni si dali práci, aby zjistili, jestli my dva rádi čteme Wordsworta. Například já bych mohl vášnivě trvat na názoru, že veškerá poezie začíná a končí Johnem Masefieldem a že mě uvádí do zuřivosti, když na mě den co den vybavne vzorek Wordsworthovského básnění.
1: Miláčku, ten děkovný dopis napsat musíme.
0: Jistě ano, musíme. No. Člověk musí mnohdy překonat i své názory, aby zůstal gentlemanem.
1: Tak diktuj.
0: Je obdivuhodné.
1: Je obdivuhodné.
0: Ano, jak jste uhodli.
1: Jak jste uhodli.
0: Že Wordsworth je náš nejmilejší básník. Co?
1: Uvědomuješ si, co to znamená?
0: Co? Pouze vyjadřuji slušným způsobem své pocity, že? Tedy?
1: Předstírané pocity.
0: V rámci společenských konvencí na tom není nic špatného.
1: Příští Vánoce dostaneme nějakou Wordsworthovou sbírku.
0: No a?
1: Přes příští Vánoce dalšího kalendář.
0: A zase budeme psát děkovné dopisy.
1: O kalendáři bych se nezmiňovala a začala bych něčím úplně jiným.
0: A čím, drahá, když nám ten kalendář poslali?
1: Třeba... Co si myslíte o výběru vyznamenaných k letošnímu novému roku?
0: Oni nám eventuálně odpovědí, my jim zase budeme odpovídat. No, výborně.
1: Rozhodně je to lepší, než stále děkovat za další a další Wordsworthova díla. A tato díla pak znovu a znovu zasílat jiným přátelům a dostávat za ně poděkování, na která je nutno odpovídat.
0: Tak tedy. No.
1: Že nerozumím.
0: Nerozumíš. A máš pravdu.
1: Napsala bych dále, že jeden náš přítel se o seznamu vyznamenaných vyjádřil velmi vtipně.
0: Ano.
1: No. A teď je na tobě, abys tu vtipnou poznámku našeho nejmenovaného přítele vymyslel.
0: Mně nic vtipného v této souvislosti nenapadá.
1: To je jedno, řekni prostě něco k věci. Frau Plinsnovi stejně nepoznají, jestli je to vtipné nebo ne.
0: No, vtipné nebo ne. Nerad bych se jich dotknul. Nevím totiž, ke které politické straně se hlásí.
1: Vezmi si na mušku nestraníky.
0: Ale k tomu kalendáři by se tam něco napsat mělo. Aby si nemysleli, že jsme ho nedostali a neposlali nám náhodou další.
1: Oh.
0: Snad vymyslíš nějakou inteligentní poznámku, která by je informovala o tom, jak jsme šťastní, že jsme ten kalendář dostali, ale zároveň by je odvedla od záměru posílat nám jakákoliv další Wordsworthova díla.
1: Zřejmě jsme oba úplně vypsaní.
0: Ano. Zřejmě jsme už oba skutečně.
1: Bože.
0: Co pak?
1: Paní Stefan Ludberryová, nepoděkovala jsem jí za to, co nám poslala.
0: A co nám ta můra poslala?
1: Mluv o ní tak, ještě to řekneš někde ve společnosti.
0: No a co nám tedy poslala ta rozkošná dáma v růžové toaletě?
1: Nevzpomínám si.
0: No a jak jí tedy chceš poděkovat?
1: Předpokládám, že nám poslala kalendář.
0: Kalendář?
1: Ano.
0: Pust mě k psacímu stolu.
1: Ráda. A budeš psát Ludberryjové nebo Frouplin s novým?
0: Nikomu z nich. Já napíšu vydavatelům veškerých osvícených a vlivných novin v zemi. Navrhnu jim, že by se mělo, pokud jde o dopisy z období vánočních a novoročních svátků, zavést něco jako boží mír. Od 24. prosince do 3. nebo 4. ledna by se mělo psaní či očekávání jakéhokoliv dopisu či zprávy, které by se netýkaly nejnutnějších bezodkladných záležitostí, chápat jako prohřešek proti zdravému rozumu a lidskému cítění.
1: Ohromující, Egberte, ohromující.
0: Odpovědi na pozvání, objednávky místenek, nové předplatné v klubu a samozřejmě všechno, co souvisí s obchodem, nemocí, nástupem nových kuchařek a podobně. To všechno by se mělo vyřizovat běžným způsobem jako nevyhnutelná, oprávněná součást všedního života. Ale veškeré... Tak posloucháš mě vůbec?
1: Samozřejmě.
0: Veškeré ty zničující hromady korespondence související se svátečním obdobím by se měly odbourat, aby se ty dny mohly stát opravdu svátečním obdobím bezstarostné, nerušené pohody a dobré vůle.
1: Dobře. Ale jak chceš potvrdit, že z dárky obdržel? Když to nepotvrdíš, tak lidé, kteří ti je poslali, nebudou vědět, že jsi je dostal.
0: Ke každému odesílanému dárku se připojí lístek s datem odeslání a jménem odesílatele a s nějakým domluveným označením, že jde o dárek k Vánocům nebo k Novému roku.
1: Jakože by...
0: Ano, také by tam byla stvrzenka na příjemců v dopis a datum převzetí a ty bys pak nemusela nic... Než se podepsat, vyplnit datum a udělat nějaký běžně zavedený hieroglyf vyjadřující milé překvapení a srdečný dík, dát to do obálky a odeslat.
1: Zdá se to být báječně jednoduché. Ovšem, některým lidem by to mohlo připadat příliš šablonovité a příliš povrchní, viď, miláčku?
0: Rozhodně to není povrchnější než současný systém. Abych poděkoval starému plukovníku Chatleymu za jeho skvostný staltonský sýr, který budu vychutnávat do posledního sousta. A abych poděkoval Frouplinsnovým za kalendář, na který se v životě nepodíváme, k tomu mám možnost použít pouze jedněch a týž běžných slov. Plukovník Chatle ví, že jsme mu za jeho sýr vděční. A vůbec se mu to nemusí říkat.
1: Já myslím, že Frouplinsnovi vědí, že nás s tím kalendářem otrávili.
0: Vědí a budou to vědět, i když jim budeme tvrdit opak. Mimochodem, i my přece víme, že oni jsou otráveni z našeho bridgeového zápisníku a to i přes veškeré jejich ujišťování, jak jsou nám za náš dáreček vděční.
1: Asi máš pravdu, Egberte. Domnívám se, že pan plukovník dokonce ví, že i kdyby se nám byl styltonský sýr najednou znechutil, nebo nám ho doktor zakázal, i tak bychom mu za něj poslali poděkování.
0: Takže z toho vyplývá, že i nynější způsob děkování je zrovna tak povrchní a konvenční, jako by byl ten se stvrzenkami, jenom je 10x protivnější a nutí člověka lámat si mozek.
1: Díky tvému plánu, miláčku, bychom se aspoň o krůček přiblížili ideálu šťastných Vánoc.
0: Jsou samozřejmě výjimky. Existují lidé, kteří se snaží svým děkovným dopisům dát malý nádech upřímnosti. Například teta Susan.
1: Teta Susan? Nám napsala, že moc děkuje za šunku, kterou jsme jí poslali. Co je na tom upřímného?
0: Je vidět, miláčku, že čteš pouze začátky děkovných dopisů.
1: Já navíc nemám čas, když jich musím sama tolik napsat.
0: V tom je právě má myšlenka revoluční. I ty budeš mít čas na to přečíst si, co teta Susan píše dál. Tahle šunka není tak lákavá, jako ta, kterou jste mi poslali loni, a která ostatně taky nebyla zrovna nejlepší. Šunka dnes už není, co bývala.
1: Ano. Je škoda přijít o ty její pěkné vánoční komentáře. Kdyby se zavedlo to, co navrhuješ, pravděpodobně i teta Susan by nám poslala pouze ústřižek.
0: To je pravda. Ale ta ztráta by se při celkovém prospěchu ani nepocítila. Nehledě na to, že teta Susan by možná i na ten ústřižek připsala něco vtipného.
1: Miláčku, a můžeš mi teď už konečně říct, co mám napsat těm Frau Plinsnovým?

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Tréma je někdy horší než realita, prozradila na sebe jednou Marie Drahokoupilová a ještě přidala vzpomínku na to, jak právě o tom jednou mluvila s hercem Otou Sklenčkou. Ptala jsem se ho, jak je možné, že už jsem tolik let u divadla a pořád mám trému. A on mi na to odpověděl, nic si z toho nedělej. Kdybys viděla takovou Jarku Adamovou, když s ní hraju, té se třese i kůže. Tak teď ještě na závěr jedna z humoristických povídek dnes už zmíněného klasika Sakiho. Povedená byzantská omeleta. Brzy naslyšenou, přátelé, a hudba, prosím.
2: Richardsonová? Jste tady?
3: Ne. Richardsonová tu ještě není, takže si můžeme říct, že dáma, která volá, se jmenuje Sophie.
2: Richardsonová, tak co je s vámi? Už bude 17:30.
3: Sophie Chettle Mongheimová je přesvědčením socialistka, sňatkem pak Chettle Mongheimová. Muž, za kterého se provdala, je bohatý, a to dokonce i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
2: Za hodinu začíná večeře a podívejte se, jak vypadám.
3: Sophie má velice, ale velice pokrokové a zásadové názory na rozdělování peněz. Naštěstí pro sebe má však i ty peníze.
2: No tak, Richardsonová.
3: Když Sophie během četných salonních shromáždění a reformistických konferencí výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si současně s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svoji nespravedlnost a nerovnost patrně ještě dlouho vydrží, alespoň po dobu jejího života.
2: Nevidíte, jak vypadají moje vlasy? Richardsonová.
3: Sophie hraje Marie Drahokoupilová.
4: Už letím, madam.
2: To byla ale doba.
3: A tu konečně přibíhá komorná.
2: Hned se pusťte do mých vlasů, jinak to nemůžu stihnout.
4: Ano, madam.
3: Richardsonovou hraje Barbora Hrzánová. A hudba teď může zmlknout. Večírek stejně začíná až za hodinu.
2: Víte, Richardsonová, dnes je skutečně velký den.
4: Jistě, madam.
2: Dokonce vévoda Syrský přijal pozvání na slavnostní večeři. Já sice neschvaluji zdůrazňování nějakých společenských, nebo jak se říká, třídních rozdílů, ale vévoda je vévoda. Jeho návštěva ozdobí můj dům a pomůže mu získat nehynoucí slávu.
4: Jistě, madam.
2: Taková knížecí kasta. Ale když už to umělé rozdělení stavu existuje, je zajímavé získat na večeři právě takový její exemplář, jako je vévoda Syrský. A proto, Richardsonová, musím vypadat obzvlášť skvěle. Snažte se tedy víc než kdy jindy.
4: Jistě, madam.
2: Dneska musíte překonat sama sebe, Richardsonová. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
3: Tu se ozve tiché zaklepání na dveře.
2: Richardsonová, slyšela jste? Běžte se přece podívat, kdo to je. Jestli třeba nechtějí nějakou radu ohledně vína k dnešní večerní tabuli.
4: Prosím, madam.
2: Hlavně, aby můj účes vypadal skvěle. Ostatní se už jistě podá. Všechno je perfektně připraveno. No tak co je, Richardsonová? Kdo to byl?
4: Bohužel, madam. Musím vám oznámit smutnou zprávu.
2: Snad se něco nestalo vévodovi Syrskému? To by byla katastrofa. Mluvte, Richardsonová.
4: Nikoliv, madam. O vévodovi Syrském nemám žádné zprávy.
2: Zaplať pán Bůh, tak to určitě nebude příliš vážné.
4: Je, madam. Musím vám říct, že služebnictvo v domě položilo práci.
2: Co tím chcete říct, že položilo práci?
4: Prostě přestalo pracovat.
2: Ne. Má to snad znamenat, Richardsonová, že služebnictvo zahájilo stávku?
4: Ano, madam.
2: No to. A jaké mají požadavky? Jde o mzdu?
4: Ne, madam. I když proti zvýšení platu by jistě nikdo nic nenamítal, ale věc je mnohem vážnější. Stávka byla zahájena kvůli Gaspárovi.
2: Gaspárovi? K Kvůli Gaspárovi, kvůli výpomocnému kuchaři a specialistovi na omelety?
4: Ano, madam.
2: A proč pro boha?
4: Než se Gaspár stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávko kaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dověděl, že z toho zaměstnala, rozhodl se neprodleně zahájit protestní stávku.
2: To není možné a právě dnes.
4: Proti vám osobně nic nemají, ale žádají, abyste Gaspára okamžitě propustil.
2: No to přece nemohu.
4: Pak ovšem.
2: Je to jediný člověk v celé Anglii, který dokáže připravit byzantskou omeletu. Najala jsem ho speciálně kvůli večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj nemohu sehnat náhradu. Musela bych si pro někoho poslat nejméně do Paříže. A vévoda byzantské omelety zbožňuje. Ne, to nejde, ne. Celou cestu z nádraží o ničem jiném nehovořil.
4: Dělal stávko kaze u lorda Grimforda.
2: Vévoda syrský... Ne, nikdy. Ach tak Gaspár, ano. To je katastrofa. Stávka služebnictva. Zrovna teď, když tu mám tak významnou zahraniční návštěvu. Kolik lidí se sem sjelo kvůli němu? Taková blamáž.
4: Dělal stávku kaze, madam, s kým nic neuděláte.
2: Okamžitě se musí něco podniknout. Rychle mi dodělejte ty vlasy a já se je pokusím přemluvit.
4: Nemůžu vám je dodělat, madam.
2: Jak to? A proč ne?
4: Jako členka odborové organizace nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte tedy, madám, že vám, co se týče vašich vlasů, nemůžu vyhovět.
2: To je nelidské. Já jsem byla vždycky vzorná zaměstnavatelka. Mám sociální cítění, někteří lidé mě dokonce přirovnávají k socialistům.
4: Byl stávkokaz.
2: Já jsem vždycky odmítala odborově neorganizovaný personál a takhle to teď dopadá. Já si nemohu ten účest dokončit sama. Já to neumím. Co si jen počnu? No.
4: Budete muset propustit Gaspára, madam.
2: To je prostě k vzteku.
4: Jistě. K vzteku, madam. Já sama jsem odjakživa hlasovala pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly. Promiňte, madam, že tomu tak říkám, mi jdou na nervy.
2: Takže byste mohla...
4: Je to sama tyranie, diktát.
2: No...
4: Nějak se živit musím. Jako každý druhý a tak jsem v odborech. Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku.
2: Já... Bych se vám revanšovala, Richardsonová.
4: Nejsem stávkokaz. A nikdy byste mi zdvojnásobila plat, nemohu. Ne!
3: Tu se nečekaně rozhlednou dveře a v nich stojí...
2: Hrůza! Nepředstavitelná hrůza!
3: V nich stojí Catherine Malsomová. V sousedním pokoji se právě chystala na stejný večírek.
5: A služebnictvo si tu stávkuje, aniž by nás předem upozornilo a mě nechají v tomhle stavu. No podívejte se, Sophie, na moje vlasy.
3: Catherine představuje Jana Drbohlavová.
5: No, vy taky vypadáte pěkně, Sophie.
2: Právě se snažím přesvědčit Richardsonovou, aby se slitovala.
5: To stávkují opravdu všichni?
4: Kuchyňský personál ne, ti patří k jiné odborové organizaci.
2: Díky bohu. Večeře je tedy zajištěna.
5: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se u ní nemůžeme ukázat? Podívejte se na mé zbídačené vlasy. Podívejte se na mne, na celou, ten make-up. Nebo se na mě radši nedívejte.
2: Je to těžké, bezkomorné, já vím, ale snad to nějak překonáme. Co pak vy, vám jistě pomůže manžel?
5: Henry?
2: Co pak by nemohl jednou přiložit ruku k dílu?
5: Právě, že nemůže. On je na tom z nás ze všech absolutně nejhůř.
2: Co pak mu zase je infarkt?
5: To zatím ne, ale možná, že ho dostane. jestli se dřív neudusí.
4: Prosím?
5: Nikdo jiný než jeho osobní sluha pořádně nerozumíte jeho komické vymoženosti té cestovní parní lázni, kterou musí vozit všude sebou.
2: No, jednou by se bez ní snad mohl obejít, ne? My se neučesané prostě ukázat nemůžeme, ale nějaká parní lázeň, to je v tuto chvíli zbytečný luxus.
5: Ale má drahá. Henry byl v té lázni už v okamžiku, kdy byla stávka zahájena. Vevnitř, rozumíte, Sophie? A je tam pořád.
4: Nemůže ven?
5: Neví jak.
2: Slyšíte to, Richardsonova?
4: Jistě, madam, mám uši.
5: Vždycky, když stiskne páku, označenou jako výpust, vypustí jenom další horkou páru. A vlastně jsou dva druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. Už si je pustil obě. Předpokládám, že teď už jsem vdova.
4: Jestli by nebylo nejlepší konečně propustit Gaspára, madam.
2: Já ho prostě nemůžu propustit. Jiného specialistu na omelety takhle narychlo neseženu.
5: A moje eventuální potíže se scháněním jiného manžela jsou pro vás samozřejmě maličkost, že, Sophie?
2: Běžte, Richardsonová. Věříte stávkovému výboru, nebo kdo to celé vlastně spunktoval, že Gaspára okamžitě propouštím. A Gaspárovi laskavě řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny, že mu zaplatím, co se mu dlužna, a podle daných možností se mu i omluvím.
4: Už běžím, madam.
2: Richardsonová?
4: Ano, madam.
2: A pak se honem vraťte dodělat mi ty vlasy.
4: Jistě, madam.
2: Vážení hosté, je mi neobyčejnou ctí přivítat mezi námi hosta tak skvělého, jako je vévoda Syrský. A právě pro vévodu jsme chtěli přichystat jeho oblíbenou pochoutku, byzantskou omeletu. Bohužel stávka služebnictva znemožnila její přípravu. Ale to nic. Jsou připraveny další skvělé pochoutky, o kterých vás teď bude informovat náš majordomus.
3: Vstupuje majordomus.
2: No tak, majordome, co se bude dnes podávat?
5: Tak co je? Jste snad hluchý?
3: Probuch, major doma hraju já. Jak se jmenuju? Michal Pavlata.
6: Nikoli nejsem hluchý, madam.
2: No sláva. Takže kdybyste nás laskavě seznámil...
6: Je mi to moc líto, madam?
2: Čeho? Je vám líto?
6: Večeře totiž nebude.
2: Co je to za nesmysl, majordome? Proč by nebyla?
6: Kuchyňský personál zahájil stávku. Gaspár totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A ti sotva, že se dozvěděli, že jste Gaspára propustila, madam, okamžitě nechali práce.
2: Ne.
6: Ano. Žádají, abyste ho ihned přijala zpátky a veřejně se omluvila jejich odborové organizaci.
2: Vy si ze mě děláte legraci, majordome.
6: O, ani v nejmenším, madam. Musím rovněž poznamenat, že všichni členové organizace kuchařů a kuchyňských zaměstnanců jsou velice neústupní a dalo by se říci, že i bojovní. A tak promiňte, prosím.
2: Co to děláte, člověče?
6: Musím bohužel sesbírat i rohlíky, které už jsou na stole.
2: Tak to snad není možné.
3: A bylo to možné. Majordomus sesbíral rohlíky. A Sophie? Trvalo to téměř 18 měsíců, nežli se znovu začala objevovat mezi starými známými. Lékaři jí ještě dlouho zakazovali přílišné vzrušení, účast na salonních kroužcích a reformních konferencích pak zejména. Pochybuju ostatně, že po nich ještě toužila. K útěchám reformátorů obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve dávno po jejich smrti.
7: má-li se uskutečnit vůbec. Hudba, prosím.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.